Lem pod dveřmi na pořád, budu říkat uvěř mi na pořád, budu tě chránit jako štít na pořád, budu se bát a budu se být na pořád, na pořád, na pořád. Ďábla v nás na pořád, budu za ruku chytat čas na pořád, budu hlavou o strop být na pořád, budu se snažit lepší být na pořád, budu ti z očí stírat žal na pořád, budu tvůj klauny principál na pořád, budu hladový ač syt na pořád, budu o tobě jen snít na pořád, na pořád, na pořád, na pořád. Budu do písku kreslit kruh na pořád, budu splácet věčný dluh na pořád, budu hlídat dračí sluj na pořád, budu opakovat, že jsem tvůj na pořád, budu vítat slunce rudé na pořád, budu věřit, že to bude na pořád, budu s tebou a budu sám na pořád, budu se ptát, zda něco mám na pořád, na pořád.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a také vy, kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se společně zaměříme na pěstování jedlých a léčivých denivek. Máme pro vás několik vychytávek, jak využívat klimatizaci ve vašem autě. To se může hodit. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na rez hrušňovou, protože je právě čas ošetřit původce této houbovité choroby. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Do Mravína na Chrudimsku se v polovině července sjeli zahrádkáři z celé republiky. Nalákala je tam výstava Denivek, kterou v obci každoročně pořádá jejich velký šlechtitel Jaroslav Vintera. Nechyběla tam ani pardubická bylinkářka Radka Svatošová, která přijela nejen za krásou květů, ale hlavně za těmi původními v uvozovkách obyčejnými denivkami, které jsou jedlé a mají léčivé účinky. A právě to zajímalo také naši hobbyredaktorku Jitku Slezákovou.
2: Ano, denivky jsou jedlé, chutné a opravdu se používají i ve východním léčitelství. No a velmi chutné jsou takové ty první jarní výhonky, takové třeba do 10 do 15 cm, to jsou úplně lahodné křehoučké. Velmi chutná jsou poupata, dají se upravovat klidně tepelně a květy se dají jíst tak, jak jsou sladké. Takový potom se tam objevuje špalčivá pepřová příchuť, ale jsou velmi chutné.
3: Takové řetkvičky mě trošku připomínají, lehce. No, když už jsme tady na té zahradě, měsíčky, hodně lidí si pěstují na zahrádce, je dobré si nasušit ty květy na zimu?
2: Určitě ano, určitě se dají používat čerstvé do těch mastí a různých olejových macerátů a do čajových směsí a samozřejmě, že zrovna měsíček je bylinka, která si zaslouží, abychom si udělali zásobu na zimu a můžeme klidně sušit celé ty květy, pokud bychom měli opravdu velkou hojnost květů, nevěděli, co s nimi, tak s nich můžeme obrat jenom vlastně ty jazíčkovité květy, takové ty okvětní plátky. A u toho měsíčku ještě platí, že nejléčivější jsou oranžové odrůdy a nejlepší je mít plno květé, protože tam nazbíráme vlastně víc, takže měsíčky, pokud se nám přesevají na zahradě, tak buďme rádi, někdy i vydrží zimu, přezimují. Zevně jsou ty květy velmi hojivé, takže právě ty masti a oleje stojí za to si vyrobit a vnitřně se dávají zase do různých směsí protizánětlivých ženských a podobně.
3: A lichořeřišnice taky, že? Teď kvetou.
2: Kvetou. Na naší zahradě se jim letos docela daří, protože některý rok je opravdu to letní sluníčko zdevastuje a dokonají to škůdci, takže pak se třeba zmátoří až někdy na podzim. Ale letos jsou zatím pěkné a tady zase platí, že je to skvělá jednoletka, kterou určitě stojí za to pěstovat, protože je velmi chutná a léčivá. No a klidně můžeme skonzumovat celou lichořeřišnici, ona má chutné listy, má křehké stonky, poupata, květy, semena, ta už jsou taková ostřejší, ta už jsou hodně štiplavá, palčivá, ale to ostatní můžeme používat jako jiné zelené natě, takže třeba přidat do salátu, nakrájet na brambory, obložit si tím talíř místo, abychom tam dávali třeba kupovaný salát. No a ty účinky jsou vynikající antibiotické a antivirové, takže ať už ji konzumujeme, anebo ještě lépe třeba ve formě tinktury, tak nám pomůže na infekce dýchacích cest a močových cest.
3: Připravit
2: takže
3: tinkturu.
2: Určitě udělat si tinkturu na zimu.
3: Tak no a ještě další oranžový kvítek, který mě napadá, ale to tedy netuším, jestli je nebo není léčivý, to je afrikán na zahradě.
2: No ano, i afrikány jsou léčivé, ale zase bych teda volila ty původní nešlechtěné druhy. Tam se používá květ na trávící problémy. Když je někomu třeba těžko po jídle, tak si uleví tím, že sní kvítek nebo okvětní plátky afrikánu. Mm-hmm.
1: Jak jste slyšeli, nakonec nezůstalo jenom u denivek. A ještě se vrátím k lichořeřišnici. Ta není podle bylinkářky Radky Svatošové příliš vhodná na sušení. Ztrácí tím svoje léčivé účinky. Tak schválně, utrhněte si jeden oranžový nebo žlutý květ a ochutnejte. Možná budete překvapeni, jak je lahodný. A o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Dobrý den, tady posluchačka z Rychnova. Chtěla bych se zeptat, mám jabloňku, asi 5 roků starou. Mám to na zahradě, kde mám zeleninu. A teďka jsem zjistila, že mě vyrůstají v obnože kolem všude. Je to možné, nebo něco děláme špatně, nebo se to časem ztratí, až bude starší? Děkuji za odpověď.
0: Tak s tímto problémem jsme se vypravili za plzeňským zahradníkem a naším pravidelným poradcem Přemyslem Písařem.
2: Ta vaše jabloň je skoro určitě naroubovaná na nějaké podnoži. Vám pravděpodobně nějakým způsobem obráží ta podnož z nějakých výmlatků. Z mé zkušenosti vím, že nestačí výmlatky takzvané odnože podle vás ustříhávat. A je potřeba skutečně se podívat až na to místo, to znamená odhrabat to, zjistit, kde z těch kořenů nebo vlastně z té báze toho kmene ten výmladek vyrůstá, a poctivě jej odříznout tak, abyste odstranili vlastně i ten zbytek pupenů, který by tam znovu prorašel do těch výmlatků, a pak by to mělo být v pohodě. Jinak samozřejmě ty výmlatky tam nechcete nechávat, protože vlastně té podnoži je z principu věci vždycky příjemnější živit sama sebe, než někoho, koho na mě nikdo narouboval, koho tady by nechci. Kdyby ty výmlatky nějakým způsobem zesílily, tak by se mohlo stát, že ta vaše vlastně naroubovaná část, naočkovaná část, ta ušlechtilá část té jabloňky odumře a že zvítězí ta podnož samotná. To nechceme, takže poctivě odhrabat, zjistit, kde vlastně ten výmladek vyrůstá, a odříznout celou tu bázi tak, abyste odřízla i ty budoucí očka, která tam vlastně proroší a porostou, a takhle by to mělo být v pořádku.
0: Je čas na další dotaz.
3: Já bych chtěl vědět, jak se dá vypěstovat z pecky stromek meruňky, protože mě se to už několik let vůbec nedaří. Ať zasadím suchou pecku nebo rovnou z vytrávy meruňky, tak nikdy nevyroste.
0: Tak s tím nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Je to jednoduché, stačí v létě ze sklizených plodů vybrat si z těch nejlepších nějakou pecku, samozřejmě opláchnout, očistit, nechat oschnout, a můžeme si už v tu dobu někde na zahrádce udělat rejšku nebo místo, kde je zasejeme ty pecky, zasypeme lehce zemí, musíme ho tedy samozřejmě označit, a většina těch pecek se z jara probudí. A nebo druhá možnost je, že tedy, a je to teda podstatně pracnější, se pecky dají do květináče jen tak do takového vlhkého písku a tam se, jak se říká, správně stratifikují a přenášejí se z jara nebo před jarem do chladného skleníku, aby vyklíčili. Takže to si myslím, že pro domácnost je složité. Zůstaneme u té normální, takové té zahrádkářské teorie, kdy se vysévají přímo do země, ne ovšem hluboko.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Veterinární lékaři často říkají, že člověk by neměl své zvířecí kamarády poličťovat, ale je řada záležitostí, kde jsou si člověk a zvíře velmi blízko. Například dentální hygiena a péče o chrup. To je užitečné a potřebné jak pro lidi, tak pro psy. Více o tom natáčela naše hobby redaktorka Slávka Brádlová, a to se zvířecím doktorem Leošem Železným.
2: Každý majitel by měl být schopen svého psa naučit, aby mu otevřel tlamu, aby se podíval na ty zuby, aby je zkontroloval, protože tak jako u lidí po každém jídle zůstává nějaký plak na zubech, tak stejně tak po nakrmení zůstává na zubech u psu. A ten plak je potřeba odstraňovat. Když bychom ho neodstraňovali, tak do toho plaku se začnou usazovat minerální látky, vznikne zubní kámen, kolem zubního kamene se dělají záněty dásní a už je jenom kousek k tomu, že se poškodí závěsný aparát zubu a celý ten zub potom vypadne.
3: S tímhle ale by člověk měl začít od štěňátka. Na druhou stranu člověk si řekne, no dobře, tak štěněcí mléčné zoubky, ono to vypadne, narostou mu nové.
2: No tak jako u lidí, musíme i o ty mléčné zoubky trošku pečovat, ale hlavně potom o ty trvalé. Takže odmala psi zvykat na to, že se jim do té tlamy šahá, že musí být zvyklí, že se jim nic neděje vlastně. A nejlepší péče je vlastně opravdu zubním kartáčkem, tak jako u lidí, naučit ty zvířata, že po každém nakrmení vyčistíme zuby. Je pravda, že ne každý pes si to nechá a je taky pravda, že ne každý majitel má čas na to opravdu ráno i večer po nakrmení ty zuby pořádně vyčistit. Takže pokud ten čas nemáme, tak existují takzvané dentální tyčinky, které vlastně svým složením a svým tvarem napomáhají tomu, že čistí ty zuby. Takže po každém nakrmení by měl ten pes dostat jednu tu tyčinku, která vlastně mechanicky odstraní ten zubní plak, který ulpívá na zubech. A navíc v sobě mají látky, které snižují následné ulpívání toho plaku.
3: Co se týká toho kartáčku, tak můžeme použít klasický lidský a doporučoval byste ultraměkký nebo střední nebo naopak tvrdý, nevím, jak to mají psi se zuby.
2: Oni jsou i speciální kartáčky pro psy a pro kočky, ale dá se použít běžný kartáček, který používáme pro lidi. Je potřeba ale použít co nejjemnější, aby to nezraňovalo dásně, když čistíme zuby.
3: Dá se usazování toho plaku pomoci nějak i složením jídelníčku třeba?
2: S jídelníčkem moc nenaděláme. Některé granule, které jsou lepší a kvalitnější, tak fungují tak, že sami částečně mechanicky čistí ten plak, protože když ta granule je špatně udělaná, je moc měkká, tak se pak lepí na ty zuby, nebo naopak, když je moc tvrdá, tak po rozkousnutí vlastně sjede potom zubu a řízne až úplně do dásně a vznikají tam mikrotraumata. Takže udělat dobře kvalitní granuly taky není tak jednoduché.
3: Já jsem viděla na vlastní oči psa, který měl zub plombovaný a prý existuje i něco jako rovnátka.
2: To plombování se většinou dělá proto, že dochází často k úrazům zubu, že ty zvířata, když žerou něco tvrdého, tak si ten zub ulomí. To se plombuje, občas se vyskytuje i zubní kas u psu, takže to je taky otázka plombování. V současné době se dělají i rovnátka. Jednak to může být z estetického důvodu, že ten pes má opravdu křivé zuby a jemu je potřeba je vyrovnat, anebo je to zdravotní příčina, kdy ten zub třeba špičák vyčuhuje ven a zraňuje dáseň, je vyhnutý, vyrostl prostě křivo, tak je možno těma rovnátkama ho srovnat. A někteří kolegové dělají i implantáty, takže v podstatě to, co je k dispozici v humánní medicíně, v zubařině, tak se dá použít i u těch zvířat.
1: A skoro jako přes kopírák ty dobré rady pro péči o psí zuby platí i u koček. No tak, to bych chtěl vidět, jak bych moje polodivoké kočičky doma donutil k čištění chrupu, když ono je to vlastně problémem i u spousty lidí. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do dobrých rad, jak využívat klimatizaci ve vašem autě, tedy pokud ji tam máte.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Spousta řidičů, kteří si vybírají starší vůz vedle jeho účelu použití, už vyžaduje i funkční klimatizaci. Nových aut bez klimatizace se dnes vyrábí opravdu minimálně a většinou je klimatizace i součástí základní výbavy auta. Její práci a příjemné vychlazení interiéru rozpáleného vozidla oceníte zejména teď v létě. Jak se o klimatizaci starat a co si můžeme doma sami opravit, vyměnit? Tak to zajímalo našeho hobbyredaktora Jiřího Šobra u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu, kde klimatizace plní a také opravují.
2: Ono velice záleží na stáří toho auta. Když budete mít nové auto, tak doplnění chladiva je třeba udělat, řekněme, poprvé po 4 letech. Když budete mít auto 15 let staré, tak je už potom rozumnější to chladivo doplnit třeba jednou za 2 roky.
3: Já jakožto obyčejný řidič si tu klimatizaci chladivem asi nedoplním, ani se neprodává pro běžné spotřebitele.
2: Ano, nemáte možnost, oni jsou to nebezpečné plyny, takže musíte mít školení a hlavně ani nemáte jak, nemáte to zařízení, který natlačí kladivo do klimatizace, ale ono to není jenom o tom doplnění, těch operací je tam třeba udělat víc.
3: Když přestane chladit anebo bude chladit méně, servis?
2: Servis, v první řadě se podívat, jestli je tam dostatek chladiva a v případě, že tam chladiva je dostatek a ta klimatizace přesto nechladí, no tak se dá očekávat, že tam jede závada na dalších zařízeních.
3: Doba se mění, myslí se na ekologičnost a proto jsem se někde dočetl to, že dřívější chladiva v té klimatizaci nahradili nová ekologičtější, je to pravda?
2: No, je to pravda, tuším roku 2012 používají auta už nové chladivo, které neobsahuje freon a teď nová elektroauta už mají úplně nové chladivo. A to je klasické CO2.
3: Jsou tato chladiva záměna?
2: Ne, nejsou záměna, ty systémy mezi sebou nedokážou pracovat s jiným chladivem.
3: Takže když budu mít starší vůz a budu tam mít to chladivo prvního typu, jde ještě koupit, anebo budu si muset připlatit?
2: Ne, normálně je dostupné, úplně bez problémů se to naplní tím starým typem chladiva.
3: Ale za víc peněz.
2: Ještě v nedávné době bylo to staré chladivo výrazně levnější, ale samozřejmě s přibývajícím tlakem na to, aby lidé kupovali nová auta, ekologická auta, pokud možno elektroauta, tak se zdražuje i ten starý typ chladiva.
3: Zmínil

0: která je nevyčištěná, tak jsou bakterie, které jsou ve výparníku.
1: Budu mít doplněné chladivo v klimatizaci, vyčištěný výparník, nový kabinový filtr a teď jakou teplotu v autě nastavit. Většinou přijdeme z velkého ohorka a chceme velkou zimu.
0: To už není otázka pro mě, ale možná pro lékaře, ale je to samozřejmě věc každého uživatele. Někdo v autě snese 19 stupňů a někdo potřebuje 23.
1: Já jsem u té klimatizace po roce v autě, co ho mám, objevil tlačítko auto. Tak jsem ho zmačkal a teď se o nic nestarám, je to v pořádku.
0: Je to v naprostém pořádku a já doporučuji celoročně používat klimatizaci na automatický proces, protože soudobé moderní klimatizace vnímají nejenom vnitřní teplotu v autě a vnější teplotu, ale taky intenzitu slunečního světla a spoustu jiných parametrů, na základě kterých jsou schopny vytvořit ideální prostředí pro vás v tom autě. A to jak v létě, tak v zimě. Tak já doporučuji nastavit si teplotu a používat automat po celý rok.
2: Jak se starat o klimatizaci v autě, co si můžeme sami opravit a co nechat na odbornících, tak to zjišťoval náš hobby redaktor Jirka Šobr u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu. A za chvíli to bude zahrádkářský kalendář a to se dozvíte, že je čas na léčení jalovců. Právě jalovec přenáší rez hrušňovou na vaše hrušně.

0: Hospodářský kalendář.
1: Čeká nás zajímavá pronostika, ta platí na 6. srpna, tedy na čtvrtek příští týden, a to se říká, že na proměnění páně se nemá navážet obilí do stodol a do stohů, aby nevyhořeli a aby hrom neuhodil. Jak už jsem říkal v minulém vysílání Hobby magazínu, srpen je velký letní podvodník. Přes den je teplo a v noci zase zima, kde je pak to léto. A letos je navíc v létě horko a sucho, a když zaprší, tak to stejně nestačí. A začneme dobrou radou pro majitele jalovců. Právě z nich se přenáší houbovité onemocnění na hrušně. A tento problém se rzí hrušňovou. Řešíme, co vysíláme Hobby magazín. Rez hrušňová se projevuje oranžovo-hnědými okrouhlými skvrnami na listech hrušně. Tato choroba potřebuje k životu dva hostitele, hrušně a jalovce, na které se stěhuje zpátky na zimu. V srpnu proto staré jalovce prořezejte a ošetřete fungicidem. Ochráníte tak hrušně v celém okolí a všichni mlsní hruškoví zahrádkáři vám za to budou vděční. Zopakujeme si, že rajčata mají poměrně dlouhou vegetační dobu. Někde už zrají, ale na mnoha zahradách se teprve počínají vybarvovat. V srpnu je dobré seříznout vrcholky rostlin, které často ještě kvetou, a donutit je, aby svou energii investovali do již dozrávajících plodů. Můžete na tom jedině vydělat. I hned po sklizni můžete řezem upravit ovocné stromy i keře. Rozhodně odstraňte ty větve, které jeví známky napadení chorobami. V případě moniliové spály jsou to obvykle všechny konce větviček až na zdravé dřevo. U maliníku odstraňujeme slabé i odplozené výhony. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a pokusíme se dát dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: na čase být.
1: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
1: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
1: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
1: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
6: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze a mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes Čedoch zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak tři okresy, dvě přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A, no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměnnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledal jsem nějaké fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženou. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal. A protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metrech čtverečních. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve světle prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5000 metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek a najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel, tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahalil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a jsem říkala, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala. Ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
0: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
2: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 metrů čtverečních podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historie evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
3: Pak se někde natáhnout.
2: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme přestavili kavárnu, kterou jsme zvětšili a přistavili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovém designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak nám poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako, když venku je nádherně všude. My jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete toho, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon.
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit. Ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože je na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
2: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
3: Už jste si zvykl?
2: Ne.
3: Vaše oblíbené místo na zámku?
4: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když to tam všechno rozkvetlé, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
3: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
4: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
3: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
2: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil. Když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
3: Kdo si myslíte z vás dvou, to manželský pár miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
4: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
3: Co byste poradila těm, kteří třeba tak jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
4: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši a to toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
3: Jak ho máte ráda vy?
4: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně Trčkové byly hodně hodní, rozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna se přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když vy jste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: Mhm. No děkuju pěkně, nechtěl bych to dověřit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal? Koupil?
2: Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách. Takže tak toto běhalo dějinami.
3: Škoda, no. Že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, a vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové přece stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, Hus podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů. No tak logicky, pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko, tak tělocvičná asi tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
3: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělali, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme, nikde jsme se, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas. My raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal Rotzalm Reifenscheidtů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do světle jezdil pouze na léto. Vinou události roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola. A protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit rok 1957, takže souhlasili s prodejem a myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu a zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola, posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití a město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, kdy jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
5: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
5: 24.
4: Ne, teď už 23.
3: Fakt?
5: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku a částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
5: Pokojská.
6: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
6: U slepic.
5: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
5: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
5: Co budu dělat zítra?
6: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
6: Ne.
5: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
5: Ples nebyl nikdy.
6: Sním o velkém plese na nádvoří.
3: Umí tento dům mluvit?
5: Těžko říct.
6: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako prdne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
3: Kam chodíte pro víno, na víno, na skleničku?
6: Domů na svoji, v práci taky na svoji, a takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
5: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco, a víno. Je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
3: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
5: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
3: Může to být cokoliv, já nevím. V vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
5: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce odlevaná, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zas mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené. No.
2: Třeba to těm dotyčným přineseš?

0: štěstí.
1: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světlá nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: Už máte vlastní ERP?
1: ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
0: A co by v něm bylo?
1: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
0: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
0: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
0: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
0: Co byste přál Čechům? Naší zemi.
1: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj um, bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Jinský.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Před požáry z vedra a sucha varují hasiči. Palackého ulici v Přerově čeká oprava. Nově opravené budou chodníky v Branné na Šumpersku. Oblačno, místy přehánky a bouřky, teploty až 33 stupně Celsia, mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Kvůli vedru a suchu se v Olomouckém kraji opět výrazně zvýšilo riziko vzniku požárů. Hasiči varují před rozděláváním ohňů v přírodě, před odhazováním nedopalků a manipulací s otevřeným ohněm, uvedla mluvčí Lucie Balážová. Rušnou Přerovskou ulici Palackého čeká v polovině srpna oprava. Město za položení nového takzvaného tichého asfaltu zaplatí 821 tisíc korun. Uzavírka na 9 dní výrazně ovlivní provoz městské autobusové dopravy, upozorňuje mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
2: Práce si vyžádají úplnou uzavírku Palackého ulice v úseku mezi křižovatkami s ulicemi doktora Skaláka a Boženy Němcové. Ta výrazně zasáhne také provoz městské autobusové dopravy. Vzhledem k rozsahu oprav nebude možné zajistit průjezd autobusu ani obsluhu zastávek Palackého. Pro cestující jsme proto připravili náhradní dopravní opatření.
0: Celkem 3 chodníky na náměstí v Branné na Šumpersku plánuje obnovit tamní samospráva. Práce budou stát skoro 2 miliony korun. V současné době vedení obce vybírá zhotovitele oprav. Pokračuje nezávislý starosta Martin Alexa.
3: Bude to vlastně vyměněn ten stávající chodník, který je s betonovou dlažbou, za nový chodník s kamennými obruby a žulovými kostkami. Aktuálně ty chodníky nejsou úplně v nejlepším stavu a zároveň není to úplně největší okrasa na náměstí, takže jedná se určitě o kvalitnění jak technického stavu, tak určitě o estetickou věc.
0: Koncerty v arcibiskupském paláci i v olomoucké katedrále svatého Václava, setkáním ministrantů z celé Moravy na Velehradě a taky poutěmi nebo výsadbou stromů oslaví příští rok olomoucké arcibiskupství 250. výročí svého povýšení z biskupství. Součástí příprav je spuštění nového webového portálu. Bude průvodcem jubilejním rokem 2027 a postupně nabídne informace o duchovních, kulturních i společenských akcích, uvedl mluvčí arcibiskupství olomouckého Jiří Gračka.
1: Sport.
0: Santi Denia se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. S vedením asociace Španěl podepsal smlouvu na 2 roky s opcí a stanovil si jasný cíl v podobě postupu na mistrovství Evropy v roce 2028. Ve druhém kole druhé fotbalové ligy v pátek Žižkov porazil Prostějov 1-0, Karviná Vlašim 1-0, Kladno Ostravu B 1-0 a Příbram Opavu taky 1-0. Táborsko remizovalo s Duklou 2-2, tabulku vede Dukla před Příbramí a třetí Opavou, Prostějov aktuálně 15. V prvním kole Moravskoslezské fotbalové ligy Unie Hlubina porazila Zbrojovku Brno B 8-2 a Frýdek Místek Hranice 1-0.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, místy přehánky a bouřky, teploty 29 až 33 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 25 stupňů a mírný západní vítr, v bouřkách zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli opravám mostu je částečně omezen provoz na dálnici D35 na obchvatu Olomouce v obou směrech mezi exity Slavoní Nemilany. Mezi 268,5 a 268 kilometrem se jezdí zúženými pruhy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Do nového dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Někteří z nás mají volno a ještě spí, jiní i dnes v sobotu vyrazili do práce. V tom případě, ať vám to v ní utíká. Také dnes se pište vzkazy, jaké máte počasí a co vás čeká na naše SMS číslo 723 70 33 51 také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli vzpomínky na léta minulá v kalendáriu a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Petr Rezek a právě teď bude zpívat Lucie Vondráčková. S láskou nám je líp. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady sobotní ráno, za 5 minut bude 5:45. Snídáte-li právě teď dobrou chuť, no a na řadu přichází kalendárium Petra Jungmana, pojďme se vzpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Začíná druhý prázdninový měsíc, je sobota 1. srpna. Svátek mají Oscar a Kleopatra. Tady je Petr Jungmann. První československý automobil Škoda Rapid objel svět v roce 1936. 1. srpna před 90 lety se do Prahy po 3 měsících a 1 týdnu trvající cestě vrátili cestovatelé Jan Procházka a Jindřich Kubiás. Ve stejný den roku 1936 začaly v Berlíně olympijské hry. Ty si přisvojili nacisté k propagaci Nového Německa. První mezinárodní filmový festival v tehdejším Československu byl zahájen před 80 lety v roce 1946 v Mariánských Lázních. Souběžně se konal i v Karlových Varech. Tam našel později domov. Rakouský pilot Formule 1 Niki Lauda téměř uhořel před 50 lety v roce 1976 při těžké havárii při velké ceně Německa na okruhu Nürburgring. Ve stejný den před 50 lety zahájila výrobu legendárních 105 a 120 mladoboleslavská Škodovka.
3: Technici kontrolují každou část vozu, který bude opět spolehlivě sloužit těm zákazníkům, kteří si oblíbili značku z Mladé Boleslavy.
2: Otík Rákosník.
4: Já necht Turko.
2: Pan Páve.
5: Se směl narodit jako kůň původně.
2: Moudrý doktor Skružný.
6: Měl si štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle, na funkci to nebude mít vliv.
2: A další postavičky z Křečovic rozehrály poprvé na filmovém plátně svůj příběh.
7: Vy jste se zase kochal, že jo, pane doktor?
2: Před 40 lety v roce 1986 byla do kin uvedena komedie režiséra Jiřího Mencla Vesničko má středisková.
8: Senzační film. Rumunský.
9: Je to zlato!
2: Tenisový pár Barbora Krejčíková, Kateřina Siňaková přesně před 5 lety dokráčel na tokijské olympiádě pro další zlato pro české barvy.
10: Je to bomba, je to vlastně mega to je, to úplně neskutečný, já mám úplně husí kůži.
2: Před 90 lety se narodil slavný francouzský módní návrhář Yves Saint Laurent a já přeju hezkou sobotu.
11: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do sobotního 1. srpnového rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc, snídáte-li, přeji dobrou chuť. Svátek má Oskar, vše nejlepší a jsou 2 minuty po 17:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká rozsíly v srpnu, silně tráva, pěkné povětří se očekává. No dnes sluníčko, ale i přehánky a bouřky a teplota do 33 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Olomouc 25,5 stupně, píše Bára, která se chystá na výlet do Brna. Radek z Uničova hlásí 25 stupňů a chystá se snídat. Dobrou chuť. V Rýmařově 21 stupňů. Dobré ráno přeje Václava.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Brněnský folk tým kroutí už 6. dekádu na našich pódiích. Pánové už jsou pravda odrostlejší, kapelou prošla řada muzikantů, radost z hudby ale zůstává, což potvrdil i loňský Folkfest. V neděli po 19:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě folk týmu.
3: Když do pekla, tak ať na krásným koni, když se šíve, tak se vší parádou hned.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Do sobotního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 8 minut bude 17:30. Dobré ráno. Strkají pštrosy hlavu do písku, nebo je to jen mýtus? Odpověď má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že pštrosy mají větší oko než mozek? Průměr pštrosího oka je 5 cm, což je srovnatelné s kulečníkovou koulí. Tito ptáci mají velmi malou hlavu a její větší část zabírají právě oči, zatímco nervová centrála má průměr menší. Je to ovšem dáno strukturou ptačího mozku, který je sice malý, ale obsahuje mnohonásobně víc neuronů než stejně velký mozek u savců. Pštrosy jsou největšími žijícími ptáky na planetě. Pštros dvouprstý dorůstá výšky až 2 metrů a 70 cm a může vážit od 90 do 160 kg. Rekordních rozměrů dosahují také pštrosí vejce, vážící obvykle 1 kg. Tloušťka z kořápky je až 0,5 cm, takže pro mládě je dost náročné se z ní vyklubat, trvá mu to někdy i přes hodinu. Když dostanou na obsah vejce chuť dravý supy, spouštějí na ně z výšky kameny, aby je rozbili, sami na to totiž nemají dost síly. A na závěr vyvrátíme jeden zažitý, ale nepravdivý mýtus. Ne. Pštrosy opravdu nestrkají hlavy do písku, jen je umí sklonit až k zemi, takže někdy jejich hlavy nejsou přes vegetaci vidět.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
2: Bylo 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Olomoucký krajský úřad vydal souhlasné stanovisko pro stavbu protipovodňových opatření v Troubkách na Přerovsku za zhruba 850 milionů korun. Rozhodnutí poslouží jako podklad pro další povolování projektu. Rušná družstevní ulice v Úsově na Šumpersku se bude opravovat. Práce by měly začít v polovině srpna, stát budou bezmála 3 miliony korun. Hotové by měly být do konce října, řekl nezávislý starosta Benedikt Lavrinčík. Rekordní návštěvnost mají v těchto horkých letních dnech mladečské jeskyně u Litovle na Olomoucku. Návštěvníkům poskytují aspoň dočasnou úlevu od úmorného vedra. V chladných chodbách a domech jeskyní je celoročně kolem 10 stupňů Celsia. Novou výstavu s názvem Objev Jesenicko si můžete prohlédnout v informačním centru Katovna v Jeseníku. Přibližuje přírodu, osobnosti a historii regionu. Její součástí jsou i herní prvky, uvedl koordinátor cestovního ruchu Jan Mrosek. Ze sportu. Česká fotbalová reprezentace má poprvé v historii zahraničního trenéra. Národní tým převzal úspěšný mládežnický kouč Španěl Santi Denia, podepsal dvouletý kontrakt. Počasí na střední Moravě, dnes bude oblačno, místy čekejte přehánky a bouřky, teploty 29 až 33 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 25 stupňů a mírný západní vítr v bouřkách zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Nadměrný náklad strojní zařízení budete mít na dálnici D35 na obchvatu Olomouce kolem 272. kilometru ve směru na Lipník nad Bečvou za exitem Nemilany. Projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Bývalý fotbalista Sigmy Olomouc Josef Mucha aktuálně v klubu trénuje nejstarší dorosteneckou kategorii a také sleduje cestu své dcery, tenistky Karolíny, která je šestou hráčkou světa. Za chvíli se za ním vypravíme. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 17:30.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 8 minut po půl šesté, dobré ráno. Bývalý fotbalista Josef Mucha odehrál za Sigmu Olomouc 202 utkání a momentálně je hlavním koučem týmu do 19 let. Zároveň je ale pyšným tatínkem světové tenisové šestky Karolíny Muchové. Ta přitom není jen vynikající tenistkou, ale také talentovanou fotbalistkou. I o tom si s Josefem Muchou povídal reportér Adam Kodret.
1: Co jsem slyšel, tak ona i s tím fotbalovým míčem v mládí to hodně uměla, je to tak?
2: Jo, uměla, myslím, že umí pořád, že ten cít má pro ten tenisový, pro ten fotbalový míč, takže ona zvládne žonglovat a patičkou se přehodí, myslím si, že, jako, že má cít pro míč a míč nedělá problém ani fotbalový.
1: A nebo někdy ve hře, že jí dáte na fotbal, když byla malá?
2: Tak to dělala všechny sporty, tak potom si vybrala tenis, ale tenkrát vlastně před těma, když ona začínala, tak ten ženský fotbal nebyl tolik populární, jak je teď. Teď je to prostě úplně na jiný profesionální úrovni, tenkrát to bylo vlastně v plenkách, takže to ani tak ve hře moc nebylo.
1: Ona během té kariéry si prošla některými těžkými momenty, několika zraněními, ale vždycky se z toho skvěle dostala, tak svědčí to i o tom, jak je silná, nebo jaká je ona nejenom tenisově, ale spíš jako člověk.
2: Určitě je to o charakteru a ona to v sobě si myslím, že má hodně a je pracovitá, a tenis je nastavený než fotbal, tam jste sám na sám, všechno si zařizujete sám, přinašujete se sám, na to platíte si lidi kolem sebe, takže to je dalších x věcí nesrovnatelných. A samozřejmě to o tom, pak se dostat do té špičky, pak je to možná něco jednodušší. Do pracovitosti a teďka tam rozhoduje niance, tam rozhodují centimetry a člověk musí být připravený tam úplně na všechno a o úspěchu, neúspěchu je tam prostě ta hrana je velmi tenká. Člověk musí být po všech stránkách pro to udělat 100%, jinak nemá v dnešním v tom světě vůbec šanci.
1: Na tom nedávném wimbledonském finále proti Lindě Noskové jste byl osobně, tak jaký celkově ta atmosféra na tomhle největším tenisovém turnaji na světě na vás udělala dojem, jak jste to prožíval přímo tam v té lóži?
2: Tak je to krásné, je to jako i kultura toho, a jsem měl to štěstí, že jsem byl i v Austrálii, jsme byli s manželkou, pohybovat se v tomhle prostředí, je to trošku jiné než fotbal, nechci říct kulturnější, nebo prostě je to jiný sport, ale jdete se pojít na zápas, jdete se projít v tom areálu, takže mně se tohle moc líbí a moc jsem si to užil.
1: Jaký jste fanoušek, když jste takhle rád tenise Karolíny, protože vypadalo, že jste docela v klidu, mi přišlo z těch závěrů televizních?
2: Asi už jsem zkušený. Před pár lety jsem byl víc nervózní, ale i teď vás to pohltí ten zápas, takže to bylo o pár míčcích, se to pak na to díváte zpětně, tam řeknete, že stačí tam ten míček uhrát, pak si během toho zápasu říkáte, to je důležitý míč, za chvilku je další, zase no, to je ještě důležitější, pak další, takže to je vlastně takhle, to běží ten zápas a pohltí vás to, samozřejmě fandíte a to bylo jako všechny zápasy, i těch šest předešlých byly vyrovnaný a je to prostě o síle toho hráče a myslím, že Kája v tomhle byla hodně silná, vynikající turnaj odehrála.
1: Věřil se po té otočce v tom druhém setu, že by to mohlo dopadnout, že by to mohl být ten moment, který to obrátí celé. Nakonec to bohužel tedy pro Karolínu nedopadlo.
2: V tenise je to tak, že rozhoduješ poslední míč. I v historii spoustu zápasů. Hráčka prošla v druhém, v třetím kole z matchballu a nakonec to třeba vyhrála ten turnaj, takže věřil jsem určitě, i pořád věříte. Tam říkám, to se může v tenise se to zvrtne během chvilky, se ten zápas může úplně otočit, takže věřil jsem, ale jako bylo to pořád, myslím, že to byl krásný zápas.
1: Co jste říkal potom finále na tu řeč poslední Karolíny, která myslím nejdřív rozesmála celý svět, ale potom myslím, že byla hodně taková empatická.
2: Určitě, myslím, že to zvládla výborně. Perfektní to bylo, jo. Myslím, že to unesla všechno, ale ona je taková vlastně i ve všech ostatních zápasech, třeba uznali sílu té soupeřky a jednou vyhrajete, jednou prohrajete, takže myslím, že se chová i velice slušně i během toho zápasu.
1: Věříte ještě, že Karolína to může dokázat nejenom být finalistkou, ale být vítězkou Grand Slam?
2: Tak je to její sen a já bych to určitě moc přál.
1: Říká Josef Mucha, fotbalový trenér, bývalý hráč a také tatínek úspěšné tenistky Karolíny Muchové. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 1. srpna, svátek má Oskar, vše nejlepší, je 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, půlnoční větry v srpnu přinášejí stále počasí. No dnes sluníčko, přehánky, bouřky, teplota do 33 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 26 stupňů Celsia. Velké Losiny 20 stupňů, oblačno, hlásí Božena, Dub 25 stupňů Celsia. A tolik naměřil Honza, ten se chystá na velký nákup do Olomouce a jinak to bude odpočinkový den.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Český rozhlas Olomouc jede za vámi. Přijďte strávit příjemné prázdninové odpoledne a večer na naší veselici v Dubicku. Čeká na vás zábavný program nejen pro děti a sportovní den. Zahrají a zaspívají Vonta Linhart, skupiny Wilsne s redaktorem Mirkem Kobzou a Atom Rock ze Zábřehu. Bohaté občerstvení je samozřejmostí. Těšíme se na vás v sobotu 1. srpna od 15 hodin na veselici Českého rozhlasu Olomouc v Dubicku.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 6 hodin. Dobré ráno, je tady první srpnové ráno a svátek má Oskar. Co říkají pro dnešní den pranostiky? No i když ze Strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí. Půlnoční větry srpnu přinášejí stálé počasí. Jak to bude s deštěm? Hřímá-li v srpnu, lze čekat 8. dne opět bouřku. Když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všecko slunce vysuší. A když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima. Vinaři pozor, když pálí srpen, bude pálit i víno. No a jak to bude s oním sněhem? Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu. Moc zub srpnových, moc vánic sněhových, jsou-li srpnu hory kalný, budou v zimě mrazivalný. A ještě jedna pranostika, rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává. Tak přeji, ať nám výjdou jen ty nejpranostiky.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 6 hodin. Prostějov přispívá začínajícím řemeslníkům na rozjezd podnikání. Více to probereme ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Šest hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Chystaná stavba protipovodňových opatření u Troubek získala souhlas kraje. Prostějov přispívá začínajícím řemeslníkům na rozjezd podnikání. Hřiště v Drahotuších čeká obnova za 1,5 milionu korun. Zpočátku polojasno, postupně oblačno, místy přehánky a bouřky, teploty až 33 stupně Celsia a mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomoucký krajský úřad vydal souhlasné jednotné stanovisko pro dlouho připravovanou stavbu protipovodňových opatření v Troubkách na Přerovsku za zhruba 850 milionů korun. Rozhodnutí krajského úřadu poslouží jako podklad pro další povolování tohoto projektu podle stavebního zákona, píše se na úřední desce hejtmanství. Začínající řemeslníci si můžou v Prostějově požádat o dotaci. 40 tisíc korun je určena pro vybraná řemesla. Patří mezi ně například truhlář, elektrikář, zedník, kominík nebo čalovník. Žadatelé museli výuční list získat v uplynulých 6 letech, pokračuje mluvčí města Jana Gáborová.
2: Všichni vyučení, kteří mají výuční list do 36. letošního roku, to znamená třeba ho získali právě absolvováním letošního školního roku a mají trvalé bydliště v Prostějově a rozhodli se pro některou z těch podporovaných profesí a chtějí se tomu řemeslu věnovat, tak mohou si podat žádost na prostějovském magistrátu.
1: Kompletní rekonstrukce a rozšíření čeká dětské hřiště a kluziště v Drahotuších, místní části Hranic na Přerovsku. Rozhodli o tom sami obyvatelé města, když tomuto projektu v anketě o participativním rozpočtu dali nejvíc hlasů. Pokračuje starosta Hranic Daniel Vitonský z hnutí ANO.
3: My jsme tady na posledním zasedání rady vyhlásili veřejnou zakázku na tuto akci, a kdyby mělo dojít jednak k obnově nebo nějaké revitalizaci stávajícího hřiště, dojde tam tedy i k rozšíření o nějaké nové prvky. A celá akce by měla začít ještě v letošním roce a měla by být dokončena také v listopadu letošního roku.
1: Kostýmované prohlídky doplněné o zajímavosti z historie gastronomie i ochutnávky dobových pokrmů nabídne dnešní program oživené hradní kuchyně na hradě Šternberku. Akce začne v 9 dopoledne, pokračuje kastelán Dominik Faderný.
4: Návštěvníci se mohou těšit na kostýmované prohlídky hradu, v jejich rámci bude výklad průvodců rozšířen o informace z oblasti gastronomie v dobách minulých. Závěr prohlídky bude situován do hradní kuchyně, kde budou pro každého účastníka připravené sladké dobroty dle historických receptů. Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost vidět kuchyni v plném provozu.
0: Sport.
1: 52-letý Španěl Santi Denia je novým koučem české fotbalové reprezentace. Představilo ho vedení domácí asociace jako prvního zahraničního trenéra národního týmu. Úspěšný mládežnický kouč podepsal kontrakt na 2 roky s cílem postoupit na evropský šampionát v roce 2028. Denia mluvil o tom, že z počátku svého angažmá bude pracovat na detailech.
5: The football in Terrible have not a problem.
6: Fotbal v České republice nemá problém, je silný. Pro nás trenéry teď bude klíčové vybrat správné hráče a profil týmu. Samozřejmě se chceme zlepšovat, je to hlavně o detailech, které na té nejvyšší úrovni dělají rozdíly. Mentálně jsou čeští hráči silní a my z nich musíme dostat to nejlepší.
1: První soutěžní zápas pod vedením Santiho Deny odehrají čeští fotbalisté v září v Lize národů proti Chorvatsku.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě. Zpočátku polojasno, během dne oblačno, místy přehánky a bouřky, teploty 29 až 33 stupně Celsia, na Přerovsku až 35 stupňů, v Jeseníkách okolo 25 a mírný jihozápadní vítr bude se měnit na severozápadní, v bouřkách zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dočasně uzavřený je kvůli opravám dálniční nájezd exit 276 Holice na D35 ve směru na Ostravu na příjezdu od Přerova. Objížďka vede po D55 ve směru na Olomouc, pak Týneckou ulicí.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, s vámi Vítek Šouka, ale tady sobota, někteří vyrazí na výlet, jiní, jako například já, budou pracovat na zahradě nebo zahrádce, no pracovat, budu trhat rajčata a jíst jahody, tak ať se nám daří a vše roste. Zaprší dnes, i to proberu v této hodině z meteorology. Otevřeme také 100 let staré noviny a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Petr Novák. Dobré ráno.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 5 minut bude 6:45. Dobré ráno. O dobrých vyhlídkách sladařské kampaně Na Hané psali novináři před 100 lety na stránkách deníků. Konkrétně bude Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Sladovnický průmysl Na Hané počítal v roce 1926 s velmi dobrými výsledky. Redaktoři novin nicméně psali o tom, že je pozoruhodné, že rolnické sladovny vykazují daleko menší prosperitu oproti podnikům soukromým a akciovým. Čtenáři se dozvěděli toto. Okolnost tato jest vysvětlována odbornými kruhy lepším obchodním vedením a svobodným výběrem kvalitního zboží posléze vyjmenovaných podniků, kdežto rolnické jsou nuceny přijímati méně kvalitní zboží svých členů, čímž kvalita i počet podniků trpí. Mimo to nedostává prý se u rolnických sladoven řádné zahraniční prodejní organizace, čímž vývoz hanáckého sladu přechází do rukou soukromých a akciových podniků z velké části německých a rolnické podniky se spokojují sladováním ve mzdě pro uvedené exportéry, aby mohli plně využít své výrobní kapacity, převyšující daleko náš domácí konzum.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 1. srpna, svátek má Oscar, vše nejlepší, je 6:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí, no dnes sluníčko, přeháníky i bouřky a teplota do 33 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji, zdravím Jirku z Olomouce, který bude dnes opět zkrášlovat zlatý déšť, ulice Stupkova 26 stupňů, Hanka z Chomoutova, ta má na teploměru 25 stupňů Celsia, stejně tak David z Uničova také hlásí 25 stupňů, chystá se s rodinou někam k vodě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: K 720. výročí zavraždění Václava III. V Olomouci jsme pro vás připravili reprízu původní čtyřdílné historické rozhlasové detektivky Romana Ludvy Krvavá Pavlač. V režii Tomáše Soldána účinkují Igor Bareš, Petr Kubes, Jaroslav Krejčí, Roman Wenzel, Ivana Plíhalová, Lenka Kočišová, Václav Bahník a další. Vstupte na Krvavou Pavlač a vydejte se s námi do temných středověkých časů v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v neděli po 18. hodině.
4: Nejsem to já, ten koho znáš, není to tělo mý,

a buchy ani moje tvář a těch pár slov, pár krátkých vět já vůbec nevyslovil.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 6:30. Dobré ráno. Probouzíme se do pátečního dne, do sobotního dne. Víkend je před námi, je tady s námi, tak mi posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Co podniknout v době volna? Pojďme na vaše vzkazy. V neděli se v Zámecké zahradě ve Vřesovicích koná od 14 hodin setkání dechových kapel pod Hanáckým nebem, napsal o tom Michal. Radka, dnes nabídnou Kovalovice od 14 hodin dětskou hodovou sobotu s odpolednem plným her a zábavy u zámečku. Večer bude hodová zábava, na které zahraje kapela Cameron. Do neděle máme v areálu Olše na fotbalovém hřišti Července hody. Vzkaz od Radky. Dnes má Jeseník na Masarykově náměstí a v areálu Katovny od 13 hodin celodenní program Jeseník se baví. Vystoupí například Pokáč, napsala Eva. V Konici se dnes od 9 hodin koná setkání milovníků historických vozidel do roku 1980. Dopoledne proběhne příjezd a výstava vozidel u komunitního centra. Poté účastníci vyrazí na zhruba 100-kilometrovou trasu, napsal o tom Honza. No a na Kluzišti v Drahotuších se dnes odehraje od 15 hodin Tramp Folk Fest. Zahrají Zajatci, Lepenec, Z ničeho nic a mnoho dalších. Děkuji za vzkazy. Těším se na další, stále je můžete psát na naše SMS číslo 723 70 33 51, ale také pište na Facebook Českého rozhlasu Olomouc.
1: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radí.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek.
2: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Kvůli vedru a suchu se v Olomouckém kraji opět výrazně zvýšilo riziko vzniku požárů. Hasiči varují před rozděláváním ohňů v přírodě, odhazováním nedopalků a manipulací s otevřeným ohněm, řekla mluvčí Lucie Balážová. Kvůli výměně výhybek a kolejnic na tramvajové točně nebudou v Olomouci jezdit od 9. do 31. srpna tramvaje z hlavního nádraží do Pavloviček. Dopravní podnik zajistí náhradní autobusovou dopravu. Především pro květinové záhony hlasovali obyvatelé Jeseníku v anketě týkající se budoucích úprav náměstí Svobody. Dotazníky vyplnilo bezmála 250 lidí, uvedla mluvčí radnice Markéta Káňová. Po kratší pauze se znovu otevřela stálá expozice Století relativity v Muzeu moderního umění v Olomouci. Představuje nejlepší díla 20. a 21. století z vlastních sbírek. V obrazárně návštěvníci uvidí téměř 50 nově zařazených děl, především z poválečného období, uvedl mluvčí muzea Tomáš Kasal. Ze sportu ženskou Tour de France, která odstartuje dnes v Lausanne, pojede i Nicola Nosková. 29-letá cyklistka stáje Cofidis se na největším závodu sezony představí podruhé. Počasí na střední Moravě. Dnes bude zpočátku polojasno, během dne čekejte oblačno, místy přehánky a bouřky. Teploty 29 až 33 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 25 a mírný jihozápadní vítr bude se měnit na severozápadní, v bouřkách zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli práci na vozovce je částečně omezen provoz na dálnici D1 mezi Bělotínem a Mankovicemi. V obou směrech se mezi 312. a 320. kilometrem jezdí jen dvěma pruhy.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Odvoz kadmiových kalů z Vikantic se opět odkládá. Podrobnosti za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno 2 minuty po 6:30 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl sedmé, dobré ráno. Termín odstranění kadmiových kalů z Vykantic je stále v nedohlednu. Více než 1000 tun nebezpečného odpadu leží desítky let v hale na kraji obce. Likvidace má proběhnout v Ústeckém kraji, úředníci ale nově požadují komplexní posouzení dopadů na životní prostředí. Vedení Vykantic má z dalšího zdržení obavy.
1: Já už jsem měl za to, že to je poslední hodina té haly, že ta hala spadne.
2: Nezávislý starosta Vykantic Libor Sedlaříků plechové haly plné kadmiových kalů vzpomíná na poslední zimu, kdy se do zasněžené haly opíral silný vítr.
1: To nebyly jenom zvuky plechu, jakoby plechové zvuky, to byly zvuky konstrukční. Skutečně to vrzalo, skřípalo, jak kdyby ty sešroubované spoje to prostě pracovalo. To nebyly zvuky plechové, to byly konstrukční zvuky.
2: Starosta se teď bojí dalšího odkladu odvozu chemikálií. Zmizet měli podle původně daných termínů loni, nyní ovšem krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl, že se vše ještě posoudí v rámci procesu zvaného Velká EIA, říká mluvčí kraje Jan Nový.
3: Záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a proto bude posuzován podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí.
2: Starosta Vykantic má za to, že zpracování tzv. Velké EIA zabere 1 až 2 roky.
1: To máme zhruba řízení na 2 roky a to tady bude další 2 roky stát. Uvědomme si, že tam je 1000 tun kadmiových kalů, které když se dostanou do toku, tak to otrávíme až do Černého moře. Na co tady čekáme? Až to spadne?
2: Kdy bude Velká EIA uzavřena, nelze podle mluvčího Jana Nového odhadnout.
3: Závisí především na rychlosti zpracování dokumentace EIA ze strany oznamovatele, průběhu jejího projednání a vypořádání všech připomínek v zákonném procesu.
2: Sanaci kalů zastřešuje státní podnik Diamo a má na ní smlouvu se společností AHV Ekologický servis. Podle ní mají být chemikálie zlikvidované do konce tohoto roku. Pokračuje mluvčí podniku Diamo Tomáš Indrej.
4: Naším cílem je dokončit projekt v termínu stanoveném smlouvou, zda to bude možné, ale závisí především na výsledku probíhajícího povolovacího procesu. Nechceme proto jeho výsledek předjímat. Stále ale platí, že odstranění kadmiových kalů z Vykantic je pro nás, pro Diamo, prioritou.
2: Kadmiové kaly jsou ve Vykanticích uložené přes 40 let. Od roku 1984 do roku 2001 je sem vozil národní podnik Rudné doly Jeseník. Z Vykantic Michal Poláček, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Probouzíme se do 1. srpnového rána, je tady sobota, za minutu bude 6:45 a svátek má dnes Oskar.
1: Počasí.
0: Hezký den přeji do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Václav Smolka. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí na nás dnes se čeká?
2: Tak dnes očekáváme, že bude většinou oblačno, přechodně se oblačnost může zejména v těch dopoledních hodinách protrhat až

0: Zítra by mělo být oblačno až polojasno, výjimečně nelze ráno, zejména na horách, vyloučit slabou přeháňku. Maximální teploty budou od 26 do 29 stupňů, na horách to bude kolem 21 stupně Celsia a vítr bude mírný severovýchodní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Děkuji za informace, přeji příjemnou sobotu a naslyšenou.
0: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
1: Na telefonu byl Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
4: 15. výprava do Mohelnice na loňský Folkfest bude tentokrát pořadu na cestě trochu jiná. Vezmu vás na koncert Roberta Křesťana a druhé trávy, který tam zaznamenal Český rozhlas Olomouc. Poslouchat budeme písničky z posledních alb oceněných Andělem i skladby starší. Hlavně atmosféra bude jiná, autentická, živá, jako byla právě na Folkfestu. Naladit si ji můžete na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v neděli 2. srpna po 15. hodině, kdy vás u pořadu na cestě přivítá.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, jsou 6:45. Dobré ráno, dnes nás opět čeká vedro až 33 stupňů Celsia a horko bude i v dalších dnech, no tropické počasí působí nejen na lidi, ale také na živočichy, které ve městech najdeme ve vnitroblocích, zahrádkách, v parcích a podobně, no často trpí nedostatkem vody. Umožníme proto přístup k vodě našim spoluobyvatelům, žízeň mají například ježci, zajíci, kosové, čmeláci, včely a další. Máte-li doma jezírko?

0: nebo bazének nebo něco podobného, můžete umožnit ptákům přístup k vodě za pomoci plovoucího prkna, aby se hodně pohodlně napili a neutopili se. Jinde postačí velká mělká miska s vodou položená na zemi. Poslouží nejen ptactvu, ale třeba také ježkům nebo veverkám. Tak buďme ohleduplní k našim zvířecím sousedům a pomáhejme.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 7 hodin. Rodiče můžou žádat o příspěvek na kroužky, tábory nebo doučování v Olomouci. Více o tom ve zprávách v celou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Rodiče můžou žádat o příspěvek na kroužky, tábory nebo doučování v Olomouci. Ve Střeni dnes slavnostně otevřou novou dětskou skupinu. Centrum Jeseníku ožije jednodenním festivalem. Zpočátku polojasno, postupně oblačno. Místy přeháňky a bouřky, teploty až 33 stupně Celsia, mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Rodiny s nižšími příjmy můžou žádat o finanční podporu na školní a mimoškolní aktivity. Příspěvky z fondu pomoci olomouckým dětem se dá využít například na letní tábory, zájmové kroužky, doučování, přípravu na přijímací zkoušky, školy v přírodě, lyžařské kurzy a další ozdravné pobyty. Pokračuje mluvčí radnice Jan Horejš.
3: Na jedno dítě ve věku 5 až 19 let se dá získat příspěvek až 5000 korun. Žádost může zahrnovat víc aktivit nebo služeb, pokud souhrnná hodnota tuto částku nepřesáhne. Ve výjimečných případech můžou radní schválit podporu až 10 000 korun. Další informace jsou na webu města Olomouce.
2: Senioři budou od srpna moct získat zpět státní příspěvky, které museli při předčasném ukončení penzijního spoření vrátit státu. Umožní to novela zákona, která zároveň dovoluje ukončit penzijní spoření bez sankce i lidem, kteří nespořili předepsaných 5 let. Změna se týká hlavně důchodců, kterým stát od loňského července přestal vyplácet příspěvek k penzijnímu spoření. Podle ministerstva financí kvůli tehdejším pravidlům zůstalo ve spoření zhruba 200 000 seniorů, protože by při jeho ukončení přišli o část peněz. Slavnostní otevření nové dětské skupiny se dnes od 10 hodin uskuteční v areálu základní školy ve Střeni. Součástí programu budou také prohlídky nových prostor dětské skupiny i zrekonstruovaného zázemí školy. Pokračuje nezávislý starosta Jiří Nevima.
4: Kapacita dětské skupiny bude 12 dětí, tím, že primárně jsme chtěli poskytovat služby úplně pro ty nejmenší děti od 1,5 roku přibližně do 4 let. Naše obec využívá programu Olomouckého kraje Audit Family Friendly Community a z takového toho základního zjištění vyplynulo, že by o tuhletu službu v obci byl zájem ze strany rodičů.
2: Tradiční akce Jeseník se baví se dnes koná v centru města na Masarykově náměstí a v prostorách informačního turistického centra. Čeká návštěvníky hudební program i aktivity pro děti. Akce začne ve 13 hodin, pokračuje mluvčí radnice Markéta Káňová.
5: Jeseník se baví se uskuteční jak na Masarykově náměstí, tak v areálu informačního centra. Tam bude dětská zóna a návštěvníci se v té dětské zóně můžou těšit na divadelko, taky animační program, tam bude pirátská show nebo výtvarné dílničky. Na Masarykově náměstí nám zahraje český písničkář Pokáč nebo kapela Houp Astronaut a další.
1: Sport.
2: Prostějovští fotbalisté v novém ročníku druhé ligy dál čekají na výhru. Ve druhém kole prohráli na hřišti Viktorie Žižkov 0-1, když inkasovali v 79. minutě z dorážky Maximiliana Báfyho po předešlém odrazu míče od tyče. Hanáci v zápase ani jednou nevystřelili na branku. Podle trenéra Bohuslava Pilného příležitosti měli.
6: Jsem výrazně zklamaný z toho, prostě, jak jsme zahodili šance, protože si myslím, že ten zápas mohl být rozhodnutý v náš prospěch první poločas. V podstatě soupeř držel balón, ale moc toho neměl. My jsme byli jednoznačně nebezpečnější. Bohužel, když netrefíme bránu, nemůžeme dát gól a to je hlavní důvod, proč odjíždíme s prázdnou.
2: Další duel čeká Prostějov v pátek 7. srpna. Na domácím hřišti odehraje zápas s Karvinou.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě zpočátku polojasno, během dne oblačno, místy přeháňky a bouřky, teploty 29 až 33 stupně Celsia, na Přerovsku až 35 stupňů. V Jeseníkách okolo 25 a mírný jihozápadní vítr bude se měnit na severozápadní a v bouřkách zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Osobní auto bouralo do svodidel na dálnici D1 do Ostravy. Nehoda se stala na 300. kilometru mezi Lipníkem nad Bečvou a Hranicemi. Skončila bez zranění. Místo je s opatrností průjezdné.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Také máte někdy pocit, že vám v kapse vibruje telefon a ono přitom nic, nikdo nevolá, nepíše. Tak prý syndromem falešného vibrování trpí 90% z nás, tak v tom aspoň nejsem sám. Za chvíli se podíváme k jednomu z nejoblíbenějších přírodních koupališť Dolomu ve Výklekách a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Marcela Holanová Cesty lásek. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 3 minuty bude 7:45. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li a jste-li na cestách, dobře dojeďte. Na přírodním koupališti ve Výklekách na Přerovsku je během prázdnin stále plno. Návštěvníky sem láká hlavně čistá voda. Mnozí z nich navíc vítají i změny, které přinesl nový provozovatel. Po dohodě s obcí na parkovišti instaloval bezpečnostní kamery, vybudoval sociální zařízení, kemp i občerstvení.
1: Eli, pojď ven, už máš fialové rty.
2: Na dece teď sedí mladá maminka Pavla. Bydlí v nedalekém Buku a přijela s malými dcerkami.
3: Mně se to tady moc líbí. My jsme tady byli asi před 2 rokama a bylo to jako špatný. Byl tady velký zápach od toj tojky, co tady byla. Nevím, jak moc byla vyvezená, nebyla. A i špína byla ve vodě. Lidí tady bylo hodně a bylo to jako znát, že tady byly odpadky různě nasypané, ale to, co jsme tady, tak jako super. Je tady čisto, záchody jsou čistý, nikde tady není nic cítit a je to jako znát, že to má nějaký řád.
2: 100 korunové vstupné ji připadá přiměřené. Stejně tak i Pavlíně z Přerova.
4: Já myslím, že to je v pořádku, když se to někdo stará, tak asi to nebude dělat zadarmo.
2: Provoz přírodního koupaliště loni zadala obec soukromému podnikateli. Byl to dobrý krok, tvrdí nezávislá starostka Kateřina Jandová. Hodnotí především rozšíření parkoviště a kamery na nich. Hlídejí auta před vykradením.
5: Cílem v žádném případě nebylo na tom nějakým způsobem profitovat. Cílem bylo pouze z toho udělat znovu krásné místo, které bude sloužit lidem pro relaxaci a odpočinek.
2: Provozovatel přírodního koupaliště Bohuslav Romsy taky nově vymezil plochu pro kempování.
6: Určitě využívají, je tady k tomu určen teda jeden jediný vlastně rovný místo, který tady je, protože dřív tady kempovali na černo v okolních lesích a samozřejmě to nedělalo dobrotu, nebezpečí požáru, jo, lámali se stromy a v nočně hluk v noci, že jo, juboxy. Různé party, jo. Takže dostal jsem výjimku z obecně závazné vyhlášky, která to zakazuje to ten kempování v celém areálu. Tady na to jedno jediné místo, kde to je tak trošku jako regulovaný, pod kontrolou a lidi to využívají, když je hezky, tak je kemp plný. Je tady teď teplá sprcha nově.
2: Naopak novinkou, která ale nepotěší majitele psů, je od letošního roku jejich striktní zákaz vstupu. Z Výklek Lenka Kratochýlová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc, žijí.

0: Do sobotního 1. srpnového rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a snídáte-li přeji dobrou chuť. Svátek má dnes Oskar, vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká rozsíly v srpnu, silně tráva, pěkné povětří se očekává. No dnes sluníčko, přehánky i bouřky a teplota do 33 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Vikýřovice lehce pod mrakem, drobně mrholí, teplota 21 stupňů, hlásí Jaroslav, Šternberg, Aleš 24 stupňů, oblačno, napsal Adam, Olomouc 25,5 stupně, to už píše Bára, která za chvíli vyrazí na výlet do Brna. Užijte si ho.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Den dobrý.
4: Češ.
3: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
4: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
3: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
4: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
3: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
4: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.

0: Do sobotního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 8 minut bude 7:30. Dobré ráno a snídáte-li dobrou chuť. Přemýšlíte, co dnes podniknout? Mám pro vás tip. Český rozhlas Olomouc vás ve do Dubicka už v 15 hodin. Zde odstartuje veselice Českého rozhlasu Olomouc před budovou obecního úřadu. Odpoledne nabídne vystoupení Vojty Linharta, kapely Vilzne a skupiny Atom Rock. Bude také bohaté občerstvení, sportovní program na hřišti u Sokolovny i dětský koutek se skákacím hradem a malováním na obličej. Přijďte za námi do Dubicka.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
2: Bylo 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Olomoucký krajský úřad vydal souhlasné stanovisko pro stavbu protipovodňových opatření v Troubkách na Přerovsku za zhruba 850 milionů korun. Rozhodnutí poslouží jako podklad pro další povolování projektu. Rušná družstevní ulice v Úsově na Šumpersku se bude opravovat. Práce by měly začít v polovině srpna, stát budou bezmála 3 miliony korun a hotové by měly být do konce října, uvedl nezávislý starosta Benedikt Lavrinčík. Rekordní návštěvnost mají v těchto horkých letních dnech mladečské jeskyně u Litovle na Olomoucku. Návštěvníkům poskytují aspoň dočasnou úlevu od úmorného vedra. V chladných chodbách a domech jeskyní je celoročně kolem 10 stupňů Celsia. Novou výstavu s názvem Objev Jesenicko si můžete prohlédnout v informačním centru Katovna v Jeseníku. Přibližuje přírodu, osobnosti a historii regionu. Její součástí jsou i herní prvky, uvedl koordinátor cestovního ruchu Jan Mrosek. Ze sportu. Ve druhém kole první fotbalové ligy v pátek Sparta porazila Zlín 3-1. Tabulku vede Zbrojovka Brno před Slaví, třetí Mladou Boleslaví, Sigma Olomouc aktuálně 11. Počasí na střední Moravě. Dnes bude zpočátku polojasno. Během dne čekejte oblačno, místy přeháňky a bouřky. Teploty 29 až 33 stupně Celsia. V Jeseníkách okolo 25 stupňů a mírný jihozápadní vítr. Bude se měnit na severozápadní, v bouřkách zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Porouchané auto budete míjet na dálnici D1 z Ostravy do Brna. Stojí u Přerova u exitu Horní Moštěnice před 274. kilometrem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu srpnové pranostiky. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 7:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: obyčejnou ženu. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl osmé, dobré ráno. Je tady první srpnové ráno a svátek má Oskar. Co říkají pro dnešní den pranostiky? I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí. Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí. Jak to bude s deštěm? Hřímá-li srpnu, lze čekat 8. dne opět bouřku, když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všecko slunce vysuší. Vinaři pozor, když pálí srpen, bude pálit i víno. No a jak to bude se sněhem? Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu. Moc hub srpnových, moc vánic sněhových. Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima. Jsou-li v srpnu hory kalný, budou v zimě mrazivalný. A ještě jedna pranostika, rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává. Tak přeji, ať nám vyjdou jen ty nejpranostiky.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je tady sobota 1. srpna, za 3 minuty bude 7:45, no a svátek má dnes Oskar.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy. No dnes sluníčko, ale také přeháníky, bouřky, teplota do 33 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Co vás dnes čeká? Tak to mi píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. U nás je 22 stupňů po včerejším velmi teplém dní a večerní slabé bouřce bez deště je polojasno. Krásnou sobotu a ještě lepší neděli přeje Zdena z Holubic. Jeseník 21 stupňů, to už píše Aleš, který dnes bude odpočívat a na oběd uvaří šišky s mákem. A Hanušovice 20 stupňů je vzkaz od Marcely.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
3: Brněnský folk tým kroutí už 6. dekádu na našich pódiích. Pánové už jsou pravda odrostlejší, kapelou prošla řada muzikantů, radost z hudby ale zůstává, což potvrdil i loňský Folkfest. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě folk týmu.

Do starého železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, jsou 7:45. Dobré ráno, je tady sobota, užíváme si víkend, také dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Co podniknout v době volna, pojďme se podívat na další vzkazy. Odpoledne se ve Šléglově poběží od 15 hodin šléglovská míle, dětské běhy i delší super míle v rámci tradičního sportovního odpoledne. Pozvánka přišla od Marka. Dnes a zítra na hradě Sovinec se uskuteční vždy popolední program Poslední vzdor s rekonstrukcí obléhání hradu švédskou armádou, tip od Pavla. Za chvíli jedeme na chalupu do Orlických hor, kde budeme trávit horké dny až do příští neděle. Je tam vždy o 6 stupňů méně než v Olomouci, je vzkaz od Marie. Užijte si to. Dnes má ruční papírna ve Velkých Losinách od 19 do 21 hodin večerní prohlídku, to už píše Luboš. My si za chvíli vyšlápneme na rozhlednu Háj nad Šumperkem, píše Alena z Temenice. Děkuji za vzkazy a přeji příjemný a usměvavý víkend.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 7 minut bude 8 hodin. Rekordní návštěvnost mají v těchto horkých letních dnech mladečské jeskyně. Více to probereme ve zprávách v 8. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Osm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Povodí Moravy pokračuje v rekonstrukci jezu Šargoun na Litovelsku po nedávných povodních. Nová výzkumná skupina v Olomouckém univerzitním centru Katrin cílí na inovace v zemědělství a medicíně. Sloup nejsvětější trojice v Olomouci bude opravený už před letošními vánočními trhy. Zpočátku polojasno, postupně oblačno, místy přehánky, bouřky, teploty až 33 stupně Celsia a mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořín. Je z Šargoun u Litovle už plní protipovodňovou funkci. Povodí Moravy ho rekonstruuje po povodních v roce 2024 za 63,5 milionu korun. Aktuálně stavební firma buduje rybí přechod a zajistí bezpečnou migraci ryb, říká mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
2: Rybí přechod bude tvořen střídáním kamenných brodů a tůní. Bude celkem dlouhý přes 43 metrů a umožní rybám i dalším vodním živočichům překonávat 2metrový výškový rozdíl. Jeho výstavba potrvá ještě zhruba 2,5 měsíce.
1: Od vývoje biosenzorů po monitoring rostlin přes hledání nových protinádorových látek. To je úkol nové výzkumné skupiny v Olomouckém univerzitním centru Katrin. Podle informací na webu Univerzity Palackého v Olomouci chce propojit pokročilý výzkum s biologickými a medicínskými aplikacemi.
3: Vznik výzkumné skupiny má taky podpořit šance vědců při získávání evropských projektů. Vědci tak získají větší šance na úspěch v evropské konkurenci. Tento model běžně funguje na předních zahraničních pracovištích. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Rekordní návštěvnost mají v těchto horkých letních dnech mladečské jeskyně u Litovle na Olomoucku. Návštěvníkům poskytují aspoň dočasnou úlevu od úmorného vedra, zatímco na zemském povrchu teplota kvůli přílivu horkého vzduchu výrazně překračuje hranici 30 stupňů Celsia. V chladných chodbách a domech mladečských jeskyní se celoročně pohybuje kolem 10 stupňů Celsia, uvedla zástupkyně vedoucího jeskyní Simona Arnošová. Restaurátoři dokončí opravy sloupu nejsvětější trojice v Olomouci rychleji, než byl původní plán. Lešení začnou sundávat do konce prázdnin. V říjnu zmizí i celé staveniště. Následovat by ale měly ještě práce na obnově osvětlení památky UNESCO. Podle mluvčího radnice Jana Horejše byl původní termín rekonstrukce do prosince tohoto roku.
4: Více než dvouletá rekonstrukce sloupu nejsvětější trojice bude stát zhruba 30 milionů korun. Většinu nákladů pokryje dotace. Odborníci opravili kamennou výzdobu sloupu, která měla poškozený povrch. Zakryli trhliny a vyměnili staré tmely z předchozích restaurátorských zásahů. Rekonstrukce zahrnovala i obnovu kovových prvků a zlacení.
1: Sport. Ve druhém kole druhé fotbalové ligy v pátek Žižkov porazil Prostějov 1-0, Karviná Vlašim 1-0, Kladno Ostravu B 1-0, Příbram Opavu také 1-0, Táborsko remizovala s Duklou 2-2. Tabulku vede Dukla před Příbramí a třetí Opavou, Prostějov je 15. V prvním kole Moravskoslezské fotbalové ligy Unie Hlubina porazila Zbrojovku Brno B 8-2 a Frýdek Místek Hranice 1-0.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě zpočátku polojasno, během dne oblačno, místy přehánky, taky bouřky, teploty 29 až 33 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 25 a mírný jihozápadní vítr bude se měnit na severozápadní a v bouřkách zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kvůli úpravám dopravního značení jedou dělnici po dálnici D35 od Přáslavic až na Křelov Bruhotín mezi 295. a 263. kilometrem. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Yeah.
5: Hezké ráno přeje Vítek Šoukal, jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. No i tady období, kdy vyrážíme na dovolené, jsem vždy překvapen, co vše si člověk před odjezdem je schopen zabalit do kufru. No polovinu z těch věcí stejně nikdy nepoužijí. Říkám si, další rok už toho povezu méně a stejně se situace opakuje. Tak hodně štěstí při balení a také při cestování. Zažili jste už někdy zemětřesení, kde se s ním u nás můžeme nejčastěji setkat? Tak to přiblíží za chvíli Martin Písařík v pořadu Co v učebnicích nebylo. A hrajeme písničky, které nestárnou. Teď bude zpívat Ilona Čáková Proč mě nikdo nemá rád. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 8:45. Dobré ráno a dobrou chuť snídáte-li právě teď. Zažili jste už někdy zemětřesení, kde se s ním u nás můžeme nejčastěji setkat, nám právě teď prozradí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, kde se u nás nejčastěji třese země? Zemětřesení v České republice není vnímáno jako častý nebo výrazně nebezpečný jev. Česko se nenachází na styku litosférických desek či v tektonicky aktivních oblastech. Přesto však naše země není zcela seismicky klidná. Nejaktivnější oblastí je západní část Čech, především okolí Karlových Varů a Chebu. Právě zde se země na našem území chvěje nejčastěji. Typické jsou zde takzvané zemětřesné roje, které tvoří velké množství slabších, rychle po sobě následujících otřesů. Tyto roje mohou trvat několik dní až několik měsíců. Z historického hlediska patří mezi nejsilnější zaznamenané otřesy v této oblasti zemětřesení z 21. prosince 1985, které dosáhlo síly 4,6 stupně Richterovy škály. Tehdy praskaly domovní zdi, padala omítka, slabší komíny se řítily. Událost ukázala, že zemská kůra v této oblasti je skutečně aktivní. Podobně silné zemětřesení bylo zaznamenáno na Chebsku také v roce 2014. Lidé cítili otřesy až 150 kilometrů daleko. Zemětřesení v západních Čechách jsou proto důležitým předmětem dlouhodobého výzkumu. Vědci pomocí sítí seismografů sledují jejich výskyt, intenzitu i průběh.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 1. srpna, svátek má Oskar, vše nejlepší, je minuta po 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí. Dnes sluníčko, přehánky i bouřky a teplota do 33 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Velké losiny 20 stupňů oblačno, vzkaz od Boženy, zdravím Jirku z Olomouce, Stupkova ulice, 26 stupňů Celsia, Martina z Hranic. Ta má na teploměru 25 stupňů a dnes se chystá na nákup a také na návštěvu rodiny v Přerově.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Český rozhlas Olomouc jede za vámi. Přijďte strávit příjemné prázdninové odpoledne a večer na naší veselici v Dubicku. Čeká na vás zábavný program nejen pro děti a sportovní den. Zahrají a zaspívají Vonta Linhart, skupiny Wilsne s redaktorem Mirkem Kobzou a Atom Rock ze Zábřehu. Bohaté občerstvení je samozřejmostí. Těšíme se na vás v sobotu 1. srpna od 15 hodin na veselici Českého rozhlasu Olomouc v Dubicku.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8:30. Dobré ráno. O dobrých vyhlídkách sladařské kampaně na Hané psali novináři před 100 lety na stránkách deníků, konkrétně bude Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Sladovnický průmysl na Hané počítal v roce 1926 s velmi dobrými výsledky. Redaktoři novin nicméně psali o tom, že je pozoruhodné, že rolnické sladovny vykazují daleko menší prosperitu oproti podnikům soukromým a akciovým. Čtenáři se dozvěděli toto. Okolnost tato jest vysvětlována odbornými kruhy lepším obchodním vedením a svobodným výběrem kvalitního zboží posléze vyjmenovaných podniků, kdežto rolnické jsou nuceny přijímat méně kvalitní zboží svých členů, čímž kvalita i počet podniků trpí. Mimo to nedostává prý se u rolnických sladoven řádné zahraniční prodejní organizace, čímž vývoz hanáckého sladu přechází do rukou soukromých a akciových podniků z velké části německých a rolnické podniky se spokojují sladováním ve mzdě pro uvedené exportéry, aby mohli plně využít své výrobní kapacity, převyšující daleko náš domácí konzum.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Jeden tajný milovník a dva sokové v lásce. Jitrnicový večírek Dáši Fuchsové se změní v hon na zloděje v dalším díle seriálu Chalupáři. ČT 2. Šlechetný rytíř Lagardère se pro lásku, čest a spravedlnost vydá na cestu pomsty v dobrodružném romantickém filmu Hrbáč. A ČT Art uvádí koncert legendy československého popu. Miroš Birka 40 let na scéně. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek.
4: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Kvůli vedru a suchu se v Olomouckém kraji opět výrazně zvýšilo riziko vzniku požáru. Hasiči varují před rozděláváním ohňů v přírodě, odhazováním nedopalků a manipulací s otevřeným ohněm, řekla mluvčí Lucie Balážová. Kvůli výměně výhybek a kolejnic na tramvajové točně nebudou v Olomouci jezdit od 9. do 31. srpna tramvaje z hlavního nádraží do Pavloviček. Dopravní podnik zajistí náhradní autobusy. Především pro květinové záhony hlasovali obyvatelé Jeseníku v anketě týkající se budoucích úprav náměstí Svobody. Dotazníky vyplnilo bezmála 250 lidí, uvedla mluvčí radnice Markéta Káňová. Po kratší pauze se znovu otevřela stálá expozice Století relativity v Muzeu moderního umění v Olomouci. Představuje nejlepší díla 20. a 21. století z vlastních sbírek. V obrazárně návštěvníci uvidí téměř 50 nově zařazených děl, především z poválečného období, uvedl mluvčí muzea Tomáš Kasal. Ze sportu. Po pátečním vítězství Sparty nad Zlínem 3-1 bude dnes pokračovat druhé kolo první fotbalové ligy dalšími čtyřmi zápasy. Obhajce titulu Slavia nastoupí v 17 hodin v Ostravě, Plzeň bude hrát s brněnskou Zbrojovkou, zápas začne ve 20 hodin. V 17 mají výkop zbylá dnešní utkání, brněnský Artis nastoupí na stadionu Slovácka, Liberec proti Teplicím. Počasí na střední Moravě. Dnes bude zpočátku polojasno, během dne čekejte oblačno, místy přeháňky a bouřky. Teploty 29 až 33 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 25 stupňů a mírný jihozápadní vítr bude se měnit na severozápadní. V bouřkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Kvůli úpravám dopravního značení jedou dělníci pravým pruhem dálnice D35 od Přáslavic po Křelov Bruchotín. Míjet je budete mezi 295. a 263. kilometrem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Už do čtvrt hodiny nás čekají rybářské historky. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 8:30.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 8 minut po půl deváté, dobré ráno. Bývalý fotbalista Josef Mucha odehrál za Sigmu Olomouc 202 utkání a momentálně je hlavním koučem týmu do 19 let. Zároveň je ale pyšným tatínkem světové tenisové šestky Karolíny Muchové. Ta přitom není jen vynikající tenistkou, ale také talentovanou fotbalistkou. I o tom si s Josefem Muchou povídal reportér Adam Kodet.
1: Co jsem slyšel, tak ona i s tím fotbalovým míčem v mládí to hodně uměla, je to tak?
2: Jo, uměla, myslím, že umí pořád, že ten cít má pro ten tenisový, pro ten fotbalový míč, takže ona zvládne žonglovat a patičkou se přehodí, myslím si, že, jako, že má cít pro míč a míč nedělá problém ani fotbalový.
1: A nebo někdy ve hře, že jí dáte na fotbal, když byla malá?
2: Tak to dělá všechny sporty, tak potom si vybral tenis, ale tenkrát vlastně před těma, když ona začínala, tak ten ženský fotbal nebyl tolik populární, jak je teď. Teď je to prostě úplně na jiný profesionální úrovni. Tenkrát to bylo vlastně v plenkách, takže to ani tak ve hře moc nebylo.
1: Ona během té kariéry si prošla některými těžkými momenty, několika zraněními, ale vždycky se z toho skvěle dostala, tak svědčí to i o tom, jak je silná nebo jaká je ona nejenom tenisově, ale spíš jako člověk.
2: Určitě je to o charakteru a ona to v sobě si myslím, že má hodně a je pracovitá, a tenis je nastavený než fotbal, tam jste sám na sám, všechno si zařizujete sám, přinašujete se sám, na to platíte si lidi kolem sebe, takže to je dalších x věcí nesrovnatelných. A samozřejmě to o tom, pak se dostat do té špičky, pak je to možná něco jednodušší. Do pracovitosti a teďka tam rozhoduje niance, tam rozhodují centimetry a člověk musí být připravený tam úplně na všechno a o úspěchu, neúspěchu je tam prostě ta hrana je velmi tenká, člověk musí být po všech stránkách pro to udělat 100%, jinak nemá v dnešním v tom světě vůbec šanci.
1: Na tom nedávném wimbledonském finále proti Lindě Noskové jste byl osobně, tak jaký celkově ta atmosféra na tomhle největším tenisovém turnaji na světě na vás udělala dojem, jak jste to prožíval přímo tam v té lóži?
2: Tak je to krásné, je to jako i kultura toho, a jsem měl to štěstí, že jsem byl i v Austrálii, jsme byli s manželkou, pohybovat se v tomhle prostředí, je to trošku jiné než fotbal, nechci říkat kulturnější, nebo prostě je to jiný sport, ale jdete se pojít na zápas, jdete se projít v tom areálu, takže mně se tohle moc líbí a moc jsem si to užil.
1: Jaký jste fanoušek, když jste takhle rád tenise Karolíny, protože vypadalo, že jste docela v klidu, mi přišlo z těch závěrů televizních?
2: Asi už jsem zkušený. Před pár lety jsem byl víc nervózní, ale i teď vás to pohltí ten zápas, takže to bylo o pár míčcích, se to pak na to díváte zpětně, tam řeknete, že stačí tam ten míček uhrát, pak si během toho zápasu říkáte, to je důležitý míč, za chvilku je další, zase to je ještě důležitější, pak další, takže to je vlastně takhle, to běží ten zápas a pohltí vás to, samozřejmě fandíte a to bylo jako všechny zápasy, i těch 6 předešlých byly vyrovnaný a je to prostě o síle toho hráče a myslím, že Kája v tomhle byla hodně silná, vynikající turnaj odehrála.
1: Věřil jste po té otočce v tom druhém setu, že by to mohlo dopadnout, že by to mohl být ten moment, který to obrátí celé, nakonec to bohužel tedy pro Karolínu nedopadlo.
2: V tenise je to tak, že rozhoduješ poslední míč, i v historii spoustu zápasů, hráčka prošla v druhém, v třetím kole z matchballu a nakonec to třeba vyhrála ten turnaj, takže věřil jsem určitě, i pořád věříte, tam říkám, to se může, v tenise se to zvrtne, během chvilky se ten zápas může úplně otočit, takže věřil jsem, ale jako bylo to pořád, myslím, že to byl krásný zápas.
1: Co jste říkal po tom finále na tu řeč poslední Karolíny, která myslím nejdřív rozesmála celý svět, ale potom myslím, že byla hodně taková empatická.
2: Určitě, myslím, že to zvládla výborně. Perfektní to bylo, jo? Myslím, že to unesla všechno, ale ona je taková vlastně i ve všech ostatních zápasech, je třeba uznali sílu té soupeřky a jednou vyhrajete, jednou prohrajete, takže myslím, že se chová i velice slušně během toho zápasu.
1: Věříte ještě, že Karolína to může dokázat nejenom být finalistkou, ale být vítězkou Grand Slam?
2: Tak je to její sen a já bych to určitě moc přál.
1: Říká Josef Mucha, fotbalový trenér, bývalý hráč a také tatínek úspěšné tenistky Karolíny Muchové. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, i když ze Strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí. No dnes sluníčko, přehánky i bouřky a teplota do 33 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí? Psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. V Žárové je oblačno, 21 stupňů a slabý severozápadní vítr, napsal Tonda. Dneska máme v Novém Jičíně 27 stupňů, trochu se zatahuje, ale fouká příjemný větřík. Posnídám a budu žehlit, co jsem včera vyprala. Přeji hezký víkend, Liborka. A Jana Skolšová, ta má na teploměru 22 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se.

Do sobotního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Jsou 8:45. Dobré ráno. Na letošní prázdniny jsme pro vás připravili 10 humorných vyprávění o rybářích a jejich úlovcích, která napsal spisovatel Vlastimil Brouček. V úpravě a režii Michala Bureše účinkuje Igor Bareš.

Přiznám se, že jsem to zpočátku považoval za hloupý vtip. Nedokázal jsem si totiž představit, že bych měl jet na dovolenou jinak než autem. Kam bych dal celé rybářské náčiní, které zabere nejvíc místa? Jak bych převezl sedačku, holínky, podběrák, rám na čeřen, gumák, pytlíky hrachu, krup a kukuřice, krabice náhradního vybavení? Jenže, světe div se, ono to šlo. A docela dobře. Zabalil jsem 3 teleskopy, z výbavy vzal skutečně jen to nejnutnější, o půlnoci jsme se uložili na lehátka rychlíku Laborec a v 7 ráno jsme vystoupili v Michalovcích, odkud je to na Šíravu autobusem už jen kousek. A zatímco v Olomouci padal studený déšť, projížděli Michalovcemi kropicí vozy, jaké bylo vedro. Ten, kdo dal Šíravě jméno, byl docela určitě básník, jako byl docela určitě umělec výtvarný, ne-li profesí, aspoň založením, ten, kdo první přišel na nápad vybudovat jezero právě tady, v zemplínské rovině otvírající se skutečně do Šíra a zároveň přímo pod vinorodými svahy Vihorlatu. Čistá, chladivá voda, slunce od rána do večera, teplota nad 20 stupňů, přesně jak psali propagační brožury. Navíc přes obrovskou spoustu rekreantů nikde žádné fronty, všude čisto, takže po důkladné prohlídce nevrtala hlavou jediná nesrovnalost. Proč u takové krásné vody nesedí skoro žádní rybáři? Asi proto, že je tu plno lidí. Vy jste přece samotáři, ne? Uklidňovali mě příbuzní, kteří za námi dojeli autem, aby dělali mé ženě na dovolené společnost, když já budu na rybách. Bílý opar nad jezerem potvrzoval další krásný den. Vulkanický poloostrov Medvědí a hora se v něm protahoval jako opravdový huňáč probuzený ze spánku. V restauraci Rybářská koliba právě zatápěli pod kotly se snídaní. Šel jsem si zaplavat, posnídat a vydal se nahodit. Do 10 dopoledne ani mřenka. Vrátil jsem se do kempu a večer nahodil znovu. Zase bez úspěchu. Když to tak šlo další 2 dny, uvědomil jsem si, že jsem udělal začátečnickou chybu.

když jsem ze všeho nejdřív nevyspovídal nějakého znalce poměrů, jak se to obyčejně na neznámém revíru dělá. A protože jsem nikde u vody místní rybáře neviděl, vypravil jsem se za nimi. Ostatně stejně jsem si chtěl prohlédnout okolí. Prošel jsem nejbližší kopce Vyhorlackého pohoří a dorazil do vesničky Vinné. To podle vína, co se tam pěstuje. V jednom ze sklípků jsem si dal čtvrtku se starším pánem. Ve víně se vyznal, jeho silvánské bylo plné, hladké a vonavé, ale k mým rybářským problémům mi toho moc neřekl. Kdeže by som já našel čas na rybačku? Pozri tě na tě sudiska, 25 hektolitrů. To už je dajaká robota. Upřímně jsem mu věřil. A v té horúčavé rybání nežerie. Trebár jsou to len také táraniny. Větě, čo všetko ľudia natrepú. No, povrává sa, že vždy pred sezónou nahádžu z lodí prostred jazera hotové cesty žrádla až do rezervácie. Keď tam ryby stiahnu, riadne ich krmia. Neviem, čo je na tom, ale naši chlapci z dediny chodia k vode len na jar a na jeseň. A donesú aj riadne kusiská. Poděkoval jsem Ujovi, upřímně pochválil víno a rozhodl se, že se zítra ráno vydám tu rezervaci okouknout. Víc vám o tom povyprávím příště.

0: Poslouchali jste pátý díl Rybářských historek z pera Vlastimila Broučka. Pro rozhlas napsal a s hercem Igorem Barešem režijně nastudoval Michal Bureš. Natočeno v roce 2014 v Českém rozhlase Olomouc. Reprízu tohoto dílu či reprízy vám nabídneme příští sobotu v 8.50 ráno a pokračování dalšího dílu pak v neděli v 8.50.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, přejeme krásné dobré ráno, už za chvíli nás čekají další zprávy z našeho kraje. Za 2 minuty bude 9 hodin, snídáte-li teprve teď dobrou chuť a jste-li na cestách, dobře dojďte.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Hygienici provedli v regionu desítky kontrol letních táborů. Návštěvníky Šternberského hradu dnes čekají prohlídky hradní kuchyně. Centrum Jeseníku ožije multižánrovým festivalem. Zpočátku polojasno, postupně oblačno, místy přeháňky a bouřky, teploty až 33 stupňů Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Kontroly letních táborů celkem 44 provedly od konce června hygienici v Olomouckém kraji. Pokuty udělili dvě, každou ve výši 1 000 korun za nedostatky v oblasti stravování. Pokračuje mluvčí Markéta Koutná.
2: Při kontrolách jsme zjistili nedostatky u dvou akcí. Ve všech případech se jednalo o pochybení v oblasti stravování dětí. Za zjištěná porušení byly na místě uloženy blokové pokuty v celkové výši 2000 korun. Jinak můžeme říci, že letošní táborová sezona probíhá klidně, přeje nám jak počasí, tak ve zdravotních dokumentacích a denících se nejčastěji objevují pouze běžná drobná poranění nebo klíšťata.
1: Ke státním maturitám půjde letos na podzim 10,5 tisíce žáků, meziročně méně, pro zhruba 8440 z nich jde o opravný nebo náhradní termín. Pro zbylé je to řádný termín, vyplývá z dat na webu státní organizace Cermat. Didaktické testy, společné části maturitní zkoušky budou studenti skládat od 1. do 3. září, píše se na webu ministerstva školství. Kostýmované prohlídky doplněné o zajímavosti z historie, gastronomie i ochutnávky dobových pokrmů nabídne dnešní program Oživené hradní kuchyně na hradě Šternberg. Akce začíná právě v těchto chvílích, pokračuje kastelán Dominik Fadrný.
3: Návštěvníci se mohou těšit na kostýmované prohlídky hradu, v jejich rámci bude výklad průvodců rozšířen o informace z oblasti gastronomie v dobách minulých. Závěr prohlídky bude situován do hradní kuchyně, kde budou pro každého účastníka připravené sladké dobroty dle historických receptů. Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost vidět kuchyni v plném provozu.
1: Tradiční multižánrový festival s názvem Jeseník se baví hostí dnes od 13. hodiny tamní Masarykovo náměstí a informační turistické centrum. Akce nabídne hudební vystoupení a aktivity pro děti, pokračuje mluvčí radnice Markéta Káňová.
4: Jeseník se baví se uskuteční jak na Masarykově náměstí, tak v areálu informačního centra. Tam bude dětská zóna a návštěvníci se v té dětské zóně můžou těšit na divadelko, taky animační program, tam bude pirátská show nebo výtvarné dílo. Na Masarykově náměstí nám zahraje český písničkář Pokáč nebo kapela Houp Astronaut a další.
1: Sport. 52letý Španěl Santi Denia je novým koučem české fotbalové reprezentace. Představilo ho vedení domácí asociace jako prvního zahraničního trenéra národního týmu. Úspěšný mládežnický kouč podepsal kontrakt na 2 roky s cílem postoupit na evropský šampionát v roce 2028. První soutěžní zápas pod vedením Santiho Denii odehrají čeští fotbalisté v září v Lize národů proti Chorvatsku.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě zpočátku polojasno, během dne oblačno, místy přeháňky a bouřky, teploty 29 až 33 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 25 stupňů a mírný jihozápadní vítr bude se měnit na severozápadní, v bouřkách zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kvůli úpravám dopravního značení jedou dělníci pravým pruhem dálnice D35 od Přáslavic po Křelov Bruchotín. Míjet je budete mezi 295. a 263. kilometrem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Renesanční rabi, který učil číst Bibli srdcem i rozumem, tak vzpomínají na profesora Jana Hellera jeho studenti. V čem byl jeho přístup k výkladu Bible originální? Připomeneme nedávné vydání unikátní knihy Svobodné zednářství očima zednářů. Tímto duchovním řádem prošlo mnoho osobností. Pozveme do Brandýsa nad Orlicí, kde Jan Amos Komenský napsal svůj Labyrint světa a Ráj srdce. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od římskokatolického kněze Jana Hanáka. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková. Přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Karla Gotta jsme zahráli v úvodu této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Jan Amos Komenský se nám do povědomí zapsal hlavně jako autor česky psaného díla Labyrint světa a Ráj srdce. Tento poslední biskup exilových sborů Jednoty bratrské se na krátký čas uchýlil i do Brandýsa nad Orlicí, kde pod křídly Karla staršího ze Žerotína právě toto nejznámější dílo napsal. V místní secesní radnici najdete důstojnou expozici týkající se učitele národů, který zde našel nejen azyl, ale i v roce 1624 novou rodinu. Kolegyně Víta Balcarová vstoupila do první místnosti se starostou Romanem Buchtelou.
1: V téhle první místnosti je takové obecné představení života Jana Amose Komenského. Na tabuli po levé straně tak je tam vlastně taková časová osa, kde je vidět, co se dělo v Čechách, co se dělo ve světě a jak do toho zapadá život Jana Amose Komenského. Na další tabuli je vidět, kde on všude byl, kde cestoval a co tam vlastně v té době prožíval.
2: Já bych to popsala. Podsvícené fotografie temné místnosti, ale všechno krásně viditelné. Vy mluvíte o celém životě Jana Amose Komenského, ale kolik let se týká Brandýsa nad Orlicí?
1: To období bylo asi kolem 3 let, možná malinko víc, kdy prožíval asi nejtěžší období svého života a v té době možná právě z té bolesti vzniklo jedno z největších děl, a to je Labyrint světa a Ráj srdce.
2: Víme, že se tady také oženil. Máte tady nějaké doklady, dokumenty právě na toto období?
1: Úplně artefakty z té doby nemám, ale je tady zdařilá kopie svadební knihy, kde je zapsáno, že se tady opravdu podruhé oženil s Dorotou Cyrilovou.
2: Kam tedy půjdeme dál? Tady na té straně jsou knihy.
1: Jsou to ukázky knih třeba Škola hrou, aby si návštěvníci mohli udělat představu, jak ta kniha vypadala.
2: Tady vstupujeme do další místnosti. Tady mě zaujalo Světlo v temnotách. Jsou to ilustrace původní z té knihy?
1: Ano, jsou to kopie ilustrací z knihy.
2: Tady máme projekce. Co všechno se tady může spustit?
1: V tuhle chvíli je tady takový kreslený vstup o životě Jana Amose. A jsou tady ukázky ze seriálu Labyrint světa Ráj srdce. Je to kreslený seriál spíše asi pro děti. Vhodným způsobem dokresluje, o čem se v labirintu píše.
2: Teď jsme se dostali do takového hracího koutku.
1: Byla snaha ten labirint i nějak zhmotnit, takže tady je vlastně takový drátěný labirint, kde návštěvník by pak při vstupu měl obdržet dřevěnou kuličku, kterou může do toho labirintu hodit a ona by prošla tím labirintem, tak tam má vždycky 2 a 2 zastavení a ten návštěvník musí splnit nějaký úkol, aby ta kulička mohla pokračovat dál.
2: Vhodíme. Pane Buchtelo, úžasné. Pro koho je tahle expozice určená?
1: Tady jsme nejvíc mysleli na děti, aby si opravdu mohli i něco vyzkoušet. Jedna z myšlenek byla, že zde budou předtištěné citáty Komenského a oni si je budou moct tuží obtáhnout, aby viděli, jak se tehdy psalo a mohli si třeba něco odnést a plus k ním propašujeme i nějakou myšlenku.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Archeologové objevili v Litoměřicích doklad neolitického osídlení Domského pahorku. Na dohled od biskupské rezidence našli hrob starý přes 6 tisíc let s kosterními pozůstatky 15-letého chlapce, zbytky domů či svatební prstýnek z 12. století a další cenné předměty. Nejstarší osídlení na návrší nad řekou Labe potvrzují nálezy z období neolitu, to znamená prvních zemědělců, kultury s vypíchanou keramikou, která je pojmenovaná podle typické ozdoby keramiky. Unikátním nálezem je pak hrob, v němž bylo kromě pozůstatků jedince mužského pohlaví ještě 12 nádob, z nichž některé se dochovaly ve skvělém stavu. U sebe měl také broušenou kamennou sekeru. V keramice jsou zlomky kostí, o nichž se neví, jestli je to pozůstatek žárového pohřbu nebo obsahuje nějaké další milodary. Unikátní nález se podrobí archeologové průzkumu stejně jako obsahy nádob. Vše po zpracování zamíří do stále expozice Litoměřického muzea. Arcibiskupství olomoucké se pustilo do rozsáhlé opravy chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku na Olomoucku. Dělníci do poloviny roku 2028 postupně rekonstruují přístupové schodiště, prostor před kostelem, včetně opěrných zdí i průčelí chrámu, který patří mezi šternberské dominanty. Rekonstrukce si vyžádá investici 67 milionů korun. Část nákladů pokryje evropská dotace. Průčelí chrámu bylo naposledy opraveno v 70. letech minulého století. Díky rekonstrukci chrámu bude otevřena veřejnosti dosud nepřístupná levá věž. Nové vyhlídkové místo ve výšce přes 40 metrů poskytne návštěvníkům netradiční pohled na Šternberg i jeho okolí. V Jihlavském kostele svatého Ignáce začali restaurátoři obnovovat rozsáhlou výmalbu. Lešení teď mají postavené v kněžišti, později postoupí do hlavní lodi. Kostel na Masarykově náměstí je přesto dál otevřený a konají se v něm nedělní mše. Také tuto zprávu jste od nás slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také Anetu Langerovou jsme vám dnes zahráli v magazínu Mezi nebem a zemí, kde vám teď představíme zajímavou knižní novinku. U příležitosti stého jubilea od založení Národní veliké lóže československé v roce 1923 vyšla nedávno unikátní kniha Svobodné zednářství očima zednářů. Přináší osobní pohledy českých i slovenských svobodných zednářů na tradici, která už celé století tvoří tiché, ale hluboké pozadí duchovního, kulturního a občanského života v naší zemi. Připomíná i klíčové osobnosti tohoto duchovního řádu. S jeho velmistrem Liborem Adamcem se u knihy sešel redaktor Karel Sladký.
1: Připomíná i nejrůznější osobnosti. Kdo je podle vás takovou velkou osobností právě svobodného zednářství?
2: Zednářské osobnosti, které byly třeba člen našeho řádu, tak těch je opravdu mnoho. Tady bych třeba možná odkázal posluchače na naše webové stránky vlcr.cz. Na těchto stránkách máme více než 100 osobností představeno. Já bych jenom doplnil, že samozřejmě členem řádu nebyly jenom muchové a křižíci, ale i řada běžných lidí, protože členem řádu opravdu můžete být i jako řidič tramvaje nebo truhlář, není podmínkou být vysokoškolský profesor nebo rektor univerzity.
1: A teď mám v ruce i unikátní knihu, která vyšla při jaké příležitosti?
2: Naše kniha Svobodné zednářství očima zednářů navazuje na naši výstavu, kterou jsme uspořádali ke 100 letům od založení Veliké lože České republiky. Je dostupná v knihkupectvích, shrnuje přehledně nejenom historii, ale hlavně současnost svobodného zednářství. Každá jedna z těch 31 lóží tam má základní informace o sobě. Je tam opravdu přehled i těch osobností.
1: Má název Svobodné zednářství očima zednářů. Jak myslíte, že to zednářství změnilo vás osobně?
2: Já myslím, že všichni se vyvíjíme. Já si také kladu otázku, jestli je to třeba jenom stáří a věk, který člověka mění. Já si myslím,
1: zkušenosti.
2: Zkušenosti získané při svých aktivitách. Já myslím, že ten hluboký osobní prožitek, který to zednářství přináší, pozitivní emoce, systematický přístup k osobním rozvoji, tu intelektuální stimulaci, bych řekl, že mě spíš prohloubilo nějak můj pohled na svět, dívat se na svět s větší tolerancí a snahou porozumět druhým. Připomíná mi to, že ta práce na sobě nikdy nekončí, že stále je. Každý z nás může přispět byť i drobnosti k tomu, aby svět kolem nás byl o trochu lepší. Některé lože si možná stanoví nějaké krátkodobější cíle ve smyslu zaměření například té interní diskuze, že třeba nějaký rok se chtějí věnovat nějakému tématu podrobněji, ale my v podstatě postupně pracujeme na svém pozvolném rozvoji. Tak vlastně i pozvolně roste počet našich členů, který nedávno překročil 700.
1: O čem to vypovídá?
2: Každý muž přemýšlí o věcech, které vlastně i jsou v tom svobodném zednářství. Každý přemýšlí o životě. Každý může přemýšlet o tom být členem řádu. Je to opravdu velmi univerzální. Já teda říkám každý muž, ale jsou i smíšené řády nebo ženské řády, takže i ženy mají možnost, jak se zapojit do svobodného zednářství. Nikoliv tedy pod hlavičkou Veliké lože České republiky, ale pod hlavičkou jiných organizací.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Byl to muž, v němž se snoubila hluboká vědecká erudice s neobyčejnou lidskostí a břitkým smyslem pro humor. Profesor Jan Heller, klíčový zakladatel české porevoluční religionistiky a uznávaný biblista, zanechal v české teologii i v srdcích svých žáků nesmazatelnou stopu. I když by letos oslavil 101 let, jeho přístup k výkladu Bible i k mezináboženskému dialogu stále oslovuje i dnešní mladé hledající, pokračuje Terezie Bečková.
1: Když vyslovíte jméno Jana Hellera, málo komu se vybaví pouze suchý akademik. Pro své okolí byl především průvodcem, který dokázal otvírat i ty nejsložitější texty Starého zákona takovým způsobem, že se stávaly srozumitelnými pro každodenní život. Vzpomíná farář Petr Baďura, který s profesorem Hellerem připravil řadu rozhlasových i knižních rozhovorů.
2: Otvíral mi nové obzory, učil mě nově pracovat s biblickým textem, nově ho promýšlet. Třeba pověstný byl jeho semantický úklid, kterým jsme vždycky začínali. To znamená, že nejprve jsme si objasnili význam slov a on vlastně nás tak uváděl do hermeneutiky toho textu.
1: Na chodbách Evangelické teologické fakulty byl profesor Heller pojmem. Ovšem jeho osobní vystupování bylo v přímém kontrastu k jeho věhlasu. Religionista Pavel Hošek popisuje setkání s touto kráčející legendou jako lekci pokory, která studenty okamžitě odzbrojila.
3: Dřív, než jsem ho potkal osobně, jsem přečetl několik jeho knih a pro mě ta zkušenost setkání s ním byla překvapivá v tom, že jsem čekal celebritu a potkal jsem na chodbě Evangelické fakulty kouzelného dědečka, prostě člověka, který byl drobné postavy a vypadal tak jako nenápadně a takovým jako dost nezaměnitelným způsobem se usmíval od ucha k uchu a pak mi někdo řekl, že to je pan profesor Heller. Takhle jsem ho tedy nějaké roky na fakultě potkával a naslouchal i jeho výkladům. My jsme mu říkali rabbi Jochanan. Pro tu jeho zálibu v rabínských příbězích a vůbec v židovské tradici nějak bezděčně spatřovali v tom jeho pastýřském farářském přístupu rabínskou moudrost.
1: Kouzlo Jana Hellera spočívalo v unikátní kombinaci přesnosti a porozumění. Jeho schopnost přijmout i laickou otázku bez náznaku povýšenosti z něj dělala charismatickou osobnost, která si získala srdce široké veřejnosti. Petr Baďura zdůrazňuje, že klíčem k jeho vlivu byla přirozená pokora.
2: Navíc on asi fakt měl rád lidi a to je další věc, která je vlastně strašně důležitá pro křesťana, aby se uměl vyrovnat i s tím, že ten svět často není moc radostný. Takže tím, že měl rád lidi, tak to dokázal všechno nějak přetavit do laskavosti, která ale nebyla laciná. On uměl teda taky pěkně bodnout a říct věc natvrdo, ale nezraňoval nějak záměrně, nebyly to nějaké podpásovky. Já často jsem mu kladl otázky, které si myslím, že byly třeba i hloupé. A on i tu sebehloupější otázku přijal a nikdy ze mě neudělal hlupáka.
1: Sám Jan Heller vzpomínal na slova svého učitele Karla Bartha, že kdo se bere moc vážně, nebere vážně Pána Boha. Jeho hravost se projevovala i v jeho pověstných ironických poznámkách, jako byla historka o jeho oficiálním přijetí mezi staropražská strašidla. Profesor Heller měl také ohromnou sympatii k judaismu a taoismu, kde nacházel rezonující témata.
2: Určitě se velmi upřímně zabýval myšlenkovými koncepty, náboženskými koncepty jiných lidí, jiných kultur, jiných etnik a jiných dob. A přistupoval k ním s velkou pokorou a proto možná mu také velmi záleželo na tom, aby dešifroval biblické texty, ve kterých nacházel právě různé vrstvy náboženského myšlení, a snažil se, aby se ty zvláště starozákonní texty nesplošťovaly. On věděl, že Starý zákon nemá jednu teologickou linii, kterou by držel, ale že je tam spousta různých vlivů. A ty vlivy on se snažil nějak odhalit a ukázat.
1: Odkaz Jana Hellera dnes žije nejen v jeho knihách a rozhlasových archivech, ale především v generacích žáků, v nichž zažehl plamen na

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí, kde se teď přesouváme do Francie. Na konci července si ve Francii připomínali 10 let od vraždy otce Amela. Tento útok my teď připomeneme s Marií Sýkorovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Marie, co přesně se tady stalo?
1: Byl zavražděný 26. července 2016, tedy přesně před 10 lety. A to přitom, když sloužil mši pro pár věřících. Dva muži jménem Adel Kermiš a Abdelmalik Petitjean, kteří se hlásili k Islámskému státu, oba 19-letí, tak napadli smrtelně otce Amela a ten následkům podlehl. Stalo se tak v kostele ve farnosti obce Saint-Étienne-de-Rouvray, což je jeho západní předměstí města Rouenu v Normandii. A jak jsem zmínila, otec Amel byl zavražděn 48 bodnými a řeznými ranami, a to před zraky pár věřících při mši. Byl to jeden z prvních podobných teroristických činů, útoků, který otřásl komunitou věřících, ale v podstatě celým obyvatelstvem Francie, nejen tedy těch katolických věřících. Bohužel to vyvolalo negativní konotace u mnohých, zvlášť ve výpadcích proti muslimům.
0: Je to už 10 let, jak uctili ve Francii památku v této obci na předměstí Rouenu.
1: 10 let od tohoto teroristického činu přijeli uctít památku do obce Saint-Étienne-de-Rouvray, a to hned několik významných představitelů, politiky i představitelé kultu a náboženství. V doprovodu sestry zavražděného Roselyne Amel přijel bývalý tehdejší prezident Francie François Hollande, tehdejší ministr vnitra Bernard Cazeneuve a nebo arcibiskup města Rouenu Monsignor Lebrun. Bylo to i za přítomnosti prezidenta francouzské biskupské konference kardinála Jeana Marka Avelina. Mše, která byla sloužena za otce Amela, tak té se účastnil i premiér Francie Sébastien Lecornu. Obec Saint-Étienne-de-Rouvray se vyznala a uctila památku nejen díky svým občanům a občankám, kteří mnohdy přidali osobní vzpomínku právě na otce Amela, ale i pojmenováním malého náměstí právě po něm. Městečko uspořádalo i informační kampaň a dokonce vyšel o životě otce Amela komiks.
0: Francie má velmi tragickou bilanci v útocích proti náboženským představitelům. Navíc nebyl právě tento už tak trochu zapomenutý, co na to veřejnost?
1: Je to pravda, ta bilance je vlastně velmi smutná. Nelze přitom říct, že by docházelo jen k výpadkům, útokům proti katolickým, křesťanským věřícím nebo představitelkám a představitelům kultu. Jen tak pro srovnání ze statistik Francie třeba v roce 2021 bylo ve Francii zaznamenáno více než 1600 antináboženských útoků, z toho přes 800 proti křesťanské víře, něco přes 500 těch protižidovských a téměř 300 proti muslimským věřícím. Ta bilance se za 4 až 5 let zhoršila. V roce 2025 to bylo více než 2400 protináboženských útoků, přičemž narostlo hodně těch antimuslimských a ubylo těch antisemitských ve Francii, i když je to číslo nadále velmi vysoké a nejvyšší za dobu, co se statistiky zaznamenávají. Protikřesťanské útoky se objevují, řekli bychom, stále, a to ve stejné míře. Když se ale vrátím ještě k uctění památky otce Amela, k jednomu smíření v tomto případě přece jen v podstatě došlo, a to právě napříč vyznáními. Sestra otce Amela, tedy křesťanská katolička, se sešla s matkou jednoho z teroristů, aby se obě ženy vzájemně podpořily ve chvílích, řekněme, prázdnoty a smutku.
0: To byla tedy z Francie Marie Sýkorová. Za informace díky a naslyšenou.
1: Děkuji a naslyšenou.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od římskokatolického kněze Jana Hanáka. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Jsem opět v milované Itálii. Ano, je to tak. Horka mi nevadí. Před horkem se dá skrýt siestou na stinném místě. Před zimou se utéct nedá, leda tak zmrznout. Ale uznávám, není to nějaké obecné moudro, jestli tedy vůbec moudro. My lidé si žanskou myslí to tak prostě máme. Četl jsem minulý týden jedno kázání papeže Františka. Rád se k jeho myšlenkám vracím. Vzpomeňme na fascinující orientální tržiště, říkal tehdy k jižanskému publiku. Nevím, jestli si každý z mírného pásu vybaví vůně a chutě orientálního tržiště. Já ano. Paradoxně nejvíce mi v mysli zůstalo to tržiště, které geograficky není orientální, ale mediteránské. Zaujímá značnou část starého Palerma. Tržiště do posledního místa vyplňující ulice mezi domy spojené křižovatkami se spoustou hlasů, křiků, barev, vůní i zápachů, chutí. Sicílie je italská jen z části. Najdete tam podobnou kuchyni jako jinde, ale slané je slanější, ostré, ostřejší. Ranní cornetto, kterému nevím proč u nás říkáme francouzsky croissant, se zpravidla plní čerstvou rikotou, buď s pistáciovou krémou nebo krvavými pomeranči, které když loupete, tečou vám mezi prsty. Ano, i zločin je na Sicílii jaksi zlověstnější. Ale zpět k tomu tržišti. František ho použil jako metaforu k jiné metafoře, a to Ježíšově, když ten mluvil o tom, že s nebeským královstvím je to, jako když obchodník s perlami najde jednu nesmírně vzácnou, kvůli níž všechny své předchozí perly prodá, aby ji získal. Na palermském tržišti, které jsem si přitom vybavil, láká zleva zprava spousta radostí, tak jako v životě. A není zlé si je dopřát. Jen je třeba dát pozor, abych přitom nepřehlédl tu jednu zásadní radost, která tam taky někde je. A znamená naprostou katarzi mého života. Někde tam mezi těmi fascinujícími rajčaty, sýry a pomeranči je má životní láska. Celý život sbírám různé perly, jak smysluplně a šťastně žít. Získávám zkušenosti, potkávám se s inspirativními lidmi. Ale jednou se stane, že si mě najde perla a já se nechám, která to celé otočí na hlavu. A je mi jasné, že to je to, co celý život hledám. Kdybych ji minul a věděl o tom, už nikdy tu díru, kterou mi otevřela, nezacelím. Celý život si budu říkat, proč jsem ji minul. Budu vědět, že můj život, který mě dřív bavil, je najednou docela banální. Pokud tu perlu poznám, musím jít za ní a všechny ostatní předchozí dát stranou. Jiná rozumná cesta není.

Všechny jistoty dosavadního poznání musím opustit kvůli jistotě důvěry v toho, který je v té drahocenné perle patrný. I když je to jistota mnohdy značně nejistá, nezbavená pochybností, neustále a někdy těžce obnovovaná. Ale mohl by se Giordano Bruno poté, co poznal, že noční nebe není jen nebeská opona, ale poodhrnul ji a viděl svět mnoha dalších rozměrů, mohl by se vrátit ke starému 2D světu jen proto, že by to mohlo být myšlenkově i společensky pohodlnější?

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Deset hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Stavba protipovodňových opatření u Troubek má souhlas kraje. Rodiče můžou žádat o příspěvek na kroužky, tábory a doučování v Olomouci. Prostějovští fotbalisté prohráli na Žižkově 0-1. Zpočátku polojasno, postupně oblačno, místy přehánky a bouřky, teploty až 33 stupně Celsia, mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomoucký krajský úřad vydal souhlasné jednotné stanovisko pro dlouho připravovanou stavbu protipovodňových opatření v Troubkách na Přerovsku za zhruba 850 milionů korun. Rozhodnutí úřadu poslouží jako podklad pro další povolování tohoto projektu podle stavebního zákona, píše se na úřední desce hejtmanství. Rodiny s nižšími příjmy můžou žádat o finanční podporu na školní a mimoškolní aktivity. Příspěvky z fondu pomoci olomouckým dětem se dají využít například na letní tábory, zájmové kroužky, doučování, přípravu na přijímací zkoušky, školy v přírodě, lyžařské kurzy a další ozdravné pobyty. Pokračuje mluvčí radnice Jan Horejš.
2: Na jedno dítě ve věku 5 až 19 let se dá získat příspěvek až 5000 korun. Žádost může zahrnovat víc aktivit nebo služeb, pokud souhrnná hodnota tuto částku nepřesáhne. Ve výjimečných případech můžou radní schválit podporu až 10 000 korun. Další informace jsou na webu města Olomouce.
1: Krajští hygienici provedli ve druhém čtvrtletí 17 kontrol ve školních jídelnách. Zaměřili se na obsah soli v polévkách. Téměř polovina z nich nevyhověla, pokračuje mluvčí Markéta Koutná.
3: Snižování obsahu soli ve školním stravování je důležitou součástí prevence civilizačních onemocnění. Naším cílem přitom není pouze kontrolovat, ale také poskytnout provozovateli odbornou podporu a praktická doporučení, která jim pomohou postupně snižovat obsah soli v připravovaných pokrmech při zachování jejich chuti.
1: Je světový den rakoviny plic. Ročně ji u nás onemocní podle Ústavu pro zdravotnické informace a statistiky 6800 lidí. Zatímco počty případů u mužů postupně klesají, nemocných žen v posledních letech přibývá. Lékaři upozorňují, že až 20% pacientů s rakovinou plic nikdy nekouřilo.
4: Na lidi bych právě apelovala, ať se prostě nebojí k těm doktorům chodit a tím věří. Už to nemusí být vždycky jenom konečná.
5: Říká nekuřačka Patricie, u které lékaři našli rakovinu plic v pokročilém stádiu. Po genetických testech nádoru je nasadí cílenou biologickou léčbu. Podle přednostky pneumologické kliniky fakultní Thomayerovy nemocnice Martiny Koziar-Vašákové využívají lékaři tyto testy čím dál častěji.
6: Některé léčby pak dokáží prodloužit velmi významně život takových pacientů, které jsme dřív ztráceli velmi brzo.
5: S včasným odhalením nádoru plic pomáhá v Česku také screening pro lidi od 55 do 74 let, kteří prokouřili 20 a více balíčko roků. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Prostějovští fotbalisté v novém ročníku druhé ligy dál čekají na výhru. Ve druhém kole prohráli na hřišti Viktorie Žižkov 0-1, když inkasovali v 79. minutě z dorážky Maximiliana Báfyho po předešlém odrazu míče od tyče. Další duel čeká Prostějov v pátek 7. srpna na domácím hřišti, odehraje zápas s Karvinou.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě zpočátku polojasno, během dne oblačno, místy přehánky a bouřky, teploty 29 až 33 stupně Celsia, v jeseníkách okolo 25, mírný jihozápadní vítr bude se měnit na severozápadní a v bouřkách zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kamery opravují na D35 na obchvatu Olomouce ve směru na Mohelnici. Mezi exity Slavonín Nemilany servisní vůz techniků jede po krajnici.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
7: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a také vy, kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se společně zaměříme na pěstování jedlých a léčivých denivek. Máme pro vás několik vychytávek, jak využívat klimatizaci ve vašem autě. To se může hodit. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na rez hrušňovou, protože je právě čas ošetřit původce této houbovité choroby. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Do Mravína na Chrudimsku se v polovině července sjeli zahrádkáři z celé republiky. Nalákala je tam výstava Denivek, kterou v obci každoročně pořádá jejich velký šlechtitel Jaroslav Vintera. Nechyběla tam ani pardubická bylinkářka Radka Svatošová, která přijela nejen za krásou květů, ale hlavně za těmi původními v uvozovkách obyčejnými denivkami, které jsou jedlé a mají léčivé účinky. A právě to zajímalo také naši hobbyredaktorku Jitku Slezákovou.
1: Ano, denivky jsou jedlé, chutné a opravdu se používají i ve východním léčitelství. No a velmi chutné jsou takové ty první jarní výhonky, takové třeba do 10 do 15 cm, to jsou úplně lahodné, křehoučké. Velmi chutná jsou poupata, dají se upravovat klidně tepelně a květy se dají jíst tak, jak jsou sladké. Takový potom se tam objevuje špalčivá pepřová příchuť, ale jsou velmi chutné.
2: Takové řetkvičky mě trošku připomínají, lehce. No když už jsme tady na té zahradě, měsíčky, hodně lidí si pěstují na zahrádce, je dobré si nasušit ty květy na zimu?
1: Určitě ano, určitě se dají používat čerstvé do těch mastí a různých olejových macerátů a do čajových směsí a samozřejmě, že zrovna měsíček je bylinka, která si zaslouží, abychom si udělali zásobu na zimu a můžeme klidně sušit celé ty květy, pokud bychom měli opravdu velkou hojnost květů, nevěděli co s nimi, tak s nich můžeme obrat jenom vlastně ty jazyčkovité květy, takové ty okvětní plátky. A u toho měsíčku ještě platí, že nejléčivější jsou oranžové odrůdy a nejlepší je mít plno květů, protože tam nazbíráme vlastně víc, takže měsíčky, pokud se nám přesevají na zahradě, tak buďme rádi, někdy i vydrží zimu, přezimují. Zevně jsou ty květy velmi hojivé, takže právě ty masti a oleje stojí za to si vyrobit a vnitřně se dávají zase do různých směsí protizánětlivých ženských a podobně.
2: A lichoře řišnice taky, že teď kvetou?
1: Kvetou. Na naší zahradě se jim letos docela daří, protože některý rok je opravdu to letní sluníčko zdevastuje a dokonají to škůdci, takže pak se třeba zmátoří až někdy na podzim, ale letos jsou zatím pěkné a tady zase platí, že je to skvělá jednoletka, kterou určitě stojí za to pěstovat, protože je velmi chutná a léčivá. No a klidně můžeme zkonzumovat celou lichoře řišnici, ona má chutné listy, má křehké stonky, poupata, květy, semena, ta už jsou taková ostřejší, ta už jsou hodně štiplavá, palčivá, ale to ostatní můžeme používat jako jiné zelené natě, takže třeba přidat do salátu, nakrájet na brambory, obložit si tím talíř místo, abychom tam dávali třeba kupovaný salát. No a ty účinky jsou vynikající antibiotické a antivirové, takže ať už ji konzumujeme, anebo ještě lépe třeba ve formě tinktury, tak nám pomůže na infekce dýchacích cest a močových cest.
2: Připravit
1: takže
2: tinkturu.
1: Určitě udělat si tinkturu na zimu.
2: Tak no a ještě další oranžový kvítek, který mě napadá, ale to tedy netuším, jestli je nebo není léčivý, to je afrikán na zahradě.
1: No ano, i afrikány jsou léčivé, ale zase bych teda volila ty původní nešlechtěné druhy. Tam se používá květ na trávící problémy. Když je někomu třeba těžko po jídle, tak si uleví tím, že sní kvítek nebo okvětní plátky afrikánu. Mm-hmm.
0: Jak jste slyšeli, nakonec nezůstalo jenom u denivek. A ještě se vrátím k lichoře řišnici. Ta není podle bylinkářky Radky Svatošové příliš vhodná na sušení. Ztrácí tím svoje léčivé účinky. Tak schválně, utrhněte si jeden oranžový nebo žlutý květ a ochutnejte. Možná budete překvapeni, jak je lahodný. A o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: dobrý.
1: Češ.
0: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách a co se takhle vypravit třeba do Polska?
1: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
0: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
1: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
0: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
2: 15. výprava do Mohelnice na loňský Folkfest bude tentokrát pořadu na cestě trochu jiná. Vezmu vás na koncert Roberta Křesťana a druhé trávy, který tam zaznamenal Český rozhlas Olomouc. Poslouchat budeme písničky z posledních alb oceněných Andělem i skladby starší. Hlavně atmosféra bude jiná, autentická, živá, jako byla právě na Folkfestu. Naladit si ji můžete na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v neděli 2. srpna po 15. hodině, kdy vás u pořadu na cestě

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Dobrý den, tady posluchačka z Rychnova. Chtěla bych se zeptat, mám jabloňku, asi 5 roků starou. Mám to na zahradě, kde mám zeleninu. A teďka jsem zjistila, že mě vyrůstají v obnože kolem všude. Je to možné, nebo něco děláme špatně, nebo se to časem ztratí, až bude starší? Děkuju za odpověď.
0: Tak s tímto problémem jsme se vypravili za plzeňským zahradníkem a naším pravidelným poradcem Přemyslem Písařem.
2: Ta vaše jabloň je skoro určitě naroubovaná na nějaké podnoži. Vám pravděpodobně nějakým způsobem obráží ta podnož z nějakých výmlatků. Z mé zkušenosti vím, že nestačí výmlatky takzvané odnože podle vás ustříhávat. Tam je potřeba skutečně se podívat až na to místo, to znamená odhrabat to, zjistit, kde z těch kořenů nebo vlastně z té báze toho kmene ten výmladek vyrůstá, a poctivě jej odříznout tak, abyste odstranili vlastně i ten zbytek pupenů, který by tam znovu prorašel do těch výmlatků, a pak by to mělo být v pohodě. Jinak samozřejmě ty výmlatky tam nechcete nechávat, protože vlastně té podnoži je z principu věci vždycky příjemnější živit sama sebe, než někoho, koho na mě nikdo narouboval, koho tady by nechci. Kdyby ty výmlatky nějakým způsobem zesílily, tak by se mohlo stát, že ta vaše vlastně naroubovaná část, naočkovaná část, ta ušlechtilá část té jabloňky odumře a že zvítězí ta podnož samotná. To nechceme, takže poctivě odhrabat, zjistit, kde vlastně ten výmladek vyrůstá, a odříznout celou tu bázi tak, abyste odřízla i ty budoucí očka, která tam vlastně proroší a porostou, a takhle by to mělo být v pořádku.
0: Je čas na další dotaz.
3: Já bych chtěl vědět, jak se dá vypěstovat z pecky stromek meruňky, protože mě se to už několik let vůbec nedaří. Ať zasadím suchou pecku nebo rovnou zdetrávím meruňky, tak nikdy nevyroste.
0: Tak s tím nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Je to jednoduché, stačí v létě ze sklizených plodů vybrat si z těch nejlepších nějakou pecku, samozřejmě opláchnout, očistit, nechat oschnout, a můžeme si už v tu dobu někde na zahrádce udělat rejšku nebo místo, kde je zasejeme ty pecky, zasypeme lehce zemí, musíme ho tedy samozřejmě označit, a většina těch pecek se z jara probudí. A nebo druhá možnost je, že tedy, ale je to teda podstatně pracnější, se pecky dají do květináče jen tak do takového vlhkého písku a tam se, jak se říká správně, stratifikují a přenášejí se z jara nebo před jarem do chladného skleníku, aby vyklíčili. Takže to si myslím, že pro domácnost je složité. Zůstaneme u té normální, takové té zahrádkářské teorie, kdy se vysévají přímo do země, ne ovšem hluboko.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Veterinární lékaři často říkají, že člověk by neměl své zvířecí kamarády poličťovat, ale je řada záležitostí, kde jsou si člověk a zvíře velmi blízko. Například dentální hygiena a péče o chrup. To je užitečné a potřebné jak pro lidi, tak pro psy. Více o tom natáčela naše hobby redaktorka Slávka Brádlová, a to se zvířecím doktorem Leošem Železným.
2: Každý majitel by měl být schopen svého psa naučit, aby mu otevřel tlamu, aby se podíval na ty zuby, aby je zkontroloval, protože tak jako u lidí po každém jídle zůstává nějaký plak na zubech, tak stejně tak po nakrmení zůstává na zubech u psu. A ten plak je potřeba odstraňovat. Když bychom ho neodstraňovali, tak do toho plaku se začnou usazovat minerální látky, vznikne zubní kámen, kolem zubního kamene se dělají záněty dásní a už je jenom kousek k tomu, že se poškodí závěsný aparát zubu a celý ten zub potom vypadne.
3: S tímhle ale by člověk měl začít od štěňátka. Na druhou stranu člověk si řekne, no dobře, tak štěněcí mléčné zoubky, ono to vypadne, narostou mu nové.
2: No tak jako u lidí, musíme i o ty mléčné zoubky trošku pečovat, ale hlavně potom o ty trvalé. Takže odmala psi zvykat na to, že se jim do té tlamy šahá, že musí být zvyklý, že se jim nic neděje vlastně. A nejlepší péče je vlastně opravdu zubním kartáčkem, tak jako u lidí, naučit ty zvířata, že po každém nakrmení vyčistíme zuby. Je pravda, že ne každý pes si to nechá a je taky pravda, že ne každý majitel má čas na to opravdu ráno i večer po nakrmení ty zuby pořádně vyčistit. Takže pokud ten čas nemáme, tak existují takzvané dentální tyčinky, které vlastně svým složením a svým tvarem napomáhají tomu, že čistí ty zuby. Takže po každém nakrmení by měl ten pes dostat jednu tu tyčinku, která vlastně mechanicky odstraní ten zubní plak, který ulpívá na zubech. A navíc v sobě mají látky, které snižují následné ulpívání toho plaku.
3: Co se týká toho kartáčku, tak můžeme použít klasický lidský a doporučoval byste ultraměkký nebo střední nebo naopak tvrdý, nevím, jak to mají psi se zuby.
2: Oni jsou i speciální kartáčky pro psy a pro kočky, ale dá se použít běžný kartáček, který používáme pro lidi. Je potřeba ale použít co nejjemnější, aby to nezraňovalo dásně, když čistíme zuby.
3: Dá se usazování toho plaku pomoci nějak i složením jídelníčku třeba?
2: S jídelníčkem moc nenaděláme. Některé granule, které jsou lepší a kvalitnější, tak fungují tak, že sami částečně mechanicky čistí ten plak, protože když ta granule je špatně udělaná, je moc měkká, tak se pak lepí na ty zuby, nebo naopak, když je moc tvrdá, tak po rozkousnutí vlastně sjede potom zubu a řízne až úplně do dásně a vznikají tam mikrotraumata. Takže udělat dobře kvalitní granuly taky není tak jednoduché.
3: Já jsem viděla na vlastní oči psa, který měl zub plombovaný a prý existuje i něco jako rovnátka.
2: To plombování se většinou dělá proto, že dochází často k úrazům zubu, že ty zvířata, když žerou něco tvrdého, tak si ten zub ulomí. To se plombuje, občas se vyskytuje i zubní kas u psu, takže to je taky otázka plombování. V současné době se dělají i rovnátka. Jednak to může být z estetického důvodu, že ten pes má opravdu křivé zuby a jemu je potřeba je vyrovnat, anebo je to zdravotní příčina, kdy ten zub třeba špičák vyčuhuje ven a zraňuje dáseň, je vyhnutý, vyrostl prostě křivo, tak je možno těma rovnátkama ho srovnat. A někteří kolegové dělají i implantáty, takže v podstatě to, co je k dispozici v humánní medicíně, v zubařině, tak se dá použít i u těch zvířat.
1: A skoro jako přes kopírák ty dobré rady pro péči o psí zuby platí i u koček. No tak, to bych chtěl vidět, jak bych moje polodivoké kočičky doma donutil k čištění chrupu, když ono je to vlastně problémem i u spousty lidí. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do dobrých rad, jak využívat klimatizaci ve vašem autě, tedy pokud ji tam máte.

0: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Brněnský folk tým kroutí už šestou dekádu na našich pódiích. Pánové už jsou pravda odrostlejší, kapelou prošla řada muzikantů, radost z hudby ale zůstává, což potvrdil i loňský Folkfest. V neděli po 19:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě folk týmu.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Spousta řidičů, kteří si vybírají starší vůz vedle jeho účelu použití, už vyžaduje i funkční klimatizaci. Nových aut bez klimatizace se dnes vyrábí opravdu minimálně a většinou je klimatizace i součástí základní výbavy auta. Její práci a příjemné vychlazení interiéru rozpáleného vozidla oceníte zejména teď v létě. Jak se o klimatizaci starat a co si můžeme doma sami opravit, vyměnit? Tak to zajímalo našeho hobbyredaktora Jiřího Šobra u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu, kde klimatizace plní a také opravují.
2: Ono velice záleží na stáří toho auta. Když budete mít nové auto, tak doplnění chladiva je třeba udělat, řekněme, poprvé po 4 letech. Když budete mít auto 15 let staré, tak je už potom rozumnější to chladivo doplnit třeba jednou za 2 roky.
3: Já jakožto obyčejný řidič si tu klimatizaci chladivem asi nedoplním, ani se neprodává pro běžné spotřebitele.
2: Ano, nemáte možnost, oni jsou to nebezpečné plyny, takže musíte mít školení a hlavně ani nemáte jak, nemáte to zařízení, který natlačí kladivo do klimatizace, ale ono to není jenom o tom doplnění, těch operací je tam třeba udělat víc.
3: Když přestane chladit anebo bude chladit méně, servis.
2: Servis, v první řadě se podívat, jestli je tam dostatek chladiva a v případě, že tam chladiva je dostatek a ta klimatizace přesto nechladí, no tak se dá očekávat, že je tam někde závada na dalších zařízeních.
3: Doba se mění, myslí se na ekologičnost a proto jsem se někde dočetl to, že dřívější chladiva v té klimatizaci nahradili nová ekologičtější, je to pravda?
2: Je to pravda, tuším v roku 2012 používají auta už nové chladivo, které neobsahuje freon a teď nová elektroauta už mají úplně nové chladivo. A to je klasické CO2.
3: Jsou tato chladiva záměna?
2: Ne, nejsou záměna, ty systémy mezi sebou nedokážou pracovat s jiným chladivem.
3: Takže když budu mít starší vůz a budu tam mít to chladivo prvního typu, jde ještě koupit, anebo budu si muset připlatit?
2: Ne, normálně je dostupné, úplně bez problémů se to naplní tím starým typem chladiva.
3: Ale za víc peněz.
2: Ještě v nedávné době bylo to staré chladivo výrazně levnější, ale samozřejmě s přibývajícím tlakem na to, aby lidé kupovali nová auta, ekologická auta a pokud možno elektroauta, tak se zdražuje i ten starý typ chladiva.
3: Zmínil jste, že v těch autech je výparník, potom je tam kabinový filtr. Ten kabinový filtr měnit kdy a kdy čistit ten výparník? Tam bude asi spousta nečistot.
2: Kabinový filtr je dobré čistit jednou za rok a ve chvíli, kdy měníte kabinový filtr, tak se obvykle blížíte k tomu výparníku. Ne vždy jsou ty díly na sebe navázány a ne vždy je snadné ten výparník se na něj přímo dostat s dezinfekcí a vyčistit dezinfekcí. Nicméně existuje ještě celá řada způsobů a procesů, jak ten výparník vyčistit jinak, ale dělá se tato procedura čištění výparníku vždy při výměně kabinového filtru.
3: Aby to auto nevonilo tím výparníkem a těmi nečistotami.
2: Ano, protože ten výparník je neustále přirozeně vlhké prostředí, které je ideální pro růst bakterií a to je to, co zapáchá v klimatizaci, která je nevyčištěná, tak jsou bakterie, které jsou ve výparníku.
3: Budu mít doplněné chladivo v klimatizaci.

0: teplotu a používat automat po celý rok.
1: Jak se starat o klimatizaci v autě? Co si můžeme sami opravit a co nechat na odbornících? Tak to zjišťoval náš hobby redaktor Jirka Šobr u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu. A za chvíli to bude zahrádkářský kalendář a to se dozvíte, že je čas na léčení jalovců. Právě jalovec přenáší rez hrušňovou na vaše hrušně.

pochopíš, že mě uslyšíš, že mě potěšíš, mít budeš ráda, doufám, že mě pochopíš.

0: Pranostikářský kalendář.
1: Čeká nás zajímavá pranostika, ta platí na 6. srpna, tedy na čtvrtek příští týden, a to se říká, že na proměnění páně se nemá navážet obilí do stodol a do stohů, aby nevyhořeli a aby hrom neuhodil. Jak už jsem říkal v minulém vysílání Hobby magazínu, srpen je velký letní podvodník. Přes den je teplo a v noci zase zima, kde je pak to léto. A letos je navíc v létě horko a sucho, a když zaprší, tak to stejně nestačí. A začneme dobrou radou pro majitele jalovců. Právě z nich se přenáší houbovité onemocnění na hrušně. A tento problém se rzí hrušňovou. Řešíme, co vysíláme Hobby magazín. Rez hrušňová se projevuje oranžovo-hnědými okrouhlými skvrnami na listech hrušně. Tato choroba potřebuje k životu dva hostitele, hrušně a jalovce, na které se stěhuje zpátky na zimu. V srpnu proto staré jalovce prořezejte a ošetřete fungicidem. Ochráníte tak hrušně v celém okolí a všichni mlsní hruškoví zahrádkáři vám za to budou vděční. Zopakujeme si, že rajčata mají poměrně dlouhou vegetační dobu. Někde už zrají, ale na mnoha zahradách se teprve počínají vybarvovat. V srpnu je dobré seříznout vrcholky rostlin, které často ještě kvetou, a donutit je, aby svou energii investovali do již dozrávajících plodů. Můžete na tom jedině vydělat. I hned po sklizni můžete řezem upravit ovocné stromy i keře. Rozhodně odstraňte ty větve, které jeví známky napadení chorobami. V případě moniliové spály jsou to obvykle všechny konce větviček až na zdravé dřevo. U maliníku odstraňujeme slabé i odplozené výhony. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a pokusíme se dát dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Olomouci v srpnu nepojedou tramvaje do Pavloviček, nahradí je autobusy, sloup nejsvětější trojice bude opravený už před letošními vánočními trhy, mladečské jeskyně mají v horkých letních dnech rekordní návštěvnost. Zpočátku polojasno, postupně oblačno, místy přehánky a bouřky, teploty až 33 stupně Celsia, mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Kvůli výměně výhybek a kolejnic na tramvajové točně nebudou v Olomouci jezdit od 9. do 31. srpna tramvaje z hlavního nádraží do Pavloviček. Dopravní podnik zajistí náhradní autobusy. Tyto stavební práce v srpnu ovlivní také provoz autobusů před nádražím, uvedla mluvčí dopravního podniku města Olomouce Anna Sýkorová. Od vývoje biosenzorů po monitoring rostlin a také po hledání nových protinádorových látek. To je úkol nové výzkumné skupiny v Olomouckém univerzitním centru Katrin. Podle informací na webu Univerzity Palackého v Olomouci chce propojit pokročilý výzkum s biologickými a medicínskými aplikacemi.
2: Vznik výzkumné skupiny má taky podpořit šance vědců při získávání evropských projektů. Vědci tak získají větší šance na úspěch v evropské konkurenci. Tento model běžně funguje na předních zahraničních pracovištích. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Restaurátoři dokončí opravy sloupu nejsvětější trojice v Olomouci rychleji, než byl původní plán. Lešení začnou sundávat do konce prázdnin. V říjnu zmizí i celé staveniště. Následovat by měly ještě práce na obnově osvětlení památky UNESCO. Podle mluvčího radnice Jana Horejše byl původní termín rekonstrukce do prosince tohoto roku.
3: Více než dvouletá rekonstrukce sloupu nejsvětější trojice bude stát zhruba 30 milionů korun. Většinu nákladů pokryje dotace. Odborníci opravili kamennou výzdobu sloupu, která měla poškozený povrch. Zakryli trhliny a vyměnili staré tmely z předchozích restaurátorských zásahů. Rekonstrukce zahrnovala i obnovu kovových prvků a zlacení.
1: Rekordní návštěvnost mají v těchto horkých letních dnech mladečské jeskyně u Litovle na Olomoucku. Návštěvníkům poskytují aspoň dočasnou úlevu od úmorného vedra. Zatímco na zemském povrchu teplota kvůli přílivu horkého vzduchu výrazně překračuje hranici 30 stupňů Celsia, v chladných chodbách a domech mladečských jeskyní se celoročně pohybuje kolem 10 stupňů Celsia, uvedla zástupkyně vedoucího jeskyní Simona Arnošová.
0: Sport.
1: Veslařky Pavlína Flamíková s Annou Šantručkovou získali na mistrovství Evropy na dvojce bez kormidelnice stříbro. Ve Vareze nestačili jen na Rumunky. Ve druhém kole druhé fotbalové ligy v pátek Žižkov porazil Prostějov 1-0, Karviná Vlašim 1-0, Kladno Ostravu B 1-0 a Příbram Opavu taky 1-0. Táborsko remizovalo s Duklou 2-2. Tabulku vede Dukla před Příbramí a třetí Opavou, Prostějov aktuálně 15. V prvním kole Moravskoslezské fotbalové ligy Unie Hlubina porazila Zbrojovku Brno B 8-2 a Frýdek v místech hranice 1-0.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě zpočátku polojasno, během dne oblačno, místy přehánky, můžou se objevit i bouřky. Teploty 29 až 33 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 25 stupňů a mírný jihozápadní vítr. Bude se měnit na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kvůli úpravám dopravního značení jedou dělníci pravým pruhem dálnice D35 od Přáslavic po Křelov Bruchotín. Míjet je budete mezi 295. a 263. kilometrem. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost. Kvůli opravám mostu je částečně omezen provoz na D35 cena obchvatu Olomouce v obou směrech mezi exity Slavonín Nemilany mezi 268. a 5. a 268. kilometrem. Jezdí se tam zúženými pruhy. Dočasně uzavřený je kvůli opravám dálniční nájezd exit 276 Holice na D35 ve směru na Ostravu na příjezdu od Přerova. Objížďka vede po dálnici D55 ve směru na Olomouc, pak Týneckou ulicí. Kvůli práci na vozovce je částečně omezen provoz na D1 mezi Bělotínem a Mankovicemi. V obou směrech se mezi 312. a 320. kilometrem jezdí dvěma pruhy a kvůli opravám mostních závěrů je částečně omezen provoz v Zábřehu v Olomoucké ulici na mostě přes Moravskou Sázavu. Jezdí se tam kyvadlově jedním pruhem, provoz řídí v pracovní době regulovčík, jinak semafory.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré dopoledne přeje Vítek Šoukal. Předevčírem jsem pocítil doma šťastnou chvilku. Zamířil jsem ke koši na prádlo a byl prázdný. No ta radost ale netrvala moc dlouho, asi to také znáte. Jestli vás dnes čekají domácí práce, tak ať jdou dobře od ruky. Další zatěžkávací zkoušku připravilo parné počasí provozovatelům koupaliště. Za chvíli se vydáme na to v Hranicích a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Marie Rotrová a právě teď bude znít skupina Kryštof. Dobré ráno.

0: Večerem zhýčkaná zpívala Marie Rotrová, hrajeme písničky, které nestárnou. Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 3 minuty bude 11:45. Dobré dopoledne. Další zatěžkávací zkoušku připravilo parné počasí provozovatelům koupaliště v Česku. Některá jsou zaplněná na hranici své kapacity. Na jednu z plováren se vypravíme už za chvíli. Lenka Kratochvílová se nám ozve z hranic.
1: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrt na 12, dobré dopoledne. Česko se opět potýká s parným počasím, stejně jako v závěru června teploty překračují třicítky. Mnozí lidé hledají úlevu na plovárnách a koupalištích, taky v Hranicích, kde máme reportérku Lenku Kratochvílovou. Pěkné dopoledne přeji.
1: Příjemné dopoledne z areálu letního koupaliště v Hranicích. To právě v těchto horkých dnech prochází opravdu zatěžkávací zkouškou. Plno návštěvníků je nejen ve venkovním areálu, ale i v kryté plovárně. Každý den tady otevírají v 9 ráno a už v tu dobu se před pokladnami tvoří fronty. Poslední 3 dny počty rekreantů atakovaly tisícovou návštěvnost. Znamená to zvýšený nápor na obsluhu bufetu, ale i úklid sociálních zařízení a šaten. Vedení koupaliště proto přijalo další brigádníky. Do bufetu navezli více zboží, především ledu, zmrzliny a nápojů.
0: Co ostatní koupaliště v regionu? Jaká je návštěvnost tam?
1: No jednoznačně se pohybuje na hranicích kapacit areálu. Třeba v Kojetíně na Přerovsku tamní koupaliště navštívilo ve čtvrtek 800 lidí. V pátek jich ale bylo už 1200. Výrazně méně jich dorazilo třeba v Přerově, okolo 400. Je to ale dáno tím, že provozovatel koupaliště, společnost Sportoviště Přerov, opravuje vnitřní bazén. A tak návštěvníci můžou využívat jen venkovní areál. Vedení společnosti jim to ale kompenzuje tím, že mají po celou dobu odstávky vnitřního bazénu o 20% levnější vstupné. No a plná jsou i parkoviště u přírodních koupališť, třeba ve Výklekách, Opatovicích nebo u Tovačovských jezer. Ke koupání tam lidé vlastně můžou využívat jen Anínské jezero a právě na této takzvané Tovačovské riviéře je v těchto dnech hlava na hlavě. Lidovecký starosta Marek Svoboda včerejší návštěvnost odhaduje na 1000 lidí. Schlazení ale lidé vyhledávají třeba ve zbrašovských aragonitových jeskyních v Teplicích nad Bečvou. I když jsou to vlastně nejteplejší jeskyně v Česku, panuje tam stála teplota 14 stupňů. Dopředu si lidé rezervovat termíny k prohlídce nemusí. Do podzemí se zatím vždy dostali všichni zájemci.
0: Vysoké teploty meteorologové předpovídají i na začátek příštího týdne. Jak dlouho vydrží?
1: Ano, to je pravda. Podle aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu to vypadá, že vysoké teploty budou panovat i v příštím týdnu. Klára Nečaská z Českého ústavu proto doporučuje, aby lidé byli opatrní.
2: Lidé by určitě neměli podceňovat tyto mimořádné vysoké teploty a to platí i pro zdravou a mladou populaci. Při 38 stupních Celsia nesportujte, ale zároveň neskákejte třeba v rychle do studené vody. Nejzranitelnější části populace nejsou jen staří a nemocní lidé, ale i malé děti nebo třeba těhotné ženy. V těchto dnech bude nejlepší se zcela vyvarovat pobytu na přímém slunci. Je důležité hodně pít neslazené nápoje a vyhnout se samozřejmě alkoholu.
0: Doporučuje Klára Nečeská z Českého hydrometeorologického ústavu. No jí i Lence děkuji za aktuální informace a naslyšenou.
1: Pěkný den.
3: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc jede za vámi. Přijďte strávit příjemné prázdninové odpoledne a večer na naší veselici v Dubicku. Čeká na vás zábavný program nejen pro děti a sportovní den. Zahrají a zaspívají Vonta Linhart, skupiny Vilsne s redaktorem Mirkem Kobzou a Atom Rock ze Zábřehu. Bohaté občerstvení je samozřejmostí. Těšíme se na vás v sobotu 1. srpna od 15 hodin na veselici Českého rozhlasu Olomouc v Dubicku.
1: K 720. výročí zavraždění Václava III. V Olomouci jsme pro vás připravili reprízu původní čtyřdílné historické rozhlasové detektivky Romana Ludvy Krvavá pavlač. V režii Tomáše Soldána účinkují Igor Bareš, Petr Kubes, Jaroslav Krejčí, Roman Wenzel, Ivana Plíhalová, Lenka Kočišová, Václav Bahník a další. Vstupte na Krvavou pavlač a vydejte se s námi do temných středověkých časů v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v neděli po 18. hodině.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: šaprdí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady sobotní dopoledne 11:30, chystá tady oběd, ať se vydaří.
2: Zastavení v krajině. Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu.
1: Novozámecký areál na Litovelsku patří k vyhledávaným turistickým lokalitám. Lichtenštejnové, kteří toto místo využívali jako letní sídlo, nechali upravit okolí svého zámku jako přírodní anglický park, který přechází do volné přírody. Dodnes tu najdeme i drobné romantické stavby, které v krajinné kompozici Bernarda Petriho navrhl architekt Josef Hartmut. Jednomu z nich se vydáme s vedoucí muzea Litovelska Radovanem Urválkem.
3: Krásně nám tady šumí a praskají větve, fouká trošku vítr, jsme v Litovelském pomoraví, konkrétně v Novozámeckém areálu. Vidíme, že je tady na ceduli napsáno, dílo je Hartmuta v 18. století, součást novoromantické úpravy kolem nových zámků. Na druhé straně vidíme napsáno Tempel.
4: Říká se tomu Tempel nebo chrám přátelství, dílko je Hartmutovo, tak jak se už zmiňovala, a je zasazený na takový skální ostroh nad řeku Moravu, která se v tomhle místě rozvětvuje na dvě svá ramena, na takzvanou malou vodu a hrubou vodu, které se dřív říkalo Samica. Byl tady jez, nebo ten je tu do dneška. Máme listinu z doby Ladislava Jagellonského, který ukládá majitelům toho jezu, římického hamu, jak můžou rozdělovat si vodu do těch jednotlivých ramen a jaké mají povinnosti při správě toho jezu. Je to místo i zajímavé z hlediska morfologie řeky, protože na tom třesínském prahu přechází hornomoravský úval do mohelnické brázdy. To mohelnickou brázdou ta Morava teče víceméně v jednom rameni. Tady narazí na takzvaný třesínský práh, což je z těch štěrků vystupující vápencová kra, která odebere řece část její energie. A řeka zatím Prahem teče pomaleji a rozvětvuje se do vnitrozemské říční delty. V tomhle místě se zbytky půdy, které unášela řeka, tím, že ta řeka ztratila tu svoji energii, začínají usazovat a vzniká ta naprosto unikátní krajina toho litovelského pomoraví, která, jak není úplně obecně známo, není zcela přírodní, ale vznikla jako důsledek lidské činnosti.
3: A další důsledek lidské činnosti se nám vkrádá také do mikrofonu, protože my tady kromě toho ševelení stromu slyšíme také hučet dost silně dálnici, která prochází tady nedaleko.
4: Ta dálnice přerušila vazbu mezi severní a jižní části toho areálu. Strašně moc poškodila krajinu, protože to údolí těsně pod tím třesínským Prahem je plné vyvěraček a závrtů. Ale na druhou stranu je potřeba vzdát čest těm chlapům, co to tehdy stavěli začátkem těch 70. let, protože postavit dálnici na tak nesmírně složitém podloží je husarský výkon a dálnice vydržela velkou povodeň. Ti chlapi, co to stavěli, ti zaslouží úctu. Ti, kteří rozhodli, že to půjde tady, má zaslouží hanu. Malý kulatý chrámek na skále nad řekou odkazuje na architekturu Itálie a byl typovým projektem podobných zámeckých areálů. Jestli se vrátím trošku k těm lidským činnostem, které trošku tenhle areál narušili, jedno, jak je to ta zmiňovaná dálnice, v té kladné záporné stránce, ale ta skála pod tím templem je pomalovaná zlými lidmi a místě, kde se to nedá odstranit. Je ten pohled strašný.
3: My ho nevidíme, my se díváme na ten tempel z té strany ne od řeky, ale od lesa. Jdeme dovnitř, protože tempel je otevřený a vidíme tady tři okna, vidíme tady vchod a vidíme samozřejmě pomalované všechny stěny různými projevy lásky.
4: Krásně řečeno. Díváme se zhora na řeku, která v tomhle místě už nemá moc vody. Dříve velká část té vody protíkala přímo pod touhle skálou, dalo se tady projet na lodi, ale velká povodeň ten jez trošku posunula a ten posunutý jez už nepouští tolik vody do téhle části. To hlavní rameno řeky proudí o 100 metrů dál. A v tomhle místě, jak jsem se zmiňoval, se odpojuje další rameno Moravy, Malá Voda. Z chrámku bylo vidět na jižní část areálu, na severní hranu Třesína, s těma jeho stavbičkama, cestama, a z největší pravděpodobnost odsud bylo vidět na obelisk. Dneska krajina je plná náletových dřevin a vzrostlých dřevin produkčního lesa a nevidíme ani na jedno, ani na druhé.
1: Říká vedoucí muzea Litovelská Radovan Urválek. Další díly našeho pravidelného zastavení v krajině si můžete poslechnout i na webu olomouc.rozhlas.cz.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
6: A kde si moja?

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje, pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Je 11:45. Dobré dopoledne.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Papouščí den na Krásném, to je dnešní akce u vodní nádrže nad Šumperkem, kam si vyrazil také reportér Aleš Spurný. Dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne, bylo to úžasné, už když jsem přijel, ta vodní plocha, je tu velká spousta lidí už od rána a když se člověk vydá doprava od vchodu, tak najde spoustu karavanů, stanů a vítá ho tu papouščí křik a mě tu uvítala také paní předsedkyně papoušků v akci Milena Vrábelová. Dobrý den.
3: Dobrý den, já zdravím posluchače.
2: Kolik těch ptáků se sem dnes sjelo na Krásné nad Šumperk?
3: No, co jsme tak stihli napočítat, tak určitě je tady přes 60 exemplářů.
2: Přes 60 exemplářů a kolik druhů?
3: Je tady minimálně 24 druhů, teď jsem vlastně viděla ještě další druh Arakaninda.
2: Někteří létají přímo nad námi, lidé je pouštějí do vzduchu.
3: No, je to tak, my jsme prostě skupina chovatelů, ale hlavně taková zvláštní odrůda, si říkáme, jsme prostě mazlíčkáři a s těma papouškama trénujeme, cvičíme, hlavně volnoletectví a to, aby se papoušci nenudili.
2: Jak to udělat, aby se vám ten papoušek vrátil?
3: Jak to udělat? No, samozřejmě předchází tomu dlouhý trénink. Papoušek se trénuje na kšírky, na šňůrce, chodí se s ním na louku, na pole a postupně se mu zvětšuje ten jeho okruh. A pak, když si je už majitel jistý, že se mu vrátí, že se vrací na první šlápnutí, tak ho pustí na volno a je to.
2: Vy máte ty velké ary ararauny, právě se ozývají, myslím.
3: Ano, mám aru araraunu, pak mám aru vojenskou a aru katalínu.
2: Teď tady jedna prolétla, sedla kamsi na strom. Já si říkám, jak oni se snaží s tou běžnou ptačí říší České republiky, když je takhle pustíte do vzduchu.
3: S běžnou ptačí říší bych řekla v pohodě, pouze mají respekt teda dravců. Oni poznají dravce už ve vzduchu a začnou se krčit, hledají nějaký bezpečný místo.
2: Jaké mají rádi počasí? Dnes je moc vedro.
3: Je vedro i na ty papoušci. Sice pocházejí z Jižní Ameriky, teplo by měli mít rádi, ale i tam mají možnost vlézt si do stínu, takže úplně na parným sluníčku jim to nevyhovuje.
2: Já jsem viděl je létat i v dešti a bavilo je to.
3: Baví je to určitě. I na to jsou zvyklí z volné přírody a i tady jim to vyhovuje létat v dešti, sedět na stromě, nechat se zmoknout a líbí se jim to.
2: Jeden tady nejen létá, ale i chodí normálně po zemi, jako v Olomouci holub, tady chodí po trávníku a zobe, to je co? Krásný zelený papoušek.
3: Krásný zelený papoušek, papoušek patagonský, oni to jsou takový slepičky a rádi chodí po zemi. Jsou to i volnochodci, ale tohle jsou i volnoletci, jsou tady vlastně už třetí den na volno.
2: A když se otočíme dozadu, tak tam sedí papoušek kakadů, přesně tak, jak to říká ta písnička. A sedí často na rameni paní Mariky Davidové a také

0: ano, my jsme ty mazlíčkáři, my je k tomu vedeme, my se s nima mazlíme. Vlastně každý večer, než jdou spát, tak pomazlíme a pak teprve jdou spát.
1: My tu máme také známého, slavného fotografa. On si přivezl sebou svůj kalendář, jmenuje se pan František Brzák a my jsme ho viděli teďka vejít do karavanu. Pane Brzáku, jste tu? Pane Brzáku, pojďte za námi na chvilku, Český rozhlas Olomouc tady na vás čeká. Vy tu máte ptáka, který je hodně vzácný, jmenuje se arahyacintový. Jak se chová, jak se dá takový pták vychovat? Ono prý, to vylíhnutí je docela těžké a vychování potom toho ptáčete.
2: Ano, ano, tak v Evropě se většinou líhnou zajetí, to znamená, že vlastně když zajetí jako líhní, myslím, takže ten pták, rodičů se odeberou vajíčka, pokud jsou, ten pár je zkušenější, tak se nechá třeba týden, 14 dní pod rodičema a potom se dokrmuje ručně. Je, ten důvod je převážně, ať se to neříká nahlas, tak je to o těch penězích, protože tak je jako drahý, že jo.
1: Kolik stojí?
2: Kolik stojí, no.
1: 80 tisíc?
2: Když to zaokrouhlím, tak nějak sami se oni jsou levnější, protože se jich rodí víc, tak to je kolem nějakých 360 a samice je 380 a 400.
1: Tak to jsem byl hodně levný.
2: A záleží na tom, aby ty rodiče měli obor dva citesy, aby se ty ptáci mohli dál rozmnožovat, protože je spousta ptáků, kde rodiče nemají citesy, to jsou papíry nutné k tomu, aby jako i vlastně s tím se potvrzuje ten pravost toho chovu, takže je to takový složitější. No.
1: Je krásný, modrý, jak říká ten název, s oranžovým okolím očí a oranžovým peřím kolem zobáku. Ten zobák je obrovský a ten pták, to je myslím největší ara, že? Kolik měří?
2: Tak udává se, že měří metr, ale velkou roli v tom hraje ocasní brka. Pokud ty ocasní brka opravdu jsou v pořádku, tak ten metr může mít, ale jsou to většinou ptáci v přírodě, protože klec samozřejmě je vždycky nějaká překážka, kde ty brka ocasní se můžou jakoby poranit, jo, poškodit, jo, takže, ale uvádí se, že je metr, no.
1: A jak dlouho už fotíte ptáky ve volné přírodě?
2: 25 roků lítám po světě a fotím všechny zvířata a poslední dobou se hlavně věnuju ptákům a to hlavně papouškům.
1: Jaké to je? To musí být náročné, ne, fotit?
2: Je to náročné hlavně pro starší osobu, no, protože já to hodně fotím v Amazonii a tam to teplo je tady jako ty 40 a vlhkost a máte baťoch 10 kg na zádech a všichni okolo jsou mladší o 20-30 let a já musím s nima to jako stíhat, že jo, takže náročný to je, ta Amazonie je náročná, dá se říct i nebezpečná.
1: Pan Brzák toho stíhá hodně, teď se půjde projet na kole tady po okolí, po Šumpersku a pak se vrátí a vy si o tom můžete třeba s ním přijít sem popovídat na krásné. Dokdy tu budete, dokdy tu ta akce probíhá?
0: Hlavní akce probíhá hlavně dneska do 6 hodin a zítra se vlastně pomalu rozjedeme do svých domovů, protože jsme tady sjeti z celé republiky.
1: Od Šumperka Aleš Spurný, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Také dnes vám dělá společnost Český rozhlas Olomouc. Za 5 minut bude poledne. Hygienici provedli v kraji 44 kontrol letních táborů. Pokuty udělili 2. Podrobnosti o tom uslyšíte už ve zprávách. V celou Vítek Šoukal se s vámi těší naslyšenou. Opět v pondělí ráno. Za chvíli bude dělat společnost kolega Bořek Volný.
1: Český rozhlas Olomouc.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Dvanáct hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Hygienici provedli v kraji desítky kontrol letních táborů. Centrum Jeseníku už za hodinu ožije multižánrovým festivalem. Fotbalisté Prostějova prohráli na Žižkově. Odpoledne bude polojasno až oblačno a teploty do 35 stupňů. Hezkou sobotu u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Celkem 44 kontrol letních táborů provedli od konce června hygienici v Olomouckém kraji. Pokuty udělili dvě, každou ve výši 1 000 korun za nedostatky v oblasti stravování, říká mluvčí krajských hygieniků Markéta Koutná.
3: Při kontrolách jsme zjistili nedostatky u dvou akcí. Ve všech případech se jednalo o pochybení v oblasti stravování dětí. Za zjištěná porušení byly na místě uloženy blokové pokuty v celkové výši 2000 korun. Jinak můžeme říci, že letošní táborová sezona probíhá klidně, přeje nám jak počasí, tak ve zdravotních dokumentacích a denicích se nejčastěji objevují pouze běžná drobná poranění nebo klíšťata.
2: Hygienici rozšířili varování před paštikami prodávanými v hotelu Litovel v Luhačovicích. Bakterie produkující jed butulotoxin může být ve vepřové paštice s mandlemi a taky ve vepřové paštice se zeleným pepřem. Lidé by je neměli jíst, ale naopak vrátit v místě nákupu nebo bezpečně zlikvidovat. Pokud se po jejich konzumaci objeví potíže, mají okamžitě vyhledat lékaře. Tradiční multižánrový festival s názvem Jeseník se baví vypukne už za hodinu na Masarykově náměstí. Akce nabídne hudební vystoupení a aktivity pro děti, říká mluvčí radnice Markéta Kaniová.
4: Jeseník se baví se uskuteční jak na Masarykově náměstí, tak v areálu informačního centra. Tam bude dětská zóna a návštěvníci se v té dětské zóně můžou těšit na divadelko, taky animační program, tam bude pirátská show nebo výtvarné dílničky. Na Masarykově náměstí nám zahraje český písničkář Pokáč nebo kapela Houp Astronaut a další.
1: Sport.
2: Prostějovským fotbalistům se opět nedařilo. Ve druhém kole šance Národní ligy prohráli na hřišti Viktorie Žižkov 0-1, když inkasovali v 79. minutě z dorážky Buffyho. Hanáci v zápase ani jednou nevystřelili na branku. Podle trenéra Bohuslava Pilného ale své příležitosti měli.
5: Jsem výrazně zklamaný z toho, prostě jak jsme zahodili šance, protože si myslím, že ten zápas mohl být rozhodnutý v náš prospěch první poločas. V podstatě soupeř držel balón, ale moc toho neměl. My jsme byli jednoznačně nebezpečnější. Bohužel, když netrefíme bránu, nemůžeme dát gól a to je hlavní důvod, proč odjíždíme s prázdnou.
2: Další duel čeká Prostějov v pátek 7. srpna, kdy na domácím hřišti odehraje zápas s Karvinou.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude na střední Moravě polojasno, postupně většinou oblačno. Lokálně se můžou vyskytnout přehánky a bouřky. Teploty 31 až 35 stupňů, v Jeseníkách 24 až 28. Povane mírný jihozápadní až západní vítr. Zítra čekáme ochlazení na 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách na 19 až 23. A ráno a dopoledne ještě bude většinou oblačno. Výjimečně se může objevit slabá přehánka nebo občasný déšť. Během odpoledne začne oblačnosti ubývat, večer až naskoro jasno.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Se zdržením teď počítejte v Lipovské ulici v Jeseníku. Kvůli opravám plynovodu a vodovodu je tam kivadlový provoz jedním pruhem až po Puškinovu ulici.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 4 minuty popolední. Dneska už je 1. srpnového dne. A pěkně zdravíme, zahrajeme vám na přání a zahrajeme třeba i Oskárku. On tady ten Oskar, jak jsme říkali kdysi v pubertě, se dneska pěkně činí, sluníčko tedy pořádně pálí. Ale je tak akorát, možná není úplně nejvíc dusno a už jsme měli i tepleji. A zítra to ochlazení, jak jsme slyšeli ve zprávách v poledne. Tak ale pojďme zahrát třeba letní pěknou písničku, nějakou, na kterou si vzpomenete, nějakou, komu rádi pošlete přes telefonní číslo 221 555 444 a váš telefonát a poslání písničky. A můžete také přidat vzkaz písemně na 723 70 33 51. Oskar v Olomouckém kraji zastoupen zhruba 60 nositelů, slavit mohou také Ludomíra, Meda, Medea nebo Penelopa.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: A také vy na našich telefonních linkách na spojení s číslem 221 555 444 a možnost popřát třeba už srpnovým oslavencům, oslavenkyním a taky Oskárkům, kteří mají dneska svátek, zítra Gustík, Gustav. No a teď už jsme ve spojení jako s prvním dneska s Jiříkem. Dobrý den.
2: Hezké odpoledne, pane Bořečku Volný, do Českého rozhlasu Olomouc, pane moderátore, přeju vám hezkou směnu, písnička je sem i samozřejmě pro vás, za skvělou práci i za skvělou práci k nám posluchačům. Dále bych to poslal i českému kolektivu, Českému rozhlasu Olomouc. Za celý týden vysílání, moc krát vám ze srdce děkuju, tak bych poslal paní Věrušce z Olomouce, paní Terese z Olomouce, tady k nástupkovou, a všem věrným posluchačům a posluchačkám všem přeju ze srdce hodně zdravíčka a hezký den a dávejte všichni na sebe pozor. Pane Bořečku, pane moderátore, moc krát vám děkuji. Přeju hezkou směnu, hodně zdravíčka, ať se máte moc dobře a opatrujte se. A moc krát vám děkuji.
1: Děkujem, opatrujte se také. Vy všichni, teď jsme tady měli i prázdninový čas babiččiných borůvkových koláčů, taky 60. léta s Ivetkou Simonovou, možná i těch letních prázdninových lásek, láseček, tak možná na ty letošní koláče se bude vzpomínat potom celý život, tak to bývá o prázdninách vždycky babička upekla, vonělo to, když jsou to dobré natrhané borůvky. Tak to možná bylo i u vás, možná se teď trefíme také do krásného prázdninového přání a atmosféry. V dalším přání na čísle 723 70 33 51 tady hlásíme, že máme určitě pozdravit oslavence a mého velikánského miláčka Vašička, kterého zdraví Markétka, přeje mu všechno jen to nej a děkuje za krásnou dovolenou. Krásně jsme si to užili. Moc zdravíme také naši rodinku a všechny posluchače skvělého Českého rozhlasu Olomouc. Za všechny moc pěkně děkujeme. No a už je tu přáníčko také skvělému Oskarovi. Zahrajte prosím našemu zeti Oskarkovi, kterého máme celá rodinka moc rádi. Moc ho pozdravujeme, ať si ještě užije prázdniny dovolenou s celou rodinkou a těšíme se zase na brzké rodinné setkání. Oskárkovi pošleme písničku Na Přerovsko, jak se tady dozvídáme. No a přidáváme ještě krásná pozdravení dneska písemně právě z SMS schránky Českého rozhlasu Olomouc zroštění, určitě také dneska rozpáleného. A zahrajeme Věrušce s vnukem Adámkem, Zdeničce z Prostějova, Ildušce z Dobravice, Zdeničce z Hrochova, Marušce z Kroměříže, Zdeničce z Holubic i Františkovi od Brna písničku. Krásná přátelská rozhlasová pozdravení dnes posílá SMS formu Jana Jiří z Roštění. No a my přidáváme k borůvkovým koláčům paní Simonové, teď ještě také mlíčko, toustík, medík na další snídaně nebo možná takovou svačinku.
0: Zavolejte nám 221 555 444 Český rozhlas Olomouc

0: čtvrt na jednu, dneska už je 1. srpnového poledne, první srpnový den roku 2026, Oscar, zítra Gustav, no a teď už další přání, další pozdravení po telefonním spojení 221-555-4444, pěkně vítáme, dobrý den.
1: Dobrý den, my bychom chtěli nechat zahrát Josefovi Kačkovskému do Opatovy, Teplice nad Bečvou, srdce do koša. A přejeme písničku aj vám a pěkný, jak bych řekla, aby horko nebylo a hodně zdraví a pohody vám přejeme.
0: Děkujeme, přejeme též. Ať si každý najde nějaký aspoň trošku snesitelný koutek. No a třeba i poslechne nějakou pěknou písničku jako ochlazení. Ona teda, tahle bude spíš taková z jihu, ale dobře, také určitě udělá radost v práci Mirečkovi. Moc zdravíme skvělého brzkého oslavence. Máme moc pozdravovat, ať to zvládá v práci. Zdraví ho jeho děvčata, včetně babičky a tety. O Marušky a Boženky. Krásně zahrajeme k dnešním milým narozeninám. Písnička Pepovi Kvapilíkovi z Cakova. Všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví. Pepi, ať můžeme udělat další sraz. Přeje Liduška z Senice z Olomouce. Taky všem posluchačům krásné dny za každého počasí od Lidušky z Olomouce. Pozdraví ještě dalšímu panu Pepovi, tentokrát Naješov, Pepovi Šmoldasovi a Chytilovým Aleně Šmoldasové do Kovářova a Milence Šmoldasové do Litovle. Tato pozdravení jsou od Alenky ze Zulové a od nich a určitě i od nás z Českého rozhlasu Olomouc i Alence. A teď je tady ten jižní hit, ten další může být třeba podle vás po telefonním spojení, anebo přidejte SMS písemnou formou svůj vzkaz.
2: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Přímo z místa.
1: Loni uplynulo 200 let od chvíle, kdy se podnikatel Josef Zvěřina rozhodl na Olomoucku vybudovat železárnu určenou k tavbě surového železa. Tím dal základy společnosti Mora, která v Hlubočkách Mariánském údolí sídlí dodnes. V prázdninové repríze pořadu Přímo z místa si projdeme nejen její historii, ale také současný výrobní areál. Poslouchejte v neděli krátce po 9. hodině Český rozhlas Olomouc.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: A hostem teď po telefonních linkách v hlavní roli vysílání Českého rozhlasu Olomouc ve 12.22 1.8. je pan Tonda. Toničku, dobrý den.
4: Dobrý den, prýma den všem věrným posluchačům. I osazenstvu rozhlasu Olomouc posílá Tonda z Bedioště. Palbu od Milana Chladila rád a ze srdce zasílám Evě z Modřic u Brna, která mi poslala SMS 31.7.18.30. Dále Janě z Malína, ta si na mě, budoucího neboštíka, vzpomněla 30.7. cirka ve 12.35. Lásky, vroucně vám děkuji a vyprošuji boží požehnání. Paní Lido z Vyškova, slyšel jsem nedávno, že vám smutno. Věřte, že i mě, jsem zcela sám. Ještě, že máme to naše rádio Olomouc. Tolik odvážně nemocného, kdo se tom vyzbedí hošťa. Olomouckém rozhlasu i panu moderátorovi Božkovi silné pábu zaplať a příště nasledanou.
3: Děkujeme za pozdravení, všechno dobré. A dál budeme hned u vás, dalších zájemců, jen, co se vám budeme moci věnovat, jen co vyřídíme, také krásná srdečná pozdravení. Květuška pěkně zdraví, Evičko do Krnova srdečně pozdravu, dávejte na sebe pozor, hodně zdravíčka přeje Květa. A my Květušce rádi zahrajeme též a vyřizujeme. Přáníčko, je to k dnešním narozeninám panu Františku Bržovi ze Strukova. Přejeme všechno, jen to nejlepší, ale hlavně zdraví. Přeji Čunderlovi k Brožovým také moc zdravíme. A ještě posíláme krásná pozdravení a díky za skvělou prázdninovou atmosféru hned v té první prázdninové borůvkové písni a děkujeme taky naší skvělé babičce Marušce za skvělé napečení a skvělé krásné prázdniny. Lukis a Mia.

0: Tady u nás teď bylo na 2,5 minutky to San Bernardino a také kufr prázdninových cestovatelů s vylepenými samolepkami a nášivkami třeba právě ze světa ze San Bernardina. O tom se tam zpívalo, to byla píseň Milana Chladila. Tak už jsme byli na Tobolovém vrchu v prvním telefonátu, pěkně z výšky nad Olomoucí, taky v Lipníku a okolí v Bedihošťu a teď na Hačky za paní Olgou a taky za Olinkou Lounovou, vaší jmenovkyní. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc. Je to krásný, příjemný pořad, který velmi potěší a někdy i slzička ukápne radostí. Prosím, zahrejte písničku pro paní Marii Chytilovou z Polomy, která včera oslavila 60 roků. Přejeme jí mnoho zdraví, štěstí, radosti v celém rodinném kruhu. Mnoho úspěchů i v práci. To vše jí přeje Ola, Eva a Ala, kamarádky. Děkuji, nashledanou.
0: Děkujeme též. A Ola Lounová, vlastním jménem Pit Lounová ze Severních Čech a teď z Prahy, zahraje tu narozeninovou. Tak snad potěšíme a prý všechny rozespíváme s Olgou Lounovou. To byla paní Olinka z Haček a další zájemci. Už, když vydržíte, vytrváte, hned se dostaneme i k vám. Hráli jsme také narozeninovému oslavenci do práce, tak ještě prý pozdravení právě z práce od toho oslavenca. Máme moc pozdravovat rodinku, kočky, děvčata, je to v pořádku, chladíme se, pijeme, tak akorát nealko. Zdravíme oslavence do práce, krásně zahrajeme srdečně drahým přátelům Janičce, Jiřímu Pospíšilíkovým doroštění, Vivence Loničkové z Olomouce, též Marušce z Kroměříže, Věrušce z Olomouce i Zdeničce Šínové s Jarmilkou z Hrochova a taky váženým pánům Františkovi od Brna, Jiřímu z Litovle, Jiřímu ze Stupkovy ulice, všem lásky plná pozdravení. Pozdraví k bližním i takto vzdáleným přes rozhlasové vysílání. Ze srdce přejí Věrka s hodným pracovitým Adámkem. K dnešním krásným narozeninkám zahrajte prosím také oslavenkyni Jiřulince. Máme tě moc rádi a rádi, tvoje děvčata z Babince a z našeho kroužku. Jiři, krásný den. Ještě prosíme zahrát písničku Františkovi od Brna. Hezký den, i když opravdu hodně parný, víkend také prožitý ve zdraví, přeje Eva z Modřic. No a ještě prosíme poslat písničku také z hodou okolností pracantovi Jardovi, kterého zdraví taťka, Maruška a všichni z rodinky mávají, ať to v pořádku zvládne, v pořádku se nám vrátí. No snad se nám vrátí také ti, kteří volají vždycky, když se hovoří, ale teď, když je ten čas, tak zkuste uposlechnout této výzvy. Právě teď je ten správný okamžik.
2: Zavolejte nám 221 555 444 Český rozhlas Olomouc

0: Olga Lounová a Oslavenecká a po půl jedné pokračujeme a pěkně zdravíme. Slovo teď a prostor dáváme paní Aničce. Dobrý den, hezké poledne i vám.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc, příjemné moderátory. V životě jsou chvíle, kdy vám neznámí přátelé nechají zahrát pěknou písničku. A se vám všem písnička líbí, posílám Šáničko Marušce a Frantovi do Hrabové, milému Františkovi od Brna, Jiřince do Sudkova, Marušce do Bludova, paní Marči do Žulové, Marušce do Kolšova, manželům Blížňákovým do Rapotina, kteří moc rádi poslouchají písničky od vás. A teď panu Ivanovi od Opavy, jestli jste to ví, pane Ivane, co vám přáli k narozeninám, tak vám přeji zdraví, štěstí, pohodu a lásku do dalších let, dobré přátelé a ještě do malé Morávky manželům. A děkuju, mějte se hezky.
0: Tak jste hodná, děkujeme za přání, paní Anička Bludov. A písnička ještě také pro oslavenkyni Martu k nedávnému svátku a blížícím se půlkulatým narozeninám. Tak Marti, krásné dny, zvládej i ta horka, i ta vedra, snad už bude brzy báječně a skvěle. A narozeninky nádherně oslav, moc tě zdraví ctitel Vaša a taky všichni známí kamarádi z naší skvělé dlouholeté věrné party. Tak Marto a parta, to jde dohromady. Teď ještě přidáváme další přání z čísla 723 70 33 51 od Elišky, od srdce, taky Datce určitě, ale především Rudovi od Hřiště z Bělé pod Pradědem. Rudo, všechno dobré k narozeninám totiž dnes. Spokojenou pohodičku ve zdraví s pozdravením také Datce posílá Eliška, tak dneska u Rudy a Datky od Hřiště se slaví, takže Rudovi též od nás a především od Elišky všechno dobré, díky také za věrnost. Ještě písničku posíláme, co by poděkování od Nadi s manželem pro maminku paní Vávrovou ze Šumperka za skvělý obídek jako poděkování. No a možná někde i ty prázdninové borůvkové koláče a prázdninová atmosférka. A teď ještě jedna zalíbená.

0: jedno vyznání od tehdy mladých nedvědů, mladý Vojta Nedvěd a Lucinka Vondráčková a teď také paní Vlastina v našem vysílání. Dobrý den.
1: No, dobrý den, Pořečku. Já bych vás prosila poslat písničku panu Toníkovi dobrého ště a není smutný. Je krásně, sluníčko svítí, tak ať je veselé. Já mu to přeji a teď bych chtěla poslat ještě. Ježišmarja, na to nevidím. No, koníka suvedla. No, to je jedno. Všem. Doprostěhova, Maruste, no, Robertovi, koho se ještě vzpomenout. Marci ze Žulové, všem Žulovákům, Anice Bartošové, Zvápené. Aničko, mám tě hrozně ráda. Ahoj. Ahoj. Všichni ahoj.
0: Děkujeme pěkně, pěkně také zdravíme a přidáváme ještě další krásná slova a tentokrát pro oslavence Staňka, kterého zdraví jeho děvčata, celá parta ctitelek. Krásně zahrajeme taky dneska milé mamince Lidušce Loničkové taky, ale teď je Drahušce Odstrčilové, Mirce a Mirkovi Navrátilovým pro krásné dny. Dla každého počasí od Leony s rodinou a od Karla. No a hezké slunečné odpoledne ke kávičce i ke Gotwaldovým. V pondělí se zastavíme. Taky Lidušku Siglovou do Dobravice zdravíme, rodinu Pitličkovou, Alenku do Jeřmaně, Henriku a rodinu Roštovou, taky Alenku a Káju do Turecka, Joži a Franta, tedy pěkně zdraví. A ještě krásné poděkování prázdninové a strávnické sobotní polední. Písničku zahrajte naší milované mamince Jarmilce za výborný obídek. Děkuji moc, dvě berušky. Pozdraví vyřizujeme též, ale do práce, do nemocnice, snad i tam je fajn a snad máte klidnou službu. Pozdraví od Martina, nejhodnější sestřičce, pečovatelce a věrné duši. Míle.
2: Český rozhlas Olomouc, písně.

0: Německé léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: 15. výprava do Mohelnice na loňský Folkfest bude tentokrát pořadu na cestě trochu jiná. Vezmu vás na koncert Roberta Křesťana a druhé trávy, který tam zaznamenal Český rozhlas Olomouc. Poslouchat budeme písničky z posledních alb oceněných Andělem i skladby starší. Hlavně atmosféra bude jiná, autentická, živá, jako byla právě na Folkfestu. Naladit si ji můžete na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v neděli 2. srpna po 15. hodině, kdy vás u pořadu na cestě přivítá Jarka Nosková.
0: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Podařilo se nám konečně zhubnout, třeba až díky chirurgickému bariatrickému zákroku, jenže co s pozůstatky, s převislou přebývající kůží, kdy je třeba ji odstranit, jaká může činit zdravotní trápení a kolik se jí vlastně odstranit dá. Ptali jsme se odborníka plastického chirurga, doktora Michala Janáka, a znovu si ho můžete poslechnout v prázdninové repríze poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Můžou se vyskytnout, nelze vyloučit přehánky, déšť se píše v nejbližších dnech v předpovědích, no a ty teploty. Tedy zítra prý kolem 27, to je chladno, ale pozítří zas kolem 35 a tak dál, asi už na pořád. Písnička o závlaze, ta se hodí, hlavně krásně oprášíme jeden krásný chytlavý hit skvělého Valdemara. Pro paní Majku, dobrý den.
5: Dobrý den, teda jako navazuji na tu reklamu. Mně se podařilo přibrat a to díky tomu, že jsme byli na tom přívězském táboře, který jste minulý týden, teda tento týden několikrát jako uváděli, takže chci tímto poděkovat, fakt to byla super akce, všem se nám to seniorům líbilo. Děcka jako ve věku mých dětí a vnuku se o nás výborně starali a fakt jim držíme palce, aby jim ten elán vydržel.
4: No a jestli takže chcete, ať vám to taky vydrží ta energie a ty zásoby, a jestli nechcete, tak ať vám to teda zas tak dlouho nevydrží ty zásoby podkožní.
5: Začneme hubnout, jo, tak jo. Díky a Mirku ze Štenberka pozdravuji, jako vždy. Naslyšenou.
4: Děkujeme paní Majice do Tršic, děkujeme, děkujeme. Krásně zahrajeme a tu závlahu aspoň v písni v jedné krásné velkolepé. Teď pošleme taky Miloškovi k brzkým narozeninkám. Toho zdraví jeho děvčata a taky se přidává celá rodinka z celého světa. Pozdravení posíláme tentokrát také od spolužačky ze Zámecké Jarky a spol. A to komu? A to oslavenci Rudovi od hřiště ke krásným narozeninám. Hodně zdravíčka, hodně štěstí, lásky, pohody s Datkou ku hřišti přeji spolužačky ze Zámecké Jarka a spol. Také rádi posíláme píseň Marcelce od Rybničku. Těšíme se na sraz u Mirečky. Maruš z Jeseníku. Také rádi vyřizujeme, propojujeme. Ještě přidáváme pozdravení kamarádkám. Tentokrát ovšem těm od Helenky a to do Litovle Jiřince, Věrušce, Lidušce a taky na Bouzov Marušce. Písnička s přáním pohodových dnů, plný zdraví, rodinné lásky, duševní síly a taky výdrže do těch horek. Vzpomíná Hela a zdraví svoje kamarádky. Pozdravení ještě rádi vyřídíme také báječnému kamarádovi Michalovi,

0: Volám déšť.
1: Připojujeme se asi. A možná nějaké osvěžení by se hodilo, jakékoliv. No snad tedy opravdu zítra. A o tom také za chvíli ve zprávách. Do té doby ještě nějaká pěkná melodie. Snad nebudeme příliš trápit. Sympaticky bude v tom trápení svém písničkovém zpívat Petr Spálený. Pro paní Staňku, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače. Tahle písnička bych prosila pro Evu z Holubic, pro Janu a Jiřího z Drovštění, pro Evičku z Hrochova, pro Evičku z Uničova, pro Ladička z Tobačova a jeho sestru a Lidušce, Pohádkové babičce. Přejeme všetkým hodně, hodně zdravíčka a štěstíčka. A toto přání je i pro vás. A tahle písnička je i také pro vás.
1: Za všechny moc děkujeme a ještě přidáváme krásná přání, tentokrát od Vencálkových. Ahoj, Rudo, k tvým dnešním narozeninám přejeme ze srdce hodně štěstí, zdraví, pohody v kruhu rodinném. Hezky si to užij. Pozdravení Rudovi a Datce od Vencálkových. Také krásná pozdravení a i dnes poděkování za písničku a hezká krásná přání Leonce s rodinou a Kájovi. Tak a to je od Lidušky z Olomouce, ještě též od Henriky, pozdravení, vysíláme, posíláme a už míří k Sedláčkovým, kterým děkuje za přáníčko. Takže celé velké rodince Axmanové přání též od Henriky a určitě také od Evy z Modřic, úplně všem, ale speciálně ještě Toníkovi z Bedihoště.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Statisíce domácností dnes přechází na novou vyšší výši superdávky. Vědci napočítali v mrtvém rameni řeky Moravy v Olomouci 15 druhů ryb. Restaurátoři dokončili opravy sochy Krista z kaple ve Velké u Hranic. Zítra bude oblačno a teploty do 29 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Pro více než 238 tisíc domácností dnes začíná platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila čtyři sociální dávky. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě.
2: Nejméně o 500 korun si má polepšit víc než třetina příjemců. Skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Zákon o superdávce platí už od loňského října, kdy ji začali pobírat noví žadatelé. Dlouhodobé příjemce dávek stát nechal až do dneška ve starém systému kvůli nepřipravenosti administrace. Od listopadu se ale výše superdávky znovu změní, a to kvůli úpravě životního minima i pravidel pro započítávání nákladů na bydlení. Podle ministerstva by změny měly pomoct hlavně menším domácnostem a samoživitelům. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
0: 15 druhů ryb napočítali vědci v revitalizovaném mrtvém rameni řeky Moravy na jihu Olomouce. Jeho obnova byla dokončena loni jako součást protipovodňových opatření. Průzkum odborníků z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd zároveň potvrdil, že se v lokalitě ryby přirozeně rozmnožují. Město bude vývoj mrtvého ramene i navazujícího území sledovat také v dalších letech, řekl vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Petr Lojka. V kapli povýšení svatého kříže ve Velké místní části Hranic dnes v 18 hodin začíná slavnostní bohoslužba. Lidé při ní uvidí opravenou více než 200 let starou dřevěnou sochu Krista. Restaurátoři ji mimo jiné očistili a doplnili poškozené detaily. Uvedl to předseda osadního výboru Petr Šenk.
3: My jsme neobnovali pouze starou sochu. My jsme zachraňovali kus historie, který tady bude pro další generace. A myslím, že toto se nedá ničím zaplatit.
1: Sport.
0: Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou vybojovali na evropském šampionátu stříbro na dvojce bez kormidelnice. Vyhrály Rumunky. A Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu zveřejnila podrobnou zprávu k dopingovému případu Markéty Vondroušové. Českou hráčku totiž v červnu potrestala čtyřletým zákazem činnosti za odmítnutí kontroly loni v prosinci. V rozsáhlém textu napsala, že nezávislý tribunál měl pro hráčku pochopení a událost označil za nešťastnou. Ohledně výše trestu ale prý neměl na vybranou.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě ráno a dopoledne ještě většinou oblačno, výjimečně se může objevit slabá přehánka nebo občasný déšť. Během odpoledne začne oblačnosti ubývat, večer až naskoro jasno. Teploty 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách kolem 21 stupně a foukat má mírný severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na D1 na 244. kilometru u Stříbrnic ve směru na Brno. Stojí tam porouchané osobní auto.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
4: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Prčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze a mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes Čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak tři okresy, dvě přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A, no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměrnou letenku, jenom tam. Tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledal. Hledala jsem nějaké fabriky, továrny, kde něco zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženo. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamyslí nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal. A protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metr čtvereční. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve Světlé prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5 tisíci metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek a najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel, tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve Světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahalil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a jsem říkala, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě tam bychom nejeli a tam by se neprodávala, ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
0: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
2: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 metrů čtverečních podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historického evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic. A kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak okamžitě bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
3: Pak se někde natáhnout.
2: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme představili kavárnu, kterou jsme zvětšili a představili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovým designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak nám poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako, když venku je nádherně všude. My jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete to, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon.
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval ne absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit. Ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože je na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to, takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
2: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
3: Už jste si zvykl?
2: Ne.
3: Vaše oblíbené místo na zámku?
4: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když to tam všechno rozkvetlé, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
3: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
4: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
3: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
2: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil. Když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
3: Kdo si myslíte z vás dvou, z toho manželský pár miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
4: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
3: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
4: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši do toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují, nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
3: Jak ho máte ráda vy?
4: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně Trčkové byly hodně hodní, rozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna se přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když vy jste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: Mhm. No děkuju pěkně, nechtěl bych to dověřit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal? Koupil?
2: Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách, takže tak toto běhalo dějinami.
3: Škoda, no. Že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, a vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové přece stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů. No tak logicky, pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
5: tělocvičná,
4: tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
5: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělaly, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme nikde, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas. My raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal Rotsalm Reifenscheidů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do světle jezdil pouze na léto. Vinou událostí roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola, a protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit rok 1957, takže souhlasili s prodejem a myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu. A zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola, posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití a město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, když jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
6: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
6: 24.
4: Ne, teď už 23.
3: Fakt?
6: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku, částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
6: Pokojska.
4: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
4: U slepic.
6: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
6: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
6: Co budu dělat zítra?
4: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
4: Ne.
6: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
6: Ples nebyl nikdy.
4: Sním o velkém plese na nádvoří.
3: Umí tento dům mluvit?
6: Těžko říct.
4: Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako prdne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
3: Kam chodíte pro víno, na víno, na skleničku?
4: Domů na svoji, v práci taky na svoji, a takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
6: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco a víno. Je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
3: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
6: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
3: Může to být cokoliv, já nevím, v vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
6: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky, a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
4: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
3: Staníš se.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.

0: Měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
1: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
0: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zase mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
1: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
0: Je. Ale už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. Je to docela hezké.
1: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
0: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
1: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
0: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světlá nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: Už máte vlastní ERP?
1: ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
0: A co by v něm bylo?
1: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
0: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
0: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy

0: i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
1: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
0: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem, a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
1: Co byste přál Čechům, naší zemi?
2: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi, a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj um, bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hotelierů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Kinský.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V červenci na silnicích v Olomouckém kraji zemřeli dva lidé. Téměř polovina školních jídelen v kraji nevyhověla při kontrole obsahu soli v polévkách. Fotbalisté Prostějova prohráli ve druhé lize na Žižkově. Zítra bude oblačno a teploty do 29 stupňů. Hezkou sobotu u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. V červenci zemřeli při dopravních nehodách v Olomouckém kraji dva lidé, stejně jako loni v tomto období. V pondělí dodávka v Přerově při couvání srazila starší ženu. Zraněnou seniorku převezla sanitka do nemocnice, kde zemřela. O minulém víkendu pak na Šumpersku zemřela 65-letá cyklistka, která přejela do protisměrného pruhu a upadla na komunikaci. Při pádu si poranila hlavu a zranění podlehla. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 11 životů. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie. Olomoučtí krajští hygienici provedli ve druhém čtvrtletí roku 17 kontrol ve školních jídelnách, při kterých se zaměřili na obsah soli v polévkách. Téměř polovina z nich nevyhověla. Důvody kontrol vysvětluje mluvčí krajských hygieniků Markéta Koutná.
2: Snižování obsahu soli ve školním stravování je důležitou součástí prevence civilizačních onemocnění. Naším cílem přitom není pouze kontrolovat, ale také poskytnout provozovateli odbornou podporu a praktická doporučení, která jim pomohou postupně snižoval obsah soli v připravovaných pokrmech při zachování jejich chuti.
0: Vedení Výklek na Přerovsku připravuje novou náučnou stezku. Trasa se 6 zastaveními bude dlouhá 3,5 kilometru a zaměří se na historii obce, tamní vegetaci a živočichy. Pojmenována bude po rodákovi Dobroslavu Sobkovi, říká nezávislá starostka Kateřina Jandová.
3: Pan Sobek byl vlastně členem té protiodbojové organizace Lvice a byl partizánem. Těsně před koncem druhé světové války zahynul, byl vlastně zastřelen. A je dobré si tyhle informace připomenout.
1: Sport.
0: Fotbalisté Prostějova v novém ročníku druhé ligy dál čekají na výhru. Ve druhém kole prohráli na hřišti Viktorie Žižkov 0-1, když inkasovali v 79. minutě z dorážky Buffyho po předešlém odrazu míče od tyče. Hanáci v zápase ani jednou nevystřelili na branku. Podle trenéra Bohuslava Pilného ale své příležitosti měli.
4: Jsem výrazně zklamaný z toho, prostě, jak jsme zahodili šance, protože si myslím, že ten zápas mohl být rozhodnutý v náš prospěch první poločas. V podstatě soupeř držel balón, ale moc toho neměl. My jsme byli jednoznačně nebezpečnější. Bohužel, když netrefíme bránu, nemůžeme dát gól a to je hlavní důvod, proč odjíždíme s prázdnou.
0: Další duel čeká Prostějov v pátek 7. srpna, kdy na domácím hřišti odehraje zápas s Karvinou.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme v Olomouckém kraji ráno a dopoledne ještě většinou oblačno. Výjimečně se může objevit slabá přehánka nebo občasný déšť. Během odpoledne začne oblačnosti ubývat, večer až na skoro jasno. Teploty 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách 19 až 23 a foukat má mírný severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržíte se na silnici 444 za hraničnými Petrovicemi, když pojedete na Domašov nad Bystřicí. Bourala tam dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Hodně šťastných kilometrů a šťastné, spokojené návraty i z prázdnin a z dovolených přejeme. Třeba teď v sobotu odpoledne 1.8. už to je možná bonusová informace, možná i docela zajímavá, užitečná pro všechny, kdo by se chtěli za chvilinku třeba po návratu z cest nebo po obídku zapojit aktivně do sobotního vydání hřebíků Českého rozhlasu Olomouc. Tedy to bude platit linka 221 555 444 už za pár okamžiků, už je srpen, tak se zapojte, pokud pokud jste třeba vyhráli v červenci, můžete klidně takzvaně na novo s čistým štítem. No a dál v našem vysílání v odpoledním a prázdninovém programu Českého rozhlasu Olomouc. Férová nabídka mimo hřebíkové odměny a soutěže. Pozveme vás na akci, která se bude konat za 14 dnů, a to pozor, letos už po 44. jestli se nemýlím, do Jakubovic, ano, 44. košt vín o pouti. Tentokrát třeba 15. srpna s cymbálkou Jošky Šmukaře, ale pak taky od 22. hodiny na koštu vín o pouti se slovenskou rokovou tublatankou. Na 15.8. nabídneme vstupenky, jsou hodnotné, tak ještě i proto poslouchejte dál víkendové vysílání Českého rozhlasu Olomouc. No a pozor, nedlouho také do obecní veselice s Českým rozhlasem Olomouc. To je trošku jinde, kousíček, v Dubicku na Šumpersku oficiálně od 15. hodiny a my do 15. teď je 14 hodin skoro 6 minut, ještě určitě živě pozveme.

0: veškerá bohatství předložena Helence Vondráčkové, nebo možná Elišce Přemyslovně v té Noci na Karlštejně a v té serenádě Lásko má, já stůním. No a teď pár také našich odměn krásných za to, že zavoláte a že si třeba vyzkoušíte poprvé naše soupeření, zápolení, soutěžení ve 14 hodin 11 minut, třeba dneska poprvé 1.8.2026 ve Hřebících.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
2: Hoďte hřebík na hlavičku.
3: A ještě jeden.
2: A ještě.
3: A výhra je vaše.
2: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
3: hřebíky.
2: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
0: Zoubky a prdíky. Dnešní prý užitečná publikace nejen pro rodiče, prarodiče k výchově a těm věčným problémům zdravotního rázu. Tak to je třeba knižní odměna a další bohatství, další upomínky či merchandising, módně řečeno, nabídneme třeba zrovna vám na lince 221 555 444 za tři úspěšné správné odpovědi. A taky samozřejmě za to, že vám sednou šťastně ty otázky. Tak komu jako prvnímu možná, že ta knížka by se hodila, rodince? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Lenka se zpraví.
0: Vy všechno zvládáte? My jsme tady zmiňovali, že dnešní knižní odměnou, případně kdybyste se vybrali a vyhráli, jsou prý potíže se zoubky, s prdíky. U vás všechno v pořádku, všechno víte, všechno znáte.
4: No, tak to nemůžu tvrdit, já už to mám za sebou.
0: Já jsem myslel, že tam slyším nějaké mládežníky, hodně mladé.
4: Tak, no, jako jo, ale to tady nejsou moji, takže...
0: To je kulisa pěkná, zajímavá, ale doufám, že nás uslyšíte v Ostravě. Tak vám nabízíme otázky 1 až 10 leni.
4: Takže jedničku.
0: Máme opravdu nový měsíc, dneska je 1.8.2026 a v něm, v tom srpnu i tom letošním, je v kalendáři pouze jedno z těchto tří jmen. A teď pozor, za A je tam Augustín, nebo za B je tam Čeněk, a nebo za C je tam v srpnu Vratislav.
4: No, to se bude nechce města, zkusím to Augustína, nevím.
0: Je tam jako je. No, on tam je. Opravdu, a to na konci 28. No, ale třeba už zítra Gustav, takže Gustík vlastně dvakrát. Čeněk byl v červenci vlastně nedávno, Vratislav bude v prosinci. A je to za první bodík, ano.
4: Tak dvojku, prosím.
0: Mladou a úspěšnou českou atletkou je i Apolena Švábíková, mladší sestřička slavnější Amálie Švábíkové, kterému pak sportu se Apolena věnuje. Za A skoku o tyči tak jako její sestra, nebo za B skoku do dálky, a nebo za C skoku do výšky.
4: Tak to vůbec nevím, budu typovat třeba za A.
0: Třeba za A je zase zcela správný tip. Obě děvčata šikovná atletky, Apolena i známější možná Amálka, skáčou, představte si, o tyči. Obě stejně, ano, to byla dvojka. Trojku. Na jaký pak pohon fungoval Titanic? Za A parní, za B naftový, za C jaderný.
4: Zkusím parní, nevím.
0: Ale to neskoušíte, to víte, tohle už je jasná věc. Loď gigantická, titanická, měla 29 parních kotlů a 2 parní stroje a vy si můžete odnést nejenom knižní návod pro rodiče a prarodiče o těch, no, už zmiňovaných neduzích, které známe, znají úplně všichni rodiče, prarodiče. Paní Leničku tedy přepojujeme, prepájame do režie, no a nabízíme dalším z vás, tedy už zase uvolňující se linku 221 555 444. A jsme rádi s vámi ve spojení, ať i vám to vyjde, ať vám taky vaše předchůdkyně výherkyně, úspěšná paní Lenka, zanechá nějakou pěknou výhru k výběru, ale nepředbíhejme, pozdravme koho, dobrý den.
5: Zdenka Olomouc, zdravím Český rozhlas.
0: U vás Olomouc. Se všechno vědělo, co jste slyšeli od jedničky do trojky?
5: A jo, věděla bych.
0: Jo, tak uvidíme. Od čtyřky nebo odkudkoliv? 4 až 10 se volne. Takže čtyřka, který hmyz si v lese staví vysoká kopcovitá hnízda? Za A tesaříci, za B střevlíci, za C mravenci.
5: Mravenci.
0: No, tak jasně. Tak zkusili jsme to trošku vás nalomit. Tesařík, střevlík, mravenci, brablenci. Je to tak? První bod za čtyřku.
5: 5.
0: Kde pak vyrůstal literární hrdina chlapec jménem Mowgli? Za A u rybníka, za B v džungli, za C na poli.
5: Džungli.
0: Nezlomně, skvěle, báječně, jdete si za svým. No, uvidíme.
5: 4, 5, 6.
0: Tak ta šestka. Zase možná něco z těch učebnic, anebo možná to, co v učebnicích nebylo, jak říká klasik. Ptáme se v šestce, který panovník nechal postavit hrad Karlštejn? Za A Karel I, za B Karel II, za C Karel IV.
5: Karel IV.
0: No a tak k tomu byla i písnička, neplánovaně, dramaturgicky a dramaticky jste krásně vyhrála, ale samozřejmě s přehledem, jako Amálka a její sestra Švábíkovi ve skoku atletickém. Tak ještě prosíme o chvilinku setrvání, strpení druhou úspěšnou posluchačku, výherkyni paní Zdeničku. Setrvejte, vyhrejte a vybírejte v zápětí, ještě než si dovybírá snadné, příliš vybíravá předchůdkyně. No a dál už nabídka taky pro další uchazeče, nominanty a my opět můžeme hlásit, že vás máme u nás ve vysílání. Dobrý den.
6: Dobrý den. Tady paní Lenka z Hinčic, zdravím všichni do studia.
0: Takže druhá paní Lenka a možná potenciálně třetí výherkyně. Máme pro vás ještě paní Leni, otázky 7, 8, 9, 10. Zatím jste taky u vás všechno věděli, co jste slyšeli?
6: No, jednu jsem nevěděla, tam jsem váhala. Ale jinak si vezmu sedmičku. Zkusíme.
0: Sedmička je prosím rozhlasová a oblíbená, trošku se nám to tady vrací, možná ne nešvar, ale oblíbená. Postřehováči, znalostní anebo typovací. Zprávy dnes odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc připravuje a čte a třeba před čtvrthodinkou ve 14 hodin připravil a přečetl nebo přečetla za A kolegyně Gabriela Adámková, nebo ty zprávy přečetl za B Honza Faltýnek, anebo za C Bořek Volný.
6: Já bych řekla, že Ačko.
0: Ačko, kolegyně Adámková, zřejmě někde si na dovolené, moc ji tam zdravíme, až přijede z cest, anebo možná jenom z krátkého týdne, tak zase připraví a přečte možná i sobotní, možná víkendové vysílání zpráv, ale dneska to nechala na kolegovi Honzovi Faltýnkovi. No a my tedy ještě přepočítávám, neotáčejte se, 8, 9, 10, ještě máme trojici otázek a tedy ještě možnost zavolat na 221. 555 444. Ta nabídka je neodmítnutelná a pěkně zdravíme, bručíme, dobrý den.
7: Dobrý den, Ota Kokory.
0: Ota všechno věděl i s partnerkou.
7: No, nevěděl jsem to teďka.
0: Ale to mě vůbec neříkejte, Honza Faltýnek se zcela nepodobá Gabriele Adámkové ani hlasově, ale je to ten postřeh, je to ten typ, člověk neví hned, ale dneska chyběl v možnostech Miloš Frýba, tak to byla možná pomůcka, ale přesto otázky 8 až 10 pro vás o to.
7: Takže osmička.
0: Kolik metrů přibližně měří naše nejvyšší hora Sněžka? Za A nejméně 1600 metrů, za B přes 1800 metrů, za C skoro 2000 metrů.
7: 1600. Za A.
0: Přesná výška je 1602. My jsme se učili možná i 0,3, ale je to tak, je to Ačko.
7: 9,10.
0: Co pak nám označuje takový termín benigní v popisu nějaké tkáně, struktury v těle? Za A, když to je třeba nádor, je to za A nádor zhoubný, za B nádor nezhoubný, anebo za C nejde o nádor, ale o ekzém.
7: Za A.
0: Nádor zhoubný. Takže poslední
7: B-čko.
0: Slovo chlapa, Bčko, je totiž správně benigní. A ten opak, Ačko by bylo, no.
7: No tak to prostě...
0: To by byl trošku maligní. Nalaďte si apatiku Českého rozhlasu moc ve čtvrtek, třeba i v reprízách. Takže Ačko by bylo maligní, ale správně benigní, ten nezhoubný. Takže tam je něco jako dobrého. Benigní. Ano. A ještě by to chtělo tu desítku, že?
7: Tak jo, tak dáme tu desítku.
0: Tak dobře, už nic jiného pro vás nemáme, takže servírujeme číslo 10. Kolik obyvatel, milý Oto z Olomoucka Přerovska, má město Šumperk? Přibližně za A 25 tisíc, za B 35 tisíc, za C 45 tisíc.
7: To je za A.
0: Ačko je správně, byl tam, přepočítal, vyhrál, zvítězil. A ještě ho poprosíme, aby i v Kokorách chvilinku setrval, prodlel na telefonním spojení. No a další uchazeči na novo, na srpen, na zítra jsou vítáni. A poslouchejte si třeba i zprávy zítra po 14. hodiny, anebo teď je 14.21. pozvánku na pozor prázdninovou obecní veselici do Dubicka a pak třeba i zprávy v 15 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: dobrý.
1: Češ.
0: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách a co se takhle vypravit třeba do Polska?
1: Jenom naskok, nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
0: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
1: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
0: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
2: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje, pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte prázdninové sobotní odpolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc, teď je 14 hodin 30 minut. Dneska píšeme 1.8. a my vás zveme už vlastně na tradiční akci, ale pokaždé trošku někde jinde. Slyšeli jste z našeho vysílání a za pár minut určitě uslyšíte v další pozvánce, že dneska jsou na Šumpersku v Dubicku.
1: Český rozhlas Olomouc a Jirka Matějů.
0: Jsou tam a teď také snad po telefonních linkách Jirka Matějů živě. Dobrý den, hezké odpoledne.
2: Krásné odpoledne tobě i všem posluchačům.
0: Jak to v Dubicku vypadá, kromě telefonního signálu a dalšího technického vybavení? Popiš situaci.
2: No, v Dubicku to vypadá zatím nádherně, je to takové v té chystající se atmosféře, to znamená, ještě pořád se přenášejí nejrůznější stoličky, sedačky, stany už víceméně stojí, ale samozřejmě skákací hrad už je také nafouknut. No a všechno je nachystáno k tomu, aby kolem té hlavní silnice mohli třeba i lidi zastavit a zajít si na něco dobrého, anebo se pobavit, protože chystáme samozřejmě spoustu věcí.
0: A začínáme oficiálně už v 15 hodin dneska v sobotu. V celém kraji a samozřejmě republice Evropě pocitujeme ten dopad opravdu velkých veder. Jak to zvládáte tam na Šumpersku?
2: No tak tady je to zatím docela příjemné, ono ty teploty jsou samozřejmě někde kolem 33-34 stupňů, ale aktuálně je poměrně velká kupovitá oblačnost na obloze, ne dešťová, ale alespoň částečně stínící mraky, což je samozřejmě výhodné a tak věříme, že nám to všechno klapne, že se všechno vydaří, no a že si všichni návštěvníci, kteří dnes do Dubicka vyrazí, užijí třeba i zpívající hosty, kterým bude po 16. hodině místní mladý zpěvák Vojta Linhardt, jehož některé videoklipy můžete klidně vidět i na YouTube a internetu všeobecně, jako 1111 Fake Love nebo různý světy. Těšit se můžete samozřejmě i na skupinu Vilzne, ve které hraje náš redaktor Mirek Kobza, určitě přihodí nějakou tu historku z rozhlasového života k tomu. No a Atom Rock, to už je stálice, nejenom tady na Šumpersku, koncertní a zábavové scény, a dá se čekat, že to budou samé velké hity a že lidé si třeba najdou i chvilku k tomu, aby si hezky zatančili.
0: Oficiálně už od 15. hodiny, takže za chvilinku a pak po celé odpoledne večer. Jirka Matějů, Český rozhlas Olomouc v Dubicku. Děkujeme za pozvánku a moc zdravíme. Přejeme zdar akci, naslyšenou.
2: Všechny vás zveme, máme pro vás spoustu dárků a naslyšenou a hlavně naviděnou v Dubicku.
1: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc jede za vámi. Přijďte strávit příjemné prázdninové odpoledne a večer na naší veselici v Dubicku. Čeká na vás zábavný program nejen pro děti a sportovní den. Zahrají a zaspívají Vonta Linhardt, skupiny Wilsne s redaktorem Mirkem Kobzou a Atom Rock ze Zábřehu. Bohaté občerstvení je samozřejmostí. Těšíme se na vás v sobotu 1. srpna od 15 hodin na veselici Českého rozhlasu Olomouc v Dubicku.
1: Soubor 6 barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio.

0: Šumpersko, Dubicko už dneska od 15. hodiny a pak celé odpoledne třeba ten hudební program od 16. Tak zvažte možnosti v tomto horku, ale přece jenom snad trošku přívětivěji. I když občas mráček přijde, tak to člověk přivítá. Dubicko, obecní veselice, pozvánky učiněny. No a také se můžete podívat na web olomouc.rozhlas.cz, třeba do záložky regionální stopař. Moc pěkné obrázky. No třeba vašich dětí z příměstských táborů a tak dále a z dalších akcí. No, třeba malí šikovní hanáci, hanačci a hanačky při sklizni obilí. V letních měsících vám také ve vysílání přinášíme v našem národopisném seriálu detaily jednotlivých součástí hanáckého lidového oděvu. A prý půjdeme do spodniček. V červenci jsme probrali hanáky a už máme srpen, řada je na hanačkách, až se odkasajou.
1: Hanácké rok v Českém rozhlase Olomouc.
2: Seriál o lidových tradicích a současném folkloru.
3: Základ ženského lidového oděvu na Hané tvořila spodní vrstva. Co všechno do ní patřilo a jakou měla podobu, vysvětlí etnolog a ředitel Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici Martin Šimša.
4: Lidový oděv na Hané a ten ženský speciálně nám tvoří takový pomyslný most, který Hanou propojuje s celou východní Moravou. Je to jednak tím, že se zde objevuje taková spodní oděvní sukně s žibůtkem, které se říká rubáč obecně, na Hané speciálně trháčena, a ten se nosil na Valašsku, nosil se i na Slovácku a doložený ze Slovenska. Takže právě ten spodní oděv nás jako propojuje tady s tímto regionem. No a potom i ty svrchní oděvní součásti, jako je třeba fjartoch, šorec, jako zadní neuzavřená sukně a k tomu přední zástěra. Takže právě na základě toho řadíme tu Hanou a její lidový oděv k tomu přechodnému kroji na Moravě.
3: My dnes začneme tedy tím spodním oděvem. My vidíme většinou tu parádu, krásné výšivky, krajky a podobně, ale ten oděv má mnoho vrstev, tak pojďme začít u té první a základní.
4: Řekla jste to zcela správně, spodní oděv není vidět a proto také dost dlouho unikal pozornosti badatelů. Nebylo to snad z toho důvodu, že by teda jaksi nechtěli vědět, co tvoří ten spodní oděv, ale pro ženu chodit ve spodním oděvu byla věc velice intimní a přestože lidé byli zvyklí spávat dlouho vlastně až do novověku zcela nazí, jenom v peřinách, tak přece jenom v tom 19. století už převládaly košile, v kterých ta žena stala z postele a hned na sebe uvázala další svrchní součástí, takže úplně v tom nejspodnějším vidět nebyla. Nejspodnější vrstvu ženského oděvu na Hané tvořil rubáč. Aspoň si to tak myslíme, protože slovo se v pozůstalostech starých hanáckých objevuje a dokonce i sběratel Rudolf Bečák o něm takhle mluví. Rubáč, tak jako známe z jiných regionů Moravy, ať už je to Slovácko nebo je to Valašsko, tvořila taková sukně, která sahala do pasu a nahoře na ní navazoval široký pás plátna s dvěma ramínky, které přidržovaly ten oděv na ramenou. Jo? Takže typologicky se jedná o sukni s žibůtkem. Jeden jediný kus je na Hané zachovaný v Prostějovském muzeu. Je to velice pěkný kus, skutečně ručně šitý z konopného plátna, ale nevíme, jestli skutečně je to reálná oděvní součást, kterou někdo nosil. A nebo je to součást ze sbírek velkého sběratele hanáckého oděvu Františka Zbořila, který shromáždil celou řadu zajímavých věcí a některé byly docela hodně staré. My běžně v hanáckém oděvu známe tyto oděvní součásti už v oddělené podobě, tak jak se pravděpodobně ustálila v první polovině 19. století, kde jako o trháčeně se mluví o spodní sukňovité části, zakončené širokým lemem a dvěma ramínky, přičemž ona zahalovala jenom vlastně spodní část trupu pod prsa, ty zůstávaly holé. A protože rukávce byly relativně krátké a vlastně zakrývaly pouze ty prsa, tak se doplňovaly takzvaným opléčkem, což je pás plátna, tak jak jsme to znali u toho rubáče, ale vepředu není spojený, je opatřený očky, přes které se šněruje nějakou barevnou stužkou a doplňuje ten oděv na té spodní části trupu. K tomuto oddělení pravděpodobně došlo v souvislosti se změnou siluety lidového oděvu v první půlce 19. století, kdy Hanáci měli tendenci se nějakým způsobem srovnávat s městským oděvem, pro něž bylo typické, že sukně sahaly až po kotníky nebo až na zem, takže Hanačky hlavně na severu a na západě regionu spustili sukně na boky, tím pádem dosáhli další délky, ale také odhalili celý ten prostor břicha a spodní části trupu, který najednou nezahalovala vesta, ale byl vidět. Bylo tam to konopné plátno, nepříliš zhledné, takže zřejmě z toho důvodu došlo k rozdělení té spodní sukňové části a toho oplečka, které se šilo z pěkného, lněného nebo bavlněného plátna, na zádech bylo vyšívané a pomohlo vlastně zakrýt tu spodní část trupu a dotvarovat tu siluetu, která najednou byla taková štíhlá, protáhlá, vznosná, úplně jiná, než tak, jak ji známe z 18. století.

na rubáč, trháčenu a nebo košili, jak o ní mluví sběratel Rudolf Bečák, se oblékali rukávce, které právě zahalovaly tu horní část trupu. Rukávce je takový speciální druh košile, který se objevuje v celé východní Evropě. Nosil se až do toho začátku 20. století, samozřejmě záleželo region od regionu. A je pro ní specifické to, že je velice kratičká, skutečně zahaluje jenom tu horní část trupu a tvoří ji jednak stánek, což je skutečně takový trojúhelník naskládaného plátna, který nám připomíná stán, takže možná právě proto ten název stánek. A na bocích jsou to dva rukávy. Ty rukávy jsou obdélníkové a na ramenou jsou vlastně ty rukávce zase navrapené, všité do límečků a ty potom všité do obojku, který vlastně tvoří základ pro límec. Právě tady na tom obojku a na těch límečcích se soustředila výšivka, která pro tu Hanou byla jako velice specifická, jednak byla výrazná, jednak se na ní ten ornament dokázal velice proměnlivým způsobem projevovat. A zajímavé je, že ta výšivka zpočátku byla černá. My dneska máme černou barvu spojenou jako s barvou smutku. V minulosti tomu tak nebylo, šlo o kontrastní barvu a protože vyšívalo se především hedvábím, což je dané tím, že ta příze je dostatečně tenká, zároveň dobře drží barvu, tak skutečně valná většina těch nejstarších výšivek je v černé barvě a ten ornament je hodně plný, takže z větší vzdálenosti to vypadá jako takový kompaktní černý pruh. Ty rukávce postupem do taky prodělávali svůj vývoj. Ty nejstarší vyobrazení, které pochází ještě z 18. století, nám představují rukávce dosti dlouhé. Oni takové skutečně byly, sahali až po zápěstí, kde byly ukončeny takovým volánkem, později kraječkou, ale v průběhu konce 18. a začátku 19. století se ty rukávce postupně zkracovaly a to tím způsobem, že se vlastně podkasávaly, vytahovaly se nahoru a na pažích pak vznikla ta baňata část, která mohla být buď to jenom počkrobená, anebo vlastně v té závěrečné fázi vývoje hanáckého kroje se formovala do takových pevně daných konusů, které byly vrapené, skládané, říkalo se tomu takzvané štípané rukávy a to byl úplně ten samotný závěr, protože takovéto rukávy samozřejmě na nošení nebyly nějak moc pohodlné, ideální pro ně byly ruce v bok. Ta figura sice vypadala velmi slušně, jo, ty děvčata v tom vypadaly impozantně, ale na to nošení skutečně to nebylo bůh ví co. Na jižní Hané se tento typ dlouhých rukávců podkasaných s dlouhým volánem, kterému se říkalo tacle nebo na holešovsku kadrle, udržel, kdežto na severní a západní Hané ty kadrle nebo tacle se vlastně odělávaly a ty rukávce se nosily bez tady tohoto ukončení a byly relativně krátké, jenom do půlky paží a ten volán se tam přidělával pouze při velmi obřadních záležitostech, jako byla třeba svatba.

Samozřejmě, že s rukávci souvisí také límec, na Hané zvaný většinou obojek, někdy také krézl, na jižní Hané placák, což je skutečně na Hané taková velice dominantní oděvní součást, která společně se šátkem dotváří tu siluetu obličeje, tu hlavu jako usazuje do takového okruží. V minulosti badatelé často uvažovali o tom, jestli právě tady tento bohatě škrobený límec nemá návaznost ještě na renesanční módu. Je to jenom vizuální schoda. Tady límec hanácký se do této podoby sformoval až v průběhu první poloviny 19. století. V tom 18. století ten límeček byl ještě docela maličký, tak jako v ostatních regionech

0: poloviny 19. století a je zajímavé, že hned v druhé polovině 19. století se taky stal jednou z prvních oděvních součástech, kterou vlastně ty mladé hanačky, které se nechtěly vyčleňovat, jak si z toho běžného třeba městského oděvu odkládali. Byl to často generační spor. Rudolf Bečák o něm píše, že vlastně mu vyprávěli jeho respondentky, že třeba do školy chodili do blízkého města, městečka, tak je matky oblékly do jubky a nesměl tomu chybět tady tento široký obojek a oni to odmítali, protože se jim samozřejmě ty městské děti posmívali, že jsou teda jako venkovanky a chodí jako hloupě, takže hned za vesnicí ho sundali, nějak ho poskládali, strčili do tašky, doma si ho potom před zase příchodem dědiny dali, ale byl pokrčený, pomačkaný, takže jim doma matky jako brblali, netuše, že děvčata potom nechtějí chodit.
1: Říká Martin Šimša, ředitel Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. Pořad Hanácké rok pro vás připravila a od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Petra Ševců.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: 15 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: O pravisloupu nejsvětější trojice v Olomouci skončí v předstihu. Dnes je světový den rakoviny plic. Veslařky Flamíková se Šantrůčkovou získali stříbro na mistrovství Evropy. Zítra bude oblačno a teploty do 29 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Restaurátoři dokončí opravy sloupu nejsvětější trojice v Olomouci v předstihu. Lešení začnou sundávat do konce prázdnin. V říjnu odstraní z horního náměstí celé staveniště. Následovat ještě budou práce na obnově osvětlení památky. Podle mluvčího radnice Jana Horejše byl původní termín dokončení rekonstrukce stanovený do prosince.
4: Více než dvouletá rekonstrukce sloupu nejsvětější trojice bude stát zhruba 30 milionů korun. Většinu nákladů pokryje dotace. Odborníci opravili kamennou výzdobu sloupu, která měla poškozený povrch. Zakryli trhliny a vyměnili staré tmely z předchozích restaurátorských zásahů. Rekonstrukce zahrnovaly i obnovu kovových prvků a zlacení.
2: Je světový den rakoviny plic. Ročně jí u nás onemocní podle Ústavu pro zdravotnické informace a statistiky 6800 lidí. Zatímco počty případů u mužů postupně klesají, nemocných žen v posledních letech přibývá. Lékaři také upozorňují, že až 20% pacientů s rakovinou plic nikdy nekouřilo.
5: Na lidi bych právě apelovala, ať se prostě nebojí k těm doktorům chodit a tím věří. Už to nemusí být vždycky jenom konečná.
6: Říká nekuřačka Patricie, u které lékaři našli rakovinu plic v pokročilém stádiu. Po genetických testech nádoru ji nasadili cílenou biologickou léčbu. Podle přednostky pneumologické kliniky fakultní Thomayerovy nemocnice Martiny Koziar-Vašákové využívají lékaři tyto testy čím dál častěji.
7: Některé léčby pak dokáží prodloužit velmi významně život takových pacientů, které jsme dřív ztráceli velmi brzo.
6: Včasným odhalením nádoru plic pomáhá v Česku také screening pro lidi od 55 do 74 let, kteří prokouřili 20 a více balíčko roků. Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: Zoologická zahrada na Svatém kopečku u Olomouce v první polovině letních prázdnin přilákala o několik tisíc návštěvníků víc než touto dobou loni. Přispělo k tomu příznivé počasí. Slušnou červencovou návštěvnost díky atraktivnímu programu měly také památky v Olomouckém kraji, který se i v letošním roce těší rostoucímu zájmu turistů z Česka i zahraničí.
3: Sport.
2: Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou vybojovali na evropském šampionátu v italském Varese na dvojce bez kormidelnice stříbro. V závodě jen pár týdnů před mistrovstvím světa Češky nestačily jen na suverénní Rumunky Adamovou a Radisovou, o kterých více řekla Pavlína Flamíková.
8: Pro Rumunsko je mistrovství Evropy jeden z nejhlavnějších závodů. Mají to trošku jako jinak, hlavně kvůli třeba financování a podobně, a obzvlášť teda Simona Radis je opravdu neuvěřitelná veslařka, takže ta kamkoliv si sedne, tak prostě letí jak blesk. Vlastně jsem ráda, že nám neujeli víc, než se jim to povedlo.
3: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě ráno a dopoledne ještě většinou oblačno. Výjimečně se může objevit slabá přehánka nebo občasný déšť. Během odpoledne začne oblačnosti ubývat, večer až na skoro jasno. Teploty 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách 19 až 23.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor na sjezdu z dálnice D35 na exitu 267 Slavonín ve směru od Mohelnice na dálnici D46. Dělníci tam provádí Ukrajinice údržbu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

4,5 minuty po 15. víkendové a prázdninové vysílání Českého rozhlasu Olomouc, ale byla tady zmínka také nikoliv od Gabriely, ale od Honzy ve zprávách Českého rozhlasu Olomouc o důležitém preventivním vyšetření, prevenci jako takové, nejenom v onkoterapii a onkodiagnostice. No tak pozveme také za hodinku za lékařskými hvězdnými návraty. Ať žijou doktoři, proč doktor živoří, možná je to pravda, možná ne. Patrik Rozehnal se o to postará v hvězdných návratech na téma lékařská věda a lékaři jako takové i lékařské písničky. No a teď kapela Buty nebo Jakub Smolík a za chvilinku samozřejmě o prázdninách, jako vždy v sobotu po 15. hodině, naskok do Polska.

0: Hlavnější ještě z 80. let. Takové zápisné na scénu československé pop music Kuby Smolíka, až se ti jednou bude zdát. Nejen pro faninky v 15.12 odpoledním prázdninovém vysílání Českého rozhlasu Olomouc, Jakub Smolík, nole, vidím, tuším.
1: Den dobrý.
2: Češ.
0: Už se hlásí kolegové, naskok do Polska zavítali a teď do známého města, do Gluchovlas, hned na dvakrát v našem odpoledním vysílání o prázdninách, stejně jako nedaleké Zlaté hory, byly i Gluchovlasy městem hornickým, ovšem také městem lázeňským. Najdeme tady v Gluchovlasech spoustu památek a historie, v mnohem souvisí i s našimi vlastními dějinami. Naskok do Polska, tedy tentokrát do Gluchovlas, se vypravíme s Ditou Wienerovou a Mirkem Kobzovou.
2: To, že právě v Gluchovlasích posloucháme vodu, máme ji v podkresu, tak to je příznačné.
3: To je hodně příznačné, protože kdybychom tady byli zhruba před 2 lety, tak vlastně tady na břehu řeky Bělé bychom byli nějaké 2 metry pod vodou. Je to konec konců tady vidět na domech kolem nás. My jsme na lázeňské promenádě v Gluchovlasích. Právě tady vlastně všechna ta voda z toho těžce postiženého Jesenicka odtékala, takže není se co divit, že opravdu ta hladina byla strašně vysoko. A mimochodem, když se podíváme do historie Gluchovlas, tak povodně tady bývaly až nepříjemně často, takže chtělo by se říct, že si lidé zvykli, ale určitě na tohle se zvyknout nedá.
2: Nedá, protože i ten průjezd je takový lehce drásající. Nás potěšilo to, že jsme zamířili do centra lázní, které máme na dohled, a tam už se přece jen stihlo něco opravit.
3: Je to tak, na druhou stranu právě okolo té řeky vidíme těch stop ještě spoustu. Na náměstí to moc nepoznáme. Když se podíváme do historie, tak bychom se dostali do 13. století, kdy první zmínka o Gluchovlasech je z roku 1249. Pravdou je, že se říká, že tohle místo možná bylo osídleno i dříve. Souvisí to s těžbou zlata ve Zlatých horách a okolí, a vlastně v té souvislosti vznikal i tady kousek od Zlatých hor, takové centrum obchodu a služeb, a to byly právě Gluchovlasy. První obyvatelé města byli asi horníci, ale faktem je, že ty výnosy z té těžby zdaleka nebyly takové jako v těch Zlatých horách, a právě proto se tady velmi rychle rozvíjela řemesla, nějaký drobný průmysl. Víme, že třeba na řece Bělé byl mlýn. Navíc Gluchovlasy poničil taky nájezd husitských vojsk, takže ono to město nemělo úplně jednoduchý život. Zmiňovali jsme povodně, ale byly tady morové rány, samozřejmě válečné události. No a pak přišel rok 1742 a Gluchovlasy se ocitly vlastně v Prusku, kde zůstali v podstatě až do roku 45 a potom se stali součástí Polska. Je pravdou, že po roce 45 Československo mělo zájem o Gluchovlasy, a to z jednoho důvodu, který máme tady kousek od nás.
2: Železnice.
3: Ano, tam vede ona známá pážní trať z Jeseníku do Krnova. Starší posluchači si možná ještě vzpomenou, když přejížděli tady hranice, takže museli zavřít okna. Dříve ještě dokonce prý i zatáhnout záclonky. Na nádraží v Gluchovlasích se nesmělo vystupovat, vykukovat. Tam chodili dokonce vojáci ze samopaly. Dneska už se v Gluchovlasích vystoupit teda dá. Železnice se prý bude spravovat, takže možná, že se časem dočkáme i toho, že pojedeme přes ty Gluchovlasy poměrně rychleji než dnes. No a do Gluchovlas je to ze Zlatých hor tuším 1,5 km a z Mikulovic tuším 0,5 km, tak se sem jezdí hlavně nakupovat. Ale málo kdo ví, že tady opravdu jsou lázně, dokonce jedny z nejvýznamnějších tady v té oblasti. Najdeme tady lázeňský dům třeba, který se jmenuje Škovronek. Je to pozůstatek vlastně toho prapočátku těch lázní, kdy napřed se vycházelo z těch pryznicovských metod, které později byly dopracovány osobou kněze a lékaře Sebastiana Knajpa. Lázeňský dům Škovronek byl postaven pod názvem Ferdinandovy lázně už v roce 1882. Je krásně spravený, byli jsme se tam teď podívat, a musím říct, že je to taková promenáda od toho Škovronku tady podél řeky Bělé pod vlastně parkovou gůrou, což je kopec nad námi. Kdybychom se chtěli vydat za památkami, určitě na náměstí, je tam spousta krásných míst. Pro dámy je tam pranýř zachovaný, kdyby to chtěl někdo zkusit, ale oni tam teda věšeli i chlapy, takže není to nic genderově nevyváženého. No a určitě navrhuju navštívit kostel svatého Vavřince, který je úžasný nejenom svým románsko-gotickým portálem, nádhernou výzdobou vevnitř. A co mě zaujalo, tak z druhé strany kostela je taková pamětní deska, která připomíná, že se tady chodilo na procesí, a to odsud až do Barda. Bardo je kousíček od Klacka. Ta pouť trvala několik dní. Jinak těch památek drobných tady je samozřejmě více, ale já si myslím, že tady stojí za to i si prohlédnout okolí, protože Glucholazy jsou městem v kopečcích, což u polských měst nebývá úplně běžné, ale o tom si ještě budeme povídat.
1: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: vyrazili na skok v 70. letech a Jepson Brothers, tak ti nabíjí energii v 15.21. To jsme byli v zahraničí na skok, tedy na 3-4 minutky v jedné světové melodii. No a teď na skok ještě jednou do Polska v odpoledním prázdninovém programu Českého rozhlasu Olomouc, tak se tady dívám. Dokonce Boblik prý kdysi v Glukolazech, kdysi nazvaných, který ještě německy působil jako přísedící u tamního soudu. No a Bobliga známe potom i ze šumperských čarodějnických procesu, ale teď ještě míříme do těch Glukolas, nejenom za rodáky, míříme především za okolím, za výlety. Zde to Vojnarovou a Mirkem Kobzou jsme se dnes v putování na skok do Polska vypravili právě do Glukolas, které se v našem vyprávění vyjevily, co by město hornické i lázeňské. Jaké atrakce tedy nabízí dnešním turistům a co všechno tady můžeme zažít, to prozradíme s našimi dvěma cestovateli spoza hranic. Na skok z Polska.
1: Stojíme u mapy, která se jmenuje Šlak zlatých horníků v Glukolazách. A díváme se na trasy, které bychom mohli dát, protože jsme opravdu v česko-polském pohraničí, tak je tady všechno v polštině, ale zároveň tady vidíme popisky v češtině, které to usnadňují. Konkrétně nahlížíme na obrázky Bělské štoly, které se říkalo také Horalská štola. Kopíruje zlatonosnou kvarcitovo živcovou žílu mocnou 1,5 metru.
2: Pokud by ses do nich chtěla vypravit, tak můžeme hned, protože to je tady tato.
1: No tak to já rozhodně chci.
2: A je dokonce osvětlená, takže můžeme jí projít, ona má totiž 10 metrů.
1: Ale okamžitě byl cítit ten chlad.
2: Ano, a tady se můžeme podívat, jak je tady vlastně křemen. A to je ta zlatonosná hornina, takže v tom se vyskytovaly ty žilky. Mimochodem vlastně my jsme pod tou přední kupou a to je taková ta hora, kterou vidíme ze Zlatých hor, když jedeme právě ke Glukolazům po levé straně. A tam je taky jedno takové zajímavé místo, kam se dá vyšlapat. Je tam stará turistická chata, je tam rozhledna a je tam kostel svaté Anny, kde bývají i poutě, takže to je krásná věc. Bohužel rozhledna sice prý byla nedávno opravena, ale pořád zavřená, což je škoda.
1: Je to škoda, máme ji nad sebou. Budeme věřit tomu, že je vše pevně zachyceno. Jsou tady dřevěné podpěry.
2: No jenom si připadám, že tady musela vlastně téct ta voda. Tady máme dokonce horníka. Ten tady nebyl, když jsem se tady byl naposledy.
1: Vidíme, že má pracovní nástroje v rukou, no a ta voda tady neteče, ale kape a i tak tady v té boční štole je jí poměrně dost.
2: A vůbec ta voda vlastně k těm Glukolazům jakoby patří, nejenom v tom negativním smyslu, tedy při těch povodních, ale zmiňovali jsme už ty lázně. Já jsem zapomněl říct vlastně v tom předchozím vstupu, že ty lázně jsou tady pořád se sem jezdí se sem právě léčit podobné nemoci, jako třeba právě do Lipové lázní či do Jesení. Takže opravdu ty lázeňské procedury tady probíhají. A to, co tady procházíme, tak to je právě ta lázeňská promenáda. Je to kolonáda jinak, bychom řekli.
1: To je rozhodně jinak. Já už trošku cítím nos. Ten chlad je výrazný, tak my se venku v podstatě ohřejeme a hned se můžeme vydat na procházku pěšky, samozřejmě i tady můžeme používat kola, pokud jsme zdatnější a vidím lázeňský pramen.
2: To je, tady je to napsané Žrodelko Žegnalce, tady se vlastně loučili prý údajně lidé, kteří opouštěli Glukolazy navždy, tak tady si dávali poslední s Bohem tady u tohoto pramene. A když zmiňovala to kolo, tak tady na tenhle kopec, je naprosto nepochopitelné, vedou single tracky, takže kdo by si to chtěl vyšlapat, tak může. Samozřejmě dá se to sjet i dolů, což bych, i to bych měl problém.
1: Ano, je to velmi prudké, ale chtěli jsme vám to říct, že ta možnost tady je. Kdybyste potřebovali odpočívat, tak Glukolazy rovná se voda, tak rovná se také koupaliště. Je tady přírodní koupací areál, ale jsou tady takové odpočinkové zóny, jako třeba městské parky. Jednomu z nich se říká Park Zmyslov, takže můžete nechat prostě všechno, co je okolo vás, na sebe působit. Hydroterapie, zase jsme u té vody, i tu tady můžete zažít a kdyby vám to bylo málo, tak se můžete samozřejmě vypravit do blízkého nebo vzdálenějšího okolí, protože těch možností, jak trávit dovolenou, je tady mnoho.
2: Ty zapomněla se ještě jednu možnost, kterou tady určitě člověk nesmí vynechat. Mají tady v místních obchodech strašně dobré bombony, protože právě tady kousek odsud se vyrábí, oni známe glucholaské krovky.
1: Já jsem se nechtěla přiznat, ale ale mám je už v sáčku na zádech, pochopitelně. A když už člověk jede do Polska, tak by měl rozhodně krovky vyzkoušet, stejně jako Bigos, případně Žurek.
2: Je to tak.
1: Dita Vojnarová.
2: A Mirek Kobza.
1: Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Brněnský folk tým kroutí už šestou dekádu na našich pódiích. Pánové už jsou pravda odrostlejší, kapelou prošla řada muzikantů, radost z hudby ale zůstává, což potvrdil i loňský Folkfest. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě folk týmu.
1: Když do pekla, tak ať na krásným koni, když se šíve, tak se vší parádou hned.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jenom novináři, redaktoři, kteří měli tu štěstí, tu čest vzpomínají velice rádi na zlatíčko jménem Meky, Miloš Birka. Naštěstí existují třeba nejenom na Slovensku interpreti, kteří nádherně zpívají. Když se na ně člověk při vystoupení dívá, tak jim věří každé slovo a hlavně jim visí na rtech, jak to krásně vyspívají. Tak třeba kolega Dzurinda, Maťo Dzurinda z kapely Tublatanka. Tento dává už docela v dospělém věku. Jak to dává Tublatanka v roce 2026? Ale třeba taky cymbálová muzika Jošky Šmukaře, takže pro každého něco můžete zjistit osobně a vlastně nemusíte ani kupovat vstupenky díky Českému rozhlasu Olomouc. Dobře, že posloucháte. Už v sobotu 15. srpna v Jakubovicích. Obec Jakubovice zve s Českým rozhlasem Olomouc na tradiční už 44. košt vín o pouti s Tublatankou, ale taky cymbálkou Jošky Šmukaře.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: My teď a vlastně celý víkend nabízíme, prosím, vstupenky právě na Jakubovický košt vín o pouti. Bude se konat v sobotu 15. srpna, ať si to můžete všechno zorganizovat, naplánovat. A bude hrát Tublatanka, to je ovšem večerní noční program od 22. No a od 16. hodiny toho 15. v Jakubovicích.

Od 16 hodin ovšem také třeba dechová hudba, moravští muzikanti se solisty a zpěváky, myslivecká a domácí kuchyně, dobré vínko zajištěno. A vstupenky jsou hodnotné, tak si nenechte přemlouvat a vyrazte s námi a se vstupenkami od Českého rozhlasu Olomouc do Jakubovic. Pokud chcete, ozvěte se třeba i během následující písně na linku 221 555 444 do Českého rozhlasu Olomouc a my vás do Jakubovic vezmeme, zveme a pozveme a domluvíme vstup na místě.

0: Píseň o starým psovi, kterého novým kouskům prostě nenaučíš. To víme všichni, teď je 15.42, jenom kratince teď oficiálně veřejně přivítáme pana Miloše ze Šumperka. Dobrý den, pěkné odpoledne.
1: No, tady jsem já.
0: Tady jste
1: Miloš ze Šumperka.
0: Dobře, před chvilinkou jste se taky zajímal, jestli by byly ještě vstupenečky do Jakubovic. Vaše rodiště?
1: Jakubovice.
0: Jsou to Jakubovice, tak jste mi to říkal přesně. Dobře, tak domluvíme vstup pro dva hosty Koštuvín o pouti v sobotu 15. od 15 hodin, nejenom s panem Šmukařem a cymbálovou muzikou, taky potom večer ovšem s rockery a melodickým rockem s tublatankou a dva vstupy. První dva vstupy tento víkend pro pana Miloše s doprovodem, ale ještě další budeme mít. Takže všechno domluveno, moc gratulujeme a ať se akce 15. vydaří a moc líbí.
2: 15. výprava do Mohelnice na loňský Folkfest bude tentokrát pořadu na cestě trochu jiná. Vezmu vás na koncert Roberta Křesťana a druhé trávy, který tam zaznamenal Český rozhlas Olomouc. Poslouchat budeme písničky z posledních alb oceněných Andělem i skladby starší. Hlavně atmosféra bude jiná, autentická, živá, jako byla právě na Folkfestu. Naladit si ji můžete na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v neděli 2. srpna po 15. hodině, kdy vás u pořadu Na cestě přivítá Jarka Nosková.
3: K 720. výročí zavraždění Václava III. V Olomouci jsme pro vás připravili reprízu původní čtyřdílné historické rozhlasové detektivky Romana Ludvy Krvavá Pavlač. V režii Tomáše Soldána účinkují Igor Bareš, Petr Kubes, Jaroslav Krejčí, Roman Wenzel, Ivana Plíhalová, Lenka Kočišová, Václav Bahník a další. Vstupte na Krvavou Pavlač a vydejte se s námi do temných středověkých časů v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v neděli po 18. hodině.
4: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
5: Podařilo se nám konečně zhubnout, třeba až díky chirurgickému bariatrickému zákroku, jenže co s pozůstatky, s převislou přebývající kůží, kde je třeba ji odstranit, jaká může činit zdravotní trápení a kolik se jí vlastně odstranit dá. Ptali jsme se odborníka plastického chirurga doktora Michala Janáka a znovu si ho můžete poslechnout v prázdninové repríze poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Osvěžení taky rokové a melodické ze Slovenska na tu blatanku, ale taky ještě na Jožku Šmukaře. Vstupenky ve víkendovém vysílání ještě mít budeme. Jde o Košt Vín už 40.15.8. v 15 hodin v Jakubovicích. Ještě vás zvát budeme a vstup vám ještě domluvíme na tu blatanku, ale také na cymbálku. A za chvilinku ještě taky Brian Adams, krásná filmová Don Juan Demarkovská písnička. Teď ale to, co možná i v těchto dnech vyhledáváno, tedy tuze a mnohem víc nejenom turisty, a že se tam fotí třeba u želv a možná třeba i Tritonen Brunen, jak jsme kdysi k maturitě museli umět. Olomoucké kašny, fontány nejsou jenom ozdobou centra města. Každá z nich ukrývá vlastní příběhy, zajímavosti, kus historie. A když nemáme mlžítko nebo jiné příležitosti, tak je to opravdu vyhledávaný artikl v těchto dnech v centru Olomouce. K další fontáně a kašně vás zveme v prázdninovém seriálu Českého rozhlasu Olomouc s naslovovzatým průvodcem, showmanem, historikem Tomášem Krylem.
1: Nacházíme se na olomouckém Fišplacu, tedy přesně řečeno na jednom ze dvou Fišplaců, rybích trhů. Jeden byl na Horním náměstí, na konci bloku, u něj stojíme na okraji západní, my jsme na východním okraji, to znamená na souběhu ulic Ostrožnické, Ztracené a Pekařské. No a to je místo, které od roku 1709 patřilo kašně Tritonu.
2: Ale my tady žádnou kašnu Tritonu nevidíme, ani mám pocit, by tady moc místa na ní nebylo.
1: Dnes už ne. Kašna stála na místě, které od začátku 90. let 19. století patří činžovnímu domu.
2: Tady tomu rohovému, u kterého stojíme.
1: Ano, přesně tak, tady tomuto béžovému, který tu zaujal místo v roce 1890. Kašnu musíme dnes hledat někde jinde.
2: Tak se za ní vydáme. Voda zurčí, my jsme ušli doslova pár kroků a ocitli jsme se na náměstí Republiky, na místě, kde v dnešní době stojí kašna.

0: Tím hledej ženu, ale tady v případě olomouckých fontán, neříkám, že za všemi, ale za spoustu z nich musíme hledat mistra kameníka a privilegovaného císařského architekta Václava Rendra. Už jsme se o něm bavili dříve a tady ho máme zase ve středobodu dění. Představme si, že jsme v lednu léta páně 1709. a Václav Rendr dostává zakázku městské rady. Zároveň také představuje model a šlo to poměrně rychle. Už na podzim byla fontána sestavena a uvedena do provozu.
1: On je teda jejím autorem, myslím tím, jak té kamenické práce, to znamená té vany, tak toho sousoší Tritonu?
0: No, Václav Rendr je autorem jenom vany. To byla vždycky jeho úloha, taková ta organizační, manažerská, plus kamenické práce, práce na vanách s jedinou výjimkou fontány dnes Jupiterovi, kde tedy byla původně socha Florianova od Václava Rendra, ale jinak opravdu jen kamenické práce. Koho si tehdy Rendr vyhledal, aby mu pomohl, aby vytvořil tohleto majestátní sousoší, to nám do dneška zůstává záhadou. To prostě nevíme. Anonymní mistr olomouckého baroka.
1: Když se na tu vanu díváme, tak ona je poměrně propracovaná, je docela velká.
0: Společně s vanou fontány Cezarovi má jednoznačně nejoriginálnější půdorys, je několikrát prolamovaný, střídají se tu konvexní, konkávní tvary, potom také tvary pravoúhlé. Těžko se to popisuje, chce to zkrátka vidět. To znamená, koho toto zajímá, ať rozhodně sem na olomoucké náměstí republiky vyrazí. Co je ale podstatné ještě také dodat, že vana v tomto případě není původní, je kopií, ta původní už byla hodně poškozená, dost na ní zahlodal zub času, takže v roce 1975, před 5 dekádami, byla nahrazena vanou novou, na chlup stejnou, ale to, co tady je jiné, je materiál. A je to unikát z celé té kolekce olomouckých fontán. Ty všechny a také sloupy jsou výhradně z maletínského pískovce. To je jednotící prvek všech olomouckých kašen, fontán a sloupů. Tady ta kopie z 75. roku byla ale vyrobena z pískovce hořického.
1: Jaký byl příběh Tritonu? Z jakého důvodu se vlastně dostal mezi olomoucké barokní kašny?
0: Určitě tam byla ta inspirace Římem. Když Řím má fontánu del Tritone, tak ji přece musí mít také malý Řím tady na Moravě. No a Triton je ze své podstaty mytologické vodní postava. Hovoříme o kašnách, o fontánách, máme tady pána vod Neptuna na Dolním náměstí, tady máme potom jeho syna. Triton, figura napůl člověk, napůl ryba, je synem Neptunovým.
1: Říká průvodce a popularizátor nejen olomoucké historie Tomáš Kryl z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
2: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Hygienici udělili na táborech v Olomouckém kraji zatím jen dvě pokuty. Od pondělí neprojedete po silnici mezi Rýžovištěm a Dětřichovem nad Bystřicí. Restaurátoři dokončili opravy sochy Krista z kaple ve Velké u Hranic. Zítra bude oblačno a teploty do 29 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. Celkem 44 kontrol letních táborů provedli od konce června hygienici v Olomouckém kraji. Pokuty udělili dvě, každou ve výši 1000 korun za nedostatky v oblasti stravování, říká mluvčí krajských hygieniků Markéta Koutná.
2: Při kontrolách jsme zjistili nedostatky u dvou akcí. Ve všech případech se jednalo o pochybení v oblasti stravování dětí. Za zjištěná porušení byly na místě uloženy blokové pokuty v celkové výši 2000 korun. Jinak můžeme říci, že letošní táborová sezona probíhá klidně, přeje nám jak počasí, tak ve zdravotních dokumentacích a denících se nejčastěji objevují pouze běžná drobná poranění nebo klíšťata.
0: Řidiči od pondělí neprojedou mezi Rýžovištěm a Dětřichovem nad Bystřicí na Bruntálsku. V pondělí totiž začne oprava této cesty poblíž hranice s Olomouckým krajem, řekla to mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová. Až do 23. října bude silnice v opravovaném úseku úplně uzavřená. Doprava povede po vyznačených objízdných trasách. Omezen bude i provoz linkových autobusů mezi Rýmařovem a Olomoucí. Kapli povýšení svatého kříže ve Velké místní části Hranic už za 2 hodiny začíná slavnostní bohoslužba. Její účastníci uvidí opravenou více než 200 let starou dřevěnou sochu Krista. Restaurátoři ji mimo jiné očistili a doplnili poškozené detaily. Uvedl to předseda osadního výboru Petr Šenk.
3: My jsme neobnovali pouze starou sochu. My jsme zachraňovali kus historie, který tady bude pro další generace. A myslím, že toto se nedá ničím zaplatit.
1: Sport.
0: 52-letý Španěl Santi Denia je novým koučem české fotbalové reprezentace. Představilo ho vedení domácí asociace jako vůbec prvního zahraničního trenéra národního týmu. Úspěšný mládežnický kouč podepsal kontrakt na 2 roky s cílem postoupit na evropský šampionát v roce 2028. Denia mluvil o tom, že od počátku svého angažmá bude pracovat na detailech.
4: The football in Terrapol have not a problem.
5: Fotbal v České republice nemá problém, je silný. Pro nás trenéry teď bude klíčové vybrat správné hráče a profil týmu. Samozřejmě se chceme zlepšovat, je to hlavně o detailech, které na té nejvyšší úrovni dělají rozdíly. Mentálně jsou čeští hráči silní a my z nich musíme dostat to nejlepší.
0: První soutěžní zápas pod vedením Santiho Denii odehrají čeští fotbalisté v září v Lize národů proti Chorvatsku.
1: Počasí.
0: V neděli čekáme na střední Moravě ráno a dopoledne ještě většinou oblačno. Výjimečně se může objevit slabá přeháňka nebo občasný déšť. Během odpoledne začne oblačnosti ubývat. Teploty 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách 19 až 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Nohu z plynu na 315. kilometru na dálnici D1 u Bělotína ve směru na Ostravu. Stojí tam porouchané osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
6: Tím dnešním pořadem bychom měli poděkovat těm, kteří se starají o to, že se máme dobře, můžeme se smát a žít ve zdraví. Říká se jim lékaři, doktoři, felčaři nebo také mastičkáři. Ti všichni se dnes objeví v televizních, rozhlasových i filmových ukázkách a písničkách. Ta následující hodina může být pro vás takovou pilulkou na špatnou náladu. Berte ji každý den a budete zdraví a veselí. To doporučuje Patrik Rozehnal. No a vyrazíme do první ordinace, ne? Pane doktore, já vám řeknu, z toho archivu jsem někdy tak unavenej.
7: No to já taky, co tam máš dál?
6: No, mám pocit, že z toho, jak furt klečím u některých těch polic, tak mám křečový žíly.
7: Podívej se na moje. Gumový punčochy nosíš?
6: No nosím, ale to nepomáhá.
7: A na venol beriš?
6: No beru.
7: Tak dál.
6: No tak třeba někdy paní knihovnice zavolá, už jsem pro vás našla ten starý analogový pás. Já se otočím a už tu hlavu nedám naspátek.
7: A celý se otočit můžeš? Takhle?
6: To jo.
7: Tak neotačej hlavu, otačí se celý. No povídej.
6: Nespím. V noci se probudím, začnu uvažovat o tom, co použiju v dalším díle tohoto pořadu a nemůžu na to přijít. No a pak už neusnu.
7: To je v tomhle věku normálně a nespím od půl čtvrtý. Co dál?
6: Klouby. Kolikrát ani nemůžu vstát od těch polic v archivu, kde jsem skloněný nad tím, jak hledám nejrůznější ukázky.
7: Ale vstáneš.
6: No nakonec jo, protože musím. Kdo by to udělal a kdo by vysílal?
7: Tak si nestěžuj. Jsou lidi, co nevstanou.
6: Pane doktore, vy to zlehčujete. Má to být pořád o doktorech a vy si furt z toho děláte legraci. No jo, ale vlastně o to půjde.
7: Další.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: To dnešní povídání a ukázky ze všech možných archívů se budou točit jen a jen kolem doktorů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: S doktory máme zkušenosti už jako děti. Mnohdy si to ani nepamatujeme, že nás kontrolují, váží, dávají nám injekce, otevírají ústa a kontrolují reflexy. Když už si to uvědomovat začneme, bývají to také okamžiky, hrůzy, na které vzpomínáme celý život. Dokáže vám to i Mirek Donutil v ukázce ze svého pořadu. Vzpomínat bude na své dětské lékařské peripetie.
2: Jednou jsme lezli sousedce na hrušky a já jsem se napíchnul na plot. Oni měli na špičkách toho plotu takový hroty vlastně, možná si to pamatujete, byly tu kovový ploty a bylo to velmi ostrý a jak jsem uklouznul, tak jsem se napíchnul a kluci mě chtěli pomoct a tahali mě neustále dolů. Takže to zajíždilo dovnitř a já řval jak tur a maminka to slyšela přes 6 ulic a nechala tam žehličkou a přišla si pro mě. Pak mě to šili a do dneška tam mám velkou jízvu. Nebo si vzpomínám jenom třeba na to, jak jsem vlastně začal s divadlem, když mě byly 2 roky, protože jsem měl naučených několik vět, které byly velmi osvědčený. Maminka na to byla pyšná, vždycky za mnou přišli nějaký lidi a říkali, kolik pak je tím Vědečku roku? A já jsem říkal, v unou 2 oky. A to mě pak 5 let vydrželo. A to už maminka zase tak pyšná nebyla. No a pak těch úrazů samozřejmě přibývalo, že jo. Dospěl jsem do stádia, kdy už jsem hrál fotbal a basketbal a už toho bylo víc, pak mě operovali meniskus a tady byl výborný doktor v Brně jeden, vynikající doktor, oni mě tam k němu vedli tenkrát, já jsem měl zaseknutý ten meniskus, nohu nenarovnáte, ani neohnete, bolí vás to strašně, otec mě tam vynesl, seděli jsme na chodbě, rozrazili se dveře, vyjel vozíček, na vozíčku ležel děda, takovej, tlačila to sestřička a vedle toho vozíku šel doktor, který měl takový velký chlupatý černý ruce a takhle s něma mával podél těla a najednou uprostřed chodby se zastavil, rozhlídnul se, vzal tomu dětkovi ruku a vo rantl toho vozíku ji zlomil. Ten děda udělal a omdlel. A můj otec říká, to je ten pan doktor, co tě bude operovat. Já jsem málem omdlel taky, že jo. A pokračovalo to dál, on mě vzal do ordinace a tam mě prohlížel, říkal, kouřil doutník a pil rum, jo. Úžasný doktor to byl. A říkal, říkáš meniskus? Říkám, ano, meniskus, vnitřní nebo vnější? Říkám, já nevím, tak si šáhneme. Šáhnul mě tam, já zařval, on řekl, neřví hajzle, řví do zvíř. A takhle mě léčil těma dle metodama a nebyl sám, že jo, tam byla i, on na to měl celou metodu vypracovanou, byl to skutečně perfektní doktor, za 14 dní jsem byl zdravý z té nemocnice, ale tam třeba přišla sestra, usmála se, přišla do pokoje a řekla, Donutil na převaz. Já jsem si říkal, no převaz, no co to může být, jo. A tak mě naložili na vozík, odvezli mě a ona měla jeho metody v krvi, vzala ty nůžky, nasadila to, udělala. Já jsem zařvala, ona, nechte toho, přece nebudete řvát, že jo. A šli jsme na rehabilitaci a tam on měl jiný sestřičky. Zatímco ty sestřičky, co byly u něj, ty byly takový ty normální sestřičky, jak je všichni známe, tak ty rehabilitační sestry měly obrovský výstřihy a byly krásný. A my jsme tam chodili všichni takový ty zbídačili po těch operacích a neměli jsme svalstvo a oni nám zavěsili ty sestry 10 dekagramový závaží na nohu a řekli, zvedněte to. A já jsem dělal, já to nezvednu. No to nemyslíte vážně. To letělo nahoru. Ani nevím, čím jsem to zvedl.
0: Léčebné metody doktorů někdy bývají opravdu zajímavé. Mezi začínajícími doktory a na školách také koluje spousta doporučení od těch starších. Mezi základy terapie řadí takové poučky jako leukoplast dokáže hotové zázraky. Diazepam také dokáže zázraky. Čím exotičtějším názvem prý lék nazvete, tím účinnější bude. Na složení vůbec nezáleží. A mladí doktoři také slýchávají radu, smiřte se s tím, že blbost je nevyléčitelná. Vrátíme se ale do dětského období, ve kterém se s doktory trápil i Jiří Lábus. Vzpomínal na to kdysi v pořadu Všechno párty u Karla Šípa. Režii měl v televizi Viktor Polesný.
3: Teda já byl v nemocnici před strašně mnoha lety. To mě bylo 2,5 roku a... Skutečně. Musím teda zaklepat, nevím teda na co, že tam jsem byl zatím naposled v nemocnici a to bylo tak, že jsem měl kýlu. Operace kýly, protože jsem u babičky zvedl žehličku. Ale takovou tu krajčovskou, opravdu to hodně těžkou žehličku jsem zvedl. A Víte, ale že to jsou zážitky, když si řekneš tak 2,5 roku, že to si můžu pamatovat. A víš, že to byl pro mě tak intenzivní zážitek, že si to opravdu do dneška pamatuju. Určitý situace, jak mě tam otec do té nemocnice přines, jako takhle, jo. Pak jak jsem tam moc nejdřív nechtěl bejt, že jo. No a potom se stalo to, že člověče po té operaci, mě se tam strašně nějak zalíbilo. A já jsem tam člověče, to, když pro mě pak rodiče přišli po týdnu, tak já jsem začal řvát, že nechci domů, že tam chci bejt dál, protože já jsem už od dětství byl takový zvláštní jedlík a oni vám tam měli strašně dobrý kokosový sušenky. A na to, ale skutečně tu chuť toho kokosu, já tady nevěděl, že to je kokos, ale pak jsem se to dověděl po 15 letech. Takže vlastně já jsem si tu chuť pamatoval a mě to tak strašně jako, a řval jsem, a teďka ty sestřičky říkali, no co to je za rodiče, teď každý dítě se těší domů a tenhle ten řve, že chce být u sestřiček a že chce jít z kokosový sušenky. Ano, ano. Takže to opravdu, tak to bylo taková pro ty rodiče, to bylo hrozný v té chvíli, že jo.
4: A ty jsi od té doby opravdu nebyl v nemocnici?
3: No byl jsem tam třeba na návštěvě. Jako to jo, ale jo,
4: já myslím, jako nebyl
3: jsem. Ne, nebyl.
4: A přesto máš takovej strach o svoje zdraví?
3: No tak já to mám jako prevenci. Víš, jako, že třeba já užívám léky, já ti řeknu.
4: Všechny, co užíváš.
3: Tak užívám. Troje na tlak, pak mám na podagru, já mám dnu taky, víš, to je dna. Potom beru na cholesterol taky léky, pak beru ještě vitamíny, pak beru preventivně na prostatu, pak beru...
4: Ty bereš všecko preventivně?
3: No, tak ono to je dobrý, ale že, pak se to nepřekvapí nakonec. No, takže, no, proto jsem byl jednou v nemocnici zatím, taky ano. Možná. No,
4: a ty tak... bereš 8 druhů prášku různý?
3: Asi tak, no, po barvách 9, takhle, to mám jako složený. Jednou jsem mi stalo, já šel do lékárny, mě se strašně líbí lékárny, já mi to přitahuji, oni to mají dneska jako hezký designy, že jo, ty krabičky všecky a takový, já tam přišel a říkám, prosím vás, co je tam toto, to je nějaká novinka, to se ještě, říkám, to je na menstruaci. Takže tak to jako ne, tak to jsem, takže no, takže.
4: To byl prášek, který jsi neznal.
3: Ten jsem ještě právě neznal.
4: A chtěl jsi ho zobnout.
3: Chtěl jsem si zobat.
4: Chtěl jsi ho zobnout, no. Ale ty máš...
3: No já ostatně u jedný známý ochutnal.
4: A zastavilo se to, jo?
3: Jo, mám
1: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Řekněte, doktore, co vám vlastně závidím? Tu spoustu černých káv, nebo těch pár kytek od lidí?

0: A nebo dětský smích, co k vašim vrázkám náleží. Posuďte sám.
1: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Doktoři by měli pomáhat. Skládají taky kvůli tomu Hippokratovu přísahu. A já přísahám, že se nad jejich činy budete i dál na vlnách Českého rozhlasu bavit. Právě jim je věnován ten dnešní díl. Když to tak člověk slyšel u těch ukázek předchozích, kdy Jiří Lábus a Miroslav Donutil vzpomínali na svá dětská léta a zkušenosti s doktory, bylo by asi lepší naučit se v případě potřeby ošetřit své zranění sám nebo umět pomoci i druhým. Od toho jsou takzvané kurzy první pomoci. Na jeden takový pozval i ve svém semaforském pořadu Miloslav Šimek, Luděk Sobota a Petr Nárožný. Jak to dopadlo, to si poslechněte právě teď. Instruktorem byl Miloslav Šimek. Figuranty si sehráli Luděk a Petr.
3: A vidíte, jak nám to jde. Už se nám to rozbíjí.
4: Co pak? Zrovna na odlehlém místě a v takovém hlubokém lese. A tady se válí někdo jak raněné zvíře. To bych poskytl nějakou tu první pomoc. Nejste v bezvědomí?
3: Zatím ne.
4: To je škoda. Kdybyste byl, tak bych se vás nemusel ptát. Takhle se vás musím zeptat. Tak co pak, jak se máte, dobrý muži? Jak se máte?
3: Ale ani se neptejte, dobrý muži, dobře. Ještě ke všemu jsem se nechal zapsat do kurzu první pomoci. Máme tam hodného pana instruktora.
5: Čeče, takovýhle nesmysly si vykládejte někde u kafíčka v kavárně. A ne v hlubokém lese. Vyberte si zranění a pokračuje.
3: No tak, já mám...
5: Co máte?
3: Mě bolí... Mně se dělá...
5: No co se vám dělá?
3: Já nevím.
4: Jak ho mám ošetřit, když neví, co se mu dělá?
5: A vidíte stranou, tak mu vyberu zranění sám. Ostatně, přátelé, to bývá běžným zjevem, že raněný je tak trochu v šoku a nedovede přesně stanovit diagnózu svého poranění.
3: No, tak vidíte.
5: Vymlčte, vy jste v šoku a jestli ne, tak já vás do něj brzy dostanu. Abyste to věděl, máte běžný druh zranění. Máte trojitou zlomeninu lýtkové kosti, komplikovanou navíc ukopnutým palcem. Tak, jděte mi na něj.
4: Copak, zase v hlubokém lese. Na odlehlém místě se tady válí nějaké raněné zvíře. Jak se tady válí jako raněné zvíře. To abych poskyt nějakou tu první pomoc. Tak co vám schází, dobrý muži?
3: Ani se neptejte, dobrý muži, jsem tady na ohlodaném místě. Na odlehlém místě v lese, jako to zvíře, a když a jdu takhle v lese,
4: ano.
3: A nic nečekám, a když to v tom najednou bum, prásk, a z ničeho nic, jak když utne na třikrát ukopnutá líková kost.
5: Líková? Nejsme v sadu, jsme v lese.
3: Na třikrát lítková. A když jsem to viděl, tohle to všechno, dobrý muži, tak vstekí kopnu do prašivky.
4: Ano.
3: Byla to muchomurka hlízovitá, zelená, naše nejjedovatější houba.
5: Čověče, nevykládejte nám tady o houbách a nechte se ošetřit.
3: A ukopnu si palec. To už se mi dlouho nestalo. Taková vám smůla. Ošetřte mě, prosím, děkuji pěkně.
4: To já vám řeknu, to vám musím říct, že to je hotový neštěstí. Víte, to se stát mě tak nevím. No, na druhé straně možná, že se vám to zahojí. Podívejte se, kolikrát se v životě stanou horší věci. Požár leze do baráku, lidi přijdou o majetky. Naschledanou.
5: Taky naschledanou, kvůli čemu jste asi v lese?
4: No kvůli houbám, jak jsme říkali.
5: To si myslíte vy. Kvůli poskytnutí první pomoci. Tak to si počínáme.
6: Ale, neklesejte na mysli, milí raněný. Vaši nohu znehybníme, k čemuže ovšem zapotřebí dlahy. Pokud dlaha není, stačí ku příkladu toto pravítko, které mi laskavě podáte. Tak.
4: Kde by se v lese vzalo pravítko?
5: Vymlčte. Asi šel před vámi nějaký roztržitý profesor, který pravítko ztratil. Hlavně, že máme dlahu. Přivažte mu to.
4: On sebou škube.
5: Škubejte sebou raněný, nebo vám to špatně sroste.
3: Mně už to srůstá.
5: No, tak to rád slyším. Vidíte, výsledky jsou tady. Tak. No, už se mi postavte. Hezky. Tak. Noži. No, to nevadí, že se to uvolnilo. Nožička je v pořádku. Budeme pokračovat, máme málo času. Dalším běžným druhem zranění máme co? No, v letních měsících.
3: V letních měsících
4: máme... Omrzliny.
5: Ale prosím vás.
3: V letních měsících...
5: No, vy sám, mladík, u vody.
3: U vody hmyz, štípa.
5: No, štípa, hmyz, ale to si ošetříte sám. U vody utonutí, přijďte.
4: Utonutí.
3: U vody utonutí.
5: To je zásadní.
4: Utonutí, jak
5: to
4: víme,
5: u
3: vody utonutí.
5: Tak copak, dobrý muži, snad se mi tady netopíte.
3: Ale kde pak, dobrý pane instruktore, já už mám okončetinu na třikrát zlomenou, tak topit se zas může někdo jiný. Tak
5: ne, já jsem z dálky viděl, že se někdo belhá po hrázi rybníka. Říkám si, asi bude mít něco s nohou, pozor, aby se neutopil, najednou už blinka, už se mi topíte. Jsem zdejší plavčík a dlouho jsem neměl oběd.
3: Já už jsem taky neměl dlouho oběd, pane instruktore. Já jsem vás viděl a z dálky jsem vás viděl, říkám si, kamaráde, jestli tamhle stojí Auserechne, zdejší plavčí, tak musíš dát velký pozor, aby se netopil, nebo by se ještě utopil.
5: Vy se mi musíte topit, nebo s váma zatočím, vy jste model, vybraný model.
3: Tak až se topí on, já už to mám dost noho.
5: Tak dobře, topte se vy, to je nápad a vy ho budete zachránit.
4: Hoďte mi korky, plavčí, topím se.
5: Já vás vytahuji, vy si leháte na břeh a vy ho zachráníte. Koně, zachraňujte ho, rychle.
3: Teď už je na břehu.
5: No jo, ale není oživen, oživujte, nasaďte mu umělé dýchání. No neváhejte.
3: No. Odkuď kam?
5: No odkuď kam, z úst do úst, ne? Člověče, dělejte, každá vteřina je drahá.
3: Instruktore, nešlo by něco udělat s tím jeho knírem?
5: Prosím vás, proč?
3: Ono mě to asi bude šimrat.
5: Šimrat. Utonulý, bude ho to šimrat.
4: Šimrat? Nešimral to jiný, nebude to šimrat jeho.
5: No, prosím, po něm.
3: Mě to bude šimrat.
5: Ale mladíku, tady jde o život a vy podáš šimrat.
3: Ale o jeho život, ne o můj. Tak ho napře, oholíme a pak ho teprve zachráníme.
4: Pozor, mě tady nikdo holit nebude. To by dopadlo jako před rokem, kdy jsme probírali tržnou ránu na hlavě. To bylo furt stříhat. Jak to dopadlo, vidíme všichni, mě už tady nikdo holit.
5: Neuvěřitelné.
3: A mě taky ne, mě tady všechno šimrá.
5: Vraťte mi pravítko. Vy jste mi vzal pravítko.
3: To není vaše, to je roztrženýho profesora.
5: Přátelé, prosím, klid, to je neuvěřitelné. No ale vy, kteří jste tady zbyli a máte o věc, jak vidím, skutečný zájem, dostavte se mi příští čtvrtek na ruzyňské letiště. Budeme probírat první pomoc při náhlém vypadnutí z letadla. Abychom předešli trapným omylům jako dnes, připravte si předem, kdo by chtěl být modelem. Nebo s váma zatočím. Naschledanou.
2: Také máte hrůzu přijít na takový kurz pomoci? Někdy je i ošemetné natrefit na takového pacienta v čekárně, když vám začne vyprávět o tom, co všechno byste mohli mít. Začnete se pak sami o sebe bát. Něco podobného se stalo i v čekárně bakalářů, kde čekal Lubomír Lipský. Režijně ho tehdy vedl Dušan Klein. A povídka pochází z roku 1997.

0: No to mám radosť, že ešte žiješ, kamaráde. Kdyby si videl, jak my sme ťa krásne zapili, celá hospoda, čoveče, každý vždycky jednu rundu nažal, víš? A ja som říkal chlapom, kde pak hodík, ten se má, ten si teď leží na pitevním stole.
1: Co ste pili?
0: Co sme pili? Všecko, kamaráde. Všecko soudne podle kocoviny. A sme ti probrali věci, hoj. Hele, ty si říkal, že máš horečku.
1: Jo.
0: Tak si představ. Tam v té hospodě seděl harmonikář a jeho brácha taky dostal najednou z něčeho nic takovouhle horečku, ze který se pak vyklubala rakovina varlat. Věřil bys tomu?
1: A neříkal, jak se to pozná?
0: Říkal. Vůbec nijak. Hele, ať tě pošlou rovnou na urologii. Poměl štěstí, že přišel včas a zachránila ho, víš co? Amputace. Šmik, fik, hotovo. Ty můžeš mít kliku jako on. Šmik, fik, hotovo.
2: Rychle hotový budeme i s anekdotami, které vám tentokrát pouštíme z lékařského prostředí, tak jak je odvysílala kdysi televize Nova v jednom ze svých úspěšných Silvestrů. Uslyšíte například Dalibora a Adélu Gondíkovi, Josefa Vinkláře, Stelu Zázvorkovou a další.
3: Paní doktorko, neustále slyším hlasy, ale nikoho nevidím.
4: Ano, a kdy se vám to děje?
3: No, vždycky, když telefonuju.
5: Paní doktorko, problém je v tom, že moje žena si myslí, že je slepice.
4: Ano, ano, to se stává. A jak dlouho to trvá?
5: No, nevím, asi 2 roky.
4: No, ale proč jste nepřišel dříve? No,
5: když my jsme ty vejce strašně potřebovali. Slečno, už jste byla někdy v agonii?
4: Ne, já v zimě zásadně nikam nejezdím.
6: Přijde pan k doktorovi a stěžuje si, že když se s manželkou miluje, je mu jednou horko a po druhé zima. Než začnu s nějakou léčbou, pošlete mi sem manželku, ať znám i její pocity. Žena přijde a na dotaz odpoví. Pane doktore, až sem zas ten můj doveda přijde, tak ho vyžeňte, protože se se mnou miluje jednou v létě a po druhé v zimě.
7: Co udělá blondýnka, když jí doktor předepíše recept? Objedná si kuchaře.
8: Na kožní oddělení se vřítí muž s kyticí. Tak co, už tu byla? Ptá se dychtivě. Kdo? Nechápavě sestřička. No taková nádherná ženská blondýnka. Mám tady s ní schůzku. Tady? A nespletl jste si to? Ne, no určitě tady. Jasně si pamatuju, jak říkala. Sejdeme se na kožním.
9: Tak, pane Kouba, a ještě raní moč. Běžte si za paravan a nahoře na poličce jsou pohárky.
10: Hergot, sakra.
9: Máte nějaký problém?
10: Když já se nemůžu tak vysoko trefit.
11: Tak, paní Koubová, sluch máte naprosto v pořádku. Dostanu 200 korun.
9: 500 korun.
10: 600 korun.
9: Vy jste na mě tak hodnej. Na ten strychnin vám budu muset napsat nový recept. Pau.
10: A nestačilo by, kdybych jim v lékárně ukázal fotku tchyně?
9: Promiňte, pane doktore, prosím vás, nezapomněla jsem si tady u vás kalhotky.
10: Ne.
9: Tak pardon, to bylo asi na zubním. Neplačte, pane doktore. Jak to se mnou vypadá?
10: Já bych se na vašem místě už nekupoval ani dlouho hrající desku.

monology, zdravíme i patology, samozřejmě a nejvíce pozdravujeme bohnice.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zdravím vás všechny z Českého rozhlasu Olomouc, jsem tady na návštěvě a zatím se mi tady moc líbí.
2: Nejvíc se mi líbila místnost s moderátorem a to tady fajn.
3: Zdravím celou naši partu a je to tady super!
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
5: Lékařské prostředí láká i televizní tvůrce proto, aby vytvářeli inscenace, seriály a zábavné pořady z tohoto prostředí. Důkazem byla už na konci 70. let Dýtlova nemocnice, ve které si nejoblíbenějšího doktora zahrál Miloš Kopecký. Vzpomenete si ještě na okamžik, kdy sestra Huňková přišla oznámit problémy s pacientem a musela nechtěně později přiznat i svou chybu v podání léku?
6: Kdo dál?
7: Pane doktore, já jsem volá, vy to neberete?
6: Já jsem se byl vyvenčit.
7: No. Ten zlomený krček na Devíce. Nemůže usnout a naříká, že mu hučí v hlavě.
6: No, odej mě naučilo. Až vám budou 670 rovná zlomenou hnátu, tak vám bude taky hučet. Dali jste mu, co jsem říkal?
7: No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
6: Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgit.
7: No, ten jsme dali taky.
6: Já neřek taky, já řek tentokrát.
7: No jo, ale my dáváme vždycky Rolzin.
6: Kluci, herdot, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
5: V nemocnici na kraji města ještě zůstaneme, i když vrátíme se tam po letech v ukázce z Novot, ale nejdřív chvíli vydržte. Uslyšíte Petra Novotného a Josefa Alojze Náhlovského. Hezkou zábavu vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Vám si prosím. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Svlékněte se. Ne, ty nemusíš. Tobě nic není.
1: Košiky si, pane Novotný, pořád se mě dáte hypochondra. To je ono, simulanta, já už se nikde nechytnu. Mě jdu nevěří, já jsem opravdu nemocnej, paní. No, já když jsi do nemocnice, tak se vám musím vloudit. No jistě tajně, tak proto to dosím pořád, vždycky přijdu do nemocnice, vlezu tam. Tudy na mě přišli až po třech dnech. Při vyšetření, já byl na gyndě. Opravdu to už není, to přechází legrace, jo? Ale mě opravdu nechtějí žádný nemocnice ošetřit, pojišťovna mě nechce pojistit, pohřebáci mě nechtějí pohřbít.
0: Ale tak prosím tě, to už jsi přehnal.
1: To jsem přehnal.
0: Co máš tohle?
1: To je moje ošetka zdraví, tam jsi vlastně léky.
0: Ale výborně, ano, kápu, ano.
1: Mě nikdo ani nepředepíše. Dokonce tuhle napsali, na jakým plakátě bylo napsáno, pozor, změna programu. Místo skupiny těžkej pokondr, vystoupí těžkej hypochondr. Potřebí. Podle toho, prosím tě, ty mě zničíš, já jsem opravdu nemocný.
0: Nebuď hysterický, ale, hysterický nebuď.
1: Já jsem hysterický, ano.
0: Co ano?
1: Já jsem hysterický, že to je taky nemoc hysterie, no a co? Tak se mnou teďka ty chytrý něco dělej, dej mi nějakou injekci, nebo prášky, to tady rozmlátím.
0: Klid, říká, uklidni se.
1: Novoty, já tě
0: rozmlu.
1: No, jste to vy? Vy ještě žijete? Božská Ina. Víte, že vy jste byla leta předmětem a objektem mých erotických nocí. Já jsem se kvůli vám nenaspal. Já jsem se odkopával. Já jsem se nadřel v noci. Jak jsem na vás myslel? Která hovoří jenom očima. Hele, vy hovoříte opravdu očima. Vy byste nemohla dělat Esmeraldu.
0: No. Sestřičko!
2: Vy jste pan doktor Blažej?
3: Co?
1: Ino, víte, že já jsem si vás jednou málem vzal, teda v podstatě jsem si vás vzal za ženu, protože já, když jsem se, poslouchat mě, já, když jsem se ženil, tak se mě odávající ptal, berete si zde přítomnou dobrovolně, já jsem řekl, no, Inu, ano. Jděte od něj.
3: Ino.
2: Ano.
3: Ano, Ino.
2: Co ano?
3: Co asi ano, Ino?
2: Ne.
3: Ne, ano.
2: Ne, ne.
3: Takže ano. Inu.
1: Hele, moment. Já bych to už cítil. Prosím vás, tady, nechte toho. Dobuckáváme se tady. Tady umírá člověk. Vy mě nechce žádný doktor. Na tož byla, že vy jste u mě normální cvok.
4: Volal mě někdo?
1: Cvak, já jsem říkal cvok.
4: Taky na vás přijde. Sestro Ino, co právě aplikujete? Pane doktore, vy se takhle připravujete na atestaci? A teď vy?
1: No.
4: Na co se léčíte? Máte nějaké kontraindikace?
1: No, to co, čeho? No. Indikace, no, víte, já mám takový pocit, že já vám doktorům v poslední době vůbec nerozumím.
4: Nerozumíte doktorům? No to je ovšem skvělý předpoklad pro to, abyste mohl být ministrem zdravotnictví.
1: A to není blbej nápad. A co injekce?
2: Pane doktore, dejte mu tu injekci.
4: Co prosím?
2: Abyste mu dal tu injekci.
4: Sestřičko, to jsem neuměl už před 20 lety. Já bych to mohl teď. A kromě toho já nepracuju momentálně. Já stávkuju za zlepšení platových podmínek lékařského personálu.
0: Aha, už jsem pochopil. Vy už jste z těch nových dílů nemocnice na kraji města.
5: Pane doktore Cvachu, já mám takovou malou nesrovnalost. Vy jste mě předepsal ty prášky, tu Viagru, a ono to nefunguje. Já jsem si vzal dva prášky a nic.
4: Jak to?
5: Holky nepřišly.
2: Kazit tenhle hezký seriál, tak já z něho odejdu.
5: To není špatný nápad. A já už vím, kam byste mohla. Do jiného seriálu. Krásný pro vás mám vymyšlený.
2: No?
5: Pobřežní hlídka. Malinká operace. A mohla byste dělat maminku tomu Mitchovi Buchananovi.
0: Prosím vás. Tohle to je ortopedie, to není psychiatrie.
4: No.
0: Je tady vůbec někdo normální, prosím vás?
6: Volal mě někdo!
7: Tak a už máme skoro kompletní sestavu původní nemocnice, doktor Cvach, Ina a teď i primář Sova.

0: Doufám, že se nemusím představovat.
1: Kapitán Davač.
2: Pane primáři.
0: Ino. Co je u vás nového? Jste šťastná? Takže u vás nic nového.
1: Pane primáři, jsem rád, že vás vidím. Nemohl byste pomoct zachránit naše zdravotnictví v troskách, kdybyste trošku pomohli?
0: Vám říkám. U vás nic nového.
3: Pane primáři, kdybyste věděl, jak jste nám tu chyběl. Kde jste byl celou tu dobu?
0: V Bratislavě.
3: Bratislava je zvláštní, já jsem tam nedávno byl, ale nikde jsem vás nepotkal.
0: Já jsem vás tam potkal v posledních letech tolikrát, že tomu nebudete ani věřit.
4: Pane doktore, my tady máme podobný problém. Hodně cvachů a málo sov. Vítejte v Praze, pane primáři.
5: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

zardenky kašel spála. Teploměr mamince nahání, vždycky se tolik bála. Kdo to k nám pospíchá po schodech? Trochu mě ty kroky děsí. Pan doktor popadá sotva dech.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Ta poslední část naší hodiny věnované doktorům se bude točit kolem peněz. Těch je ve zdravotnictví vždycky málo. A mnozí doktoři žehrají na to, že těch peněz se jim stále nedostává. A nezůstává jen u doktorů. Jen si to poslechněte v ukázce z komedie Doktor od jezera hrochů, kterou režíroval Zdeněk Troška. Žehrat bude hlavně Eva Holubová.
2: On by umírá, zase jste mu dala něco tlustýho.
3: Jo, dala. Ale on tlustý tak rád.
2: Dobře.
3: A teď je mu dočistá na nic.
2: Ano, tak běžte na pohotovost.
3: Ježišmarad, on exe takovou dálku. A pan doktor je tam hodný a má tak zlatý ruce.
2: Není hodný, je to trauma. Ne.
3: Pane doktore. Pane doktore, smilujte se.
2: Šeňku, nikam nepůjdeš, ty jsi doktor medicíny a ne poskok pro líný partaj. Ty nemáš zapotřebí, aby těch někdo čikanoval.
3: Pane doktore, můj starý nikoho jiného než vás nechce. To prej radši umře.
2: No, žádná škoda, aspoň bude o jednoho mochvelku víc nebo
3: mít. Pane doktore, buďte humanista. Ten můj starý tam leží a žve jak postřelený kanec.
2: Zuzano, odveď si svýho muže do ložnice a vysvětli mu laskavě, že není vhodné, aby bed neléčil ve špitále a v noci lítal v pyžamu po baráku.
3: Jaký lítal? Vidě to tadyhle kousek.
4: Puste mě, maminko, toho Hradskýho určitě zase bere žluč.
3: Bere, pane doktore, bere. A kdybyste věděl, jak půjdete se podívat, jak ho to bere. Půjďte, pane doktore.
2: Někdo se holt narodí jako doktor, někdo jako pohůnek.
3: Pojďte, pane doktore, vy jste za to, pojďte dál.
5: Že to je to pořád bere, jako bys ho neznala, prosím tě.
2: To jsme to dopracovali. Vzali jsme si doktora a jsme na tom hůř než kdo jiný. Každý si na nás holkne, kdy chce. Po půlnoci, ve 4 hodiny ráno a ten můla jde jako tele na porážku. Nejsi to studený, ukáž, dej to sem. Já vždycky chtěla doktora a dostala jsem holiče. Ale uměl se postarat o rodinu a já jsem u něho vždycky byla na prvním místě. Kdybych mu řekla, aby podříznul a voloupil ředitele banky, tak to pro mě udělal. A ten tvůj, kdyby ho zavolali k Bernardínovi, že má kašlíček, tak tam poletí.
5: Nepoletí.
2: Poletí.
5: Nepoletí, on se zvířat bojí.

0: jako asi dělat. Pokud vím, tak rozvody neschvaluješ.
1: A kdo tady mluví o rozvodu? To by tak ještě scházelo, abyste nakonec rozvrátili šťastnou a spokojenou rodinu.
2: Malé upozornění. Řádí nám chřipka, tak si vemte nějaké ty léky. Pokud by i vám se nedostávalo peněz, pomůže vám Jiřina Bohdalová v ukázce z pořadu Za oponou s Jiřinou. Přizvukovat jí bude i Karel Šíp, který k pořadu napsal scénář.
3: Vy už jste jistě slyšeli, že v zákulisí nám žádní chřipka, tak já jsem vám přinesla pár acilpirínů, jo, abyste něco nechytli, že jo. Tak kdo chce, klidně se hlašte, já je budu po vás házet. Tak, no, bez rady. Tak, no, dejte to tý slečně, vy taky, ano, vy taky, já to vemu takhle. Tak, ale můžete i ty zdraví si vzít, jo, protože já jsem slyšela, že prej se bude na léky v lékárnách strašně doplácet. Prej až 1000 korun na jeden acilpirin. Tak chytejte, no. Tak.
4: Co pak, Jiřinko? Co pak, jako nějaký problém zase?
3: Ne, já jsem tady rozdávala léky. Oni prej budou strašně drahý.
4: Jo, vy tady otevřeně kritizujete zdravotnictví, jo?
3: Ne, tak ne. To já bych si nedovolila. To taky proč? Tomu nikdo nerozumí.
4: No, to je pravda. Ale to se nějaký chaos prej tam je. Mně jako pacientovi nejvíc líto těch doktorů. Ty si to podle mě opravdu nezaslouží, no, takový zmatek.
3: Ne, to ne. Já si doktorů taky vážím. Já to povolání přímo obdivuju. Já obdivuju i to, jestli jakou noblesou. Oni třeba dovedou sdělit špatnou zprávu.
4: No tak, helejte, ne všichni tohleto, ale ovládají, víte. To se mě připomněla, mě vyprávěl jeden známý. Jeho manželka podstoupila několika hodinovou operaci v nemocnici a on čekal, jak ta operace dopadne, seděl venku před tím sálem a vyšel ten chirurg, ten operatér, sednul si k němu na lavičku a říká mu, podívejte se, pane Jeburek, tak vaši manželku se nám podařilo stabilizovat, ale upadla do hlubokého komatu. A v takových případech je prognóza, že v tom komatu ona zůstane třeba i několik let. Čili vy budete muset manželce pravidelně podávat hadičkou výživu, no tak 3x denně. Budete ji muset po několika hodinách vždycky obracet na tom lůžku, aby nedošlo k proleženinám, víte? Taky ji budete muset pravidelně měnit pleny, taky ji omývat žínkou, víte? A přitom všem na ní budete muset něžně a vlídně mluvit, protože je docela pravděpodobné, že i v tom komatu ona všecko slyší a vnímá, tak je možný, že ona se třeba po několika letech z toho komatu na chvíli probere, otevře oči, pozná vás, usměje se na vás a zase upadne do toho komatu na několik let. No a když ten doktor viděl, jak ten můj známý úplně bledne a mění barvy při představě, co ho čeká, tak ten doktor se tak usměje, vzal ho kolem ramena a říká, ne, já se vám omlouvám, nezlobte se, to byla jenom taková legrace. Samozřejmě umřela.
2: Co nad touhle tečkou dodat? Snad jen, že naděje umírá poslední a tak věřím, že se uslyšíme i u toho dalšího pořadu, snad plného optimismu. Mějte se pěkně. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: 17 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Olomouc finančně podpoří školní a volnočasové aktivity dětí. Výzkumníci Olomouckého centra Katrin pracují na inovacích v zemědělství a medicíně. Tenistka Vidmanová je poprvé v kariéře v semifinále na turnaji WTA. Zítra bude oblačno a teploty do 29 stupňů. U sobotních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Domácnosti s nižšími příjmy můžou požádat o příspěvek z fondu pomoci olomouckým dětem. Podpora je určená například na platby letních táborů, zájmových kroužků, doučování škol v přírodě, lyžařských kurzů a ozdravných pobytů, říká mluvčí radnice Jan Horejš.
2: Na jedno dítě ve věku 5 až 19 let se dá získat příspěvek až 5000 korun. Žádost může zahrnovat víc aktivit nebo služeb, pokud souhrnná hodnota tuto částku nepřesáhne. Ve výjimečných případech můžou radní schválit podporu až 10 000 korun. Další informace jsou na webu města Olomouce.
1: Na vývoj biosenzorů pro monitoring rostlin nebo hledání nových protinádorových látek se zaměřuje nová výzkumná skupina Olomouckého univerzitního centra Katrin. Chce propojit výzkum s biologickými a medicínskými aplikacemi.
3: Vznik výzkumné skupiny má taky podpořit šance vědců při získávání evropských projektů. Vědci tak získají větší šance na úspěch v evropské konkurenci. Tento model běžně funguje na předních zahraničních pracovištích. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Soud poslal do vazby zaměstnance České národní banky, kterého ve čtvrtek zadržela policie. Muž podle ní během práce na brněnské pobočce obcházel interní pravidla, kradl a způsobil tak škodu v řádu desítek milionů korun. Kriminalisté se teď s pomocí obviněného snaží získat ukradené finance zpět. Krajské státní zastupitelství v Brně k žádosti o vazbu přistoupilo kvůli obavě, že se muž pokusí utéct, řekl Českému rozhlasu jeho mluvčí Petr Lužný.
4: Obviněný je ohrožen trestem odnětí svobody ve výši 5 až 10 let. A z tohoto důvodu, i přesto, že nějakou formou spolupracoval, tak zde byla obava jednak, že by mohl ovlivňovat svědky v té počáteční fázi vyšetřování a jednak, že by mohl z důvodu toho vysokého hrozícího trestu uprchnout. Sport.
1: Česká tenistka Daria Vidmanová je poprvé v kariéře v semifinále turnaje WTA. V americkém Memphisu zvítězila nad Američankou Volinecovou ve třech setech. Další soupeřkou Vidmanové bude Mexičanka Zarazuaová.
0: Počasí.
1: Na střední Moravě čekejte zítra ráno a dopoledne ještě většinou oblačno, výjimečně se může objevit slabá přeháňka nebo občasný déšť. Během odpoledne začne oblačnosti ubývat, večer až naskoro jasno. Teploty 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách 19 až 23 a foukat má mírný severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Opatrně, když budete přijíždět do Moravičan od Doubravice. Srazilo se tam osobní auto s traktorem.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Mínus na Šumpersku se můžete nikoliv srazit, ale klidně v dobrém potkat, střetnout také s týmem reprezentantů Českého rozhlasu Olomouc Dubicko a oficiálně od 15. hodiny a samozřejmě po celé odpoledne a sobotní podvečer dneska 1. srpna oficiálně už od té hodiny 15. v Dubicku naše prázdninová obecní rozhlasová veselice s mladým šikovným písničkářem, ale taky s dalšími kapelami. Dobicko, jste zváni. A teď také do pořadu Hrajeme pro radost. Tady lidovky, dechovky, cymbálové písničky. A teď krátce po 17. hodině, protože 1.8. máme sobotu. Takže v tomto čase do 18. můžete zkusit výběr písně, hlavně poslání písničky někomu, kdo vás rád uslyší. 221-555-444 a pohled na ten 1. srpen do kalendáře. Dneska Oscar, zítra Gustav a pak Miluše, Dominik a tak dále.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: Ale teď už především vy, posluchači, posluchačky zblízka či zdáli dneska 1.8., teď 9 minut po 17. a linka 221 555 444. Teď na ní dlející pan Pepa. Dobrý den.
2: Dobrý den, krásné odpoledne z Malé Morávky. Přeji vám, pane redaktore, a při vašim kamarádům a známým. A prosím vás o zahrátí pěkné písničky pro paní Aničku Čižovu z Budova. A pro manžele pospíšejíkovi doroštění. A chtěl bych ještě poslat tu písničku manželům Navrátilovým do Plynkoutu u Dlouhé Loučky, kteří dneska malujou a je to úplně superový počasí. Děkuji vám moc krát a mějte se všichni fajn.
1: Snad to fajn větrá, ať to jde pěkně, ať to taky nevlhne, dýchá, schne, no schnout to bude, ale zapotí se. Tak pomáhej i Český rozhlas Olomouc s písničkou a tak akorát třeba do pohody s Babouky s výběrem od pana Josefa. A dál písnička také do práce, i když prý už na cestu pro Lojzika, kterého moc zdraví děvčata, babička a celá rodinka, ať v pořádku dojede a užije si příjemný večer a hlavně taky sprchu. No tak to pracanti určitě uvítají, třeba i ti, kteří malují, jestli není úplně znemožněná koupelna třeba. Tak opatrně a opatrujte se prosím všichni zítra. Trošku přece jenom, ale jenom naskok na chvilinku. Pokles těch teplot přes den, no ale v noci ještě bude samozřejmě to teplo, možná dusno vedro. Písnička ale udělá, doufám, radost, a to dalšímu adresátovi Miloškovi, kterému přejeme k jeho nastávajícím narozeninkám jenom a jenom to nejlepší, protože si to zaslouží, protože je to nejhodnější Miloš, kterého znám, zdraví Mirka a přidávají se všichni kamarádi. A ještě máme pozdravit skvělou babičku, naši skvělou babi Marušku, která v poledne prý neslyšela pěknou písničku, tak ji teďka zahrajte taky něco moc pěkného. Tak a ten výběr je na vás právě po telefonních linkách. V zápětí třeba pro nově naladěné budou pěkně zhrnuty, připomenuty ty telefonní linky, ta telefonní linka. Ale můžete i napsat 723 70 33 51.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc,

Taky po čtvrt na 6, teď je 17 hodin a skoro 17 minut 1.8. Rádi popřejeme, rádi pozdravíme a pozdravovat máme tentokrát rodinku Černoškových, kterou moc zdraví tentokrát ze světa, prý z Čech, z cest a už se moc těší domů Marťas. Marťasovi pěkně děkujeme a rodinku pěkně zdravíme. A krásná pozdravení rozhlasové rodince od Marušky, skromně říct, že snad je i tam možnost pohodičky a nejenom v zahradách a v záveckém stínu si najít nějaké pěkné místečko nebo prostě doma, kde je snad přívětivě příjemně. Písnička pro potěšení, pro dobrou náladu Zdeničce do Hrochova, Věrušce Halouskové s Adámkem, taky Zdeničce do Prostějova, Irdušce do Olomouce a Miladce do Přáslavic. Tato pozdravení jsou tady dnes od Marušky z Kroměříže. A ta další pozdravení mohou být od vás. Tentokrát si dáme zase jednu klasiku, krásnou, táhlou, dojemně nádhernou. A myslím, že tam bude kromě pana Helána taky Joška Šmukař. A ten se na vás těší 15. tohoto měsíce, 15. srpna, od 15. od 16. hodiny pak ten koncert jako takový na jedné akci, na kterou ještě budeme, prosím, nabízet vstup od nás Českého rozhlasu Olomouc.

0: příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tenkrát na západě, když to hraje třeba slovenská kapela, jako v případě Bučkovanky, tak vtedy na západě, nebo taky Once Upon a Time in the West. A to víš, že přijdou k nám a tak dále. 17.26, Bučkovanka a vtedy na západě, následována zase třeba jednou naší kapelou z nejslavnějších a taky pěknou říznou melodií. Tak muzika bude hrát břinkat třeba i podle vašeho vkusu a objednání. Uděláme, co vám na uších uslyšíme ve sluchátku, tedy za chvilinku třeba s vámi s výběrem písničky s pozdraveními a teď také s písemnými z čísla 723 70 33 51. Pozdravení ještě taky všem pracantům a všem, kteří dneska měli akci gastro odpoledne a že bylo pořádné vedro, že nemuseli prý ani moc zatápět pod kotlem na sporácích. Zdravíme Milušku, kterou zdraví její rodinka a spokojení návštěvníci. Písnička zamíří také dneska a teď v 17.27. Drahé mamince Božence Horníčkové, moje milá maminko, posílám ti písničku pro potěšení. Mám tě moc ráda, si moje zlatíčko, vzkazuje Broňa a my rádi vyřizujeme. A vyřídíme pozdravení ještě k narozeninám dědovi Mirovi, kterému taky máme moc pěkně, krásně zahrát pro radost a popřát mu všechno nejlepší od celé široké rodinky a především vnoučata, pravnoučátka, moc zdraví dědečka. Rádi také vyřizujeme a dál vyřídíme třeba ten váš pozdrav.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: se rozproudily telefonáty. Tady je výhoda i nevýhoda. Jednoho nabereme a dalším, třeba i pěti najednou zájemcům. Vyzvání, vezmou to, vědí o mě. Když vydržíte, budeme i u vás dalších. Teď pěkně zdravíme paní Zdeničku. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny dobré lidičky. A písničku posílám z ústavu v Olomouci, kde jsem dlouhodobě do Uničova všem přátelům, Lidušce Siglové do Doubravice, Haničce Kalábové do Předmostí, no prostě úplně všem přátelům, kteří na mě nezapomínají a dělá mi to velkou radost. Moc vám všem děkuju. Ze nás Uničova.
0: A moc rádi jsme vás slyšeli, děkujeme. Ozvala se paní Zdenička, původnice Uničova. A teď ještě také pozdravení vyřídíme moc rádi pro skvělou babičku Jarču. Krásné, báječné prázdniny jsme si užili a ještě užijeme s babičkou, kterou pěkně zdravíme, která moc ráda poslouchá. Třeba i v sobotu po 17. pořád hrajeme pro radost. Babičko, Jarunko, užívej si s náma další krásné prázdninové chvíle. To píše malá Jarka a taky Vojta, Luci a všichni ostatní. Prázdninová pozdravení rádi vyřizujeme. Už možná po třešních někde ještě jsou, takže dáme ten oblíbený Zdeničin, Uničovsko-Olomoucký Budvar Quintet a třešňový Cherry Blossom. A ještě pozdravení pošleme taky dalším pracantům, co brigádničí tentokrát na zahrádce a snad mají dostatek tekutin a také nějaký ten stínek. Moc je zdraví Mira a Jaruška.

0: třešňový květ a dneska už jsme měli i čas borůvkových koláčů v poledne, tak hezké prázdninové chvilky a třeba i s rodinkou a třeba i na prázdninky ještě jednou pěkně zdravíme také v 17.36. 1.8. prázdniny v půlce, no těsně za půlkou, ale pohodové krásné písničky, třeba o děvčatech z Hané bychom si mohli dát i teď po 17:30 v pořadu Hrajeme pro radost, protože ze Senice na Hané zdravíme, tedy my zdravíme do Senice pana Květoše. Dobrý den.
1: No tak pro změnu tedy já zdravím ze Senice. Do Olomouce přeji taky dobrý den. Přeji vám pěkné, horké, nechtěl jsem říct zrovna hořké, ale horké odpoledne. To vám nepřeji samozřejmě, ale příjemné odpoledne, pěkný podvečer. Byl chvilku komunikační klid a tak jsem si řekl, že bych mohl zavolat do Českého rozhlasu a pozdravit moji sestřičku, která bydlí ve Vojnicích, jak my Hanáci říkáme, v Onicích. Je to Ménka Běhalová a druhou Hanačku, kterou bych, je to Hanačka tělem i duši, jak se říká, kterou bych chtěl pozdravit, tak ta pro změnu se nachází zase v domově seniorů v Ladněrově, jak říkáme Hanáci, čili v Ludmírově. A je to Hanačka skutečně tělem i duší, protože se zasloužila o vznik a hlavně o provoz toho krásného Hanáckého muzea v Cholíně. Takže milí diváci, milí posluchači, ačkoliv se díváte kolem sebe, tak jste diváci. Tak milí posluchači, až někdy budete mít cestu kolem Cholíny, zajděte si tam, stojí to za to vidět Hanácké muzeum v Cholíně. Tak to je všechno vám, pane Božku, děkuji, zdravím vás a zdravím všechny posluchače, hlavně ty věrné. Mějte se moc hezky a nashledanou.
0: A děkujeme moc pěkně do Senice a jestli to byl pozdrav Daděnce, tak se ještě přidáváme, rádi taky vzpomínáme. No a písnička taky krom Hanáků a teď dáme teď ještě navíc Vřesovanko a já mám děvči z Hany, tak nejenom do Senice, nejenom do Cholene, ale písničkou potěšíme třeba i do hor a tentokrát pozdravení pošleme, no jednak do Šumperka a pak taky prý na Jesenicko naší skvělé rodince a moc pozdravuje Lucinka, vrátili jsme se z dovolené, brzy se uvidíme, posíláme pusinky a pozdravy z cest a všechno potom osobně, tak zahrajte jim krásně. Zahrajeme světácky, ale zahrajeme tu hanáckou. To je výběr senického posluchače Květoška. No a pošleme ještě moc rádi písničku taky pro Miloška, když jsme měli Květoška. A Miloška moc zdraví Ilča, Zdenča a zase jejich rodinka bude slavit PST neuvěřitelné 70. Všechno nej.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským d'Alborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: 15. výprava do Mohelnice na loňský Folkfest bude tentokrát pořadu na cestě trochu jiná. Vezmu vás na koncert Roberta Křesťana a druhé trávy, který tam zaznamenal Český rozhlas Olomouc. Poslouchat budeme písničky z posledních alb oceněných Andělem i skladby starší. Hlavně atmosféra bude jiná, autentická, živá, jako byla právě na Folkfestu. Naladit si ji můžete na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v neděli 2. srpna po 15. hodině, kdy vás u pořadu na cestě přivítá Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Pokračování 17.44 1. srpnového podvečera. No, když tak nepaří, nesluní, tak to opravdu věříme, že už před 18. hodinou je podvečer. Tak zaplať pánbůh za občas nějaký mráček a přestávku ve slunění a ve stoupání teplot. Zítra snad trošku nižší i ty teploty, i když třeba slunce bude. Teď ale sluníčko a rozzářené krásné pozdravy od Lidušky z Olomouce. Dobrý podvečer.
4: Krásný podvečer, pane Bořínku, já vás srdečně zdravím i všechny moderátory, pracovníky Českého rozhlasu Olomouc. Dnes bych chtěla poslat písničku pro pěkný večer všem posluchačům, zvlášť Květoškovi Pytlíčkovi s Martinkou do Senice na Hané i jeho sestřičce Mence, též pozdravuji, Lidušku Špundovou. Liduško, pozdrav vyřizují i tvému bráškovi Pepičkovi, Vlastišce Ambrozové, Marušce Skroměříže, Jendovi ze Štětovic, Jiřímu z Litovle a všem prostě posluchačům, s kterými si voláme. Přeji krásný podvečer. Vám, pane Bořínku, též. Mějte se moc krásně a moc vám děkuji, že jste mě vzal. Naslyšenou.
3: Děkujeme moc pěkně. Pěkná pozdravení ještě přidáváme a zase pracantům. Snad už prý po práci v poli a snad prý měli dostatek tekutin a taky nějakou skrýš. Píše Martinka, moc pozdravujte skvělého Pepika a jeho kamarády, parťáky, kolegy, chlapi, držte se a držte při sobě. Rádi vyřizujeme na žňa, ale teď ještě jedna přece jenom třešňová Čerešenková, mistrovsky podaná a s takovým velikánským cymbálovým orchestrem.

Joch, Pavlušova cymbálka, ale Karlušova Karlová krásná čerešenka v tomto podání. A pak ještě třeba snad zase ve stínku usazená lavička, ta Jasminová, tentokrát ovšem pozor, s Ivankou Slabákovou z Moravanky od Slabákových. Tak lavičku v Jasmínu příjemně, přívětivě užijte, aspoň v písni a ideálně taky nějaký ten stínek a přívětivé prostředí a trochu vzpomínání, nostalgie, proč by ne? Si užijte, prosím, vyhledejte, opatrujte se, to vám přeje taky další pisatelka u nás v SMS schránce Českého rozhlasu Olomouc Jaruška, která moc děkuje svojí rodince, jednak za velikánskou obětavou pomoc i v těchto horkých dnech a především taky za krásná pozdravení přes rozhlas. A v Českém rozhlase Olomouc ještě krásně přívětivě pofoukáme, osvěžíme, ovaneme a lavičkou potěšíme nostalgii trochu také pana skvělého báječného kamaráda, kterého mám moc pozdravovat. Pane moderátore, rád pozdravuju. A ten kamarád bude oslavovat krásné narozeniny. Budou to půlkulatiny a my se na oslavy moc těšíme. To zdraví všichni kamarádi bez jmen, ale snad bude kamarád vědět. No a ještě z Brněnska čerstvá zprávička, taky snad přívětivá a potěšitelná. Tak ze srdíčka pozdravení a veliká poděkování milé Aničce z Brudova za nejkrásnější písničku. Všechno mě pohladilo po srdéčku a ze srdíčka též nejmilejší veliká poděkování Evičce z Modřic, Lidušce Uchytilové, paní Mařence z Kroměříže, Věrce s Adámkem, Janičce Jiřímu z Roštění a také Mařence Františkovi z Královým, Jiřince ze Sudkova, Mařence z Bludova, Marušce z Bludova, píše František od Brna a my vyřizujeme

0: Dobrý den, pane redaktore, děkuju vám, že jste mě vzal, děkuju vám za vybrání písničky, zdravím vás ještě jednou, zdravím Českého za zlomo, všechny posluchači. Tuto písničku posílám všem chlapom Troubek do hospůdky u Vojtku, že budou vařit guláš, tak se těším, a všem bez rozdílu, protože půdně to praskají o hlavu, že nemenuju. Všetkém Troubečákům tato písnička patří. Děkuju moc krát, pane redaktore. Naschledanou.
1: Děkujeme za všechny. To byl pan Laďa Stovačova. A pozdravy do Troubek a určitě taky na Jesenicko do České vsi. Včera se ozvali, pěkně pozdravovali, také pěkně zdravíme. A ještě potěšíme a za krásná písničková přání, poslání, věnování a výběr. Opět děkujeme všem, kdo vybírali. A to je pozdravení taky od Marušky a malé Mariánky, tedy s babičkou od vnučky. A pozdravení ještě krásná prázdninová a taky brzy dovolenková. Máme vyřídit skvělé, báječné Světlance a Jiř.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Jeden tajný milovník a dva sokové v lásce. Jitrnicový večírek Dáši Fuchsové se změní v hon na zloděje v dalším díle seriálu Chalupáři. ČT 2. Šlechetný rytíř Lagardère se pro lásku, čest a spravedlnost vydá na cestu pomsty v dobrodružném romantickém filmu Hrbáč. A ČT Art uvádí koncert legendy československého popu. Miroš Birka 40 let na scéně. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: V červenci na silnicích v Olomouckém kraji zemřeli dva lidé. Téměř polovina školních jídelen v kraji nevyhověla předepsanému obsahu soli v polévkách. Statisíce domácností dnes přechází na novou výši superdávky. Zítra bude oblačno a teploty do 29 stupňů. Pěkný podvečer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. V červenci zemřeli při dopravních nehodách v Olomouckém kraji dva lidé, stejně jako loni v tomto období. V pondělí dodávka v Přerově při couvání srazila starší ženu. Zraněnou seniorku převezla sanitka do nemocnice, kde zemřela. O minulém víkendu pak na Šumpersku zemřela 65-letá cyklistka, která přejela do protisměrného pruhu a upadla na komunikaci. Při pádu si poranila hlavu a zranění podlehla. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádali 11 životů. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie. Olomoučtí krajští hygienici provedli ve druhém čtvrtletí roku 17 kontrol ve školních jídelnách, při kterých se zaměřili na obsah soli v polévkách. Téměř polovina z nich nevyhověla. Důvody kontrol vysvětluje mluvčí krajských hygieniků Markéta Koutná.
4: Snižování obsahu soli ve školním stravování je důležitou součástí prevence civilizačních onemocnění. Naším cílem přitom není pouze kontrolovat, ale také poskytnout provozovateli odbornou podporu a praktická doporučení, která jim pomohou postupně snižovat obsah soli v připravovaných pokrmech při zachování jejich chuti.
2: Pro více než 238 tisíc domácností dnes začíná platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila čtyři sociální dávky. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě.
5: Nejméně o 500 korun si má polepšit víc než třetina příjemců, skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Zákon o superdávce platí už od loňského října, kdy ji začali pobírat noví žadatelé. Dlouhodobé příjemce dávek stát nechal až do dneška ve starém systému kvůli nepřipravenosti administrace. Od listopadu se ale výše superdávky znovu změní, a to kvůli úpravě životního minima i pravidel pro započítávání nákladů na bydlení. Podle ministerstva by změny měly pomoct hlavně menším domácnostem a samoživitelům. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
6: Sport.
2: Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu zveřejnila podrobnou zprávu k dopingovému případu Markéty Vondroušové. Českou hráčku totiž v červnu potrestala čtyřletým zákazem činnosti za odmítnutí kontroly loni v prosinci. V rozsáhlém textu napsala, že nezávislý tribunál měl pro hráčku pochopení a událost označil za nešťastnou. Ohledně výše trestu ale prý neměl na vybranou.
3: Počasí.
2: Zítra bude v Olomouckém kraji. Ráno a dopoledne ještě většinou oblačno, výjimečně se může objevit slabá přeháňka nebo občasný déšť. Během odpoledne začne oblačnosti ubývat, večer až na skoro jasno. Teploty 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách 19 až 23 a povane mírný severovýchodní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na dálnici D35 na kilometru na u exitu Křelov ve směru na Hradec Králové, stojí tam porouchaná dodávka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc.
7: Setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc už vám za chvilinku pustíme první z pěti povídek prozaika a novináře Boleslava Navrátila. Povídka Dřevo v kloboučkách je dětskou vzpomínkou na poslední dny války. Pro rozhlas text upravila Eva Lenartová v režii Tomáše Soldána, se kterým technicky spolupracoval mistr zvuku Marek Hoblík, účinkuje Stanislav Šárský.

tatínek miloval koně. Toužil je mít doma od mládí. Mluvil o nich a vystřihoval si z časopisů jejich obrázky, ale peníze na ně sehnal až před válkou v 37. To už byl ženatý a sedlačil. Něco nahospodařil, něco si půjčil v kampeličce, zbytek dostal od stařečka Jiřího. Nechtěl koně příliš těžké, líbili se mu takový spíš podsedlo, na jakých rajtovali rakouští oficíři. Když je přivedl z Pohořelic u Zlína, přišlo několik sousedů, aby zprobovali, co jsou ti koně zač. Tatínek ji hned zapřáhl do vozu, naloženého až povrch korby pytli s obilím, přitáhl napevno brzdy a svižně práskl bičem. Koně vytáhli vůz do kopce až ke stodole bez zjevnější námahy. Kovové ráfy zabrzděných kol nechávali na hlíně lesklé rýhy. Sousedé obdivně pokyvovali hlavami. Pak šli všichni, včetně tatínka, do hospody, aby pro valachy vymysleli jména. Až v kránu se dohodli, že obroční bude Jaroš a náruční Fox. V 39. hned po novém roce oba koně zrekvírovala armáda. Pak přišli Němci a o konících jsme už neslyšeli. Na jaře v 45. zajelo pár koňských povozů s ustupujícími Němci na náš dvůr, aby tam přenocovali. Maminku, babičku a děcka odstěhoval tatínek do sklepa, který máme vykopán mimo dům a ve stráni. Stařeček Jiří prorazil skrz hlínu otvor na rouru ke kamnům, aby se tam dalo topit a vařit. Vojáci si brali beze všech caviků slámu a seno, ale jinak se chovali tiše a nenápadně. V polní kuchyni si na dvoře vařili guláš. Jeden z mladičkých vojáků, menší a hubený, s tenkým krkem a obrovskou rozkývanou přilbou na hlavě, přišel za tatínkem a česky mu nabízel cigarety. Byl to Vídeňák. Z obličeje mu čišela únava a rezignace. Tatínek je nechtěl zadarmo vzít, proto zašel do stavení a za chvíli se objevil s hrnkem, z něhož vykukovaly hrudky sádla. Voják dal tatínkovi plnou hrst cigaret a vzal hrnek. To je opravdu hodně, usmál se a dodal ironicky. To do konce života nespotřebuji. Pak nastala vcelku klidná noc. Dva vojáci hlídkovali, ostatní vylezli na seník nebo odešli do stodoly, aby se prospali. Koně na dvoře odfrkávali nebo se svěšenými hlavami klímali. Prásk! Nečekaný výstřel zatleskal ozvěnou jako vyplašený holub křídly. Pokojnou noc přervalo nepokojné ráno. Vojáci vybíhali ze stodoly a skákali ze seníku. Někteří odhazovali nedokouřené cigarety, zapínali si opasky a nasazovali přilby. Bylo vidět, že i z jiných stavení vyjíždějí auta a vytrapovávají koňské povozy. Němci nakvap opouštěli vesnici. Z našeho dvora ale jeden vůz nevyjel. Kůň z páru ležel na zemi a odmítal vstát. Voják ho obrácenou stranou bičiště tloukl přes hlavu, do švihů vkládal celou sílu a s rozmyslem mířil valachovi na chřípí, kde to koně nejvíc bolí. Stařeček Jiří v uvadlém klobouku a tříčtvrtečním kabátě sledoval vojáka a po každé ráně se zašklebil a přivřel oči, jako by sám trpěl. Hej, pane vojáku, zaprosil, tak se koně nebijí. Koně se nebijí vůbec, ukázal prstem. Nemůže se postavit, je amen šluz, sakra nebijte ho. Tatínek se znepokojil a polohlasně varoval stařečku. Opatrně. Voják zvedl hlavu, rozhlédl se s pootevřenými ústy, udiven tichem.
ležícímu koníkovi odkapávala z nozder krev do rašící trávy. Voják, který zapřáhl jen jednoho koně, vyskočil na vůz a ve stoje se hnal ze dvora. Tatínek i stařeček Jiří se vydali k vratům, aby je zavřeli, ale v polovině cesty si to oba naráz rozmysleli a šli k ležícímu koni. Tatínek podřepl a řekl měkkým hlasem: starý není, a pohladil ho po hlavě. Pak překvapením vydechl: to není možné. Podívejte se, stařečku, na tu lisku. Stařeček Jiří si chvíli lisinu prohlížel, ale nenašel na ní nic zvláštního. Co je s tou liskou? No takovou přece měl náš Jaroš, úplně, ale úplně stejnou. Stařeček hleděl na koně, obešel ho a uznal, že opravdu vypadá jako Jaroš, ale je strhaný a hubený. Pak se rozhodl: není to Jaroš. Taková náhoda se nemůže stát ani za tisíc let, ale podobný je. Leží na holé zemi, ukázal otec. Musíme mu trochu pomoci. Vy doneste slámu, já mu udělám nápoj z otrob. Třeba se stane zázrak a napije se, pak ho nějak na tu slámu dostaneme. Stařeček nastlal za hřbet koně vysokou vrstvu slámy, pak mu svázal kopyta předních i zadních nohou k sobě a provaz přehodil na stranu, kde nastlal slámu. Omotal si provaz za zápěstí a rázně zatáhl. Kůň byl chvíli na zádech nohama vzhůru a pak se převalil do slámy. Už neležel na holé zemi. Stařeček mu rozvázal nohy, zašel do stavení a přinesl šedě a žlutě kostkovanou koňskou houni. Ta je po Jarošovi, řekl, ačkoliv nikdo nebyl poblíž, a koně přikryl. Cítil se dobře. Teď bylo tepleji i jemu. Tatínek přišel s kýblem, ze kterého se slabě kouřilo. Přiklekl Valachovi k hlavě, nabral trochu nápoje a dával mu čichnout. Kůň se odvrátil. Snad pro bolest nebo proto, že už všechno vzdal. Nechce, litoval stařeček, nechce, je na konci, nechce už nic. Tatínek položil koníkovi ruku na krk, pomaloučku a opatrně zvedl dlaní hlavu a prsty stlačoval dolní čelist. Květovaným kameninovým hrnkem, ze kterého ještě před hodinou snídal, naléval koníkovi teplý otrubový nápoj, vonící po chlebu, do škvíry mezi zuby. Tlama se naplnila a nápoj vytékal koutky na slámu. Vem si, zaprosil stařeček. Jako by mu rozuměl, kůně napěl šíji, v hrdle mu zabublalo a nápoj zmizel. Polkl. Tatínek naléval další a další hrnek a při každém polknutí potěšeně přikývl. Na dvůr padly první paprsky slunce a v chladném bezvětří se mísila nesourodá směs pachů a vůní, v nichž vítězila jarní hlína, nová tráva a chlév. Stařeček se ale cítil jaksi nesvůj. Chvíli se chystal tatínkovi něco říct, ale pak si to rozmyslel a odrázoval do dřevníku, kde znalecky zkoumal zásobu polínek, až dospěl k přesvědčení, že je jich málo. Zajede do Klobouček pro dřevo. Má to s hajným puklem domluveno, jsou tam tlusté haluze v metrech. A šel vytlačit vůz před vrata. Tatínek se zatím vrátil k ležícímu Valachovi a vymýval mu rány na nozdrách vývarem z heřmánku.
Pak vstal a odkrokovával kolem koně čtverec. V každém rohu udělal podpatkem značku. Co děláš, budeš kopat hrob? Tázal se stařeček. Ne, postavím z tyčoviny takovou kozu, přivážu na ní kladku, koňovi dám pod břicho plachtu a pokusím se ho postavit na nohy, protože zarazil se, když uviděl před vraty vůz. Kam jedete? Ale zajedu do Klobouček pro dřevo. Už v dřevníku dochází. Cože? Dnes? Zrovna dnes pro dřevo, když přechází fronta? Je po válce, mínil stařeček a dodal právem staršího. A nepři se. Já jsem ve válce byl a ty ne. Vím, co a jak. Posolda z pískovny už viděl u křížku Rusa. Jel na kole. Posolda, řekl tatínek nedůvěřivě. Vy tomu strašpitlovi věříte? Jak mohl vidět přes 4 dioptrie na takovou dálku, že jede na kole? Byl to Rus. Kolo bylo Posoldovo. Když tatínek vylezl na půdu, aby donesl pro koně seno, stařeček čiperně vklouzl do stavení, zabalil do novinového papíru půl veky chleba a kus uzeného masa. Vzal i sklenici od sodovky s porcelánovým uzávěrem a v ní slivovici. Všechno opatrně uložil na vůz a šel vyvést ze stáje voli, aby je mohl zapřáhnout. Byli to voli pašovaní přes slovenskou hranici a Stupovu z Uher. Když je tatínek kupoval, byli mladí a lehce se vešli do stáje. Teď jsou obrovští a dostat je na dvůr je řešení záhady hlavolamu. Stařeček Jiří uchopil nejprve jednoho vola za rohy, jako by s ním chtěl zápasit, pootočil mu hlavu do strany, takže rohy byly v úhlopříčce zárubně, přitáhl jeden roh k sobě a dostal ho ven. S ostatním si už vůl poradil. Kde projde hlava, projde i celé tělo. Djula a Gejza, tak se volci jmenovali, měli šedavou srst a obrovské rohy, jaké má jen skot v Uhrách. Stařeček je zapřehal pod odkvetlou meruňkou, sedl si do šinštrochu, což je dřevěná sedačka s pytlem vycpaným slámou, a vě. Za vesnicí se z příkopu vyloupla postava. Byl to vojáček, který nocoval u nás na dvoře a vyměnil s tatínkem cigarety za sádlo. Stařeček mu ještě ten večer daroval ucházející civil, do kterého se už sám nevešel. Oblečení bylo bez záplat, ale střihem patřilo před první světovou válku a vojákovi nepadlo, bylo mu velké. Tak to vypadá, jen naskočil a posadil se na sedačku vedle stařečka. Ten se obrátil, sáhl do vozu a nasadil mu ještě placatou čepici s mírně roztřepeným kšiltem. Usmáli se na sebe a stařeček se vyptával na Vídeň, kde se v mládí učil v 7. okrese ševcem. A tak jeli, povídali si a zapomněli na celý svět. Když sjížděli k Bučovicím, všimli si, že se za nimi loudá náš pes Ríša, takže ho stařeček vybídl, ať si taky naskočí. Dojeli na temeno kopce a měli krásný pohled na městečko, na červené střechy, zámek, kostel s useknutými věžemi. Cestou z kopce stařeček vojákovi vyprávěl o válce v Itálii, kde v 17. roce spával v horách, zahrabán ve dvou celtách do sněhu. Pak je Taliáni zajeli a vedli do údolí, kde už bylo jaro. Kolona táhla kolem pole s mladou jetelinou, všichni zajaci se na tu jetelinku vrhli, stráž střílela do vzduchu, ale oni ji škubali a jedli plnými hrstmi, až se jim dělala zelená pěna u úst. Za chvíli bylo pole jako vymetené. Za volským povozem zatroubilo auto.
Ohlédli se a obličeje jim skameněly úlekem. Cigarety poklesly na bradu. Serpentinou se spouštila nekonečná kolona německých nákladňáků. Z prvního auta se vyklonil Feldwebel a nadával: z cesty, vy blbci s mozkem od kravinců, to jste si vybrali čas na projížďku. Když uviděl obrovité rohy volů, na chvíli umlkl. Jeho zaváhání využil stařiček Jiří a začal se s ním dohadovat vídeňskou němčinou z počátku století, že asi půl kilometru odtud je odbočka a tam jim udělají místo. Ale vojáček měl víc rozumu. Vyškubil stařičkovi opretě, stočil voli do příkopu a sjel ze silnice na pole. Kolona se dala opět do pohybu. Když nastal klid, s potížemi vyjeli zpět na silnici a pokračovali v cestě. Po půl hodině byli u hřbitova a u reálného gymnázia. Volci klepali pod kůvkami a pukání loukotí se rozléhalo mezi domy. Město bylo tiché a prázdné, jen občas zahlédli v oknech zvědavé a udivené oči. Vyjeli z Bučovic a odbočili z cesty do Brna na úzkou silničku vedoucí do Klobouček. Pomaloučku se vzdalovali od posledních domků. Pak znovu zaslechli vrčení motoru a ze zatáčky vyrazil jako blesk jeep. Šofér zrovna něco veselého vyprávěl kamarádům za sebou, ti na něho sice varovně křikli, ale bylo pozdě. Skřípění, brzd, rána. Auto se chladičem napíchlo na rozvoru vozu. Náraz vyhodil ze sedačky stařečka Jiřího i vojáka, takže spadli pod nohy poplašených volků. Pes Rýša sletěl po hlavě do příkopu, zaběhl na louku a tam rozlobeně štěkal. Dezertér a stařeček vylezli pod břichem Gejzy na silnici a uviděli, že vojáci jsou Rusové. Dobrý den, napřahoval stařeček Jiří levou ruku k veselému pozdravu. Pravou bolestivě potřásal, jenže řidič byl rozlícen. Dřepěl u rozbité masky vozu a hodnotil škodu. Na to vzal z auta francouzský klíč, vrazil ho dezertérovi do ruky a rozkázal: remontíruj! To není naše vina, mával stařeček Jiří rukama nad hlavou. Přijela další auta a hlouček vojáku se rozrůstal. Šofér zuřil, klel jako pohán, stařeček ho překřikoval a vojáci se dobře bavili. Nakonec šofér skočil k autu, vzal samopal, natáhl závěr a zamířil. Stařeček, jakoby neviděl, hulákal dál. Tuk, tuk, klepal dezertér francouzákem do chladiče. Přihrčil další džíp a vystoupil z něho kapitán. Měl asi 25, spíš méně. Brigadírku švihácky na uchu a přes velkou čupřinu vlasů levým okem skoro nevěděl. Šta slučí los, zařval. Řidič zdemolovaného auta přestal na stařečka mířit a schoval samopal za záda. Vysvětloval kapitánovi tklivým a ublíženým hlasem, že je ubožák a chudák, který za nic nemůže. To všechno tady ti dva jeli neopatrně. S kapitánem přestali být žerty. Začal řidiče kárat monotónním hlasem lstivého politruka. Tady nejsou nepřátelé, zde jsou slovanští bratři. Nepoznáš to podle obličeje, ukázal prstem na dezertéra. S těmi nelze jednat jako s Germány. Bylo by to proti sovětské mezinárodní politice. Řidič pobledl, ale kapitán neúprosně pokračoval. Kdo má rozbitý předek, ten je vinen. Jestli mi budeš chtít namluvit, že Češi jeli rychle, nechám tě zastřelit. V tu chvíli kapitán zmlkl
a úžasle hleděl na obrovité rohy volů. Nevěřícně zavrtěl hlavou a přistoupil k Džulovi. Roztáhl ruce, ale na každé straně se nedostávalo půl metru. Šel od Moskvy přes půl Evropy, ale takové rohy neviděl. Usmíval se a v tu chvíli vypadal jako chlapec. Ozval se hluk startujícího auta, motor okamžitě vyběhl do vysokých otáček a jeho zvuk se pomalu vzdaloval. Osazenstvo havarovaného vozu ujíždělo z místa činu. Kapitán připažil, odstoupil, ale zrak měl pořád na volských rozích. Pak teprve zapátral po příčině hluku. V tu ránu do něj věl život. Vytáhl pistoli a střílel za uprchlíky tak dlouho, dokud pistole necvakla na prázdno. Vojáci, ale jen ti, co stáli za kapitánovými zády, se usmívali. A když se otočil, jejich úsměvy naraz pohasly. Ale kapitán je přece jen zahlédl a zčervenal zlostí. Začal být komisní a přísný, ukázal na stařečka. Okamžitě odjeďte stranou, s takovými rohy brzdíte hladký průběh války. Zajeli na loučku a nechali volky, ať uštipují mladou jarní trávu. Když se opět všude rozhostil požehnaný mír, znovu se vydali na cestu. S ubíjející pomalostí projeli obcí Kloboučky, zamířili na kopec zvaný Uslepice a dostali se nad městečko Ždánice. Tam už voják nevydržel pomalou jízdu a řekl, že dál půjde sám. Stařeček mu ještě vysvětlil, kudy se dostane do Čejče, Podivína a Lednice, kudy se jde na Poisdorf a Mistelbach. Když se ve Vídni učil, šel trasu pěšky do Vídně dvakrát. Cestou domů se chtěl stařeček v Kloboučkách stavit pro dřevo, ale pravou ruku měl oteklou, jak mu na ní šlápl Gejza, a taky ho bolela od toho pádu na zem záda. Rozhodl se proto jet přímo domů. Když dorazil do Črnkova dvora, stmívalo se. Volky odstrojoval jednou rukou s bolestivým sykáním. Tatínek nahlédl zvědavě do prázdného vozu, ale nezeptal se rozumně na nic. On stojí, zvolal najednou stařeček a ukázal na Valacha. Poněkud nachýlen, jak uhýbal bolesti, kráčel ke koníkovi. Ten s oteklými pisky, posetými černými flekanci zaschlé krve, vybíral z tébla skopky sena a opatrně se živil. Bylo jasné, že je z nejhoršího venku. Stařeček vzal Valacha za hřívu a vedl ho do maštale, kde už tatínek podeslal, do žlabu přichystal šrot a do žebřin nacpal sena, kolik se tam vešlo. Opravdu, vypadá jako Jaroš, řekl stařeček tatínkovi. Třeba je to skutečně on. Valach později prodělal na předních nohou zánět kopyt, takže nemohl pracovat a nechtělo ho ani jezd. Žil tedy u nás a tatínek se stařečkem se pořád dohadovali, jestli je to Jaroš nebo není. Myslím, že si oba přáli, aby to náš koník byl, protože by to odpovídalo skryté ruce osudu, která se skrze koníka dotkla i jejich života. Oba přitom dobře věděli, že kůň má vypáleno na boku číslo. Stačilo vyholit trochu srsti, přečíst si ho a poslat písemný dotaz do registru hřebčina v Pohořelicích u Zlína. Za 14 dnů by znali pravdu, ale nikdy to neudělali. Dezertér z Vídně se jmenoval Viktor Ciganek.
když se ženil, poslal stařečkovi svatební oznámení a dopis. Dostal se domů v pořádku a vyhnul se i zajateckému lágru. Jednou dokonce přijel do Črnkova dvora, to už za komunistů a v době, kdy už byl stařeček mrtev. Cyganek sebou vzal dvě své dcery. Dovezl tatínkovi tranzistorové rádio, které bylo tehdy u nás velkou vzácností, a mým sestrám silonky. Cyganek i tatínek se vyprávěním dojímali k slzám, čímž všechny ostatní k smrti nudili. Vídeňák tatínkovi slíbil, že mu příště doveze nový hrnek náhradou za ten, co mu v něm dal sádlo. Však ho má pořád doma. Ale už nikdy nepřijel a svůj slib nesplnil.

0: povídka Boleslava Nevrátila, Dřevo v kloboučkách, připravila Eva Lenartová v režii Tomáše Soldána, se kterým technicky spolupracoval mistr zvuku Marek Oblík, četl Stanislav Šárský, natočeno v roce 2021.
1: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc. Přímo z místa.
2: Loni uplynulo 200 let od chvíle, kdy se podnikatel Josef Zvěřina rozhodl na Olomoucku vybudovat železárnu určenou k tavbě surového železa. Tím dal základy společnosti Mora, která v Hlubočkách Mariánském údolí sídlí dodnes. V prázdninové repríze pořadu Přímo z místa si projdeme nejen její historii, ale také současný výrobní areál. Poslouchejte v neděli krátce po 9. hodině Český rozhlas Olomouc.
3: Brněnský folk tým kroutí už šestou dekádu na našich pódiích. Pánové už jsou pravda odrostlejší, kapelou prošla řada muzikantů, radost z hudby ale zůstává, což potvrdil i loňský Folkfest. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě folk týmu.
4: Když do pekla, tak ať na krásným koni, když se šíve, tak se vší parádou hned.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: Sobota po 6:30, Český rozhlas Olomouc, hudební a rozhlasové vzpomínání na kolegu Jaroslava Vikrenta a taky na 50. a 60. léta.
5: Budiš, přátelé, pozdraven každý, kdo je v tuto chvíli, opět po týdnu, vznešeně řečeno, znovu ochoten posluchačsky vplout do melodických vln někdejší světové populární muziky. Dnes jsem pro vás, dámy a pánové, Jaroslav Vikrent jméno mé, pochopitelně pouze v případě příslušného zájmu, připravil zhruba půlhodinové rozhlasové dostaveníčko s americkou doo-wopovou skupinou The Crests, která svého času, to znamená přibližně na přelomu 50. a 60. let konce minulého století, patřila za velkou louží mezi tamnější nejúspěšnější komplexní formace uvedeného typu rytm bluesového sporového zpěvu. Doo-wopová vokální formace The Crests vznikla v průběhu letopočtu 1956 v New York City a v řadách jejich někdejších zakládajících členů v čele s brooklynským rodákem Johnem Mastrangelem, datum narození 7. května 1939, říkajícím si ovšem později John Maestro, figurovali onoho času také pánové J.T. Carter, Telmouch Kov a Harold Torres. Ačkoliv byla tato tehdejší mládežnická muzikantská parta později často považovaná za grupu ryze černošskou, abych tak řekl, faktem je, že to byla pravda jenom z poloviny, neboť kromě dvou Afroameričanů byl jedním z aktérů uvedené skupiny Portoričan a dalším pak i Ital. O dobové showbiznisové objevení mých dnešních hudebně vzpomínkových hostů se pak, přátelé, gramofonově v druhé polovině roku 1957 postarala značka Joyce Records, přičemž příslušné historické anály v daném směru zaznamenaly, že hned první malá deska pěveckého kvarteta The Crests top stovkově bodovala, a to za oceánskou hitovou žebříčkovou pozicí 680.

Svého vůbec největšího showbiznisového úspěchu se někdejší New Yorkští The Crests dočkali, dámy a pánové, v únoru roku 1959, kdy jejich podoba songu autorské dvojice Luther Dixon plus Alison R. Kent, 16 svíček, dva týdny figurovala v popově singlovém žebříčku hudebního magazínu Billboard na hitové pozici druhé a ve stejném obchodním gramoklání rytm bluesovém obsadila zároveň šlágrový stupínek čtvrtý.

Stříbrný americký žebříčkový úspěch právě doznělého dílka už na nové gramoznačce Code připravil mým dnešním oldies hostům cestu k dalším popovým i rytm bluesovým hitům. Nicméně skutečnost, že léta páně 1960 se jejich singly začaly na trhu objevovat pod pěveckou firmou Johnny Maestro and the Crests, už věci znalým fanouškům naznačovala mnohé.

mnou před chvílí vzpomínané náznaky budoucí sólové kariéry Johnnyho Mastera se nakonec vážení a milí melodičtí staromilci ještě v průběhu letopočtu 1960 stali realitou. Zajímavé na věci však bylo posléze to, že se formace The Crests, a to dokonce mnohdy posílená o někdejší spoluzakladatelku grupy Patricio Vandrosovou, které její matka kvůli dokončení školy členství ve skupině svého času, jak se lidově říká, zarazila. Tedy pozoruhodné na celé záležitosti bylo to, že se mi dnešní hudebně vzpomínkoví hosté i nadále doprovodně podíleli na řadě mistrových samostatných nahrávek, včetně těch šlágrových. Jako například začátkem roku 1961 na jeho následné billboardové popově singlové dvacítce s názvem Modelka.

vaším laskavým dovolením teď, přátelé, i když jen drobně, od někdejších newyorkských The Crests melodicky odbočím. Johnny Maestro dal totiž později léta páně 1968 pod názvem The Brooklyn Bridge dohromady dosavadní skupiny Del Satins a Rhythm Method a s takto vytvořeným hudebním tělesem pak začátkem letopočtu 1969 tehdejší zaoceánskou živříčkovou pozicí třetí dosáhl svého největšího show businessového úspěchu vůbec.

0: Po určitých změnách v obsazení pokračovala vokální formace The Crests ve svém muzicírování i po odchodu Johnnyho Maestra, i když od konce 60. roků minulého století už jen jako trio ve složení J.T. Carter, James Akrum a Gary Lewis. Nicméně žebříčkově se grupě nedařilo a takto jmenovaní páni zpěváci nakonec léta páně 1978 show businessově vzdali a rozešli se navzájem každý svou cestou.
1: Has the jury reached a verdict?
2: Yeah, dear Your Honor, we done found a defendant guilty there.

průběhu letopočtu 1980 J.T. Carter skupinu The Crests znovu oživil, přičemž při výběru svých nových kapelových kolegů vyzkoušel více než 200 různých zpěváků a i když mu ani ona přepečlivá selekce k žádnému výraznému úspěchu přátelé nepomohla, přece jen dokázal s uvedenou formací slušně pokračovat i v 9. dekádě 20. století. Přičemž, jak jinak, ještě než koncem vzpomínaného desetiletí prodal svou kumštýskou firmu brooklynskému rodákovi jménem Tommy Mara, základem veškerých vystoupení o tehdejších inovovaných důvapových oveček byla úspěšná dílka z doby největší slávy původních newyorkských mládenců.

Smrt Harolda Torrese a Talmou Joe Goffa, jakožto i odchod z této planety Johnnyho Maestra 24. března 2010 definitivně znemožnili to, aby se původní The Crests jako v roce 1987 ještě někdy setkali na příslušném vzpomínkovém koncertu. Takže jim, vážení a milí, v tuto chvíli dopřejme závěrečné hudebně vzpomínkové melodické slovo a s myšlenkou na naše společné míry nostalgické oldies rozhlasové setkání příští, zase za týden, přibližně stejnou dobou. Jaroslav Vikrent jméno mé, si navzájem popřejme jak příjemný a pohodový zbytek dnešního dne, tak i všechno to nejlepší, co jenom jde na naší matičce, kuličce vůbec kdy zažít.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Opravy sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci skončí v předstihu. Hygienici udělili na letních táborech v Olomouckém kraji zatím jen 2 pokuty. Ve Výklekách vyroste nová náučná stezka. Zítra bude oblačno a teploty do 29 stupňů. Hezký večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Restaurátoři dokončí opravy sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci v předstihu. Lešení začnou sundávat do konce prázdnin. V říjnu odstraní z horního náměstí celé staveniště. Následovat ještě budou práce na obnově osvětlení památky. Podle mluvčího radnice Jana Horejše byl původní termín dokončení rekonstrukce stanovený do prosince.
2: Více než 2letá rekonstrukce sloupu Nejsvětější Trojice bude stát zhruba 30 milionů korun. Většinu nákladů pokryje dotace. Odborníci opravili kamennou výzdobu sloupu, která měla poškozený povrch. Zakryli trhliny a vyměnili staré tmely z předchozích restaurátorských zásahů. Rekonstrukce zahrnovala i obnovu kovových prvků a zlacení.
0: Celkem 44 kontrol letních táborů provedli od konce června hygienici v Olomouckém kraji. Pokuty udělili 2, každou ve výši 1000 korun za nedostatky v oblasti stravování, říká mluvčí krajských hygieniků Markéta Koutná.
3: Při kontrolách jsme zjistili nedostatky u 2 akcí. Ve všech případech se jednalo o pochybení v oblasti stravování dětí. Za zjištěná porušení byly na místě uloženy blokové pokuty v celkové výši 2000 korun. Jinak můžeme říci, že letošní táborová sezona probíhá klidně, přeje nám jak počasí, tak ve zdravotních dokumentacích a denících se nejčastěji objevují pouze běžná drobná poranění nebo klíšťata.
0: Vedení Výklek na Přerovsku připravuje novou náučnou stezku. Trasa se 6 zastaveními bude dlouhá 3,5 kilometru a zaměří se na historii obce, tamní vegetaci a živočichy. Pojmenovaná bude po rodákovi Dobroslavu Sobkovi, říká nezávislá starostka Kateřina Jandová.
4: Pan Sobek byl vlastně členem té protiodbojové organizace Lvice a byl partizánem. Těsně před koncem druhé světové války zahynul, byl vlastně zastřelen. A je dobré si tyhle informace připomenout.
1: Sport.
0: Český miliardář Daniel Křetínský se podle agentury Reuters největším akcionářem fotbalového klubu West Ham United nestane. Spolupředsedkyně Vanessa Goldová mu svých 25% akcí neprodá. Goldová dnes v prohlášení uvedla, že se dohodla na prodej konzorciu vedenému Amandou Stavelyovou. Majitel fotbalové Sparty Křetínský drží ve West Hamu 27% akcí a s Goldovou je spolupředsedou londýnského týmu.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě. Ráno a dopoledne ještě většinou oblačno, výjimečně se může objevit slabá přeháňka nebo občasný déšť. Během odpoledne začne oblačnosti ubývat, večer až naskoro jasno. Teploty 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách 19 až 23 a foukat má mírný severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor stále na dálnici D35 na kilometru 263 u exitu Křelov ve směru na Hradec Králové. Stojí tam porouchaná dodávka. A zdržet se můžete také v Olomoucké ulici v Mohelnici na křižovatce s Družstevní. Tam bourala 3 osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Krásný večer, případně den či noc, do všech regionů naší země, milí posluchači. Dnes se spolu vydáme do jedné z nejunikátnějších vesnic Evropy a vlastně světa, protože jako jediná živá obec je díky své lidové architektuře a dodnes udržované podobě zapsána na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Tušíte správně, míříme do jihočeských Holašovic, kde se o minulém víkendu konaly tradiční, letos už 27. selské slavnosti. Hrát nám bude muzika souboru Úsvit a také nejstarší jihočeská dechová kapela, Babouci. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčík.

Holešovicích a jejich unikátnosti už jste ode mne slyšeli v utajených pokladech regionu, takže si to jen zopakujeme. Leží 16 kilometrů západně od českých Budějovic. Jsou součástí obce Jankov a právě tamní dochovaná architektura, tedy domy a sýpky z 19. století s malovanými a bohatě zdobenými štíty ve stylu takzvaného selského baroka, velká náves s malým rybníčkem, kaplí svatého Jana Nepomuckého a křížem, tvoří neuvěřitelnou scenérii, díky níž se v Holešovicích cítíte jako v pohádce. A pohádkově vypadají během selských slavností každý rok v létě i samotní obyvatelé Holešovic, kteří jsou všichni v tradičních lidových oděvech.

0: Tak milí posluchači, abychom viděli, jak to tady v Holešovicích žije, tak jsem tady potkala úžasného muže v kroji, který se jmenuje Radek Maxa. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak co to máte za kroj, pane Radku?
1: Máme kroj, aby jsme byli hlavně oddělení od těch ostatních účastníků, aby bylo vidět, že jsme tady místní a že tady pořádáme a mohli se na nás obrátit s jakýmakoliv prosbama, informacema, žádostma.
0: Takže z vás, obyvatel Holešovic, tady stávají turističtí průvodci. Mimochodem, co děláte v civilním povolání?
1: V civilním povolání se věnu stavařině, mám na starosti stavební firmu.
0: Žijete tady v Holešovicích? Jak se tady žije mimo tady ty slavnosti? Protože teď je to všechno krásné, nadýchané, ale jak vypadá tady běžný život?
1: Hejte, běžný život je jako skoro na každé jiné vesnici, všichni se tu známe, oslovujeme se strejdo, teto, mezi náma je to všechno bezvadný, jediný rozdíl proti ostatním je asi, že tu máme větší takový ruch, je tu víc turistů, někteří jsou bezvadní, někteří už úplně ne třeba, ale jinak je to podobné jako na každé jiné vesnici. Jsme živá vesnice.
0: Já musím využít toho, že vy jste stavař, jak jste říkal, tak jak je možné, že tady ty chaloupky a ty statky vypadají pořád stejně jako z 18. z 19. století, jak je možné, že jste to tady udrželi?
1: Ale to ono, my k tomu vlastně máme vztah, no, já nevím, jak to jako nazvat, ale ty lidi si sami toho váží, že to takhle je a že to udržujeme a že to je hezký, že to i jiní lidi obdivujou, takže si to fakt vážíme a chceme to dál zachovávat. No.
0: Čím jsou podle vás Holešovice nebo tady ta oblast vašeho rodného kraje unikátní, co na ní máte rád vy?
1: Já asi tu přírodu hlavně okolo a i tu vesnici, že je opravdu zachovala, je to takový jeden stejný soubor a hlavně tu přírodu okolní.
0: Dokázal byste žít jinde, pane Radku?
1: Hleďte, byl jsem na chvilku donucený žít v Budějovicích a byl jsem tam 4 roky a nezvykl jsem si a strašně rád jsem se okamžitě vrátil. Takže asi ne.
0: Tak pravil rodák z Holešovic Radek Maxa. Já děkuji a naslyšenou.
1: Děkuji vám, naslyšenou.

0: Jihočeské Holešovice dnes tvoří celkem 23 památkově chráněných statků s klenutými vjezdy a ony překrásné chalupy s malovanými štíty, o kterých jsem se zmiňovala. Jak se v nich ale žilo původním obyvatelům a kdo vlastně byli oni původní obyvatelé? Velké štěstí selských slavností je, že na nich potkáte spousty etnografů a jedním z nich byl letos i Jan Kuča. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kdybychom se tady ocitli v polovině 19. století, jak by to tady vypadalo v reálu?
1: V polovině 19. století ještě mnohé chalupy by nebyly přestavěny do této podoby těch krásných domů, kterým říkáme styl selského baroka, ale některé už ano. To byla totiž ta doba, kdy se sedláci zmohli. Měnilo se zemědělství, objevovaly se už modernější technologie a sedláci a z jižních Čechách už to bylo všechno vysušené, už nebyly blata, bažiny. A tím, že se změnilo zemědělství, tak byli bohatší a bohatší a mohli si dovolit nechat si postavit nové statky. Kdybychom byli opravdu v Holešovicích, tak zde by se mluvilo německy. Stejně tak jako v okolních vesnicích, samozřejmě ve všech německých oblastech se trochu mluvilo česky a ve všech českých se trochu mluvilo německy, ale tady by se asi většinou mluvilo německy. A vesnice Holešovice patří k takzvanému strýčickému jazykovému ostrovu. Velice podobně to vypadalo na dnešních okrajích Českých Budějovic, českobudějovický jazykový ostrov. A tak, jak to mnohdy bývá, tak ti Němci byli ještě konzervativnější než okolní české obyvatelstvo.
0: A to se projevovalo v čem například?
1: No, třeba tím, že chodili ještě déle v selském oblečení, to znamená něco, co my dnes jmenujeme kroj. A tím pádem to, co se třeba v některých vesnicích už odkládalo, tak zde se ještě déle chodilo v tom tradičním starém. Podobně jako na Doudlebsku, kde zase působilo to naopak. Protože Němci byli na té výspě české, tak tam zase byli ty archaičtější Češi.

0: Vždycky se lidé odlišovali tradičním lidovým oděvem, krojem. Tak lišili se ti lidé nějak vizuálně? Poznali se lidé tady z okolí Holešovic a z Doudlebska od těch, kteří byli na Blatech? Protože vy jste říkal, že se to prolínalo, ale tady jsme měli vlastně i ten německý jazykový ostrov.
1: Na Blatech kroje vypadaly hodně jinak. Celá ta skladba oblékání byla naprosto jiná, ale třeba to, co je společné, tak jsou těžké tkané sukně. Na Blatech si spíše volili temné barvy, to znamená tmavozelenou, tmavomodrou, fialovou, ale všechno tmavé odstíny. Až vlastně ve 20. století, když už byli jako folklorní soubory, když už se nechodilo v selském, tak si začali i dávat červené sukně a podobně. Kdežto na Doudlebsku a zrovna v těch jazykových ostrovech, tak tady právě ty ostré barvy, to znamená taková sitě červená, taková rumělková nebo taková fuksiově fialová, tak ta byla velice oblíbená.
0: Proč?
1: Obliba obyvatelstva. Prostě ono totiž na Blatech se našívaly na to široké hedvábné stuhy s květovaným vzorem. A na tom tmavém podkladu oni krásně vypadali. Navíc se většina té sukně zakryla širokým fjertochem, který byl vyšíván, a to vyšívání ani nebylo to nejdůležitější, ještě důležitější byla aplikace z korálku a z flitrů barevných, které to vlastně celé jako oživily.
0: Tak my se teď s Janem Kučou, etnografem, půjdeme podívat na závěr vystoupení souboru Doudleban. Moc děkuji a naslyšenou.
1: Děkuji.

0: Jihočeský soubor Doudleban na selských slavnostech v Holešovicích vystupuje pravidelně a pravidelně přijíždějí také jeho vedoucí Vlasta Doležalová a Jan Šimánek, který je profesí historikem Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, ale také tanečníkem a zpěvákem Doudlebanu. Začnu, pane Jine, byť je to nezdvořilé vámi. Zkusme si představit Doudleby jako oblast, která se vymykala zcela jednak z těch jihočeských oblastí a jednak také z těch českých oblastí.
1: Doudlebsko je region, který není úplně moc veliký, je to zhruba oblast mezi Českými Budějovici, Českým Krumlovem, Trhovými Sviny, Borovany, případně až zasahuje ke Křemži. A byla to oblast, která byla osídlena českým obyvatelstvem a ze tří stran z jihu byla obklopena Němci. Takže z toho důvodu právě to sousedství s těmi Němci dalo podnět k tomu, že se tam dlouho udržovala svébytná lidová kultura. No a z té severní strany byly České Budějovice a za nimi už byla naopak velmi bohatá, a to byly Blata, kde byl naprosto odlišný kroj, jiné nářečí, takzvaně Čechy. Na sever od nás se říkalo jít na Blata, jít do Čech, a na jih do Němec. A mezi tím byl ten náš kraj, a to bylo to Doudlebsko. Udává se, že vlastně ty Doudlebové byly jeden z těch slovanských kmenů, které nám přišly někdy v tom 6. století v době těch stěhování národů, a že právě v Doudlebech založili teda to hradiště. Bylo to vlastně středisko toho okolního kraje. No a potom se založením Českých Budějovic v roce 1265 se tím centrem jižních Čech staly České Budějovice, Doudleby se staly takovou nepatrnou vesnicí a ten zájem o ně potom vzrostl až v době národního obrození, kdy vzrostl vlastně zájem o ty jednotlivé české regiony a najednou přišli lidé, kteří začali zkoumat doudlebské nářečí, doudlebskou historii, doudlebské kroje. A potom byl vlastně založen i náš soubor, a to bylo ale až v roce 1943 za druhé světové války.

0: Jak hledáte ty původní prameny, protože my jsme si říkali, jak vlastně Důdlebané se zrodili, jak vznikly, tak z čeho čerpáte?
1: Já se přiznám, že teda díky kolegovi panu Šimánkovi vlastně z ničeho čerpat nemusím, protože mám souboru odborníka, takže vlastně ty prameny čerpá hlavně on.
0: Musíme vnést naše posluchače z jiných konců republiky nějak do myslí a hnutí Důdlebanů. Vy jste oba dva v kroji. Ty kroje jsou velmi specifické. Vy máte vyšívanou vestu, tak začneme tím mužským. A co vlastně to symbolizovalo? Mně jde o to, jak se Důdlebané lišili od těch jiných jeho českých regionů.
2: Ten náš kroj na Důdlebsku je kroj poměrně chudý a je naprosto odlišný od toho kroje blatského, který byl prostě severně od Budějovic kolem Třeboně, Hluboké, Veselí nad Lužnicí. A ten náš kroj té podobě, kterou my vlastně zachováváme, odpovídá zhruba tomu svátečnímu oblékání té druhé poloviny 19. století, kdy byly těsné kontakty právě s tím sousedním Rakouskem, Bavorskem, a ten kroj je ovlivněn tou rakouskou a bavorskou módou. Proto třeba chlapci mají ty tmavé kalhoty, původně teda kožené, dneska látkové, kdežto všude jinde v Čechách byly kalhoty žluté, žlutá jelenic nebo žluté barvy, tak máme kalhoty tmavé po vzoru té bavorské módy. Tmavé vesty je kytičkami vyšitá, bílé košile, dlouhé, chudé na vyšívku pouze okolo manžet, jsou vyšívané nebo kolem krku. No a tou nejcennější částí toho kroje, který mám na sebe, toho mužského, je opasek vyšívaný pavým brkem, což byl vlastně původně taková pánská peněženka pro formany. U nás se hodně formaní lezilo do těch Rakous a bylo třeba někam schovat ty peníze. Takže ten opasek samozřejmě uvnitř měl kapsičku, tam se dávaly ty zlaté stříbrné mince a původně to byla prostě móda formanů, kterou pak převzali ty Důdlebští sedláci.
0: Tak teď se podíváme na dámy a na ženy. Vy jste říkal, že Důdlebský kroj byl chudý, no tak to tedy na paní vlastně není vidět, že by byla chudá. Takže co nosily ženy na Důdlebsku?
1: Ženský kroj se skládá ze sukně, které se u nás říká šerka, pak máme zástěru, které se říká fjertoch, pak máme vestičku, které se říká šněrovačka, a za mě bych řekla, že nejhezčí je na tom to, že se vlastně dědí po těch generacích, v těch rodinách, že některé části našeho kroje možná na první pohled působí třeba trošku omšele, ale opravdu to není, že by se to nechalo nově ušít, ale někdo to má po těch babičkách nebo maminkách a maminky ještě po svých maminkách, tak to si myslím, že je takové naše dědictví, že si na tom hodně zakládáme.

0: Pan Ladislav Chyňava Duda, kterého jsem xkrát potkala na festivalu ve Strakonicích, na nejrůznějších folklorních akcích, na chodských slavnostech, Domažlicích a teď jsme tady v Holašovicích. Tak pane Ladislave, dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Vy žijete v Českých Budějovicích, jste v tom vašem dudáckém spolku všech jeho českých dudáků. Ale vysvětlete mě, co vás přitahuje na spolupráci se souborem Doudleban a vlastně na tom Doudlebsku.
1: Já jsem z Doudleb, pocházím z Doudleb ze Straněn a vlastně já s tímhletím souborem jsem od 15 let, tak to bude skoro příští rok vlastně 50 let.
0: No to je neuvěřitelné. No. Jaké jsou Straněny? Co je krásné na Doudlebech a na Straněnech?
1: Krásný kostel tam je a krásnou to má historii a řeka Malše tam protejká kolem takového ostrohu a jsou tam docela příjemní lidi a tak se tam dobře žije, ale já bohužel jsem musel nějak odcestovat do Budějic, když jsem se oženil, no když praskla manželce plodová voda, tak od té doby jsem Budějcí.
0: Jak je váš tak Holašovicí?
1: Tak v Holašovicích tady už leta prostě vystupujeme jednak s Doudlebanem nebo s malou kapelou Pavla Havlíka, takže je to tady krásný prostředí, vlastně ta Víska právem to má vlastně jako ty Holašovice, ten světový ohlas.
0: Vy jste, pane Ladislave Dudáky, liší se ladění těch jihočeských dud? Hraje se jinak na Doudlebsku, jinak na Blatech? Jak to vlastně je s jeho českým dudáctvím? Jinak ve Strakonicích, kde jsem vás poprvé potkala.
1: Dudy jsou ladění nejčastěji v S-dur a pak v D-dur. No a můžou být i jinak, ale většinou se teda ladí do těchto vlastně stupnic, takže další stupnice můžou být, ale spíš se pohybujeme v těchto stupnicích. Tudíž dudy mají jenom jedno ladění, nemůže se s nima hrát jiným, takže všichni musí se přizpůsobit těm dudám.
0: Jaká je nejslavnější jihočeská dudácká píseň podle vás?
1: No samozřejmě, kdyby byl Bavorov, ne?
0: To je... Opravdu?
1: Určitě, to je nejznámější jihočeská písnička, která se hraje po celém světě.
0: Děkujeme, Ladislav Chyňava, dudák z Českých Budějovic, tady v Holašovicích, rodák z Doudleb a také z obce Straněny. Naslyšenou.
1: Já taky děkuju za rozhovor.

0: Nebylo by ovšem selských slavností v Holašovicích, kdyby nebylo bývalo legendární a navíc nejstarší jihočeské dechovky Babouci. Ta způsobila v Holašovicích takové nadšení, že jsem nemohla nevyspovídat i její členy. A stojím tady s kapelníkem Tomášem Staňkem, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Václavem Novákem, prvním křídlovkářem. Začneme panem kapelníkem. Proč se jmenujete Babouci? A já, když jsem viděla, jak máte obrovskou fanouškovskou základnu, tak si říkám, vy musíte mít i zároveň k tomu nějaký klub nebo nějaký spolek, protože to není možné, aby za samotnou kapelou lidé tak jezdili.
1: No tak historie kapely je velmi dlouhá. Vznik se datuje od roku 1868. A jak jste se ptala, jak vlastně vznikl ten název Babouci, tak je to tím, že kapelu založili bratři Baboučkové, se jmenovali, no a po chalupě jim říkali Babouci a ten název se drží až do dnes. No a co se týče těch fanoušků, hrajeme každý víkend, našim fanouškům se líbí náš styl a hrajeme to ze srdce, snažíme se předávat tu energii našim fanouškům, oni nám to zase oplácí tím, že na nás chodí a že s námi zpívají a to mi asi to kouzlo vlastně té naší kapely. No.
0: No a já se na to kouzlo pořád snažím přijít, protože vy neuvěřitelně hrajete, všichni tady ožijí, jako by je polil člověk živou vodou. Jak vlastně fungují Babouci? Jak to vlastně děláte?
1: Jsme amatérská kapela, protože každý máme ještě zaměstnání, neděláme jenom tu muziku nebo ty babouky, ale každý chodí ještě do práce. A pak jste se ptala, v čem spočívá to kouzlo té kapely. Asi je to možná tím, že dodržujeme ten styl, který byl od samého začátku, od roku 1868 se nic nezměnilo a my vlastně používáme ten styl, kdy si zpíváme sami celá přední řada a nemáme žádné solové zpěváky a prolínáme to souličky, klenetu, křídlovek a bas křídlovek. A možná také je to tím, že my neskracujeme ty písničky naše jsou to příběhy ze života, jsou to lidové písničky, které skládali obyčejní lidé, dělníci, zemědělci a proto se to možná také tomu publiku líbí, že to není nic umělého, ale že je to právě ze života a že každý si tam najde to své. Jsou tam i spousta zamilovaných písniček o lásce, o zrzelých láskách, o těch dělnických profesích, jak jsem říkal a to je možná to kouzlo. A když se to prováže tou lidovou muzikou, těmi krásnými soly, které si téměř všechny skládáme sami, tak se to asi těm lidem líbí. No.

0: Já se ještě zeptám tady pana Křídlovkáře, mistra Křídlovkáře Václava. Jak vy jste se dostal do Babouku? Já jsem se už ptala tady vašeho pana kapelníka, jak vlastně funguje ten váš život. Vy jste přitom každý z jiné obce, z jiné lokality, tak jak to vlastně děláte? Jak se člověk dostane do tak slavné, nejstaršího české dechovky? Musí skládat nějakou zkoušku, nebo jak to probíhá?
1: No většinou to přece život sám a většinou to je o náhodě. A stává se, že občas kapela má problém taky na postu, takže je třeba vymýšlet nebo hledat náhrady a no a nakonec to zůstane tak, když se to hodí, takže zůstane stálo a vydrží to třeba jako my tady s Tomášem 28 let.
2: V roku 2000 my jsme ze shodou okolností nastoupili ve stejném roce. Mašek nastoupil o několik měsíců dříve a já hned po něm a už jsme tady spolu 26 let.
0: To je neuvěřitelné, je ve vás strašně mladá a živá energie. Jak vlastně v Babouci fungují? Kdo dělá ty aranže? Jak se scházíte? Protože vy jste mi, pane kapelníku, říkal, že vy nebydlíte všichni pohromadě, že jste tak jako různě rozprostření po jižních Čechách, tak jak to vlastně funguje.
2: Je to taky taková kuriozita, že vlastně naše kapela je strašně rozsáhlá, co se týče vzdáleností. Třeba Vašek bydlí v Protivíně a já bydlím ve Svatém Janu nad Malší, což je 100 kilometrů možná vzdálenost. A opravdu jsme roztáhení, dá se říct, téměř po všech jeho českých okresech. Takže na zkoušení v podstatě není ani prostor. Jsme tak sehraní, to jsem právě chtěl ještě říct, že jsme taky na Rita, že je tam stálá sestava v té kapele už několik desítek let. My máme v podstatě stabilní kádr a samozřejmě je to znát na té kvalitě té muziky, že ty lidi jsou sehraní. Že jo? Stačí, když se na sebe podíváme a už víme, co se bude dít, takže to je další věc, která zapadá do té mozaiky, protože ta kapela jako šlape a je oblíbená.
0: No, co k tomu dodat, děkuji úžasným mužům tady z kapely Babouci, nejstarší jihočeské dechové muziky, jejímu kapelníkovi Tomáši Staňkovi, díky a naslyšenou.
2: Já také děkuji za rozhovor a přeju vám vše dobré.
0: A také Václavu Novákovi, Křídlovkáři, díky a naslyšenou.
1: Já se taky loučím a přeju všem krásný den.

0: A to je z dnešního folklorního notování, při kterém jsme zaznamenali 27. ročník jihočeských selských slavností v Holešovicích téměř všemilí posluchači. Příští týden se spolu vydáme za úplně jinými čarokrásami naší země, a to v pořadu Utajené poklady regionu. A těšte se, bude to celé na vodě a o vodě. Více příští sobotu v 19.05. Naslyšenou se těší Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu přeje příjemné chvíle poslechu Goránka Oljača. Naším dnešním tématem je dovolená. S letním počasím si většinou spojujeme odpočinek, klid od práce nebo studia. Někdo si neumí představit jiný odpočinek než ten ve stylu přísloví všude dobře, doma nejlépe. Jiný naopak touží po zahraničních cestách, poznávání a nových dobrodružstvích. V našem pořadu je jistě na místě i otázka, kam se vydají a jak tráví dovolenou cizinci, kteří žijí a pracují v Česku. Kde je jejich zahraničí, po případě nejlepší doma? Co všechno se můžeme dozvědět z vyprávění o dovolených cizinců? Liší se od domácích způsobů? Rozhovory s návštěvníky letošního Refu Festu ukázaly nejen celou paletu jejich pobytových postavení, důvodu, proč přišli žít do Česka, ale také jejich běžné starosti a přání mluvit alespoň částečně anonymně. První spolubesednici jsem potkala u stánku organizace Inbáze, což je příhodné, protože právě ona Refu Fest pořádala. Paní Katarína pochází z Ukrajiny, ale její pobyt v Česku nesouvisí s válkou. S rodinou přišla před 5 lety a tak jsem si ji hned zeptala na dovolenou. Byla nějaká?
2: Ano.
3: Kam jste jela?
2: Do Chorvatska.
3: Byli v konkurenci i nějaká městečka z Česka?
2: Ano, byla jsem v České Budějovice, Kutná Hora, spíš Vylet.
3: Snažíte se poznat zemi, ve které jste momentálně?
2: Ano, ano. No. Moc rád Vylety má.
3: A syn chodí do školy?
2: Do přípravky.
3: Jak se jmenuješ?
4: Vadím.
3: Jak se ti vede na přípravce? Dobrý?
4: Dobrý.
3: Dobrý. A už jsi našel kamarády?
4: Nevím.
3: Ani holčičky neznáš?
4: Já se neznám.
3: A kdy půjdeš do školy?
2: Tak. Od zaží.
3: Když začíná škola. Kdo má větší trému?
2: Spíš já. Maminka vždycky.
3: Maminka vždycky. A co děláte tady v Čechách?
2: No, já pracuji jako interkulturní pracovnice v Invazi. No, ještě jsem pracovala ve škole, ale byla jsem klientka z Invaze a dal jsem jako rostla a vyrostla a teď jako jsem kolegyně. Na Ukrajině jsem pracovala jako psycholožka v mateřské škole. Přemýšlíme o tom, že zůstaneme v Česku, protože byl to náš osobní výběr a staráme se tady integrovat, líbí se nám tady a plánujeme zůstat a pokračovat tady.

0: Mladá pani Barbara pochází z nejbližšího sousedství a může to doložit i pasem.
1: Mám slovenské občanství.
2: Takže oficiálně cizinka.
1: Ano, ano, je to tak.
2: No, no. A jak jste se dostala do Česka?
1: Přišla jsem tu za prácou. Pomáhám, alebo teda vybavujem stáže americkým študentom v Prahe.
2: Takže angličtinu umíte dobře.
1: Áno.
2: A jste spokojená?
1: Áno, som.
2: A to jste nemohla dělat na Slovensku?
1: To neviem. Zase oni chodí do velkých miest, ako je Praha, a také príležitosti na Slovensku nie sú.
2: A přes léto? Co děláte? Máte nějakou dovolenou?
1: No, oni právě, že chodí k nám hlavně cez leto, keď nemají už školu, takže my vlastně v letě tu máme študentov, takže pracujem. No, a potom mám nějaké dovolenky.
2: Obcházíte Česko nebo jedete někam jinam?
1: Kludně někde ďalej do světa. Rada, hej, spoznávám celý svět, takže keď mám příležitost někde jíst, tak idem hoci kde.
2: Pomáháte cizincům, protože jste cizinka, nebo se už necítíte být cizinkou?
1: Jo, no, nakolko jsme vlastně byli Československo, tak se úplně necítím být, že jsem cizinka, no.

0: Mluvíme dnes o tom, co dělají zdejší cizinci během prázdnin a dovolených. Jaká podtémata obsahuje naše vyprávění? Jak například skrze téma dovolených už dospělé děti vnímají zdejší rodinný život a pracovní možnosti svých rodičů? Sestry Laila a Dali to mají už poskládané. Pocházejí ze šestičlenné čečenské uprchlícké rodiny a narodili se v Česku. Na Refufest přišli poprvé s úmyslem sdílet svou kulturu prostřednictvím jídla. Laila studuje na vysoké zdravotnické škole a obě sestry mají k našemu tématu blízko.
1: My jako většinou zůstáváme tady v Praze, s kamarádkama vždycky jezdíme na menší výlety, se podívat do různých parků tady v Praze, doufáme někdy i za Prahu, anebo s rodinou někdy jezdíme do Karlových Var, se prostě jako rozjet. Na Kutnou horu jsme taky jeli, jako rádi ukazujeme i našim příbuzným, co sem přijedou, českou kulturu.
0: A máme ještě jednoho spolubesedníka.
2: Já se jmenuji Dali a já jsem vlastně sestra Lejly. Já jsem starší.
0: Historii nuceného útěku své rodiny z Čečenska znají jen z vyprávění. Rodiče se rozhodli odejít kvůli pokračující válce. Na cestě do Francie se zastavili v Česku.
2: My jsme měli tetu, co žila tady. Rodiče zůstali, tak se jim to moc líbilo a přivítali je dobře.
0: Jaké práce vykonávali?
2: No, moje mamka byla housewife, takže byla spíš doma s dětma a táta jako podnikatel.
0: A byli spokojení tím?
2: Mamka moc nemohla si najít práci. Ona udělala kurzy z české kuchyni a pak oni táta otevřeli restaurace a pracovali v restauraci, vlastnili. Teďka už vlastně taky svůj podnik, kde prodává naše čečenské jídlo. Jsou mražené a můžete si objednat a dovezeme vám taky naši kulturu i domů jako jídlo.
0: Co vy děláte?
2: Já jsem teďka právě dokončila studium. Na vysokou jsem jela do zahraničí, do Anglie. Teďka tady pomáhám mamce, ale taky chci otevřít taky svůj podnik.
0: A co jste vystudovala?
2: Návrhářství, jako fashion design.
3: My a oni.
0: My se teď bavíme o dovolených. Mohla jste během studia v Anglii někam na dovolenou jet?
2: No já jsem jezdila zpátky sem do Prahy o prázdninách, abych byla více s rodinou. Jezdila jsem i po Anglii, já jsem tam našla taky jiné kamarádky v Kazu z Čečenska a my jsme si dělali skupinový výlety po Anglii.
0: Jak vás přijímali v Anglii a jak tady v Čechách?
2: Jasně.
0: Je to těžké téma?
2: Trošičku potřebuji být asi úplně upřímná. Já jako Čečenka ne úplně všichni nosí šátek. Ne, ale ne úplně všichni chtějí být muslimé nebo chtějí nosit šátek, že jo.
0: Tak kde? Tady v Čechách nebo v Anglii?
2: I v Anglii, i zpátky v Čečensku ne úplně všichni nosí šátek. To není jako, že nuceno. Když jsem tady v Praze byla asi do 11 let, já jsem nenosila šátek. Zkušenosti byly v pohodě. Ale až jak si dá šátek na hlavu, tak se to trošku mění, protože už se lidi na tebe koukají trošku jinak. A ne úplně všichni jsou přivítaví tady. Bylo to hodně trošku těžké, a protože u mě je to i vidět, že mám šátek, takže to není něco, co bych mohla skrýt, že jsem muslimka. Ale v Anglii to bylo úplně tak jinak, protože tam je hodně více muslimů, hodně více imigrantských skupin. Tam bylo více možností, úplně se na tebe jinak koukají, žádný problém si najít práci vůbec. Tady například v Praze hodněkrát se říkalo i mně, i mý mamce, aby jsme sundali šátek, jestli chceme jít na práci. Takže to je trošku horší zkušenost tady s tím, ale a vidím, že poslední pár let, 2-3 roky, už se to hodně mění. Je víc muslimů, že moje sestra taky dostala práce a neměla s tím žádný problém. Takže doufám, že to v budoucnu se to bude takhle potrošku lepšit.
0: A jak se cítíte ve chvílce, když vidíte, že vás nepřijímají se šátkem?
2: Pro mě asi a pro moji rodinu taky víra je asi nejdůležitější a jako je to jako trošku smutný, že jenom kvůli tomu mi můžou říct ne, ale jinak já jsem ani jednou nepřemýšlela, že asi sundám šátek kvůli práci. A já taky rozumím, protože je to trošku jiný. A jako všichni chtějí, o, tak je to naše země, tak se musíte přizpůsobit k nám. Jako já si myslím, že starší, musíte být více jako open mind, jako

0: Byla jsem jako učitelka v mezinárodní škole. Ta komunita lidí mě přijala a vlastně pomohla najít tady ten druhý domov. Tak když zpívám, kde je domov můj, tak opravdu zamyslím na tohle otázkou, kde je.
1: Říká paní Palína a jistě by nerada komentovala přísloví všude dobře, doma nejlépe.
0: Nejezdím domů, nemůžu se bezpečně vrátit a tím pádem pro mě teď Česko ten jediný domov, který mám. Mám jenom ty nejlepší zkušenosti s Českem. Nevím, jestli to bylo tím, že jsem začínala na Moravě. Lidi na mě měli čas a opravovali třeba i moje nějaké chybičky v češtině nebo vysvětlovali, že to je indiánek, je to marokánek, je to to špička. A pokud jsem to neřekla správně, paní prodavačka v kavárně mě to nedávala.
1: No, to se dobře učí potom. Kde pracujete?
0: Teď pracuji s grantama a je to v jedné z těch společností. Pracovala jsem jako učitelka ve škole a školce. Vlastně učila děti angličtině a právě češtinu mám spíš neakademickou, takovou, kterou jsem se naučila od dětí. Proto u mě vždycky všichni spinkají nebo papají. Taky ráda poslouchám rádio, Český rozhlas nebo Českou televizi.
1: Zaměstnanci mají obvykle dovolenou a vybírají většinou to v létě.
0: Já už několik let snažím se naučit plavat. Každý rok jezdím na plavecký pobyt s plaveckou školou. Na to se strašně těším, protože to vždycky je v nějakém jiném městě. Třeba tento rok jedeme do Domažlic. Strašně miluju v Česku, že máte tolik hradu a zámku, protože v Bělorusku po válce nic po jakoby komunistické vládě nic jakoby nezůstalo. Skoro nic není zachovaného. Proto mě to strašně fascinuje a přemýšlím, jak to být princeznou.
1: Doufám, že vás naše dnešní téma bavilo, že bylo v souladu s vaším očekáváním nebo že vás některé z příběhů překvapily a otevřely další migrační podtémata. Skromně řečeno, naše rozhovory měly jen doplnit obraz migrantů o detaily, jak a kde tráví dovolené. A samozřejmě také o to, zda letos využili příležitosti lépe poznat Česko. Na příští vydání pořadu My a oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Na novou výši superdávky v Česku dnes přechází téměř 240 tisíc domácností. V Ostravské Rudné ulici začínají opravy, řidiče čeká výrazné omezení a počasí

0: Zítra polojasno až oblačno, přehánky jen ojediněle a maxima kolem 29 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Pro více než 238 tisíc domácností v celé České republice právě dnes začíná platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila 4 sociální dávky, tedy příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě.
1: Nejméně o 500 korun si má polepšit víc než třetina příjemců, skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Zákon o superdávce platí už od loňského října, kdy ji začali pobírat noví žadatelé. Dlouhodobé příjemce dávek stát nechal až do dneška ve starém systému kvůli nepřipravenosti administrace. Od listopadu se ale výše superdávky znovu změní, a to kvůli úpravě životního minima i pravidel pro započítávání nákladů na bydlení. Podle ministerstva by změny měly pomoct hlavně menším domácnostem a samoživitelům. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
0: Motoristé v Ostravě se musí připravit na kolony v Rudné ulici. Silničáři tam právě dnes začínají měnit asfalt. Silnice bude průjezdná vždy jedním pruhem v každém směru.
2: Tak to mám radost teda.
3: Jezdíte pravidelně Rudnou nebo?
2: Každý den několikrát. Takže to bude zase mázec asi, jo.
4: Říká mi jeden z řidičů na čerpací stanici v Zábřehu. Pracovat se bude od křížení s Plzeňskou až po sjezd u Korýtka u Svinova.
5: Rekonstrukci provedeme ve dvou etapách, vždy po 10 dnech. Celková doba hlavních prací tak vychází přesně na 20 dní.
6: Říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Výměna asfaltu na zhruba 6-kilometrovém úseku vyjde zhruba na 155 milionů korun. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
0: Nižší výnosy mají letos zemědělci v Libereckém kraji. Sklizeň obilovin a řepky je v regionu za třetinou. Zatím farmáři z jednoho hektaru sklízejí podle informací ministerstva zemědělství v průměru přes 6 tun obilí a více než 3 tuny řepky. Letošní výnosy ovlivnilo hlavně květnové sucho a také konflikt na Blízkém východě, který zvýšil cenu hnojiv, říká Jiří Teplý z agrární komory.
7: Cena hnojiv vylítla strašně nahoru, tak si každý rozmyslí, jestli ještě do toho nějakou korunu dát, když je nízká nákupní cena za obiloviny. Takže já to odhaduju, že tak u nás tady máme u těch asi 8 až 10% nižší výnosy. Sport.
0: Česká juniorka Barbora Bukovská obhájila na mistrovství Evropy horských kol v cross country bronzovou medaili. Ve Švýcarsku tak navázala na čtvrteční výhru v short tracku. Další Češka na startu Lucie Grohová byla osmá, vyhrála domácí Grossmanová. Počasí. V noci bude oblačno až polojasno, na východě republiky až zataženo a doznívající přehánky, místy také bouřky, nejnižší teploty mezi 21 a 16 stupni, na západě a severu Čech kolem 14. Zítra přes den oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo, ojediněle přehánky, zejména v oblasti hor, maxima většinou mezi 26 a 30 stupni. Vítr zpočátku slabý, přes den místy mírný, od severovýchodu až východu.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 Ostrava směr Brno je uzavřený sjezd na Porubu a Klimkovice. Je to exit 349, srazila se tam dvě vozidla, počítejte s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
8: Zámecké léto.
9: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
8: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze a mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes Čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak 3 okresy, 2 přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A, no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměnnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledal jsem nějaký fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženou. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal. A protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metrech čtverečních. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve Světlé prodávaly už za 35 000 korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5 000 metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 000 korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek a najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel, tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve Světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahalil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a jsem říkala, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala, ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
0: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
2: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 metrů čtverečních podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historického evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
3: Pak se někde natáhnout.
2: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme představili kavárnu, kterou jsme zvětšili a představili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovým designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak nám poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako vel, když venku je nádherně všude. My jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete toho, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon. My musíme...
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit. Ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
2: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
3: Už jste si zvykl?
2: Ne.
3: Vaše oblíbené místo na zámku?
4: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když to tam všechno rozkvetlé, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
3: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
4: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
3: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
2: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil. Když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
3: Kdo si myslíte z vás dvou, z toho manželský pár miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
4: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
3: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
4: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši to toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují, nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
3: Jak ho máte ráda vy?
4: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna sem přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když vy jste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: Mm-hmm. No děkuju pěkně, nechtěl bych to dověřit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal?
2: Koupil? Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách, takže tak toto běhalo dějinami.
3: Škoda, že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, a vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové přece stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů. No tak logicky, pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
3: tělocvičná,
4: tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
3: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělali, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme nikde, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas. My raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal Rotsalm Reifenscheidů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do Světle jezdil pouze na léto. Vinou událostí roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola, a protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit, rok 1957, takže souhlasili s prodejem a myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu. A zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola. Posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití a město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, kdy jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
5: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
5: 24.
4: Ne, teď už 23.
3: Fakt?
5: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku a částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
5: Pokojska.
6: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
4: U slepic.
5: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
5: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
5: Co budu dělat zítra?
4: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
4: Ne.
5: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
5: Ples nebyl nikdy.
4: Sním o velkém plese na nádvoří.
3: Umí tento dům mluvit?
5: Těžko říct.
4: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako pedne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
3: Kam chodíte pro víno, na skleničku?
4: Domů na svoji, v práci taky na svoji, takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
5: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco a víno. Je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
3: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
5: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
3: Může to být cokoliv, já nevím, v vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
5: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky, a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
4: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
3: Staníš se.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v Pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce od Leona, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zase mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
2: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
3: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světlá nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: Už máte vlastní ERP?
1: ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
0: A co by v něm bylo?
1: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
0: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
0: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny

0: Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem, a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
1: Co byste přál Čechům, naší zemi?
2: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi, a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou Posázaví. Když projdou Posázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Kinský.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Žena s podezřením na nebezpečnou nemoc je teď v pražské nemocnici Na Bulovce. Hladina Vranovské přehrady na Znojemsku je kvůli suchu výrazně nižší než obvykle a počasí zítra polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky, maxima kolem 29 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Pražská nemocnice Na Bulovce dnes odpoledne přijala ženu s podezřením na nákazu nebezpečnou nemocí. Žena se nedávno vrátila z Ugandy, která v poslední době bojuje s epidemií eboli. Pacientku proto zdravotníci umístili do speciálního izolačního bioboxu.
2: Ženu původně přijala nemocnice v Hradci Králové. Kvůli podezření na vážnou nákazu ji ve speciálním bioboxu zdravotníci převezli na kliniku infekčních nemocí pražské nemocnice Bulovka.

0: Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Nadi Chatové je pravděpodobnost potvrzení nákazy malá.
1: Provoz fakultní nemocnice Hradec Králové probíhá ve standardním režimu a veřejnosti v tuto chvíli nehrozí žádné riziko.
0: Podle primářky kliniky infekčních nemocí Hany Roháčové nemá pacientka vedle horečky další příznaky. O jakou nákazu se jedná, by lékaři měli vědět už zítra.
2: Nyní se budou odesílat vzorky do specializované laboratoře do Německa a během zítřka bychom měli mít výsledky.
0: Vedle eboli se žena mohla nakazit i jinou z několika typů krvácivých horeček. Může ale jít o úplně běžnou infekci. Josefína Báčová, Český rozhlas.
3: Vranovská přehrada má teď kvůli suchu nižší hladinu, než je v tomto období běžné. Přítoky do přehrady jsou podle povodí Moravy zhruba na desetině normálu. Hladina nádrže tak klesá rychlostí asi 60 cm za týden. Kromě odpařování také tím, že z ní voda odtéká, upřesní mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
4: Nádrž plní své účely a zajišťuje především odběr vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a dotuje do řeky Dyje vodu ze svých zásob. Jen za první pololetí letošního roku z nádrže odteklo o 35 milionů kubíků vody více, než do ní přiteklo.
3: První pokutu ve výši 1000 korun udělili hygienici v Libereckém kraji při kontrolách letošních dětských táborů. Důvodem byly nedostatky při zásobování pitnou vodou. Za první polovinu letních prázdnin hygienici zkontrolovali celkem 50 táborů. Nahlášeno jich mají téměř 200, říká mluvčí hygieniků Zuzana Balašová.
5: Z kontrol, které provádíme, můžeme říci, že vše běží tak, jak to bylo zavedené a organizátoři nehledají nějakou snadnější cestu a nesnižují počty těch vybavovacích předmětů. Sport.
3: Fotbalisté pražské Slávie a Teplic jsou po dvou kolech nejvyšší domácí soutěže 100%. Pražští obhájci titulu vyhráli na stadionu ostravského Baníku hladce 4-0. Teplice zvítězili v Liberci 1-0 a Slovácko remizovalo s brněnským Artisem 1-1. Počasí. V noci na neděli čekáme v České republice oblačno až polojasno, na východě republiky až zataženo a doznívající přehánky, nejnižší teploty nad ránem mezi 21 až 16 stupni, na západě a severu Čech kolem 14. Zítra čekáme převážně oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo, ojediněle přehánky, zejména v oblasti hor. Maxima zítra mezi 26 a 30 stupni, vítr zpočátku jen slabý, přes den místy mírný od severovýchodu až východu.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se už rozjela kolona před Humpolcem. Na 90. kilometru ještě ale pokračuje úklid po požáru převážených balíků slámy. Už je to ale v odstavném pruhu a kolem se projíždí docela plynule. Tolik doprava, šťastnou cestu.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Začíná Hobby magazín. Pěkný večer a příjemný poslech.
6: Hobby magazín.
7: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a také vy, kutilové, při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se společně zaměříme na pěstování jedlých a léčivých denivek. Máme pro vás několik vychytávek, jak využívat klimatizaci ve vašem autě. To se může hodit. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na rez hrušňovou, protože je právě čas ošetřit původce této houbovité choroby. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Do Mravína na Chrudimsku se v polovině července sjeli zahrádkáři z celé republiky. Nalákala je tam výstava Denivek, kterou v obci každoročně pořádá jejich velký šlechtitel Jaroslav Vintera. Nechyběla tam ani pardubická bylinkářka Radka Svatošová, která přijela nejen za krásou květů, ale hlavně za těmi původními v uvozovkách obyčejnými denivkami, které jsou jedlé a mají léčivé účinky. A právě to zajímalo také naši hobbyredaktorku Jitku Slezákovou.
2: Ano, denivky jsou jedlé, chutné a opravdu se používají i ve východním léčitelství. No a velmi chutné jsou takové ty první jarní výhonky, takové třeba do 10 do 15 cm, to jsou úplně lahodné, křehoučké. Velmi chutná jsou poupata, dají se upravovat klidně tepelně a květy se dají jíst tak, jak jsou sladké. Takový potom se tam objevuje špalčivá pepřová příchuť, ale jsou velmi chutné.
3: Takové řetkvičky mě trošku připomínají, lehce. No když už jsme tady na té zahradě, měsíčky, hodně lidí si pěstují na zahrádce, je dobré si nasušit ty květy na zimu?
2: Určitě ano, určitě se dají používat čerstvé do těch mastí a různých olejových macerátů a do čajových směsí a samozřejmě, že zrovna měsíček je bylinka, která si zaslouží, abychom si udělali zásobu na zimu a můžeme klidně sušit celé ty květy, pokud bychom měli opravdu velkou hojnost květů, nevěděli co s nimi, tak s nich můžeme obrat jenom vlastně ty jazíčkovité květy, takové ty okvětní plátky. A u toho měsíčku ještě platí, že nejléčivější jsou oranžové odrůdy a nejlepší je mít plno květé, protože tam nazbíráme vlastně víc, takže měsíčky, pokud se nám přesevají na zahradě, tak buďme rádi, někdy i vydrží zimu, přezimují. Zevně jsou ty květy velmi hojivé, takže právě ty masti a oleje stojí za to si vyrobit a vnitřně se dávají zase do různých směsí protizánětlivých ženských a podobně.
3: A lichoře řišnice taky, že teď kvetou?
2: Kvetou. Na naší zahradě se jim letos docela daří, protože některý roky opravdu to letní sluníčko zdevastuje a dokonají to škůdci, takže pak se třeba zmátoří až někdy na podzim, ale letos jsou zatím pěkné a tady zase platí, že je to skvělá jednoletka, kterou určitě stojí za to pěstovat, protože je velmi chutná a léčivá. No a klidně můžeme skonzumovat celou lichoře řišnici, ona má chutné listy, má křehké stonky, poupata, květy, semena, ta už jsou taková ostřejší, ta už jsou hodně štiplavá, palčivá, ale to ostatní můžeme používat jako jiné zelené natě, takže třeba přidat do salátu, nakrájet na brambory, obložit si tím talíř místo, abychom tam dávali třeba kupovaný salát. No a ty účinky jsou vynikající antibiotické a antivirové, takže ať už ji konzumujeme, anebo ještě lépe třeba ve formě tinktury, tak nám pomůže na infekce dýchacích cest a močových cest.
3: Připravit
2: takže
3: tinkturu.
2: Určitě udělat si tinkturu na zimu.
3: Tak no a ještě další oranžový kvítek, který mě napadá, ale to tedy netuším, jestli je nebo není léčivý, to je afrikán na zahradě.
2: No ano, i afrikány jsou léčivé, ale zase bych teda volila ty původní nešlechtěné druhy. Tam se používá květ na trávící problémy. Když je někomu třeba těžko po jídle, tak si uleví tím, že sní kvítek nebo okvětní plátky afrikánu. Mm-hmm.
1: Jak jste slyšeli, nakonec nezůstalo jenom u denivek. A ještě se vrátím k lichoře řišnici. Ta není podle bylinkářky Radky Svatošové příliš vhodná na sušení. Ztrácí tím svoje léčivé účinky. Tak schválně, utrhněte si jeden oranžový nebo žlutý květ a ochutnejte. Možná budete překvapeni, jak je lahodný. A o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Dobrý den, tady posluchačka z Rychnova. Chtěla bych se zeptat, mám jabloňku, asi 5 roků starou. Mám to na zahradě, kde mám zeleninu. A teďka jsem zjistila, že mě vyrůstají v obnože kolem všude. Je to možné, nebo něco děláme špatně, nebo se to časem ztratí, až bude starší? Děkuji za odpověď.
0: Tak s tímto problémem jsme se vypravili za plzeňským zahradníkem a naším pravidelným poradcem Přemyslem Písařem.
2: Ta vaše jabloň je skoro určitě naroubovaná na nějaké podnoži. Vám pravděpodobně nějakým způsobem obráží ta podnož z nějakých výmlatků. Z mé zkušenosti vím, že nestačí výmlatky takzvané odnože podle vás ustříhávat. Tam je potřeba skutečně se podívat až na to místo, to znamená odhrabat to, zjistit, kde z těch kořenů nebo vlastně z té báze toho kmene ten výmladek vyrůstá, a poctivě jej odříznout tak, abyste odstranili vlastně i ten zbytek pupenů, který by tam znovu prorašel do těch výmlatků, a pak by to mělo být v pohodě. Jinak samozřejmě ty výmlatky tam nechcete nechávat, protože vlastně té podnoži je z principu věci vždycky příjemnější živit sama sebe, než někoho, koho na mě nikdo narouboval, koho tady by nechci. Kdyby ty výmlatky nějakým způsobem zesílily, tak by se mohlo stát, že ta vaše vlastně naroubovaná část, naočkovaná část, ta ušlechtilá část té jabloňky odumře a že zvítězí ta podnož samotná. To nechceme, takže poctivě odhrabat, zjistit, kde vlastně ten výmladek vyrůstá, a odříznout celou tu bázi tak, abyste odřízla i ty budoucí očka, která tam vlastně proroší a porostou, a takhle by to mělo být v pořádku.
0: Je čas na další dotaz.
3: Já bych chtěl vědět, jak se dá vypěstovat z pecky stromek meruňky, protože mě se to už několik let vůbec nedaří. Ať zasadím suchou pecku nebo rovnou z vytrávy meruňky, tak nikdy nevyroste.
0: Tak s tím nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Je to jednoduché, stačí v létě ze sklizených plodů vybrat si z těch nejlepších nějakou pecku, samozřejmě opláchnout, očistit, nechat oschnout, a můžeme si už v tu dobu někde na zahrádce udělat rejšku nebo místo, kde je zasejeme ty pecky, zasypeme lehce zemí, musíme ho tedy samozřejmě označit, a většina těch pecek se z jara probudí. A nebo druhá možnost je, že tedy, a je to teda podstatně pracnější, se pecky dají do květináče jen tak do takového vlhkého písku a tam se, jak se říká, správně stratifikují a přenášejí se z jara nebo před jarem do chladného skleníku, aby vyklíčili. Takže to si myslím, že pro domácnost je složité. Zůstaneme u té normální, takové té zahrádkářské teorie, kdy se vysévají přímo do země, ne ovšem hluboko.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Veterinární lékaři často říkají, že člověk by neměl své zvířecí kamarády poličťovat, ale je řada záležitostí, kde jsou si člověk a zvíře velmi blízko. Například dentální hygiena a péče o chrup. To je užitečné a potřebné jak pro lidi, tak pro psy. Více o tom natáčela naše hobby redaktorka Slávka Brádlová, a to se zvířecím doktorem Leošem Železným.
2: Každý majitel by měl být schopen svého psa naučit, aby mu otevřel tlamu, aby se podíval na ty zuby, aby je zkontroloval, protože tak jako u lidí po každém jídle zůstává nějaký plak na zubech, tak stejně tak po nakrmení zůstává na zubech u psu. A ten plak je potřeba odstraňovat. Když bychom ho neodstraňovali, tak do toho plaku se začnou usazovat minerální látky, vznikne zubní kámen, kolem zubního kamene se dělají záněty dásní a už je jenom kousek k tomu, že se poškodí závěsný aparát zubu a celý ten zub potom vypadne.
3: S tímhle ale by člověk měl začít od štěňátka. Na druhou stranu člověk si řekne, no dobře, tak štěně mléčné zoubky, ono to vypadne, narostou mu nové.
2: No tak jako u lidí, musíme i o ty mléčné zoubky trošku pečovat, ale hlavně potom o ty trvalé. Takže odmala psi zvykat na to, že se jim do té tlamy šahá, že musí být zvyklí, že se jim nic neděje vlastně. A nejlepší péče je vlastně opravdu zubním kartáčkem, tak jako u lidí, naučit ty zvířata, že po každém nakrmení vyčistíme zuby. Je pravda, že ne každý pes si to nechá a je taky pravda, že ne každý majitel má čas na to opravdu ráno i večer po nakrmení ty zuby pořádně vyčistit. Takže pokud ten čas nemáme, tak existují takzvané dentální tyčinky, které vlastně svým složením a svým tvarem napomáhají tomu, že čistí ty zuby. Takže po každém nakrmení by měl ten pes dostat jednu tu tyčinku, která vlastně mechanicky odstraní ten zubní plak, který ulpívá na zubech. A navíc v sobě mají látky, které snižují následné ulpívání toho plaku.
3: Co se týká toho kartáčku, tak můžeme použít klasický, lidský a doporučoval byste ultraměkký nebo střední nebo naopak tvrdý, nevím, jak to mají psi se zuby.
2: Oni jsou i speciální kartáčky pro psy a pro kočky, ale dá se použít běžný kartáček, který používáme pro lidi. Je potřeba ale použít co nejjemnější, aby to nezraňovalo dásně, když čistíme zuby.
3: Dá se usazování toho plaku pomoci nějak i složením jídelníčku třeba?
2: S jídelníčkem moc nenaděláme. Některé granule, které jsou lepší a kvalitnější, tak fungují tak, že sami částečně mechanicky čistí ten plak, protože když ta granule je špatně udělaná, je moc měkká, tak se pak lepí na ty zuby, nebo naopak, když je moc tvrdá, tak po rozkousnutí vlastně sjede potom zubu a řízne až úplně do dásně a vznikají tam mikrotraumata. Takže udělat dobře kvalitní granuly taky není tak jednoduché.
3: Já jsem viděla na vlastní oči psa, který měl zub plombovaný a prý existuje i něco jako rovnátka.
2: To plombování se většinou dělá proto, že dochází často k úrazům zubu, že ty zvířata, když žerou něco tvrdého, tak si ten zub ulomí. To se plombuje, občas se vyskytuje i zubní kas u psu, takže to je taky otázka plombování. V současné době se dělají i rovnátka. Jednak to může být z estetického důvodu, že ten pes má opravdu křivé zuby a jemu je potřeba je vyrovnat, anebo je to zdravotní příčina, kdy ten zub třeba špičák vyčuhuje ven a zraňuje dáseň, je vyhnutý, vyrostl prostě křivo, tak je možno těma rovnátkama ho srovnat. A někteří kolegové dělají i implantáty, takže v podstatě to, co je k dispozici v humánní medicíně, v zubařině, tak se dá použít i u těch zvířat.
1: A skoro jako přes kopírák, ty dobré rady pro péči o psí zuby platí i u koček. No tak, to bych chtěl vidět, jak bych moje polodivoké kočičky doma donutil k čištění chrupu, když ono je to vlastně problémem i u spousty lidí. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do dobrých rad, jak využívat klimatizaci ve vašem autě, tedy pokud ji tam máte.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Spousta řidičů, kteří si vybírají starší vůz vedle jeho účelu použití, už vyžaduje i funkční klimatizaci. Nových aut bez klimatizace se dnes vyrábí opravdu minimálně a většinou je klimatizace i součástí základní výbavy auta. Její práci a příjemné vychlazení interiéru rozpáleného vozidla oceníte zejména teď v létě. Jak se o klimatizaci starat a co si můžeme doma sami opravit, vyměnit? Tak to zajímalo našeho hobbyredaktora Jiřího Šobra u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu, kde klimatizace plní a také opravují.
2: Ono velice záleží na stáří toho auta. Když budete mít nové auto, tak doplnění chladiva je třeba udělat, řekněme, poprvé po 4 letech. Když budete mít auto 15 let staré, tak je už potom rozumnější to chladivo doplnit třeba jednou za 2 roky.
3: Já jakožto obyčejný řidič si tu klimatizaci chladivem asi nedoplním, ani se neprodává pro běžné spotřebitele.
2: Ano, nemáte možnost, oni jsou to nebezpečné plyny, takže musíte mít školení a hlavně ani nemáte jak, nemáte to zařízení, který natlačí chladivo do klimatizace, ale ono to není jenom o tom doplnění, těch operací je tam třeba udělat víc.
3: Když přestane chladit anebo bude chladit méně, servis.
2: Servis, v první řadě se podívat, jestli je tam dostatek chladiva a v případě, že tam chladiva je dostatek a ta klimatizace přesto nechladí, no tak se dá očekávat, že tam jede závada na dalších zařízeních.
3: Doba se mění, myslí se na ekologičnost a proto jsem se někde dočetl to, že dřívější chladiva v té klimatizaci nahradili nová ekologičtější, je to pravda?
2: Je to pravda, tuším roku 2012 používají auta už nové chladivo, které neobsahuje freon a teď nová elektroauta už mají úplně nové chladivo. A to je klasické CO2.
3: Jsou tato chladiva záměna?
2: Ne, nejsou záměna, ty systémy mezi sebou nedokážou pracovat s jiným chladivem.
3: Takže když budu mít starší vůz a budu tam mít to chladivo prvního typu, jde ještě koupit, anebo budu si muset připlatit?
2: Ne, normálně je dostupné, úplně bez problémů se to naplní tím starým typem chladiva.
3: Ale za víc peněz.
2: Ještě v nedávné době bylo to staré chladivo výrazně levnější, ale samozřejmě s přibývajícím tlakem na to, aby lidé kupovali nová auta, ekologická auta, pokud možno elektroauta, tak se zdražuje i ten starý typ chladiva.
3: Zmínil jste, že v těch autech je výparník, potom je tam kabinový filtr. Ten kabinový filtr měnit kdy a kdy čistit ten výparník? Tam bude asi spousta nečistot.
2: Kabinový filtr je dobré čistit jednou za rok a ve chvíli, kdy měníte kabinový filtr, tak se obvykle blížíte k tomu výparníku. Ne vždy jsou ty díly na sebe navázány a ne vždy je snadné ten výparník se na něj přímo dostat s dezinfekcí a vyčistit dezinfekcí. Nicméně existuje ještě celá řada způsobů a procesů, jak ten výparník vyčistit jinak, ale dělá se tato procedura čištění výparníku vždy při výměně kabinového filtru.
3: Aby to auto nevonilo tím výparníkem a těmi nečistotami.
2: Ano, protože ten výparník je neustále přirozeně vlhké prostředí, které je ideální pro růst bakterií a to je to, co zapáchá v klimatizaci, která je nevyčištěná, tak jsou bakterie, které jsou ve výparníku.
3: Budu mít doplněné chladivo v klimatizaci, vyčištěný výparník, nový kabinový filtr a teď jakou teplotu v autě nastavit. Většinou přijdeme z velkého ohorka a chceme velkou zimu.
2: To už není otázka pro mě, ale možná pro lékaře, ale je to samozřejmě věc každého uživatele. Někdo v autě snese 19 stupňů a někdo potřebuje 23.
3: Já jsem u té klimatizace po roce v autě, co ho mám, objevil tlačítko auto. Tak jsem ho zmačkal a teď se o nic nestarám, je to v pořádku.
2: Je to v naprostém pořádku a já doporučuji celoročně používat klimatizaci na automatický proces, protože soudobé moderní klimatizace vnímají nejenom vnitřní teplotu v autě a vnější teplotu, ale taky intenzitu slunečního světla a spoustu jiných parametrů, na základě kterých jsou schopni vytvořit ideální prostředí pro vás v tom autě. A to jak v létě, tak v zimě. Tak já doporučuji nastavit si teplotu a používat automat po celý rok.
1: Jak se starat o klimatizaci v autě, co si můžeme sami opravit a co nechat na odbornících, tak to zjišťoval náš hobbyredaktor Jirka Šobr u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu. A za chvíli to bude zahrádkářský kalendář a to se dozvíte, že je čas na léčení jalovců. Právě jalovec přenáší rez hrušňovou na vaše hrušně.

0: Pirátkářský kalendář.
1: Čeká nás zajímavá pranostika, ta platí na 6. srpna, tedy na čtvrtek příští týden, a to se říká, že na proměnění páně se nemá navážet obilí do stodol a do stohů, aby nevyhořeli a aby hrom neuhodil. Jak už jsem říkal v minulém vysílání Hobby magazínu, srpen je velký letní podvodník. Přes den je teplo a v noci zase zima. Kde je pak to léto? A letos je navíc v létě horko a sucho, a když zaprší, tak to stejně nestačí. A začneme dobrou radou pro majitele jalovců. Právě z nich se přenáší houbovité onemocnění na hrušně. A tento problém se rzí hrušňovou. Řešíme, co vysíláme Hobby magazín. Rez hrušňová se projevuje oranžovo-hnědými okrouhlými skvrnami na listech hrušně. Tato choroba potřebuje k životu dva hostitele, hrušně a jalovce, na které se stěhuje zpátky na zimu. V srpnu proto staré jalovce prořezejte a ošetřete fungicidem. Ochráníte tak hrušně v celém okolí a všichni mlsní hruškoví zahrádkáři vám za to budou vděční. Zopakujeme si, že rajčata mají poměrně dlouhou vegetační dobu. Někde už zrají, ale na mnoha zahradách se teprve počínají vybarvovat. V srpnu je dobré seříznout vrcholky rostlin, které často ještě kvetou, a donutit je, aby svou energii investovali do již dozrávajících plodů. Můžete na tom jedině vydělat. I hned po sklizni můžete řezem upravit ovocné stromy i keře. Rozhodně odstraňte ty větve, které jeví známky napadení chorobami. V případě moniliové spály jsou to obvykle všechny konce větviček

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas zprávy. Pražské taxíky od dneška mohou účtovat až o 6 korun na 1 kilometr více. Některé porodnice v Ústeckém kraji nedosahují na optimální porodnost. A počasí zítra polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky. Maxima kolem 29 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Lidé v Praze si ode dneška zřejmě připlatí za jízdu vozidlem taxislužby. Pražský magistrát totiž navýšil maximální sazbu 42 korun za 1 kilometr z původních 630 a takzvaná nástupní sazba se zvyšuje o 10 korun na současných 70.
4: Nám to samozřejmě nestačí. Podle mě by se to mělo zvedat každoročně o inflaci,
5: říká pan Petr, který dělá taxikáře 23 let. Podle prezidenta komory provozovatelů taxislužby Arnošta Drozda by optimální cena za kilometr byla 65 korun.
6: Ten výpočet vychází z ceny litru pohonné hmoty plus 50%.
5: Novou maximální sazbu za kilometr zvýšil pražský magistrát po 6 letech, říká náměstek primátora Jaromír Beránek z Pirátů.
7: A my jsme k tomuto navýšení přistoupili na základě více důvodů, kdy skutečně od roku 2020 tady byla celková inflace přes 40%.
5: Regulace maximální sazby se netýká provozovatelů alternativních taxislužeb typu Uber nebo Bolt. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
3: Některé porodnice v Ústeckém kraji nedosahují na optimální porodnost. Ta by podle doporučení České gynekologicko-porodnické společnosti měla být 600 porodů ročně. Navzdory klesající porodnosti ale společnost Krajská zdravotní, která v regionu spravuje celkem 6 porodnic, neplánuje žádnou z nich uzavřít. Potvrdila to mluvčí společnosti Miloslava Kučerová.
8: Pokud bychom navíc

0: Vycházeli striktně z čísla 600, znamenalo by to například přímé ohrožení porodnice v Děčíně, která tohoto počtu nedosahuje. A její případné uzavření by ale představovalo kritický problém. Zcela bychom tím ztratili schopnost zajistit dostupnost porodnické péče pro obyvatele rozsáhlé oblasti Šluknovského výběžku.
1: Restaurátoři dokončí opravy sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci s předstihem. Lešení začnou sundávat do konce letních prázdnin. V říjnu pak z horního olomouckého náměstí odstraní celé staveniště. Následovat ještě budou práce na obnově osvětlení této památky. Podle mluvčího radnice Jana Horejše byl původní termín dokončení rekonstrukce stanovený na prosinec.
2: Více než dvouletá rekonstrukce sloupu Nejsvětější Trojice bude stát zhruba 30 milionů korun. Většinu nákladů pokryje dotace. Odborníci opravili kamennou výzdobu sloupu, která měla poškozený povrch. Zakryli trhliny a vyměnili staré tmely z předchozích restaurátorských zásahů. Rekonstrukce zahrnovala i obnovu kovových prvků a zlacení.
3: Sport.
1: Belgický cyklista Remco Evenepoel vyhrál počtvrté klasiku San Sebastián. V počtu vítězství se zároveň stal novým rekordmanem tohoto slavného závodu.
3: Počasí.
1: V noci bude oblačno až polojasno, na východě republiky až zataženo a doznívající přehánky, ojediněle i bouřky. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 21 a 16 stupni, na západě a severu Čech jen kolem 14. Zítra přes den oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě zataženo a ojediněle přehánky, zejména na horách. Maxima zítra mezi 26 a 30 stupni. Vítr zpočátku slabý, přes den místy mírný, od severovýchodu až východu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Pozor na dálnici D5 v Králově Dvoře ve směru do hlavního města. Na kilometru 21,5 pokračují noční práce na dálnici. Projíždějte velmi opatrně. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty. Přejeme pěkný večer a příjemný poslech.
3: Hvězdné návraty.
4: Řekl bych, že to dneska bude těžký kalibr, který nás čeká. Pobaví nás totiž dáma, která rozesmála generace posluchačů a ve svém rekordním období měla na kontě i 268 kilogramů. Přesto byla mrštná, slovně pohotová a mezi lidmi oblíbená. Na její život a kousky si dnes společně posvítíme. To slibuje už dopředu Patrik Rozehnal. Ona Kominda, když ji tak nazvu, se narodila 13. června roku 1936 v Praze a já jsem si nachystal několik scének, filmových komedií i televizních ukázek. Tak to dnešní vzpomínání rozjedeme.
5: Co děláš tou letiko, prosím tě?
6: Co zrovna? Vypnule prout,
5: no. No zrovna teď, když to bylo to, no.
4: Co? Tak na nás nekřič, co pak za to můžeme? Asi jsem to udělal schválně, ne?
5: Tak taky nechrápe, já bych do toho kopla, to je...
4: Ježiši, Maria,
5: ale tak... co je, furt nás aspoň pojet, když to není pojistka.
6: Já ji nemůžu najít.
4: Počkej, já to zkusím nahodit tady. No, a je to.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komik.

0: První písnička za námi a první sada ukázek a povídání o Heleně Růžičkové připravena.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková se narodila v porodnici u Apolináře a od narození žila s maminkou Dragicou a tatínkem Aloisem v domě z konce 19. století přímo naproti Faustovu domu na Karlově náměstí v Praze. V bytě v prvním patře, ze kterého vede jediný balkon celého domu, prožila malá Helenka Málková, jejíž jeden z dědečků byl šlechtic a druhý zase projektoval třeba nádraží v Sarajevu, přes 30 let svého života. Jako malá milovala cirkus a dokonce prý několikrát i za kočovnými artisty utekla, ale maminka ji vždy zase přivedla zpátky. Byla velmi pohybově nadaná.
2: Ve 3 letech a 4 měsících mě tatínek nechal zapsat do baletní školy paní Heleny Štěpánkové, to byla prima balerina Národního divadla, a tam už chodili jako baletní mistři si vybírat do dětského baletu. No a ve 4 letech už podepisoval tatínek za mě smlouvu v Národním divadle, teda jako v dětském baletu, kde jsem byla až do 15 let, kde se taky pamatuju, jak dnes chodili maminky, když po té válce, furt vidím tu koženou tašku s těma ušima, jak ta husa měla takhle jako tu hlavu, tadyhle takhle to bylo takový zavázaný a ta hlava takhle byla přes tu tašku a jako přišla, říká, mistře pohane, tady maličko s tašou platu husu, víš. A my jsme říkali, ne, já nemůžu, víš, a zase on to tam šoupla, zase to, a pak to dítě zůstalo v baletu. A maminka říká, to já jsem šla bez husy, ale svoji jsem si vzala teda husu za křídlo a odvedla jsem ji z baletu.
0: Tolik k jejímu vyprávění, ale taky by nám vlastně mohla říct, jak to bylo s jejím studiem. Studovala totiž gymnázium. Jak vypadala maturita Heleny Růžičkové?
3: A jak jsi maturovala?
2: Ani se neptej. Já jsem chodila do zdravotnické školy, což byl rozdíl od zdravotní na Alšově nábřeží a tam byly
3: pouze... A nižší byla zdravotní?
2: Ne, pak byla zdravotní. Ta zdravotní byla jako pro sestry, pro dětské sestry a tak dále.
3: A tohle to byly...
2: Ne. Pro bratry. Ty. Tak jsem chlapeček. Já nosím prsa sebou, ty ne, ale já jo. No a jak jsme byli ta zdravotnická škola, tak tam byli rentgenoví laboranti, mikrobiologie, zubní laboranti. No a jelikož se stále vylepšovalo, nám půl roku před maturitou oznámili, že budeme teda jako, že dostali jsme vysokoškolský skripta, no a že musíme teda chodit na přednášky prostě, aby to bylo jako dotvrzený, konkrétně teda z anatomie, z čehož jsem neměla obavu, já jsem dělala latinu, čili že to nebyl problém, ale maturovalo se taky z ruštiny. A teď si představ, že já jsem vždycky s tou ruštinou procházela výborným způsobem, protože já očiň chorošo gavarila, všichni mě rozuměli a nebyl problém gavariť.
3: Já rozumím rusky.
2: Tak, no. Ovšem tady jako jsem opravdu něco musela znát, takže já celý svatý týden, kdy jako lidi mohli studovat, tak já jsem se učila, že máma je táta, že R je Č, že P je R a no prostě učila jsem se azboku a vše připravená.
3: A že mupy mup.
2: A mupy je vlastně ano, míru mír, že tak to připravená jsem tedy šla k maturitě, že teda jako všechno dobře dopadne, že a teď já byla tím komikem té celé školy. Nějak se jako říkalo o otázkách a tak dále a já jsem říkal, jestli já z té anatomie, protože já byla velmi cudný člověk v té době ještě, jo. Jestli já si vytáhnu pohlavní orgány, tak to je tragédie, k tomu jsem vůbec jako nebyla stavu dojít, ale říkala jsem si, ono zase od těch pohlavních orgánů k těm zubům se dostanu vždycky, jo, je to na těle, člověk dojde. No a...
3: Ano, ty jsi studovala zuby.
2: Zuby, ano. Teď já vytáhla si otázku, jakou myslíš. No samozřejmě, že pohlavní orgány to. Já když jsem si je přivolala. No a jelikož jsem byla takový ten člověk, jako, že aspoň napsat, co se jako zná, tak jsem na tom potítku, pokud teda ona odpovídala, napsala všechno jako ženské pohlavní orgány, že dvojtečka, rozumíš tomu? To jsem všechno, já jsem dokonce šla na žlázy z vnitřní segrece, pak jsem šla na hypofýzu a když už jsem byla u hypofýzy, že, tak těm zubům je to raz, dva. Jsem se zase propracuju. No a pokračuju dál a napsala jsem si muž poch o dvojtečka a on řeknul dost a já jsem šla tam a já neměla nic. Nic o tom ani ně. No a teď mu vyprávím samozřejmě všechno o ženských pohlavních orgánech a tak dále a tak dále. Nad ledvinky, už si to hasím k hypofýze, že jo. A tak a on říká, ne, dost, to stačí, víc ne. Přejdeme na mužské. A jak to takhle řekl, tak u mě začal Jirásek. To bylo temno, to bylo něco nepředstavitelného. A jak jsem zvykla jako gestikulovat a pomáhám si těma rukama. My jsme seděli u těch dvou stolů, že jo, jako abychom měli dost místa, jako, tak abychom někoho nezabili. Tak já, rozumíš tím, jak jsem to chtěla zachránit, říkám, ano. Sama, bez debat. Tedy mužské pohlavní orgány se skládají všecky zprostý názvy myšly hlavou, všecky, jen jsem si nebyla stavu vzpomenout a jak jsem, když si jako pomáhla, tak nejenom ty ruce ujeli, cíjeli, já jsem bradou spadla na ten stůl a říkám, út! No takže všichni jako radost ve očích a tam seděl doktor Ort a viděl teda, co se mnou děje a říkám, a z těch, ne, koule to nejsou, koule, ne, sáček, ne, sáček. A ten to nevydržel a takhle na mě dělá. Teď rozumíš tomu, co z tohohle poznáš, rozumíš? A říkám, no ty, úder ne, to, ne, ty taky ne, to. A já slyšela vás, říkám, vajksle. Od té doby, kdykoliv jsem přišla do školy, mě říkali vajksle. A nikdo, absolutně nikdo nevěřil, že jsem si to vymyslela, nebo oni byli přesvědčeni, že jsem udělala schválně, že tohle, co rozumíš tomu, no, ta
3: takže
2: hrůza.
3: Takže anatomie byla pětka, ale z mravu jednička.
2: Hlavně z ruštiny trojka, jo, protože jsem celou dobu teda, než to šlo, já jsem šla k maturitě ze 4-, a teď si představ, já tu ruštinu, rozumíš tomu, jak gavarila, jak kniga, wow, jo bylo u nás. Víš, jak to znáš, jak je to, ta básnička. Žili byli děd i bábka.
3: Da.
2: Děd byl lápka, bába šlápka.
0: Helena Růžičková nakonec vystudovala a chtěla jít dál na DAMU. O přijetí se pokoušela celkem 3x. Vždy ale odmítli kvůli něčemu jinému. Buď pro postavu, nebo pro hlas, a nakonec pro údajný nedostatek talentu. No a jak dnes ještě mnohokrát uslyšíte, herečkou byla skvělou. Tady je například rozhlasová scénka, natočená v roce 1982 s názvem Stovka.
4: Paní Roubalová, já jsem si přišel pro to kilo.
2: Kilo? Čeho?
4: No, peněz.
2: Kilo peněz? Co to je?
4: Jak jsem vám půjčil před týdnem, říkala jste, abych si dneska přišel.
2: Kam?
4: Za váma.
2: Já vám říkala, abyste za mnou přišel? A to jako proč? Co já s váma budu dělat?
4: No, vrátíte mi tu stovku.
2: Jakou stovku?
4: No tu, co jsem vám před týdnem půjčil.
2: Ha, to já už dávno nemám.
4: No tak mi dáte jinou, no.
2: A proč?
4: No, protože dluhy se mají splácet.
2: Který idealista tohle řekl? Nějakej svatý, že jo?
4: Nedělejte si legraci. Já vím, vy jste veselá kopa, ale...
2: Za to vy jste smutný jako mandel.
4: To by dovedl každý půjčit si peníze a pak si dělat čouvky, jako že jsem vám nic nepůjčil.
2: Víte, že mě začínáte unavovat. Pořád melete stovka, stovka, stovka. Nejste vy u dopravní policie?
4: Paní Roubalová, už toho mám dost. Už jsem naštvaný, ale mám na to svědky.
2: Na co? Na to, že jste naštvaný?
4: Pane Batočka.
5: Prosím.
4: Pojďte sem.
5: K službám, prosím.
4: Pane Batočka,
5: ano?
4: Vy jste u toho stál, když jsem půjčoval tady paní Roubalový 100 korun.
5: A kdy to jako mělo být?
4: Před týdnem.
5: Před týdnem. Tak to vás si, pane, nemohu pamatovat. Víte, co já vidím za týden? Stovek? Stovku, to má dneska každý. Jsou lidi i, co mají dvě. Co já vím, za co jste tu stovku tady dával paní Roubalové? Třeba jste platil šatnu.
4: Stovkou?
5: No proč ne, prosím pěkně. Vždyť je to taky platidlo.
4: Vzpomeňte si, stál jste u toho.
5: Tak to jsem pak nemohl být já, to ne. Já totiž v práci zásadně nepostojím. Já v jednom kuse lítám, pane. Já lítám, já se vznáším, já si lítám s nadzvukovou rychlostí.
4: Ale pane Patočka, paní Roubalová, to přece není možný. Vždyť u toho byli pan kuchař Žemlička.
6: Že se nestydíte. Vy do toho ještě namočíte Žemličku. No, to bude kafíčko. Žemličko, pojďte se namočit.
2: Co je?
4: Dobrý den, pane Žemlička.
2: Co se připálilo?
4: Nic.
2: Jak je to možný?
4: Já jsem nic nejedl.
2: Tak na co si stěžujete?
4: Já vás volám jako svědka.
7: Pane, nedělejte nepříjemnosti. Mně si nikdo za svědka volat nebude.
4: Pane Žemlička, vy jste přece viděl, když jsem půjčoval tady paní Roubalové 100 korun.
2: A kdo vám to řekl?
4: Co?
2: No, že jsem to viděl. Pane, já už dávno nic nevidím. Pane, kdybych já všechno viděl, co vidím, tak si musím vypíchat oči.
4: Jděte se píchnout, mě jde o tu stovku.
2: No jo, to jde dneska každému. Koukejte, já vám to vysvětlím. Přivezou mi maso. Vezmou mě o kilo. Vidím to? Nevidím. Já vezmu hosty o 2 kila. Vidím to? Nevidím. Vidíte to vy, paní Roubalová?
6: Já se ani nekoukám.
2: No právě.
6: A když se náhodou tak omylem kouknou, tak nevidím.
2: No vidíte. Tak vidíte, pane, a nezacláňejte a vyklíďte tady ten prostor. Tady, pane, není nic k vidění. Naschledanou.
5: Naschledanou, pane. A příště, ať vidím nějakou lepší fintu, jo?
6: Halo, halo. No jo, ještě něco. Pojďte sem. Tady máte tu stovku, co jste mě před týdem půjčil. Přece vám ji nezapřu. A když jste mi ještě ke všemu půjčil před svědkama, že jo?
4: No jo, ale když to všichni zatloukli a vy jste...
6: Co já? Já jsem vám jenom chtěla ukázat, v jakým hrozným kolektivu musím pracovat.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: Tohle je Den jako obrázek. Tak se jmenuje písnička, kde uslyšíte zpívat Hanu Zagorovou a Helenu Růžičkovou.

0: že jo. Ještě, že já dokážu vnímat všechny tyhle krásy a nechám si zkazit den, jak říkám, den jako obrázek a lidi by vám ho zkazili, ani byste nemrkli.
1: Český rozhlas vám teď nabízí kousky Heleny Růžičkové a mezi nimi si vyprávíme o jejím životě. To je princip našeho pořadu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Při svém druhém pokusu dostat se na Damu se seznámila i se svým budoucím manželem Jiřím Růžičkou. Ten na rozdíl od ní studentem už tehdy byl. Helena ho nejprve požádala o pomoc, co se týkalo přípravy na herectví, ale on se do ní okamžitě zamiloval. Budoucí herečka sice měla své pochybnosti, ale přemluvila ji tehdy Jiřina Bohdalová. No a Helena se nechala přesvědčit, že Jiří je ten pravý a vzala.

0: doufám, že budete žít v míru a lásce a budete vzorně plnit své manželské povinnosti. A nyní prosím, stvrďte právě uzavřené manželství svým podpisem. Prosím.
1: Tak aby byl jasný, já si nechám svý jméno, jinak jdu od toho. Já se nebudu jmenovat Pumplně.
2: Pumplně.
1: To odmítám. Aby bylo jasno, já si Dicinky nechám jméno Anka Urbanová, ale nebezdůvodně, protože můj praděd byl pravý a stoprocentní Urban. Mají něco proti tomu? Mají co? Můj praděd byl stoprocentní Urban z Písku, který namlátil Drábovi. A jeho památku já budu ctít a ponesu jeho jméno, to vám oznamuji. A kvůli žádnému Pepovi Pumplně, který mi i milej, to měnit nebudu. Slavní přeci se musí ctít.
3: Tak tohle byla ukázka ze seriálu Vlak dětství a naděje z roku 1985 v režii Karla Kachyni.
4: Ale vraťme se do života Heleny Růžičkové.
3: Manželství, které se svým Jirkou prožívala, bylo údajně, jak se říká, ode zdi ke zdi. Občas lítali talíře a oba partneři měli i každý svou ložnici. Když měl ale třeba Jiří nastoupit na vojnu, tak Helena tomu dokázala zabránit. Na vojnu byla odhodlaná jít sama.
1: Prostě my jsme byli v Příbramském divadle v angažmá. Jirka prostě šíleně miloval film. To všechno vzniklo z toho důvodu, že Jirka, přestože byl teda absolvent Akademie muzických umění, čili vysokoškolák, že jo, a herec, tak stejně na Barandově v té době bývala 3měsíční zkušební doba. To byl tak rok 60-61. A já už jsem měl natočenou tu Spadlou z měsíce. Zařídila jsem Jirkovi, že teda se dostal a byl teda jako na Barandově v té zkušební době. Jenže musel jít na třetí vojenské cvičení prostě nějaký. No a ty v první řadě vzal teda jako tyhle ty věci přines na Barandov a tam bylo takový zvláštní oddělení, tam seděl Quasimodo a ještě jedna čarodejnice. Nevyřídili nic. Pak to vzal do ruky pan produkční Wolf, pan režisér Lipský, u kterého teda Jirka jako připravoval ten film, taky nezmohli nic. A já jsem říkala, no prostě pro toho Jirku to bylo životně důležité, protože jsem chtěla, aby byl na tom Barandově a nebylo vyhnutí. Já jsem říkala, Jirko, vojenskou knížku do obálky zalepit a povolávací rozkaz do ruky a já tam jedu za tebe. Je rovnoprávnost je, proč bych nemohla sloužit já? No a přijdu k té bráně a ten s tou puškou jako říká, přejete si, a prostě říká, já jdu sem sloužit za manžela. Tomu vypadla puška z ruky. Někam zmizel, tu pušku tam klidně nechala, rozumíš, to se mohla sebrat a odvolnou ji odezdat tomu veliteli. A to šla šuškandám, že najednou vylejzali lidi a chodili s papírama a tak dále. No a pak za chvíli jsem teda jako šla k tomu veliteli a to jsem, jak jsem šla okolo toho okna, jak jsem viděla, jak všechny papíry dává do šuplete, jak když má přijít blázen. No, posadili mě a teď já jsem říkala, jako, že jdu sloužit za manžela. Mně říkali, to nejde, protože my tady máme ubikace tak po takových 12-14 jako lidech. A jsem říkala, že těch 13 mě nevadí, že to... On říkal, no ale to nejde. A jsem říkala, neříkejte mi, že na vojně nebude nějaká věc, prostě já se vám odsaď nehnu, já tady budu již tak zametat, prostě a sem tam něco odstřílím, co budete potřebovat. Ale to nejde, soudružko Růžičková, to nejde, furt to nejde. Ale přicházeli mi z toho dobu, tu přišel nějaký ten si nechal něco podepsat a už neodešel. No a já jsem jako vyložila celou tu situaci, krásně jsme se tam opili, strašně jsme si rozuměli. A oni říkali, jako, že jediný, kdo to může rozhodnout, to není tady, jako tady oni nastupujou, ale prostě auto pro ty, kteří nedojeli, mě vezlo zpátky do Prahy, protože generál Koruna to rozhodne. Tak mě přivezli, že jo, já ráno nastoupila, letěla jsem do Kohinorky a teď tam byl ten, jak má službu konající, že já jsem říkal, že potřebuju okamžitě mluvit s generálem Korunou. On se mě pojel, říkal, jste, v pondělí má tohle, No zjistila jsem, a tady hořely minuty, protože, jak jsem ti říkala, to auto sbíralo ty, co nenastoupili. No a teď jsem byla nešťastná, protože jsem pochopila, že teda opravdu... Konec, že tady už nic nezmůže, prostě. No a jak jsem šla ven, tak jak je ta závora, tak tam byl takovej patník a na tom jsem seděla a brečela. A tak jak ti tam brečím a sedím, tak najednou to byly ještě 603. Byla jedna černá 603, druhá 603, rozumíš tomu? Všichni v pozoru a slyším, že jo, chorošo, jsou ruština bez debat. A mě pojal nápad. chci upozornit, že za to všechno, co jsem udělala, buď bych bývala byla odstřelená, zavřená až na já myslím, do konce života. Prostě v té době byly módní ty štíhlí kovový podpatky, krátký sukně, bez klobouku samozřejmě, že žádnej nylon. Já přiletěla domů, maminčin kovr koťák, který byl skoro ke kotníkům. Starý italky se širokýma podpatkama, baret přes oko, rozumíš, nylonovou tašku. A teď to ještě bylo možné, že taxikáři nebyli jako označeni na dveřích, ale měli jenom taxi, co se dalo sklopit, když třeba bylo zapotřebí, jako aby se doplnili vozy a tak. Z Karlova náměstí na 14. 14. na Václavák, na Václaváku jsem si chytila tuhletu 603. Dala jsem mu 100 korun, to byly strašný peníze, to dneska vyšlo opravdu snad do 1000. A platili, jo. Vzala jsem si tohoto taxikáře, já jsem říkal, prosím vás pěkně, dovezete mi tam a tam a jenom odevřete dveře a budete čekat. No a teď přišla k tomu vlastně tomu heroinskému činu. Přijela jsem, on odevřel dveře a vystoupila. Nikdo mě nečekal samozřejmě, protože nebylo nic hlášen. Říkám, továrišči, kde vy? Bys viděli, jak naskákali továrišči. A ustáli. Zdravstvujte, továrši, já přijechalo z Sovětského sajuza od Dukli. My jeho vyvali od Dukli z generál Korona, já jeho chci vidět. Už to lítalo, takhle mě postavili blíž a teď šli dva. Jeden hubenej dlouhej a jeden takovej červenolící, takovej jako menší. A teď mi tou hlavou šlo. Po mně vždycky šli spíš menší než větší. Generál, jakože to byl, to jsem poznal, protože oba dva měli lampasy na kalhotech. A já prostě od toho stolu, kde bylo tak příšeli, jsem řekla, generál Korona, yes, yes! A letěla jsem a to malýho jsem chytla, takhle jsem ho chňapla. A doucha mu říkám, já s vámi potřebuji nutně mluvit. Tento červenolící generál zběl jako stěna. Neřekl ani slovo, udělal vlevo v bok. Furt si mě hlídal, abych byla před ním. Pak jsme pochodovali vedle sebe teda do tého místnosti, tam jsme se posadili. A jsem říkal, soudruhu generále, nezlobte se, a ty jsem mu tohleto všechno vyprávěla. Ten za chvilku zčervenal, on si snad myslel, že si nejsem nějaký zpravodaj nebo nějaký to, který ho nebo dělat. Tam jsme se teda opravdu božrali úplně. Odeslal to auto a hned si nechal poslat papíry Jirkovi z Vinohrad jako k sobě. Tam mu něco napsal, fakt je, že Jirka byl jenom povyšovaný na vojnu, se pak nedostal. Ale kdyby to býval, nebyl Koruna a kdyby neměl smysl pro humor, tak já už tady nejsem.
3: Smysl pro humor opravdu Helena Růžičková ve svém životě měla. A taky vystudovala, jak už víme, střední zdravotnickou školu, obor zubní laborantka. Tak se ještě naskok k doktorům vraťme. Tentokrát s párem skvělých anekdot.
2: Paní si stěžuje psychiatrovi. Pane doktore, manžel mě pomlouvá, že jsem blázen a jen kvůli tomu, že mám ráda palačinky. Ale to je nesmysl, paní. Já například, já mám taky velmi rád palačinky. Ne, no to je báječné, pane doktore. A mohla bych vás na ně pozvat. Mám jich plnou půdu, 3 pokoje, sklep a několik skříní. Pán přijde k lékaři a stěžuje si, že na dvou místech na čele ho, že ho to ukrutně bolí. Doktor přemýšlí a pak říká, to je z toho, že moc kouříte. Nikdy v životě jsem nekouřil. O, tak to máte z přílišného požívání alkoholických nápojů. No dovolte, v životě jsem se alkoholu ani nedotknul. No, tak to máte z toho, že pořád běháte za ženskýma. Já jsem ženatý a na cizí ženu se ani nepodívám. Potom je mi to úplně jasný. Pane, vy jste vůl a rostou vám rohy.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Tou následující skladbou si připomeneme i fakt, že Helena Růžičková hrála i ve slavné komedii

0: Užijte si s námi zvukové vzpomínky na Helenu Růžičkovou, báječnou herečku a Komindu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nejdříve pracovala jako choreografka v Mladé Boleslavi a technička v Příbrami. Později jako herečka ve svobodném povolání hostovala v roce 1967 v Činoherním klubu v roli hejtmanky v Gogolově revizorovi. No a v letech 1971 až 73 se stala členkou divadla Na zábradlí. Skončila proto, že se dostala do hledáčku STB. Vyhodili ji z divadla údajně proto, že dorazila na představení úplně na mol a vykřikovala provokativní hesla proti komunistům. Její kolegové se k ní tehdy, kromě pár vyvolených, otočili zády. Ona to nesla velmi těžce a tak skončila na 3 měsíce v psychiatrické léčebně.
2: Tohle je Kudláčková.
3: Těší mě.
4: Já jsem švagrová děda vševěda.
5: Vážně? Já jsem původně čarodějnice.
4: Na?
5: Taky čekáte na ucho?
4: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
5: No, vidím, že si budete dobře rozumět. Kde je Klika?
4: Není. Aby nikdo neutekl.
3: Hej, jenže oni zapomněli, že Kolumbus přijede lodí. Bude, bude.
5: Oni nás tady zavřeli. Není tady někde koště?
4: Ne. Ale dají se tady hrát kuličky.
3: Jestli máš důle, můžeme si zahrát.
0: Podotýkám, že tuhle roli sehrála ještě o 2 roky dřív. A to v komedii Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Helena Růžičková prý i ráda slavila a pořádala nejrůznější večírky. Využívala k tomu Vánoce, Silvestra, čínský nebo astronomický nový rok a další příležitosti. Jídlo prostě milovala. A navzdory své korpulentní postavě měla i nespočet pohledných nápadníků. Miloval je třeba americký zpěvák přezdívaný Rudý Elvis, Dean Reed. Největší váha, které za života dosáhla, byla prý 268 kilogramů. No, přesuňme se teď do vinárny. Pořádá se tam konkurs a účastní se ho i Helena Růžičková.
6: Dobrý den, tak jsem tady.
7: Ano, tak se posaďte.
6: A proč bych si sedala? Já jsem se teď naseděla dost, já radši postojím.
7: No tak ve vinárně se to obyčejně dělá, že si člověk přijde sednout.
6: No jo, to jsou ty dobrý úmysly. Ale nakonec stejně skončí pod stolem, že?
7: Promiňte, my jsme slušná vinárna.
6: No právě proto.
7: Prosím?
6: No, proto jsem tady.
7: A tak?
6: Já jsem sen.
7: Co pak?
6: Hrkot, nechte mě domluvit.
7: Spíš do kokta.
6: Já jsem sen.
7: Smrťáček, vínečka, libo.
6: Tak necháte mě domluvit.
7: Prosím.
6: Já jsem sen.
7: Stačí, paní. To už není for do kabaretu.
6: Jsem tady na inzerát.
7: Chápu, první milostné setkání, no jo, na inzerát. To musí být napínavé, co?
6: Vy mě nic nevyprávějte. Já jsem tady na váš inzerát.
7: Lituji, nemohu být k dispozici.
6: Co je tohle za řeč?
7: Jsem ženatý.
6: Hobelec Vrbovník, já přišla na inzerát vaší vinárny.
7: Lituji, o tom nic nevím.
6: No tak mi zavolíte vedoucího.
7: To jsem já.
6: Já jsem Roubalová.
7: Chápu.
6: Ano. No ano, vy jste vedoucí, jak má být. Tady se schání síla a vedoucí o tom nic neví, že jo?
7: Co vy byste po vedoucím ještě nechtěla?
6: Já nic, ale když dá jeho podnik inzerát, že schání kvalifikovanou sílu, že by o tom vedoucí jako mohl vědět, že jo? To
7: vy jste kvalifikovaná síla?
6: Pochopitelně.
8: A jakou máte praxi?
6: 2 roky jsem pracovala v divadelní vinárně v Červeném Kostelci jako šatnářka, květinářka.
8: No výborně. U nás k tomu dostanete ještě recepci a cigarety.
6: Proč recepci? Vy tady máte nějaký pokoje?
8: Ne, pokoje ne, ale pult pro recepční.
6: Aha. A komu budu dávat klíče?
8: Prosím vás, když nemáte v podniku pokoje, tak proč byste dávala někomu klíče?
6: No právě, no, to je pravda. A na čem je teda tady recepční?
8: No tady není recepční.
6: A vy, Vy jste mi teďkon to místo nabízel.
8: Ale milá paní, náš...
6: Roubalová.
8: Milá paní Roubalová, náš podnik vám nenabízí místo recepční, ale místo v recepci.
6: A jaký je v tom rozdíl?
7: Platový.
8: Vy se nám neplejte do rozhovoru.
6: Budečné.
8: No tak prosím, vy tady budete zastávat funkci šatnářky a květinářky, no a za to dostanete plat. No a za funkci recepční, která má hmotnou odpovědnost za cigarety, bude brát plat moje paní.
6: Vy jste ženatej?
8: Já? Jak vás to mohlo napadnout?
6: No v té chvíli, když jsem si uvědomila, že druhý plat bych u vás mohla mít jako uklízečka.
7: No a teď vás, paní Roubalová, seznámím s personálem.
6: Bude mi potěšením. A hned seznámím personál s tím, jak si představují provoz této vinárně, rozumíte? No,
7: to všichni budou rádi, jsou tady noví a nemají, jako my, psychologové říkáme, ani kolektivního ideologa, ani kolektivního mluvčího, že?
6: Pojďte se, když mi 500 měsíčně přidáte, vezmu tyhle dvě funkce.
7: Vy jste mi nerozuměla. Chtěl jsem říct, že tady máme mladý kolektiv, který se teprve formuje.
6: Tím líp. Já je sformuju. Teda když mě přidáte těch 500, samozřejmě.
7: No jo, já jsem to zažil.
6: Kdy?
7: No, když nám kriminálka odváděla minulý kolektiv.
6: Podívejte. Podívejte se, když bude těch 500 jako měsíčně, já je naučím v tom chodit.
7: No jo, ale nějak poctivě.
6: Oh, s láskou. Láska, pane vedoucí, je čarodějka. Láska je mocná. Láska je nevyzpytatelná.
7: Já vím, já vím. Knihu přání hodím do koše a řeknu, že jí polil učeně rajčatovou vomáčkou, ale jak přijde hloubková kontrola...
6: Tak je maler. Ale to musíme brát jako riziko povolání.
7: Jo.
6: Jo, protože jinak bychom to nemohli dělat, že ano? Hmm. Tak jsem teďkom přivítal ten mladý začínající kolektiv, který se zatím ještě nestačil psychologicky sformovat, jo?
7: No tak, nejprve vrchního. Pane Patočka! No,
9: prosím, ano?
6: Pane Patočka! Oni vás už taky pustili!
10: Paní Roubalová, když jsme to měli oba na půl druhého roku, ne?
6: Pravda, ale řeknu vám jako nově začínajícímu vrchnímu.
10: No.
6: Pozor!
10: Spolehněte se. Desetinná čárka se dělá za celými korunami.
6: Správně, no. A kniha přání?
10: Vždycky musí být dvě.
6: Správně. A další?
7: To je náš kuchař, pan Žemlička.
11: Jo, tady, co pak je?
6: Žemličko, ty kluku hlubata.
11: Roubalka.
6: Ty už seš taky venku. Ale no to je mě překvapení.
11: To víte, paní Roubalová, láska to je... co mi zase dovedlo zpět k plotně.
6: A jen to s tou láskou tak nepřehání, Žemlička.
11: No, dovolte, paní Roubalová.
6: Jestli dovolím, Žemlička k plotně.
11: Už letím.
7: No, tak co pak říkáte, paní Roubalová, novým spolupracovníkům?
6: No, to víte, já jim nemám co říkat, žádno, ale jestli je tady někdo novej, jo, tak to teda promiňte, ale to jste jako vy, pane vedoucí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jana Růžičková vytvořila mnoho nezapomenutelných rolí, ale v našem pořadu rozhodně nesmí chybět ta její Škopková z Troškovy série Slunce seno.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková prý byla neuvěřitelně ukázněnou herečkou. Texty se učila naprosto přesně podle scénáře. V tom byl její herecký kumšt. Dialogy říkala úplně přirozeně, jako by jí šly rovnou od plic. Nikdy nepřišla za režisérem s tím, že jí text takzvaně nepasuje do huby. Vždy ho řekla tak samozřejmě a normálně. Jakmile se ozvala klapka, vystřelila, vystartovala, odříkala text a navíc ještě byla neuvěřitelně pohyblivá. Prostě tu postavu uměla nosit.
2: Že vám, maminko, huba neupadne, slyšíte to, doktory, my prým trápíme hlady.
3: No, vždyť je to pravda, Gory, ne, prosím tě, nepovídej, já to moc dobře vím. Na mě už nezáleží, já jsem stará baba, proto se mě zbaví. Tak jo, krmíte takovejma šmejdama.
2: No, že vám huba neupadne, maminko, že si od huby utrhne, sami přinese ono by právě takovýhle věci.
3: No, vždyť je to pravda, Gory, ne, prosím tě, já co dneska, ta polívka blablá, kyselá.
2: Maminko, by to bylo kyselo. Jo. A když je to kyselo, tak je to kyselý. To si taky musíte rozmyslet, co vlastně chcete.
3: Ne, prosím tě, nepovědě, to nebylo kýdlo.
2: Jak to, že to nebylo kýdlo, když jste toho zblezla, tady je celý kastrůlek, co? Tak. Slyšíte to, doktore?
3: Já ani řízek mě neuděláš.
2: Na co bych vám dělala řízek, když ho nemáte čím kousat?
3: Ne, nemám. Já mám tamhle zuby, které nejsi šuplety.
2: To máte, 15 let, ale ještě jste si nešupla do huby. Tak, či byste to asi kousala?
3: No, to je jedno. Tak aspoň guláš, ten se mi nějak dal.
2: Maminko, vy dobře víte, že po guláši trpíte průjmama.
3: Té!
2: Doktore, čestný slovo, vždycky se nám potom poslal.
3: Prosím, že nepovědejte, je přeci, já se znám, já tě moc dobře znám.
2: No a co?
3: A tvýho starýho znám taky, já vás všetky moc dobře znám.
2: No a co tím chcete říct?
3: Já
2: vím, že můj starý stojí za hovnal, je to můj muž.
3: No, já, je on je ožralá, ty taky.
2: Co to budete co povídat, že já jsem ožralá?
3: Já,
2: taky. Že vám není hamba tady takhle před doktorem.
3: Pane Bože, jak já k tomu přijdu, já mám takovouhle dcer.
2: Podívejte se, co jste si udělala, to máte, na to nenadávejte. Slyšíte to, doktore?
4: Tak, tohle spolknete a po diskuzi se s váma budu furt prát. Stejně víte dobře, že vám vždycky přepadu, tak co? A obavažte si to vyplivnout, zkuste to vyplivnout, obavažte se!

0: Tohle byla ukázka z druhého pokračování série Slunce, Seno, tedy Slunce, Seno a pár facek. Natočena byla v roce 1989. Natáčelo se v Hošticích a natáčel hlavně Zdeněk Troška, který pak s Helenou Růžičkovou často jezdil i po nejrůznějších sálech a na tuhle sérii vzpomínali.
1: Já bych se ještě chtěla jenom vrátit. Vrátit k tomu, jak Zdeněk říkal, že teda jako se vzájemně hlídali, jako aby některá neměla víc nebo míň, ale to šlo dokonce tak daleko, že když byl někdo před kamerou, tak měl ještě příplatek mimo ty 100 koruny. No a teď...
2: To musí, Helenko, takhle, byl kompár, což je, to jste šli po vsi a nic jste neříkali. A když tam někdo řekl třeba dobrý den, nebo ano, něco tohle, tak dostal takzvanou malou epizodu, to bylo 130, 140 korun.
1: No a na základě toho začali přece... jako ona ti řekne dobrý den, jako my to říkáme, a ona dostane za to 130 a my dostaneme jenom 100.
2: No právě, byla první výplata, ty dvě báby tam byly celý den spolu, jedna dostala 100, druhá dostala 130. Přišel a říkala, hele, Denku, jak to? Já jsem tamhle s Pošticovou tam byla celý den a já jsem dostala 100, ona dostala 130. Já panu, protože ona tam řekla to, dobrý den, velebnosti, dobrý den. Bože, to je krámu, to já bych svedla taky. Já se říká, a tady nemůžu platit barandovský zvyklosti, tady musí dostat všichni stejně a hotovo 20, protože tak bychom s nimi nevydrželi v té vesnici.
1: Ano.
2: Všichni dostávali stejně, ať tam říkali, dělali, co chtěli, a v tom případě to bylo potom pořádku.
1: Ano, takhle si to hlídali a přitom, ale když se třeba dejme tomu o tom mluvilo, tak já o peníze nestojím, mě jsou cizí, mě nemají co říct, máme svoje vajíčka, máme svoje, tak nám něco. No, co bych dělala s penězma, kolik že dostanu?
0: Na závěr se ještě zastavme u jídla, které Helena Růžičková milovala. Její maminka pocházela ze Sarajeva, takže už od mala měla Helena ráda třeba džuveč, plněná rajčata, papriky i cibuli a neměla problém přidat do všeho česnek, klidně prý i do šlehačky. Když poprvé vařila svému budoucímu muži Jiřímu uzenou polévku, prý je hrozně přesolila. A druhý chod? Těstoviny? Ty zas rozvařila do obrovské koule. Jiří tehdy ani nemrkl a všechno snědl. V ten okamžik prý pochopila, že jedině tenhle člověk s ní bude schopen vydržet. Na jídlo a Helenu Růžičkovou kdysi vzpomínal i Jiří Krampol.
3: A jednou šla po Ostravě a zpívala si. Šla a zpívala, kdybych byla jahodou, kdybych byla jahodou. Tam stál nějaký ožralý varník, Petr. Když zaspívala si po čtvrtý, kdybych byla jahodou, povídá, paní, to bylo marmelády.
0: A když byla řeč o jídle, je tu na závěr ještě kuchařská scénka. Samozřejmě, že s Helenou Růžičkovou.
4: Pane Žemlička, co pak se to dneska dal do té speciality?
5: Nic.
4: Ne. Tak tam příště aspoň něco dejte, jo? Až lidi dost nadávají.
5: Lidi jsou mi lhostejný. Já nevařím pro lidi. Já vařím pro požitek.
4: Pro čí požitek?
5: Čí? Svůj. Aha. Pro mě vaření koníček.
4: Že pro vás je to koníček a po mně lidi rajtujou, víte?
6: My jenom mysleli, že byste mohl v rámci zlepšení služby zákaznictvu dát si nějaký hodnotný závazek, který
4: víte,
6: by...
4: Ano, víte, jak to myslíme, jo? Takový ten...
5: Na co si mám dát závazek?
6: No, na co, na co? Na papír!
5: Klidně. Pište.
4: Já pište.
5: Mě lepší píšete, než počítáte, pane Patočka.
4: No.
5: Budu rozdělávat včas oheň, pokud budu mít čím, a ke konci směny všechny hořáky zhasnu. Budu dávat do cmundy česnek a nebudu ho dávat do moučníku. A teď, co řeknu, to si podtrhněte. Do práce budu chodit v pracovní době. A dejte to na ozdobný blanket, já vám to podepíšu. V úctě. Má úcta.
6: Já bych ho vzala vařečkou.
7: Počkejte, paní Roubalová. Ono to s ním nebude jen tak.
6: Jak?
7: No jak? On je dost mazaný.
6: To je.
7: On takhle dost ví,

2004 v plzeňské nemocnici v nedožitých 68 letech, a to na selhání ledvin. Ale my na ní budeme vzpomínat s humorem a s láskou, jako vždycky v našem pořadu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí 1.8.2027 vysílá Praha, Karlínské studio, Český rozhlas. Honza Macon ve studiu s dobrou náladou. Pravda, ještě mi trne trochu jazyk. Ne tím, že by byla nějaká obava, co se bude dít až do 1 hodiny ráno. Ono je to hlavně na vás. S vašimi příběhy, i když může se zdát, že to dnešní vyprávění by mohlo být takové mrazivé. Víte co, aby to bylo vyvážené, což se od nás, od Českého rozhlasu chce, tak to musíme nějak zvládnout a třeba si i pomoci písničkou z archivu. Víte co, narazil jsem na ní v průběhu tohoto týdne. Jedna z prvních, která nám otevře dnešní vysílání na téma zmrzlina. Ono, zmrzlin je dost, tak pojďme zvolit tu nejlepší. Mimochodem ve studiu u technického pracoviště Čudlíku. Hele, jak už si pouští mikrofon. To je Petr Kubala, tak pípni. Dobrý večer. I vám všem, kdo jste napřímo v síti regionální stanic a stanice Český rozhlas Pohoda.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Takže stížnosti, já jsem se nedovolal, ale volal jsem, nebo ta písnička se zadrhla, nebo tamto, za to může on. A ne Josef Laufer, který teď vlastně v písnice odrazí to, co se odehrává v těchto dnech venku. A víte co? Připomenu vysílání Českého rozhlasu, noční linky, když už víkend, tak odpočinkově. A právě i se sluníčkem, k těm stupňům, kam se dostaneme, těžko říct, ale Josef Laufer nám řekne.

0: ne plus.
1: Josef Laufer v rámci vysílání na počátku noční linky, to je sobotní, s datem 1. srpna 2027. Dnes probereme téma zmrzlina jako slabost. To znáte. A teď to budou teda opravdu mety. Peťo, opust své pracoviště a rychle doběhni do kuchyňky do mrazáku. Rychle, rychle, běž. Utíkej a snad to stihneš. Mám tam připravený něco, co pochopí úplně každý, že má vzít, přinést, pokud možno co nejrychleji. Já se budu ptát, doufám, že se pobavíme společně a doufám, že nám řeknete, která zmrzlina je ta úplně nejlepší. Jak velká je vaše posedlost zmrzlinou? Dáváte si ji i v zimě? Stačí vám jeden kopeček nebo jedna točená? Kupujete si nanuky do zásoby nebo vedete spor o vanilkovou? Milujete šmoulovou? Ta zmrzlina vrací vás do dětství. Pamatujete si první kopeček nebo kam jste s rodiči chodili na zmrzlinu? A mimochodem, máte výrobník zmrzliny a děláte si zmrzlinu domácí. Tak prosím pěkně, Peťo, tady to odlož. A pojď k mikrofonu popsat rychle, co tam je všechno. Posluchači, kteří koukají i šmírují na naše webkamery pohledem do studia, tak vidí mísu. A v ní je co?
2: V ní je úplně všechno, celý mrazák.
1: No ano, ale obsahově tedy, co to je? Paní doktorka Kateřina Cejdamlová by neměla radost.
2: No já, jestli jsem dobře viděl, tak určitě je tam nanukáč.
1: Ano.
2: Máme tam nějaký nanuky?
1: Ano.
2: No paráda, je tam...
1: Je tam i dřeň jehodová, je tam taky kornout, je tam taky polárkový dort.
2: No to jo, a já nevím, jestli můžeme dělat reklamu.
1: A to je reklama, polárkový dort?
2: No to ne, ale jsou tam některý... A to by člověk řekl název a to bude ta reklama.
1: Prosím vás, o zmrzlinách to bude v průběhu dnešního vysílání. Pojďme taky zvolit tu nejlepší. A kde jste jí jedli, to nás taky zajímá. Pokud možno bez reklam, ale já vím, že v některých případech to nepůjde. I když budeme v minulosti a tam by se to možná dalo zkousnout. Mimochodem, pamatujete na jeden zvuk, který už jste slyšeli, ale je to zvuk, který vlastně přivolával všechny děti z okolí a především velmi rychle taky peněženky našich rodičů a prarodičů. Mami, co si to koupím?

0: No, řekněme si, na rovinu jsou taky zmrzliny, které to ve svém životě, ve svém průběhu vlastně lety nemají vůbec jednoduché. Kdo by to řekl, že vlastně dneska už se neprodává ruská zmrzlina u nás? Ne, ano, se můžeš přesvědčit sám, protože ty oplatky dvě a ten krém mezi tím tam je, ale jmenuje se jinak. Tak my jdeme mlsat, lízat a čekáme na vaše vzpomínky na líznutí, anebo případně, kdo má chuť a jde hned připravovat, protože máme léto, z toho aktuálního ovoce třeba třešňovou, tak prosíme si vzorky zdarma, ale to asi budete muset nějakým mrazícím vozem dovést. No, mochovské mrazírny nás jako nesponzorují, už dávno, dávno nemrazí. Nevadí, tak o zmrzlině a ten nejlepší dneska v noci.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Řekněme si na rovinu, že dnešní vysílání bude o zmrzlinách, pokud možno těch nejlepších, taky můžeme se případně shodnout, které jsou lepší, jestli točené nebo kopečkové, na kterých se dá třeba dost vydělat nebo prodělat. Umíte vůbec třeba natočit zmrzlinu? Byl to někdy váš sen si sednout k tomu stroji, nebo nejlépe mít ho i doma, že? A pustit si ho, kdy budete chtít. Máme sezónu zmrzliny. To znamená, myslím, že každý se čas od času nechá pěkně schladit třeba i touhle dobrůdkou. I když existují i speciální zmrzliny, třeba bůčkovou jsem jedl, koprovou, potom se nabízí taky i zmrzliny pro pejsky. Máte ty zkušenosti také? Dáváte pejskovi zmrzlinu? Vyrábíte si vy doma zmrzliny? A vůbec jsou lepší smetanové nebo sorbetové? Na všechno se budu ptát. Pište, volejte 731 800 900, psát můžete na linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání sobotní noční linka na téma zmrzlina jako slabost. Kdo otevře dnešní vysílání, kdo jako první bude přepojený do vysílání a Peťo, je to na tobě, už to tam máme, koho tam máme, kdo startuje, muž, žena, které město, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Ludmila.
0: Ludmilo, moc prosíme na úvod vypnout rádio, ať neslyšíme ozvěnu, tak je to v pořádku a povídejte. Zmrzlinu milujete, máte ráda, nemusím.
1: Jak je to? Ujíždím na zmrzlině.
0: Jak moc jste ujíždíte na téma zmrzlina?
1: Ujíždím, že když si koupím vajíčku, tak jsem schopná snět celý ten litr.
0: Počkejte, to myslíte vážně? Že až tak?
1: A to mám cukrovku.
0: Ježiš, to já nikomu neřeknu, samozřejmě. A pán Bůh teďka neslyší. A doktorka Kateřina Cajdamlová spí, ale litr zmrzliny. Co to dělá s vaším žaludkem?
1: No, to je pravda. Ale nedělám to často.
0: No jo, to už nevadí.
1: Ale teď vám teda povím, když jsem byla dítě,
0: ano,
1: tak si pamatuju, že jsme měli cukrárnu u Jelínku.
0: Ano.
1: A tam jsme chodili s rodičema a tam prodávali zmrzliny ovocní, vanilkový, čokolády, a to byl takový kupiček a to se dávalo ne do kornoutku, ale to byla taková opratková mistička. A potom to začali dávat do papírových košičků, ale to byly takové košičky jako silnější, než se dává třeba cukroví.
0: Jo.
1: Aha. No a potom začali teda Eskima, no ale ta zmrzlina stála 50 halířů.
0: No jo, jeden tak tenkrát stálo taky všechno jinak, že to je jasné, ale
1: jako
0: jeden kopeček nebo jeden nanuk zkrátka do života vás zkrátka nestačí, jinými slovy.
1: No jiný nevím, to ne. No a to začali... Potom začali teda Eskima, to stálo taky 50 halířů, potom korunu, to už nebylo tak 13.
0: Ano.
1: A potom teda začali normálně točený, to už jsem byla velká holka.
0: No a velká holka radši zhodnotíme, měla tu točenou nebo kopečkovou, anebo polárkový dort?
1: Ne, polárkový dort mě strašně byl sladký, to mě nechutnalo.
0: Já taky neměl
1: ale
0: rád.
1: Ale moje děti milovali ten sníh, no to mě teda taky nechutnalo.
0: A víte, jak se dneska... No právě chci říct, víte, jak se dneska jmenuje ruská zmrzlina?
1: No, jo, taky si občasko.
0: Zmrzlina na oplatce.
1: Jo.
0: Nebo v oplatce. No, my tady máme teďka s Péťou co dělat, jdeme mlsat. Dala byste si sorbet anebo smetanovou?
1: A teď tam mám v oblibě sorbet. A ten mangový,
0: jahodovou tady Jitronové máme teďka.
1: Teďka prodávají s nejmenovaným obchodě.
0: Ano, nejmenuji.
1: Co mě vozí nákupy. Tak to tě dávám. Já nemám ráda moc sladký.
0: Ano, tak moc sladký tady vidím ještě takovou tvarohovou, klasickou, kornout čokoládový. No pane jo, Peťo, my se máme. No, o, my se máme.
1: No, kornouty taky mám ráda.
0: Tak,
1: ale to s ním teda jeden.
0: No, no to chápu, to chápu.
1: To s ním jeden, to s ním jeden. Ale to, jak si vezmu to. Teďka jsem zrovna právě zřešila předevčírem, jak ano. Jsem si vzala celý ten, ten
0: litránek.
1: Misku.
0: Ano.
1: A měla jsem tam tři druhy, byla to jahodová, třešňová a citronová.
0: Ano.
1: A tak jsem si to, no nejedla jsem tak škaredě, že bych to jedla celého. To ne. Dobrala jsem si to po žličkách, po velkých. A tak jsem to snědla a říkám, tak jsem jeden takovou misku snědla a říkám, a nebuď mi dušo nenažraná, jde to
0: spadně. Klidně, to nikomu neřekneme a já bych se taky o zmrzlinu nedělil. Ludmilo, řekněte mi, poslední otázka. Jaká, ano. Nebo která zmrzlina je podle vás nejlepší příchuť?
1: Nejlepší příchuť? No tak si myslím, že je to jahodová.
0: Ano, děkujeme pěkně, my se jdeme pustit do mlsání jahodového sorbetu a kdyby jsme měli náhodou přeřeky nebo nějaký technický problémy, to máme zmrzlé prsty nebo ústa. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, hozdičko, mějte se hezky.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá

0: se ví, co Bůh chystá.
1: No nám přichystal jahodovou, jo, sorbet. Máme na to i lžičku. Dneska se... Ježišmarja, no tak to bych nebyl já. Pardon. Mám to na oblečení, zkrátka. No ta je. Nejlepší zmrzlina podle vás. Příchutě. Nebo... Co si budeme nalhávat, ne vždy jahodová je jahodová, že to nešlo ani přibližně kolem jahodového pole. Navíc dost častokrát se směju tomu, když vidím někde sorbet z českých jahod. Jo? To přece není možné. Pamatuju si ze svého mládí, když byla sezóna jahod, tak se dělaly takové tyhle ty jahodové dřeně. Maminka to dávala do kelínků, do mrazáku. Ale pak se jednoho roku urodilo hodně rybízu. A jestli Honzík něco nemá rád, tak je rybíz. A rybízová zmrzlina, no cokoliv rybízového. Jako koleč, jako dubliky, ano, ale ne, aby to byla rozhodně hlavní složka, nebo většinová, třetinová, ne. No a protože maminka věděla, že mi rybíz ne, tak udělala podfuk. Normálně to míchala dohromady. Jahody a rybíz, no víte, jak to chutnalo? Divně. A neměli jsme v to léto rádi ani maminku za tenhle ten způsob, jak vychovávala své děti. Pravda, byli jsme rozmazlení a některým z nás dětí, teda ono, říkám, jako kdyby nás bylo víc, jsme jenom dva, ale nám to i zůstalo. Každopádně my už si tady pochutnáváme to, co bylo připraveno, aby to bylo stylové v rámci nočního vysílání, jestli máte možnost si někam doběhnout, si koupit to, co potřebujete, nebo máte ten stroj, který umí tu zmrzlinu vytočit. No, tak to vám závidím a těšíme se na návštěvu. Doufejme, že pozvanka dorazí, protože je to můj odedávný sen, ten stroj mít doma. Aleš napsal, nevím, proč by zmrzlina měla být slabost. Za minulého režimu byl výběr naprosto žalostný, přesto na tu dobu vzpomínám rád. Počínaje třetí třídou navštěvoval jsem školu s rozšířeným vyučováním jazyků v centru města a maminka mě v každém letním dnu vybavila korunou 40 na dva kopečky zmrzliny. A když jsem po absolvování vysoké školy nastoupil do prvního zaměstnání, kupoval jsem si nějaký nanuk po každém obědě v závodní jídelně. A byl-li jsem služebně vyslán do Prahy, plánoval jsem si jednání tak, abych mohl navštívit vyhlášenou italskou cukrárnu a navštívit po příjezdu a před odjezdem vlaku poháry pojmenované po italských městech, z níž jsem neměl šanci navštívit žádné, mi z paměti nevymizí nikdy. Dnes je výběr zmrzlin neskutečný, jenže kopeček dnes stojí víc než litr čerstvého mléka, takže ačkoliv chuť na zmrzlinu je permanentní záležitost, ochutnávám, když to peněženka dovolí. No podívejte se, pojďme si to vzít po pořádku těch zmrzlin, jakože by byl žalostný výběr. Úplně si to nemyslím.
2: Mana Nanuk Jumbo rodinné balení dvoubarevného mraženého krému Duo nebo polárkový dort Rondo. Jen při té představě se nám zbíhají sliny. Tyto pochoutky dodává na náš stůl nový mlékárenský závod Lactosu v Praze Kijích. Jejich vysoce výkonné plnící a balící linky, které jsou řízeny počítačem, mají kapacitu 75 až 80 tisíc kusů za hodinu. V letních měsících stoupá spotřeba mraženého zboží a tak od května, kdy byly ukončeny zkoušky, pracují v Kijích na dvě směny. Jen za červen to vyrobili 6,5 milionu kusů těchto žádaných mražených pochoutek.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Vidíte, tady nás ani nemusím nic říkat a už je to všechno tak, jak má být. Tady je spoleh na kolegu. Tak halo, halo, kdo nám volá do noční linky? Tady Honza.
4: Ahoj, to Jítě.
1: Jítě, zdravím vás. Odkud nám voláte?
4: Říčami.
1: Je tam nějaká velkovýrobna zmrzliny nebo máte ji doma?
4: Mám doma na zámku, ano. Jahodovou, čokoládovou, karamelovou.
1: Takže usuzuji, že jahodová je podle vás top?
4: Citronová ještě.
1: Citronová
4: nebo karamela.
1: Dobře, radši teda zmrzlinu jako na tyči nebo v kelínku a zmrazáku, anebo točenou, kopečkovou nebo škrábanou taky existuje?
4: Asi točenou, takovou tu smetanovou.
1: Klasickou, smetanovou a příchuť chemická, anebo čistě jahodová?
4: Teď jsem měla, já jsem nedávno měla modrou ostružinu, ta byla výborná.
1: Věřím, věřím. Je nějaká zmrzlina, nějaký druh, který byste nepozřela? Už nejenom to, že to má divnou barvu, ale třeba i divný název. Taková šmoulí mě napadá, promiňte.
4: Ta byla to dobrá, ale to mi chutnalo.
1: Fakt jo? Tak to teda nevím, nevím. Koprovou jsem teďka viděl nedávno, koprovou.
4: To bych asi, koprovku mám ráda, ale to bych asi jako zmozenu asi
1: nedal. Já bych tam na to plácnul ten knedlík. Možná, že by to potom jako vyšlo, nevím, nevím. Kde jste jedla úplně nejzásadnější zmrzlinu v životě? Kde vám nejvíc chutná?
4: Nevím, jestli se to ještě jako nejvíc jako v nějaký cukrální nebo...
1: No, nebo
4: jako...
1: třeba v zahraničí něco, nějaký...
4: V zahraniční jsem měla tutti frutti v Chorvatsku, byla výborná. A tady bych mohla doporučit točenou zmrzlinu v Ořiňovsi.
1: Děkujeme za pozvání na točenou. Takže točená vede, jo?
4: Točená vede asi.
1: Jířo, ano.
4: Já chci říct, že ještě ruská zmrzlina existuje, my ji prodáváme.
1: Jo, jo, jo, já jsem říkal, ano, ano, ano, ale jenom, že se to nemenuje ruská, nebo aspoň já jsem teda zaznamenal, že už se to...
4: Ruská. Ano, máme tam přesně ruská napsaná.
1: Fakt, jo, no, já jenom, že jsem zaznamenal změny názvu a že už to je jenom tak, jak jsem zmiňoval, ale tak dobře, to se nebudu prát, já totiž stejně tyhle ty čistě smetanový úplně nemusím, i když někomu chutná ten základ jako takový. Ono víte co, když se to potom rozteče, tak je potom člověk celý do toho. No ne, jsem to upatlaný. Takže tak a nedej bože, když člověk má tu točenou, víte kolikrát mi v životě spadla na zem?
4: To bychom se mohli vyprávět.
1: Že jo, no. A víte, jak je z toho šťastná moje Bára, když jde se mnou a přesně,
4: no,
1: jako kdyby do mě...
4: Kočku jsme měli, jako člověk moje zmrzliny.
1: No tak tady Barunka, ta, jakmile člověk se dostane ke prvnímu křupnutí do kornoutku, tak zbystří, i kdyby chrápala sebe víc. A okamžitě začne slinit to Pavlovův reflex jako blázen. Jako a otravuje do té doby, dokud nedostane ten kornout.
4: Ano.
1: Myslím, že to...
4: Ano.
1: Ano, ano, ano, ale víte co, neobyčejné je v tom aspoň ještě jedna věc, to dávám jako k bonusu do přidané hodnoty, ona je schopná i tomu nebohému dítěti v té tříkolce tu zmrzlinu jako vzít a dělat jako že nic. Akorát to dítě samozřejmě prozře a začne řvát. No dobrá, děkuji vám. Jiře, zdravím vás. Ať se vám daří a dobrou chuť k zmrzlinám, lízání anebo zachraňování, aby nám nepopadala na zem.
4: Mějte se krásně.
1: Taky, naschledanou, dobrou noc. Dobrá.

0: Řekněme si na rovinu, že bez Celty mě taky svět zavál po několik let, několik letních sezon i do města, které se jmenuje Poděbrady, teď mě to úplně vypadlo, Poděbrady Nymburk, dejme tomu. A to město, vlastně Lázeňská kolonáda v Poděbradech a výletní loď Král Jiří. Řeknu vám, měl jsem možnost si to město nesčetněkrát projít sem a tam, v kteroukoliv denní i večerní, podvečerní, noční dobu. A mohu zkonstatovat, že jestli existuje město s největším počtem cukráren na metr čtvereční, tak je to právě tam. Máte možnost si koupit zmrzliny všech možných druhů, všech možných výroben, ať už z domácích, opočenských, z nojemských, ale taky těch chorvatských, naštěstí bez těch chorvatských grotesek, které dělají Chorvaté, když si přijdete koupit kopeček zmrzliny, to než vám ho dají do toho kornoutu a 30 tisíckrát vyndají zase z té ruky ven, tak to už je pro zlost, protože já si rovnou totiž kupuju hned dvě ty zmrzliny. Jo, buď dvakrát dva kopečky, nebo dvě točené hned do zálohy, protože jedné málo, co si budeme nalhávat. Historie zmrzliny začíná dávno před vynálezem mrazáků. Už ve starověké Perzii a dalších částech Asie lidé uchovávali led ve zvláštních podzemních stavbách a připravovali z něj chlazené nápoje a sladké ovocné směsi. Ale to tenkrát ještě nebyla úplně zmrzlina, jakou známe dneska. Ta se v Evropě začala objevovat až v 17. století. Dnes v noci v rámci noční linky volíme tu nejlepší zmrzlinu. Tak se prosím přidejte do naší party, budeme moc rádi, třeba jako Lukáš. Tak nedávno jsem si vyndal zmrzlinu čokoládovou a dal jsem si ji, byla dobrá. Ale trochu mě vytekla z té misky do klávesnice. Jinak zmrzliny mám rád čokoládové, vanilkové a citronové. Zdravíme do Klatov. Peťo, nahoď další telefon a je tam. Honza u telefonu, hezký večer.
1: No, dobrý večer, tady je Ina.
0: Milá Ino, zdravíme vás. Zdravím.
1: Já vás zdravím. Chtěla jsem se vás zeptat.
0: Povídejte.
1: Honziku, vy jste nějaký posunutý v čase, ne?
0: Já? Proč myslíte?
1: No, protože hned ze začátku jste hlásil, že 1.8.27.
0: Vidíte to? A to jsem řekl dokonce i dvakrát za sebou. Ježišmarja. No, tak no. Zaplať pánbu, nejsem umělá inteligence. Tak...
1: Já jsem si říkala, kdo se toho všimne, no tak jako já to poslouchám, já mám ostříží sluch,
0: no,
1: tak jako
0: vidíte,
1: jsem
0: buď...
1: si říkala, musím zavolat, no ale kvůli té zmrzlině.
0: Hlava se mi vypla právě kvůli té zmrzlině, víte?
1: Nejlepší je pistáciová.
0: No tak to ne, to nemůžeme souhlasit, to nemůžeme
1: to
0: souhlasit.
1: To mám ráda, ta je fantastická.
0: Ano.
1: V jednom obchodě nemenuju.
0: Ano, děkuji.
1: Prodávají v takovým větším kelímku. Jsou tam tři druhy.
0: Ano.
1: Pistáciová je na vrchu. Jmenuje se to Copacabana a je to mana nebeská.
0: Jo, počkejte, a to jako opravdu je to taková, ne, ta chemická pistáciová, nebo opravdu pistáciová s pistácí?
1: No tak to jako zase takovejhle odborník přes zmrzliny nejsem, já jsem odborník přes pejsky, ale je to mana nebeská.
0: Jo, jo, dobře, tak jinými slovy takhle. Když si rozumíte s pejsky, tak pejskové taky lížou s vámi?
1: No.
0: Já nebo nedáte?
1: Jasný.
0: Takže
1: ne,
0: ano.
1: Tak jako oni koukají a žebraj, to se nedá vydržet.
0: No já to chápu. Jako v naší no, rodině je dobré být psem.
1: Tak já říkám, tady to máš i s kornoutem a běž.
0: Jo.
1: No.
0: No děkuju pěkně teda, děkuju za vaši pistáci, tu si znamenám, omlouvám se za rok 2007, ale to víte, tak jsme
1: no,
0: lidé.
1: No jsem právě chtěla říct, když jsme byli jako malí děti, tak to jsme lítali celý den venku a vždycky... Takhle po třech hodinách vždycky jsme přišli k baráku a křičeli jsme, mami, hoď mi korunu na zmrzlinu. Máma to vždycky zabalila do části rudého práva, hodila to z okna,
0: ano.
1: Abych to viděla. A já jsem si za tu korunu šla koupit dva kopečky jahodový, taková jako vodová, ale aha. Ta byla fantastická, jako jo.
0: No.
1: A jinak jako dřeň. tu jo. Miluju.
0: Jo, jo, máme ji tady
1: já
0: ještě nedojedenou.
1: Já chodu mám dřeň, která ta taky vede.
0: Taky si myslím, že jo, to já se jdu do ní zase pustit, Peťo, ty už ji máš snědenou.
1: No a jsou to samozřejmě kalorie.
0: Ne, v žádném případě.
1: Já jsem taky diabetik, takže kdyby mě viděla moje doktorka, tak by mi asi utrhla hlavou, no. Bych se nikdy nedovolala.
0: Ne, ona neposlouchá hlavně. A zase vemte si, že i doktoři
1: ale
0: stejně jako my.
1: Ale čas od času musí člověk zřešit.
0: No jistě.
1: Když je horko, jistě. Tak to je jediná věc, čím se schladíte
0: přesně,
1: zevnitř.
0: Přesně. No. Takže v tom případě tady to zase nikdo nevidí a do zdravotního stavu se to nepočítá.
1: Ne.
0: Takže já myslím, že tady je to dobré. Děkujeme pěkně za telefon, posíláme pozdravení. A dobrou noc, nashledanou, Peťo, tak musíme písničku rychleji. To jsem vážně řekl, 2027. La pardon, prosím.

0: A pistáciová taky, tady byl požadavek na pistáciovou. Děkujeme, jsme rádi, že i zmrzlináři mají svoji v uvozovkách hymnu anebo písničku, která jim potom pomáhá lépe k práci. Posloucháte společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda, tady Honza Macovna. Dnes v sobotní noční lince volíme zmrzlinu, tu nejlepší zmrzlina, jako slabost jsem to nazval, ale ve své podstatě uchopte si to, kde chcete. Třeba i vy, Dané nebo Danieli. Dobrý večer.
1: Ano. Dobrý večer. Já mě ta zmrzlina, jako mě vzalo, tak mě 68, ale na prvním takovým vandru bylo, když mě bylo 14, 15.
0: Ano.
1: A v Chodce Radej u řeky,
0: u Sázavy,
1: tam byl nějaký hotel a tam byl takový víčko, otevřeno, kde dávali zmrzlinu.
0: Uhum.
1: A já jsem člověk, který jako cestoval po celém světě a v podstatě jako jsem tady jako náhodou v Čechách. A dělali tu meruňkovou zmrzlinu.
0: Ano.
1: Ale z vlastních asi meruňek, nebo já nevím. Ale to vám byla, od té doby jsem nic tak dobrýho nejel.
0: Že si na to ty chuťové pohárky vzpomenou i po letech.
1: Ano. Ano.
0: Já stále říkám, že na výbornou zmrzlinu se nezapomíná.
1: No. Takže jenom to jsem chtěl říct.
0: Takže jako meruňková.
1: Tohle nevím, jako já.
0: Jestli to byl hotel a bylo to u dálnice, jako nebo kous, tak.
1: Ne u dálnice,
0: ne,
1: u řeky.
0: U řeky přímo to bylo. Protože mě napadlo.
1: Přímo Chodce Rady.
0: Dobře. No. Třeba někdo vzpomene, někdo z místních nás tam teďka poslouchá,
1: jako
0: třeba řekne.
1: Je to meruňková. Ale je to do teďka. To byla nejkrásnější zmrzlina v mém životě.
0: Já si to píšu, Daniel Chodce Rady, ano. Pro slovenské poslouchající Marhulová.
1: Tak, ano.
0: Děkujeme pěkně a dobrou noc.
1: Dobrou noc, mějte se moc hezky.
0: Taky.
1: A všem přeju to nejlepší.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Maruška napsala, já mám zmrzlinu spojenou hlavně s tatínkem, když jsem byla malá, chodili jsme v neděli po obědě na procházku a on mi vždycky koupil vanilkovou. Ne proto, že by nebyly jiné příchutě, ale protože vanilková pro něj byla ta poctivá. Pamatuji si, jak mi ji podával v kornoutu a vždycky říkal, ať jdu pomalu, že mi upadne. Samozřejmě mi občas upadla. Dneska už si zmrzlinu dávám málo kdy, ale když si koupím vanilkovou, úplně ho vidím vedle sebe. V hnědých kalhotách s kloboukem a s tím svým klidem. Pro někoho je to obyčejný kopeček, pro mě je to vzpomínka na člověka, který mě celý život držel za ruku. Až mi z toho zvlhly oči. Vanilkovou ano, taky existují různé druhy vanilkové. Chemická, vanilínová, taky potom mixarová. A ta, jako tu si pamatuju já zase, že jsme ji měli a věděli, kam si pro ní máme jet. Z pravé vanilky, no. Takhle to nemusím úplně mít, ale ta mixerová, ta mi chutnala. Prodává se to ještě někde, protože tohle bylo v Kardašové Řečici a ta cukrárna už tam dneska tuším není, ale byla výborná. Kterou zmrzlinu zvolíte vy jako tu nejlepší?

0: zmrzlinou.
1: Zase že?
0: Ano. Stává se mi to často i v zimě. A jestli, já jsem to vlastně chtěl říct před chvílí v tom vstupu, já mám rád vanilkovou, nevadí mi, vlastně mi nevadí, ale vadí mi, když je točená a vanilková a čokoládová. To prostě jako, já chápu, že to je jako jedno a druhý, že to jde k sobě, ale já mám rád, když ten, kdo tu zmrzlinu vyrábí nebo ji tam vkládá, takže nad tím přemýšlí, kombinuje, protože tuhle kombinaci si můžete koupit všude, ale třeba točenou čokoládovou a višňovou, to už chce taky zapojit hlavu. Halo, halo, Jiřinko, zdravím vás.
2: No, já čokoládovou mám.
0: No, už si to tady píšu. Čokoládová. Čokoládová hořká, až jako taková temná, anebo...
2: Ano, čokoládová hořká.
0: Kolik jí tak sníte? Točenou kus, nebo na kládě, no, co říká, kornout?
2: Když je dobrá čokoládová, tak s ním opravdu jako velkou čokoládu.
0: Počkejte, slovo velké v rámci dnešního vysílání už tady na začátku vlastně našeho povídání v noční lince odstartovala paní posluchačka, která vlastně takový mini kyblík. Jo, tak to je jako velká.
2: Ne, to nesním, mini kýblík nesním, ano. Ale mám ráda čokoládovou a když jako někde je, tak si ji určitě vždycky dám.
0: A jako točenou?
2: Točenou.
0: Točenou, samozřejmě. Kterou zmrzlinu byste si do úst nevložila?
2: Kterou bych si nedala?
0: Která vám jako úplně jako není pochuti?
2: Není mě pochutí, ovocné nemám ráda.
0: Jo, tak to, ale tak v tom případě se musíme rozloučit v tuto chvíli. Já miluju ovocné, ale je fakt, že o některé ty ovocné, jak by řekla paní doktorka Kateřina Cajdamlová, brýle, lupa, nestyďte se za to, přečtěte si ta Ečka, abyste věděli, co do sebe dostáváte. Takže rozumím tomu.
2: Takže možná, že to není dobré jako ta čokoládová, ale tak jako ovocnou moc ne.
0: Takže smetanová, čokoládová, tady si to znamenám. Jedla jste i v zahraničí nějaké zmrzliny, anebo ne?
2: Ne.
0: Takže tady u nás.
2: Teď jsem nebyl v zahraničí.
0: Děkuju pěkně i vám. Zdravím vás. Kde nás vlastně posloucháte vy?
2: Ano, poslouchám vás.
0: Ale kde?
2: Jako kde?
0: Město, obec, tak nějak přibližně.
2: Obec je Brumov Pilnice.
0: Ano, já jsem tam slyšel to ju, tak jsem vás tam taky tak jako směřovala, ale jenom jsem si to chtěl poznamenat. Jiřinko, váš vás neznám, tak třeba se uslyšíme za přítomnosti čokoládové příště.
2: Jo, Brumov Pilnice, mají tam velmi dobrou zmrzlinku.
0: Děkujeme za pozvání, za vyznání, jo, dobrou noc.
2: Ano, mějte se taky, dobrou.
0: Mám to tu, ano, ano, Jiřinka čokoládová, no to mi je sympatií. Co vy, točená, nebo na kládě, jak se říká, nebo v kornoutku, nebo jedli jste třeba takovou tu, jak se škrabává, jak se vyrábí, jakože hned. Pistáciová u nás a v Itálii, pocítíte rozdíl? Nemyslím teď ten finanční. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo nám volá další? Kdo je teď v našem vysílání?
3: No, dobrý večer, Tero.
0: No klidně, dobrý večer. Kdo je na druhé straně?
3: Tady je Jana.
0: Milá Jano, povídejte, máme téma nejlepší zmrzlina.
3: Jsem
0: nebo...
3: ráda, že jsem se dovolala. Mám ráda zmrzlinu slaný karamel.
0: Ano, slaný karamel, to je móda.
3: Ta je dobrá a pistáciovou a... Točenou mám taky ráda.
0: Takže točenou obecně, ten slaný karamel, ale to není dnes moc dlouho, jak se u nás prodává, protože to dřív si nepamatuju.
3: No, je výborná teda, zkuste ji, Honzo.
0: Jo, to jo, to já zkusím, to není problém, ještě s čím to zkombinovat. Máte v mrazáku zmrzlinu?
3: No, dělala jsem domácí zmrzlinu z tvarohu toho míšu.
0: Ano.
3: No, ale jinak máme sněžené zmrzliny. Koupíme a hned to sníme.
0: Že jo? No, zatímco
3: jako
0: tady teď...
3: Já miluji zmrzlinu celý rok i v zimě ju jím.
0: Taky, přesně taky. Dokonce se za to nestydím, že kdybych měl ty peníze...
3: Jo, a jak mě všichni naštvou, tak máme v garáži mražák a minule, když mě všichni vytočili doma, tak jsem tam sežrala celou bednu zmrzliny.
0: Dobře, takže
3: to
0: máte...
3: To bylo super, nikdo mě nerušil, no. Hezky jsem si to vychutnávala.
0: Ježiš, těch kalorií, fakt, no, toho cukru, no co jste dostali.
3: Já taky, ano,
0: přesně,
3: jednou.
0: Já si to myslím taky. A já už jsem to zmiňoval jednou, pambu to nevidí.
3: No a ne.
0: A jak
3: jako,
0: přežít
3: já nekouřím, nepiju, tak se aspoň tu zmrzlinu dopřeju. A chodíme taky do cukrany, do Paskova, do cukrany Fantazie, tam mají úžasnou zmrzlinu.
0: Ano.
3: Obsluhuje nás dokonce i sam pan majitel. Mají tam točenou a na zakusky tam chodíme. No teď mám nemocenskou, takže.
0: No není lepší čas tam vyrazit.
3: No, až budu, mám vycházky, ale kamarádka dělá pokojskou.
0: Ano.
3: A musím počkat, až bude mít volno.
0: Mhm. No, abyste jí snědla zmrzlinu.
3: Ale dneska jsem upekla ještě večer piškot s kokosem, ten byl taky dobrý.
0: Jo, kokosová zmrzlina taky, tam je taky jeden.
3: No a kokosovou, tu jsem ještě nejedla.
0: Já jo,
3: Fakt? A je
0: ano,
3: dobrá?
0: Výborná, výborná.
3: Tak tu vyzkouši, teda.
0: Zkuste.
3: Ale jsem neviděla nikde kokosovou, že?
0: Dá se, dá se. Jano, ať vám zdraví slouží, ať budete mít co nejdřív po nemocenský.
3: No, už má, ale tu jsem měla okolo těch 60 let, no.
0: Popřeju.
3: Potřebuju si a půl roku ještě ano, podělat do důchodu. No.
0: A pak budete kupovat v důchodu zmrzliny od rána do večera.
3: Jo, já dělám městská nemocnice Ostrava a tam je taky zmrzlina a my tam chodíme na zmrzlinu. Ještě mají výbornou. Tam stojí kopeček 40 korun.
0: To necháme být.
3: No, tak jako je dražší. U nás v Paskově stojí jenom 25. Ale jako pivo je dražší než zmrzlina.
0: No samozřejmě, tohle to je jisté. Takže loučíme se heslem. Kdo nelíže, je proti nám. Dobrou noc.
3: Ano, správně. To nejvíc lízat a užívat si života. Dokud to jde.

0: trest, jako já přesně věděl, kde prodávají tu chemickou jahodovou, tu sorbetovou, tu tamtu a tu. Já jsem schopný sníst mnoho litrů té zmrzliny. Samozřejmě taky je to na mě vidět, že lepší se nevážit. Naposled, co jsem se vážil, váha, už jsem skoro na ní neviděl, ještě navíc vybité baterky, jak jsem říkal, nevidím dobrý, a ona mi to mrcha za chvíli řekla, kolik vážím. To ještě ze sebe vysoukala, takže už jsem jí pak vyndal baterky a je schovaná přesně vedle rotopedu, protože ten se taky dal úhledně schovat pod postel, no říkali to v teleshoppingu tenkrát. No, volíme nejlepší zmrzlinu na světě, kde jste jí jedli, případně které vám chutnají, točené, kopečkové nebo nějaké jiné, speciální, třeba cvrčková, nevím, šmoulí, svíčkovou jsem taky viděl, čabajkovou, uherskou. Já bych se asi možná držel těch klasik a rozděloval to na bodovou a smetanovou. Tak která vám je víc při chuti? Ale no ta, teď nemáme čas. Je třeba přivítat nový den, protože přichází půlnoc, tak ať to má nějakou favonu, je potřeba udělat tomu důstojný vstup, pokud možno pravou nohou.
1: Noční linka.
0: A je neděle 2.8.2027, 26 samozřejmě, tady to vidím správně. Posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání, stanici Pohoda. Máme léto, máme parné dny, tropické, subtropické. Je potřeba si dělat taky s něčím radost a nejen se trápit s tím, co je. Tak zaprvé s tím asi teď nic nezmůžeme, ale když mrazák dá nákupy a peníze, kapsy dovolí, tak si do toho mrazáku můžeme vložit takovou tu sladkou věc, která vám, jak to bylo v tom Peče celá země, mana v hubě. Ano, přesně, tohle to mám na mysli. Pojďte zvolit nejlepší zmrzlinu. I vy dnešní oslavenci podle příjmenáře slaví Šrámkovi a v klasickém kalendáři, jmenem kalendáři, Gustáv. Takže všem nejlepší, to zdraví, štěstí, spokojenost a hodně zmrzliny.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No pozor, Nanuk se hlásí o své dřívko.

0: měla to být radši zmrzlina.
1: Moje závislost na zmrzlině nezná hranic, dám si ji klidně i v lednu, když venku mrzne a často i místo oběda, návrat do dětství, kdy jsem po škole běhal s kamarády natočenou, prostě miluju.

0: A pravidlo 5 sekund beru naprosto vážně. Když mi zmrzlina spadne na zem, nezajímá mě to. Zvednu ji a jdu dál, Michal. No dobrý, a dál? Jako vážně? Líznout? Pravidlo 5 sekund? Teda vy jste stejné jako já? No nic. Mimochodem, na výběr té točené zmrzliny bylo dost příchutí, nebo dost druhů takové zmrzliny. Víte, ono bylo takové období, kdy si lidi stěžovali na všechno, ne, že teda dneska by se nestěžovali, ale dokázali si koncem 80. let postěžovat právě i na to, že té zmrzliny, těch druhů je nějak málo.
1: Zmrzlina není mezi potravinami rozhodující artikl. Je to, řekněme, mražený výrobek pro osvěžení. Ale nevěřili byste, jak může přispět k ekonomice obchodní organizace. Jen považte, že z jedné koruny je čistý zisk 50 haléřů. Tím spíše nás zajímá, proč bývá v prodeji pouze jeden druh zmrzliny. Naši turisté, kteří vyjíždějí za hranice všedních dnů, bývají překvapeni a přímo nadšení, kolik všude se prodává druhu zmrzliny. Je to proto, že byste si nechtěli přidělávat práci?
2: Ne, to bohužel ne, to bychom byli špatní obchodníci.
1: Tak nemáte dostatek suroviny?
2: Nemáme dostatek surovin.
1: Tak v čem to tedy je?
2: Je to v podstatě v tom, že máme výrobníky zmrzliny pouze z dovozu z NDR, kde je možnost vyrábět pouze jeden druh zmrzliny, takže zákazník má možnost zakoupit pouze tu zmrzlinu, která v tom výrobníku je, na nejvýš dva druhy, to znamená, že si mohou koupit na nejvýš zmrzlinu míchanou.
1: A to nejde, abyste to z toho výrobníku vyndali, dali třeba do nějakého zásobníku do mrazícího pultu?
2: Ne.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ne, nejde to. Takhle to bylo. Honza u telefonu, pěknou noc přeju, kdo otevírá telefonicky 2. hodinu vysílání noční linky. Zdravím vás.
4: Zdravím vás, tady je David. Volám ze Zlína.
0: Ano, zdravím, Davide. Povídejte.
4: Za mě nejlepší zmrzlina, co jsem kdy měl v životě, byla fialková.
0: Počkejte, jako vysloveně takový ty fialky, jako jak vonějí ty fialky, tak...
4: Jestli, nevím, jaký jste ročník, já jsem 73.
0: Ano.
4: A za dob socialismu se prodávaly fialkové bombony.
0: Ano, přesně, na pouti. Schroupat celý pytlík najednou.
4: Teď už jsou jenom na pouti, vidím to opravdu sporadicky. A přesně takovouhle chuť měla ta zmrzlina. To geniální a bylo to v Bulharsku a myslím, že jsem to měl i snad jednou v životě v Maďarsku.
0: Fakt, v Bulharsku a v Maďarsku rostou fialky taky, tak to teda...
4: To nevím.
0: Asi jo.
4: Údajně neměla homologaci pro Českou republiku.
0: To zajímalo by mě, jak ji pojmenovali teda v Maďarsku a Bulharsku.
4: To dnes asi nepamatuju, to mě bylo málo let, hrozně.
0: Ale utkvěla vám v paměti, teda to je zásadní.
4: Byla fantastická.
0: Děkujeme. No tak dneska se prodávají i zmrzliny taky, jsou druhy, fialkovou bych ještě bral, ale takhle, kdyby vám někdo naservíroval olomoucko-syrečkovou třeba.
4: To bych asi nedal.
0: Já taky ne. Já většinou to, co mám spojeného s něčím jiným, to nejím.
4: Co mi naservíruje moje paní, tak to si dám vždycky. Takže...
0: No to je jasný, my po pantofláci nemůžeme si stěžovat, že pak bychom si to museli vařit sami a to se nám zase nechce. Co vaše paní zmrzlinuje?
4: Jo, určitě.
0: Víte, třetím nejzbytečnějším domácím přístrojem je zmrzlinovač. Co si o to myslíte?
4: To nevím, ale zmrzlinu si dokážeme udělat doma sami jiným. Jako klasicky. Prostě v mixéru,
0: ano.
4: Je na moc postupů, ale řekl bych, že tak možná jenom desetina funguje, která je zřejměna na jakoby, aby nahradila tu chuť klasické zmrzliny.
0: Takže je hodová, zásadně.
4: Třeba.
0: My jsme taky připravovali, co si pamatuju, rozmixované jahody, teda do těch jahod dát lžíci cukru, rozmixovat, zalít s kondenzovaným mlékem slazeným a to stačilo. Až trochu citrónu a stačilo. A bylo to naprosto famózní.
4: To není pořád ta klasická jako zmrzlina.
0: No to ne. No to je jasné.
4: Tam je složitý postup. hodně složitý postup, neřeknu vám to teďka, nepamatuju si to přesně, mm-hmm. ale tady to s tím kondenzovaným mlékem, to je jeden z těch postupů, který není správný. Mm-hmm. Jako na tu chuť není to ono. Mm-hmm. Tam myslím, že se to dělá někde z vajíček, musí se to vyšlehat ten sníh, a je tam spousta dalších ještě kolem toho procedur, a on to každý vám to neřekne. Jo. To je něco, teď odbočím, to je něco podobného, jako nevím, jestli jste někdy měl gofry.
0: Mm-hmm. Jo, vím, o čem mluvíte.
4: A to bez éček není křupavé a nenabublá to. Všechno to potom, ta sušenka, ta základní, na kterou se to dává, potom chutná jako amoleta, která jakoby je těžká, taková hodně masná, ale to, aby to nabublalo, napěnilo, tak jsou potřeba do toho dát nějaký kypřící prášek, a nejenom ten, a taky to jenom tak někdo nezveřejní, jakože neřekne vám to, aby to takhle chutnalo.
0: Chápu, ale aspoň teďka o důvod víc miluji Ečka, to se k tomu přiznávám, protože...
4: Já. A jelikož... Asi nezvyším,
0: asi tak. Moc děkuju za zavolání. Popřeju do Zlína, dobrou noc. Výroba byla náročná té zmrzliny, to už tady teď padlo. Co jsem si tady našel, potřebovala led, sůl, smetanu, cukr a spoustu ruční práce. To tenkrát, ano, tenkrát z Anglie z roku 1665. Jo, tam je jeden z prvních dochovaných receptů na smetanovou zmrzlinu, takže Evropa od té doby může slavit. Matematika nebyla moje silná stránka, takže pojďme si to odpočítat, přepočítat, určitě to bude nějaké skoro půlkulaté výročí. 1665. Jinak v 19. století přišly ruční zmrzlinové strojky a později průmyslové chlazení. Zmrzlina se tak dostala mezi... Čajová mi chutnala, pardon, teď jsem si vzpomněl. Čajová, kopečková, to si pamatuju, prosečně moje mládí. Pokračuju, kornouty se výrazně rozšířily po světové výstavě v americkém St. Louis v roce 1904. Z někdejšího luxusu se postupně stala jedna z nejoblíbenějších letních pochoutek světa. Já mám pravdu.

0: Řeknu vám, že se zmrzlinou to mám v životě tak asi jako s jídlem běžným. Nedělím se. Nedělím se, já vím, existují smutné oči, třeba Bára tady, která nám pochrupkává tady pod mixážním stolem, tak nedělím se ani s ní. Copak ona se mnou podělí? Nepodělí, v žádném případě. Volíme nejlepší zmrzlinu, ta nejlepší příchuť, nebo případně, kde jste jedli tu nejlepší zmrzlinu, která vám utkvěla v hlavě, a vzhledem k tomu, co jsem tak nějak jako poznamenal si tady a co jste zatím zmínili do vysílání, řeknu vám, že vás téma za A zaujalo, za B máte takové zmrzliny, které vás doprovázely mládím a dnes v pozdějším věku, taková fialková z Maďarska, Bulharska, řeknu vám. No, je to rarita, je to zážitek, je to mana, je to nebe v hubě. Kdo nám volá dál, dobrý večer nebo pěknou noc, kdo je tam?
1: Dobrý večer, tady je Helča z Chocerad.
0: Zdravím vás, Chocerady. Tak řekněte nám to, kde se tam prodávala ta Meruňková?
1: No, je to bývalý hotel Ostende, který teda bohužel už asi 18 let nejede. Býval to nejlepší hotel ze šlapadlama u řeky a zmrzlina byla mňam.
0: Takže nejenom ta Meruňková, jo, i další.
1: Ta Meruňková, no.
0: To počkejte, jako fakt, že tu Meruňkovou i vy si ji vzpomínáte?
1: No jistě, já už jsem za Zenitem.
0: No ne, tak jsem to nemyslel, to jako, tak, že byste, máte, víte co, tak zase jste moudrá na zmrzlinu, že jo, jako oproti dnešní mládeži, ale zajímá mě opravdu, jako to byla vyhlášená zmrzlinárna v tom hotelu?
1: Vyhlášená zmrzlina široko daleko. Byla tady i cukrárna v obci a ta jako, ta zmrzlina, sice tam prej měli dobrou zmrzlinu, ale protože já nejsem vyznavač zmrzlin, já je nejím. Ale tuhle tu Meruňkovou jsem asi třikrát měla.
0: Vidíte?
1: Ale to jste měl pocit, že máte utržený, vonavý, přezrálý meruňky ze stromu.
0: No celý sad v ústech, ano. A byla to smetanová nebo sorbetová? Jako taková ta ovocná
1: šťáva.
0: Smetana. A to tam prodávali jenom tu Meruňkovou?
1: Jenom tu Meruňkovou.
0: Ty bláho.
1: On tam byl, pan šéf hotelu byl na to velice šikovný.
0: Vidíte, milí posluchači, ani mě nevadí, že tady paní posluchačka nemá ráda zmrzlinu a že se teda nemusí a že vlastně by nemusela ani zavolat, ale jak poslouchá, vnímá a hned se připojí, tak se mi to líbí, spolupráce na 100%. Tak vám děkuju.
1: No po 22 nepřijatých hovorech.
0: Já za to nemůžu.
1: No a pak další výborná zmrzlina byla v Sázavě Černé Budy. Já už si přesně nepamatuju jméno majitelů té cukrárny, ale vím, že když jsme s babičkou jako děti chodili do Sázavy do kostela, tak odměna byla teda 2 kopečky zmrzliny. A protože já jsem tu zmrzlinu nemusím, jo, tak já jsem dostávala takovou tvrdou čokoládovou placku s oříškama.
0: Takhle ta zmrzlina by byla lepší.
1: Ano, tak hele, je to dneska 10 let, co mi umřel muž a ten teda byl přímo požírač zmrzlin, no. No, to jsme jeli třeba do Benešova a kde, kolem kterýkoliv cukrárny, tak si musel zmrzlinu.
0: No jo, tak to je můj člověk, to já musím taky. A teďka ještě, když si uvědomím, a není to snad ani zas tak dlouho, třeba když se jede směr jižní Čechy, tedy dobře projedeme Benešovem, tak se dostaneme přes Bystřici, přes ten kopeček, přes Čapák, pozor, jsme u Votic. A když byste otočila na Vrchotový Janovice a Sedlčany, a nedojela do Votic s tím pádem, tak vlastně tam hned vás počíhá jedna zmrzlinárna, vlastně nechci to, nebudu říkat ani název, ale taky výborná. A paní se bojí Báry tady. Mám vždycky z ní respekt velký, takže se jí rozklepe ruka, natočí toho víc.
1: No, jinak teda mám 2 pejsanky a vnouček si rád kupuje tu ruskou zmrzlinu do mrazáku. Nicméně minulý týden si dal ruskou zmrzlinu na talířek na konferenční stolek a šel si pro lžičku.
0: A tady někdo lízal jiný.
1: A než se otočil, tak bylo po zmrzlince. Zůstaly pouze opatky.
0: No, mají vaši pejskové výběrový jako vkus, jako zanechat oplatek, no tak stejně rozblemclí, že jo?
1: No je rozblemclí, ale to si s tím přeci nebudou zalepovat zoubky a pisky a tak dále.
0: A taky házeli potom ten pohled, jako kdo tam byl, jako kdo to udělal?
1: Ano, tak oni v tu chvíli teda dají ocas mezi nohy a zalezou si každá do svého pelechu.
0: Jo, a ukazují,
1: oni tam nebyli.
0: A ukazují zuby? Ještě mezi tím. Bára, když něco udělá blbě, a nebo ví, že se mi to nebude líbit, tak hned ukazuje zuby a má ocas úplně schovaný. A dělá, já jsem to nechtěla udělat, ale udělala jsem to, protože pán
1: přijde
0: to
1: tak chtěl. No jiná zmrzenáři, nechte si chutnat. Ať vám ty zmrzenky chutnají a zkrátka jednoduše pokračujte v krásném pořadu. A jiná, že teda chodce rady opravdu Ostende hotel byl vyhlášený dlouhý léta.
0: Děkuju pěkně. Dobrou noc.
1: Taky dobrou noc.
0: Moc příspěvku na téma zmrzliny, příchutě, druhy, koukám, tady to vidím, třeba Inka, dobrý večer, pane Honzo. Já miluju zmrzlinu a nejvíce ovocnou, vodovou, navíc si kupuji různé nanuky a zmrzliny vajíčkové v autíčku, které jezdí jednou za 14 dní, nemám ráda pistáciovou a nevyhledávám vanilkovou, můžu čokoládovou a děláte mi nepředstavitelné chutě před spaním. Přeji všem dobrou noc. Inka z Hradce Králové. No, nedá se nic dělat, ty chuťové pohárky, které máme, ty se potřebují trošku před spaním počechrat, že? Všem člověk na to myslí a hned by si dal. Ondra, dobrý večer, pane Honzo, nejlepší zmrzliné v sušici v pizzerii u Itala, tam se dá vybrat. Ital to tam potom dá do kornoutu sladkého nebo klasického, nejlepší zmrzlinu má citronovou příchuť. Ta, co dává křídla, vanilkovou, čokoládovou. Já mám rád jahodovou, citronovou. S pozdravem, Ondra, sušice. Myslím, že skupina Marcias taky k tomuhle tématu má něco říct.

0: Miluše z Ostravy, hezký večer, přeji všem. U mě vítězí vždy vanilková, této podobná stračatela, je vylepšená čokoládovou drtí. Pane Honzo, zavřete oči a představte si, že bydlíte v domě, kde se sejdete jedno patro, jste v cukrárně. Tak to je moje dětství. V létě každou neděli po obědě jsem jako dítě s termoskou. No jo, my jsme chodívávali taky s termoskou, sloužící pro zmrzlinou. Se běhla to jedno patro a za pár minut jsme mlsali. V zimě to probíhalo obdobně, ale byly i to zákusky. Koncem 60. let nám cukrárnu zavřeli a už nebyla nikdy otevřená. Dobrou noc, Miluše, děkuju. Eva, poslouchám, připomněli jste mi zmrzliny v zahraničí, kdy si v Bulharsku jsme si kupovali sladoled. A jednou jsme se nemohli nějak domluvit, protože Bulhaři mají obráceně ano, ne v pohybu hlavy, nakonec z toho vyšlo sladolec Niama. Zmrzlina nebyla, protože došla. V Tallinnu jsme chodili na zmrzlinový pohár, kdy nám zmrzliny posypali oříšky a polili karamelovou polevou, moc dobré. Pak si vzpomínám na zmrzlinu, když jsme byli po sametu v Benátkách, přesně si pamatuji, na malé městíčko, na náměstíčko, kde jsme si kupovali, to ještě platil italské liry. Loni jsem byla v Římě a průvodce nás zavedl do gelaterie a tam měli 200 druhů zmrzliny, opravdu někde poblíž Panteonu. Dala jsem si dva druhy, temnou čokoládovou a asi kokosovou, byly mňam, mňam, mňam. A kopečky tak kornout nandané, že zmrzlina kornout bohatě přesahovala a nespadla. Nebyla ani nějak zvlášť drahá, jinak mám ráda čokoládovou. Nedávno jsem si dala na pouti točenou, byla dobrá. Všechny zdravím, Eva. Evo, je pravda, že v zahraničí nějak úplně nekoukáme možná na ty ceny, ale když ono je to tak mrazivě dobré, že? No nic, popojedem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo nám volá další? Ano, už je třeba vybrat dalšího volajícího posluchače, posluchačku, třeba vás. Halo, halo.
2: Dobrý večer.
0: Ano, taky, zdravíme. Koho a kam?
2: Zuzana, Rumburg.
0: Zuzano, v Rumburku máte jaké chutě?
2: Různý.
0: Jako
2: ovocný, ano. Smetanový, ale já jako holka, teda od malička, tak miluju točenou mrzlinu. Dřív to se říkalo vodový zmrzliny, takže ovocný.
0: Ano.
2: Ale byly i výjimky, když jsem teda milovala, to byla Brusel, se tomu říkalo, ta je s alkoholem.
0: Mm-hmm.
2: Tak to jsem hrozně měla ráda. Potom teda ty family frošťáci, jak my jsme jim říkali, tak ty měli výbornou oříškovou zmrzlinu. Potom teda jsem milovala, a to už snad se nedělá, byly jahody v cukru, mražený. To nebylo takový klasický rozmixovaný pyré zmražený, ale opravdu kusy jahod. No a co úplně nejvíc miluju, tak je palačinka s ovocem, se šlehačkou a se zmrzlinou.
0: Je vidět, to jste mi teďka ještě taky připomněla, že jsem si dával, nevím, jak se to jmenuje, ale smažená zmrzlina, že měla těstíčko a vevnitř to bylo krásně takové napůl rozteklé, ale i zmražené, chuťově výborné. Ale to zase klasická zmrzlina, na tuto stejně nemá. Kolik tak zmrzliny sníte za rok?
2: Já jí moc nesním, jako v létě, jako si občas dáme, tak miluju teda citrónovou nejvíc. A pak, jak už tady jednou zazněl, tak teďkon slaný karamel, tak to je úžasná.
0: Citrónová a slaný karamel, moc krát děkuji, mám to zapsané. A že zdravíme i průměrného spotřebitele nebo konzumenta zmrzliny. Dobrou noc.
2: Dobrou noc.
0: No, koukám se ještě tady, točená nebo kopečková, jo, to je důležité. Jo, nikdo to neřeší, já to teda řeším, já radši točenou. Točená zmrzlina vzniká přímo ve stroji, který připravenou směs současně chladí, promíchává a vhání do ní vzduch. Proto bývá měkčí, lehčí a obvykle se nabízí jen v několika příchutích. Kopečková zmrzlina se vyrábí předem, skladuje se v mrazících vanách a obsluha ji porcuje nabíračkou. Může být hutnější a zmrzlinárna díky ní nabídne podstatně více příchutí a taky, promiňte, já vím, že se vás to netýká zrovna té vaší výrobny nebo prodejny zmrzliny, ale na Kopečkové se docela dost dobře vydělává. Jinými slovy. A nedej bože, když koncem 80. let v Praze otevřeli a prodloužili otevírací dobu italské.
3: V těchto dnech zahájila svůj první víkendový provoz také italská cukrárna ve Vodičkově ulici. Jde tedy o další provozovnu v centru města, jejíž pracovníci jsou ochotni poskytovat služby i o volných dnech. Vybrat si zde můžete ze 7 druhů ovocných zmrzlin a nejméně 20 pohárů, z nichž některé lákají již samotnými exotickými názvy, jako například Amoretto, Monza nebo Oria. Během května by zdejší sortiment měla obohatit novinka, připravovaná zmrzlina kiwi. Takže italská cukrárna, kterou můžete v sobotu navštívit od 10 do 16 a v neděli od 12 do 18 hodin, má od nynějška otevřeno bez zavíracího dne.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Bavíme se o zmrzlině, volíme nejlepší zmrzlinu. Zmrzlina jako slabost, no někdo to tak má. To je fakt. Zmrzlina, taková malá lidská slabost, někdo má rád klasiku vanilkovou, čokoládovou nebo jahodovou, jiný zkouší slaný karamel, mango, pistáci, levanduly, šmoulu nebo příchutě, které spíš možná zní jako takový chemický pokus. Pro někoho je zmrzlina jen rychlé osvěžení v horku, pro jiného je to vzpomínka na dětství. Prázdniny u babičky, frontu před cukrárnou, točenou do papírového kornoutu nebo nanuk z mrazáku na koupališti. A někdy stačí jedno, nestačí, jeden kopeč, tak to bych, až, no, jeden je málo. Pojďme radši k dalším volajícím sem k nám, koho vybrat, třeba vás. Halo, halo, halo, kdo tam?
1: Dobrý večer, tady je Květa z Táborska.
0: Zdravím vás, Květo.
1: A já celou dobu čekám, jestli někdo vzpomene na výbornou zmrzlinu v Kamenném újezdu.
0: Mm.
1: A zatím se nikdo neozval.
0: No.
1: Já to mám spojený, když jsme jezdívali z Tábora vždycky takhle v létě na otáčivé hlediště do Českého Krumlova na Divadlo, tak se stavělo za Budějovicama je kamenný újezd a tam v tom kamenném újezdu tam byla cukrárna a byly to jako v 60. 70. letech soukromí nějaký cukráři a ty tam měli opravdu výbornou zmrzlinu, tam stavěli všechny autobusy, které jeli.
0: Ne na čurání, na lízání.
1: ne, tam stavěli kvůli té zmrzlině a všichni si tam dávali tu zmrzlinu. Když se někdy trefilo, že tam před náma přešlo několik jako autobusů, tak taky jsme třeba museli čekat, než zmrzlinu udělali.
0: No.
1: Protože to měli všechno vypotřebovaní. No a měli tam asi 5 druhů jenom, ale oni si tam pekli i ty kalíšky, takový
0: wafle, nebo
1: nebyly kornouty,
0: ano.
1: Ale takový jako kalíšky. Na
0: ano, takové mističky, mističky třeba, dejme tomu.
1: Takový mističky to byly. Jako, no a ty byly ještě lepší než ta zmrzlina.
0: No, když si představím, že jsem měl autokarovým zájezdem do Českého Krumlova, no tak to je ale i cesta zpátky, rozumíme se. Jenom tam.
1: Cesta zpátky, potom to už bylo pozdě večer, to už cukrárna nefungovala.
0: Jo, tak to věděli, kdy zavřít. Tak to jo. A čím byla ještě zvláštní ta cukrárna? Jako měli tam originální příchutě, nebo byly nechemické, nebo byly, jaké byly ty zmrzliny?
1: No, oni měli jen asi tak 5 druhů, tehda se nedělalo tolika druhů, jako bývá teď, ale byly opravdu výborný a já většinou jsem si dávala čokoládovou a smetanovou. No a pak tam měli ještě taky, myslím, že tehda už bývala tam ta zelenkavá, taková ta pistáciová, ale no zase jsme museli, aby jsme tam nestáli dlouho, no tak jsme si každej dával tak většinou ty dva kopečky, oni měli takový jednokopečkový nebo dvoukopečkový ty kalejšky, jo. Takže jsme si dávali ten dvoukopečkovej a honem, aby jsme to jako slízali, než aby zase jsme nezdržovali ten autobus.
0: Já mám zavřené oči a s ním u toho, jaké to vlastně by bylo, kdyby tam projížděl Honzík, kdyby si dával zmrzlinu kopečkovou, pistáciovou úplně ne, ale kteroukoliv jinou, ano. A klidně zmrzlina. Vlastně to zmrzlina je prostě obecně pro mě božská.
1: No, My jsme tam opravdu jako vždycky se tam muselo zastavit, protože to už jako jsme se těšili pomalu víc na tu zmrzlinu, než na to divadlo.
0: No, samozřejmě i divadelní bůh to tak chtěl, tak to bylo jasné. Musel si vás nějak naladit a jinak než Kopečkovou to nešlo. No, je pravda, že výborným takovým ochutnávačem nebo člověkem, který miloval zmrzlinu, tak to je režisérka Věra Chytilová.
1: No, já myslím, z vyprávění ano. Pana Doležala, že jo?
0: Donutil, Miroslava Donutila.
1: Donutila, pardon, já jsem to
0: spěl. Ne, nevadí, všichni víme, o čem, co myslíte a vlastně o čem by se mohlo teď i mluvit, takže dobrou noc a děkuji vám.
1: Já taky, dobrou noc, děkuji, nashledanou.
2: No a staružina vou, jednu vanilkovou, jednu čokoládovou, jednu karamelovou, jednu stáčatelu, jednu bavkovou.
3: No prostě namenovala toho strašně, teď ti to dali na ten talíř a já to zaplatil. Ale to by mě samozřejmě tak nevadilo, že jo? Já jsem to platil rád, pán má platit dámě. Mě štvalo to, co bylo potom. Ona si to přinesla ke stolu a začala frflat. Říkala,
2: to vůbec není ostružinová to. Má tak otřesnou chuť. Jak ze švestek nebo z čeho. Bo tady tato čokoládová, to je z nějaký náhražky nebo z čeho. To je tak příšerný.
3: Říkám, co je příšerný, Věro, je to tvoje frflání, já už to nebudu poslouchat, mě to nebaví, já toto furt ještě platím.
2: Aby ses neposral.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, voláte tak, že z toho mám jednu pomerančovou v očích, jo, protože to, že k nám někdo volá, tak tady vidím šestkrát a oranžovou barvou. No, tak někoho zvolit. Kdo je na druhé straně? Tady Honza.
5: Tady Michal, Jižní Plzeňsko, dobrý večer.
0: Michale, dobrý večer. Jak velký jste milovník zmrzliny?
5: No tak, velký rozhodně jsem, jsou i mé děti,
0: ano, tak to je po vás.
5: No, je to asi genově založené.
0: Jistě, to se přenáší, to je jasné.
5: No a co se týká jako příchutí, tak u nás vede třeba maková zmrzlina.
0: Jo, to by se maková. Předtím Američan pokřižoval, protože by řekl, to není možné, to není I love you.
5: A oni tomu nerozumějí.
0: Jasně, já chápu.
5: Takže u nás vede maková, potom samozřejmě takové ty víceméně vodové, jako okurkové a z jiného ovoce udělané.
0: Ano.
5: Ale byli jsme v Lošticích, to je Meka Tvarušku, takže u mě vede i Tvarušku.
0: No, já jsem ji záměrně zmiňoval, to zrovna jsem teďka nějak zaznamenal nějakou reportáž v televizi, že právě cukrárna tam nabízí tuhle tu příchuť. Takhle smrdí ta zmrzlina stejně tak jako ty tvarušky, teda voní.
5: Ne.
0: Ne?
5: Ne. Tvarušky voní a zmrzlina mohu jako doopravdy odpřísáhnout, že vlastně to nebylo cítit pořádně. Já bych jich tam snesl mnohem.
0: Jako málo vyzrálá byla teda, jo, jinými slovy.
5: Málo vyzrálá, ano, přesně tak, že jste to Honzo úplně dokonale.
0: No, teda... Teď si zrovna přemýšlím nad svokrou tchýní, která dorazila do Prahy a ona miluje rum, takový ten, ale ten český, jo, který se vlastně nesmí jmenovat rum. A myslím, ano. Že jí by potěšila taková umová zmrzlina, aha. Aby, jo, že jí, ona říká, děkujem velmi pěkně za dárky, obzvlášť ty, které cinkají. A doufejme, že i příště přivezete ten nízkopercentní, lebo iba tak já můžem vypít celou flašu, o nič mi nie je.
5: Jo, takhle, no tak to už moc o alkoholu asi zřejmě tedy není ta flaška.
0: No, to je to. Ne, ona to sice tak jako drobí, nechci říkat, že alkohol, ne, vůbec ne, tak jsou cvičený, jo, a já se učím jenom. A nejde mi to samozřejmě. A nechci se zase učit na starý kolena úplně všechno. Ale děkuju za srdečkovou, teda olomouckou srdečkovou, doporučujete, jestli mi nebude chutnat. Tak nevím,
5: tak
0: ale...
5: Tak si mě najdete.
0: Já si vás najdu, Michale. A tu makovou ruším. V ten daný okamžik makovou ruším. Děkuju moc.
5: Je dobrý, taky dokonalá. Mějte se moc hezky a všem posluchačům krásnou noc. Zasledanou.

0: Koukám na příspěvky, teď mi tady skočil příspěvek Originál Gangster píše. O čem je tento pořad? Dobrá zmrzlina je mražená, špatná je rozteklá. Tam, co se neprodává ruská zmrzlina, určitě dělají Ukrajinci a tam, odkud volala ta paní, evidentně ještě žádní nedorazili. Pane jo, vy máte starosti, Originál Gangster. Samozřejmě ne každému dnešní téma v noční lince mohlo vyhovovat, ale v soudě podle toho, jak voláte, jak píšete, myslím, že se klaním k tomu, že vás to bavilo, protože jste taky dost zavzpomínali u zmrzliny a to fajn, že člověk si vzpomene na něco, co ho provázelo životem nebo provází životem, protože vzpomínky nám nikdo neveme. Pravda, vzpomínky někdy mohou zabolet, ale o tom je taky noční linka, máme i jiná témata, takže myslím si, že Evu potěším tím, která píše, že a po delším čase začala poslouchat noční linku, kterou moderuje pan Macon. Opětovně na začátku 13-minutový rozhovor sám se sebou, přihlouplé řeči, ani dnešní téma není zajímavé, možná tak do dětských vysílání. Počkám se na tu zítřejší noční linku, snad tam nebude znovu. Za chvilku vám řeknu, kdo bude vysílat a jaké bude téma a kde se společně zase příště uslyšíme, ale je třeba to uzavřít, to dnešní povídání. Kateřina píše: zdravím všechny příznivce zmrzliny, jako malá holka jsem si zapadíka kupovala Eskimo. Dneska stojí 17. Vyrábí se sice u nás v východních Čechách, ale největší fór je, že ten klacík v něm se vyrábí a dováží z Itálie. Zdravím. Vidíte, to by mě ani nenapadlo. Taky tady třeba mám tady Eva, zdravím vás Honzo, i noční linku. Zmrzku odmala mám ovocnou, vanilkovou, nemám ráda, pamatuju ze školky kopeček, 80 halířů za takovou malou hranatou mističku. Mám ráda jahodu, meruňku, malinu, kokos, mango, ořech a karamel, tu si kupuju za odměnu, když jdu na nákup. Zdravím z Krakonošova. Evo, jak často chodíte na nákup, by mě zajímalo teda, jak často si gratulujete a dopřáváte. Mám tady i třeba příspěvek od koho ještě. Dobrý večer, pane Honzo, za mě nejlepší zmrzlina italská, kterou kdysi dávno točili u bývalého priory v Chomutově. Nikde už jsem ji pak neviděla, nechutnala až jednou na filmovém festivalu ve Varech, ale ta cena, ale nelitovala jsem, byla smetanovo-čokoládová nebo jahodová. Jana, no i vám děkuji. Taky od vás telefon, to musí být, kdo se k nám přidá, 731 800 900, ať to máme komplet. Halo, halo, kdo jste? Představte se nám, tady Honza.
1: Dobrý večer, tady vaše věrná posluchačka Jitka z Brna.
0: Zdravím, Jitko, do Brna. Jaké tam máte chutě?
1: Vy jste mě tak vyprovokovali, protože nemám zmrzlinu, tak jsem si vzala studený jogurt z ledničky, trošku sirupu do toho a snědla jsem to z chuti jako zmrzlinu.
0: Ano, vážení posluchači, teď jste slyšeli smutný příběh z Brna, který vlastně vyřešil chutě, ale nenahradilo to úplně na 100%.
1: To no to jo... ne, ale tak trošičku, no.
0: Jakou zmrzlinu máte ráda? Točenou nebo kopečkovou, případně domácí nějakou svou?
1: No mám ráda ovocný.
0: Vodový, smetanový?
1: No, smetanový raději.
0: Smetanový, a takže máte nějakou konkrétní jako na mysli, že si jako jí pohlídáte, až je v akci, až je levnější, že si jí dopřejete, že si dáte celý ten kyblík třeba?
1: No tak to ne, to jsem si ani nikdy nekoupila takový kyblík, jenom vždycky točenou. A mám ráda ty jako citronovou a takový, no.
0: A jste ten ovoce. Typ, který rozmazluje své děti nebo případně vnuky, vnučky tím, že kupuje třeba polárkový dort? Já to třeba neměl rád. Polárkový dort.
1: Já to taky nemám ráda.
0: Takový jako vlastně
1: takže
0: nic.
1: Takže to nekupuju.
0: No tak zaplať pámu, správný názor.
1: A já naštěstí mám vnučky tady na neštěstí z Anglii, vnučku a pravnoučata. A ty druzí jsou taky daleko, no takže vidím jednou za čas a to musím dát na maminku, co by jim dovolila, nedovolila, takže to jsem omezená tady v tomto.
0: Dobrá, jakou příchuť si mám napsat, že je úplně podle vás ta nejlepší?
1: Tak já mám ráda ovocný, citronovou a jahodovou, nebo jaký jsou takový nějaký ty ovocný.
0: Uhum, píšu si to tady, citronová, jahodová. A že vám děkujeme pěkně za zavolání.
1: Mějte se krásně, ráda jsem vás, ráda vás taky poslouchám a držte se a mějte se a moc zdraví.
0: Taky, děkujeme, dobrou noc.
1: Naschledanou.
0: Já myslím, že čas si dát Hanu Zagorovou. Víte, ona má písničku velmi smutnou, tklivou, líto, je mi to líto, můžeme jí pustit tu písničku. Féťo, kopni to tam, ale zároveň pust vyjádření paní Hany Zagorové z Nebes o tom, jak ráda jezdila do zahraničí. Z jednoho jediného zásadního důvodu, protože tam mohla se zmrzlinou dělat, co chce, protože Hana Zagorová byla tak jako my, smrtelníci, úplně normálním člověkem a taky se někdy pokydala.
2: Když jsem venku, kde mě nezná ani pes, třeba já nevím, někdy v nějaký Americe nebo kdekoliv, tak to je úžasný, tak jdu a dám si zmrzlinu. A víš, že si můžeš to zmrzlinu dát?

0: Posloucháte Český rozhlas, zdravíme vás, přejeme krásnou dobrou noc. Vysílání s Honzou Macounem na technickém pracovišti s Petrem Kubalou. Řekněme si na rovinu, že všechno má mít svůj konec, tak budeme moc rádi, když to ještě s námi strávíte těch pár minut. A kdo bude poslední u telefonu? Halo, halo, Honza, pěknou noc.
1: Dobrý večer.
0: Ano, stručně, prosím, pěkně. Kdo je tam?
1: Ano, tady Ignác. My vás posloucháme každý rok takhle na dovolené. Já jsem moc rád, že jsem se dovolal. Tak já to vezmu z rychlovka. Když jsme jezdili na takové pivní čundry, tak je to Podštejn. A tam je skvělá zmrzlinárna, kde mají strašně vtipné takové slogany. Přistupte blíže, tady se blíže. A proletáři všech samý, vylište si a teď tu poštejskou zmrzlinu. Tak to jsem vám chtěl říct a ještě jednou děkuju pan Macron, že jsem se vám dovolal a mě vás rádi ty vaše pořady.
0: Děkujeme. Děkujeme moc, byl jste poslední, dobrou noc.
1: Díky, dobrou.
0: Já ještě vlastně to tak jako shrnu všechno, jak to vlastně dneska dopadlo. Nejoblíbenější chutě vás, volajících a vy, co jste psali v posluchačském hlasování vlastně... Zvítězila jahodová zmrzlina, kterou uvedlo nějakých 6 lidí. Za ním skončila čokoládová, citronová. Další posluchači obecně dali přednost ovocným zmrzlinám nebo zmrzlinám, které vašem pohárkům vyhovují vanilková, kokosová, taky slaný karamel se tady objevil, ale největší vzpomínání bylo přece jenom na tu meruňkovou. Řekněme si na rovinu, meruňková, ta z těch chocerat u toho neexistujícího, to, víte co, já jsem to vlastně za A, tam jsem ji nikdy nechutnal, za B, přišlo mi to stejně tak zvláštní, že tam vyráběli jenom tuto zmrzlinu, jako když se chodívávalo do Světozoru, že na pohár tady v Praze a tam vám natočili tu jahodovou, banánovou. No ale je to v dnešní době, když poodhlédnu od ceny, chutná stejně, ale mám pocit, jako kdyby se tam vysypal celý cukrovar do toho. Ale děkuju pěkně, zmrzlinové štěstí tady bylo. No předělíme a rozloučíme se. Končíme. Já se ještě podívám, kdy se uslyšíme příště, nebo kdy, kdo vysílá. Všechno tady pro vás mám, opouštíme zmrzlinu, děkuji pěkně, na koho se nedostalo, koho jsem nepřečetl do vysílání, omlouvám se, bylo vás opravdu moc, třeba se k tématu zase někdy vrátíme. Mimochodem další vysílání pro vás bude mít Borek z Brna a téma Takhle jsme si hrávali. No to je docela fajn, vzpomínání v noční, už dnešní lince, hodinu před půlnocí. Já se ještě podívám, kdy se společně uslyšíme příště. Nebude to dlouho trvat, nebude. Tady jsem si to poznamenal na svém profilu na sociální síti Facebook. Ano, Jan Macoun, pomlčka moderátor. První v životě jsem tam přidal témata na celý měsíc. Ano, už to tady mám. Uslyšíme se v úterý 4. 8. hodinu před půlnocí a téma podstatně složitější. Vážně.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: V našem pořadu se věnujeme předním komikům a hercům, kteří kdy dělali dobrou zábavu. Ale měli bychom také říct, že za jejich úspěchem stojí i ti druzí, ti v pozadí, ti, co jim přihrávají. A jednoho takového vám dnes představí Patrik Rozehnal. Zaslouží si totiž být stejně tak nasvícen na scéně, jako třeba Felix Holzmann. Víte, kdo se narodil 19. července roku 1924?
2: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
1: Byl to Franta Univerzál.
2: Co kdo?
1: No, náš komik.
2: Tak dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
1: Tak jinak, jak se jmenujete vy?
3: Já jsem doktor Vobtáhlo.
1: Tak to jsem chtěl asi mluvit o vašem bratrovi.
3: Dívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl.
1: Ale jen si vzpomeňte, František Budín. Budín.
3: Nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo. Musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
1: Tak to budete koukat. Povíme si o Františku Budínovi, který léta dělal partnera Felixu Holzmannovi. Co tomu říkáte teď?
4: Ale že koukám jako blázen.
1: No, to jsem vám chtěl říct už na začátku.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Řeč bude tentokrát o Františku Budínovi, který se narodil, jak už jsem prozradil, 19. července roku 1924 a přátelé a kamarádi mu říkali Franta Univerzál. Měl povahu dříče a naprostého perfekcionisty. Přestože zábavě zasvětil celý život, ne všichni si na něj úplně vzpomenou, protože první, kdo stál ve světle

0: reflektorů byl hlavně Felix Holzmann. S ním spojil svůj mediální úspěch právě František Budín. Potkali se v Litoměřicích, kde taky poprvé spolu vystoupili.
1: Já budu dělat soutěž s obecenstvem, můžete se té soutěže zúčastnit a můžete něco vyhrát, získat nějakou cenu.
2: Jo.
1: No ovšem.
2: A to bych mohl něco vyhrát taky u toho?
1: No říkám, že ano.
2: Jo.
1: No.
2: No tak to jo, to bych se zúčastnil.
1: No tak pojďte sem k tomu mikrofonu, já vám dám příležitost, abyste viděl, že to není tak jednoduchá věc, jak se domníváte.
2: A to bych mohl něco vyhrát, říkáte?
1: Říkám, že ano, protože právě teď tady bude kviz.
2: Aha, no tak to jo, teda kdo tady bude?
1: Co kdo? Kviz, neznáte kviz?
2: No kviz je jasno, ano, takový malej blonďák. To je,
1: ale jo. Ne, kviz je zkrátka hádankové soutěže.
2: Jo, tahá, no. Já už vím. Jo.
1: Podívejte se, soutěžící dostane otázku, na kterou se kviz snaží odpovědět.
2: Ano, ano.
1: A kdo má nejvíce správných odpovědí, získá body a podle ohodnocení dostane cenu.
2: Cenu, získá... jo, tak to bych se zúčastnil, ano, to já dovedu, dobře. Samozřejmě to není žádný.
1: Tak já vás ovšem nejdříve seznámím s otázkami, bude jich celkem 6. 3 otázky pro vás budou z oboru, který věřím, že... To se otáčíte pořád.
2: Ne, koukám, že jsou ty ceny, víte?
1: To donese pořadatel po skončení soutěže.
2: Aha, tak potom, no, dobrý.
1: Tak začněte třeba vy, dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
2: Ano, ano, takže já se vás něco zeptám, že jo? A
1: ano.
2: Hned můžu něco vyhrát.
1: No ne, počkejte, to je na zkoušku.
2: Jo, takhle,
1: aha. Vy budete odpovídat, pak můžete vyhrát.
2: Jo, takhle, aha. Takže se něco zeptám, cokoliv, to je jedno,
1: no,
2: že jo?
1: No to je jedno, co vás zajímá, nebo co chcete vědět, tak na to se můžete zeptat.
2: Ano, co mě zajímá, nebo ano. Tak. Tak mě třeba řekněte, to by mě zajímalo, kdo mě včera vypil ten rum ve špajzce.
1: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
2: Jste říkal, že se můžu ptát cokoliv, no.
1: No cokoliv, ale cokoliv ten soutěžící může znát. Podívejte se, abyste přibližně pochopil, o jaké jde soutěžní otázky.
2: No.
1: Tak nejdříve já se budu ptát vás.
2: No, tak se něco zeptejte, no, teda.
1: Tak řekněte mi například, kde je Zanzibar.
2: Zanzibar?
1: No, ano, Zanzibar.
2: Ano. Tak Zanzibar tedy, a to jako přesně, že jo?
1: No přesně, to je Zanzibar, přesně.
2: Tak Zanzibar přesně, já nevím, já tady tak ty putiky neznám, takže přesně tady jako...
1: Podívejte se, pane, Zanzibar není žádná putika, ale no. Ostrov u Dar es Salaamu.
2: Ano, u jakýho salámu?
1: U Dar es Salaamu, to je město v Africe.
2: Jo, v Africe, ano. No ale jak já můžu vědět, že Zanzibar je u nějakého města ze salámu, když jsem tam v životě nebyl?
1: Podívejte se, to nehraje roli. Otázku se správně nezodpověděl. Nemáte žádný bod, ptáte se vy mě a je to.
2: No jo, žádný bod, tak to nemůžete dát takovýhle divný otázky taky. Salámový, že jo? To se zeptejte něco lehčího, že od ceny, a ne no, takovýhle...
1: Dovolte, já se domnívám, že to nebyla těžká otázka. Ale když se tak vám dám jinou podobného druhu.
2: No něco, co vím, a ne takovýhle divný.

0: Abychom si trochu vysvětlili, jak se vlastně potkal František Budín s Felixem Holcmanem, měli bychom začít právě u pana Holcmana. V roce 1949 jako herec u Ochotnického divadla se dostal třeba i k hlavní roli v Charlieově tetě, což prý tenkrát bylo něco jako bomba. Holcman měl prostě štěstí. Takové hry se už v tehdejší době nehrály, ale jejich ochotnický režisér se dobře znal s jedním soudruhem, který jisté hry tenkrát nepovoloval nebo povoloval. A tak hráli Charlieovu tetu, ale jen po dobu 2 měsíců. Sice bylo denně vyprodáno, někteří šli dokonce 5krát a fronty se stály i přes noc, jenže nakonec bylo představení zakázáno s odůvodněním, že prý na lidi působí jako morová nákaza. Proto potom hráli takové veselohry jako Těžká Barbora, Balada z hadrů a podobně. I ty ale byly brzy staženy. Úspěch se prostě nepromíjel. Po těchto malých divadelních úspěších napadlo Felixe Holcmana dát dohromady nějaký komický monolog a jezdit s ním jako komik po estrádách, které byly v tehdejší době velice žádané. Rozhodl se, udělal to a uspěl. V estrádní skupině z Ústí nad Labem, ve které účinkoval, vystupoval taky tenkrát jako konferenciér a manipulátor František Budín. Hned po svém druhém vystoupení mu Felix Holcman navrhl, jestli by se s ním nechtěl dát dohromady a vytvořit nějaký ten komický výstup. On na to přistoupil a tak Felix Holcman napsal jejich vůbec první společný dialog s názvem Benjo.
1: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
2: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
1: No ale na co smyčec?
2: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
1: No ale na co smyčec?
2: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
1: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
2: To nejsou housle?
1: No ovšem, že ne.
2: A co je to?
1: No to je banjo.
2: Co?
1: Benjo.
2: Benjo?
1: No ano.
2: Tohle to?
1: No to je benjo.
2: To je benjo tohle?
1: No samozřejmě.
2: Podívejte, benjo. Hezký benžínko to je, co?
1: No je to takový lahodný hudební nástroj.
2: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa bych řekl, co?
1: Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
2: No ne, je to menší, no je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, že to je, mládě.
1: Z banjo a basa, to
2: no ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
1: Koukám jako blázen.
2: Co říkáte?
1: Ale že koukám jako blázen.
2: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
1: Prosím vás, housle, dejte to.
2: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
1: no jo,
2: housle.
1: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
2: No jo. No. Nebo s jiným taky, že jo?
1: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
2: To je jedno, ano, prostě se smyčcem.
1: No. A na banjo se brnká.
2: Brnká, ano.
1: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
2: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. Ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
1: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
2: Vy tomu nerozumíte, pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
1: Vy jste z hudební rodiny.
2: No, bodeď. Táta hraje taky.
1: Váš otec také.
2: No.
1: Celá rodina hudebně no. Nadaná. No.
2: Táta je taky ladič pian.
1: Ladič pian dokonce.
2: No tak on je víc pian než ladič, víte. Všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
1: Vy máte syna.
2: Syna
1: jste se ani nepochlubil, že máte syna.
2: No. Kluk je to.
1: No když je to syn, tak je to kluk. No, tak prosím.
2: A chytrej kluk je to.
1: Tak. Jako táta, no. Že jo? No jo.
2: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřil, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
1: No tak zima, sichravo.
2: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
1: V té zimě, ne?
2: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
1: no,
2: víte?
1: No, já chápu, jo.
2: Tak vám hned povídá, bude padat níh, povídá.
1: No,
2: a uděláme hulála.
1: To je ale roztomilý. No,
2: tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že by mohl dělat hulála.
1: No, to je ale chytré dítě, no jo. A kolik pak je mu roku?
2: Teď mu bude 14 let. on má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste tak doporučoval, něco podobného, jako je tohle banjo?
1: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
2: Co takovou brnkačku?
1: No tak
2: nějakou...
1: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
2: U koho myslíte?
1: No jak to u koho? Ukulele.
2: Ukulele?
1: No.
2: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
1: No člověče, jaký Kulel?
2: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
1: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
2: Je tak, ano.
1: No.
2: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
1: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
2: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, jo? Ale jak si ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
2: Neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
1: Věče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale ukulele.
2: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám banjo, já říkám banjo, jo? Kde ten pan Kulel bydlí?
1: Ne, vůbec nikde nebydlí.
2: No prosím vás, vy si se mě děláte legraci už od začátku.
1: No jak vám to mám vysvětlit?
2: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo a jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, ví. Tady si zatím hrajte na šmitec, ví, ukulenej.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Řeč je tu dneska o úspěšném tandemu Felixe Holzmanna s Františkem Budínem. A právě na toho druhého se dnes trochu víc soustředíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jejich první výstup, nazvaný Banjo, který jsme slyšeli před písničkou, měl hned na poprvé obrovský úspěch. A tak začal Felix psát pro Františka a sebe hned další dialogy, taky úspěšné. Začali prostě pracovat ve dvojici. Nejprve jezdili po estrádách v Ústeckém kraji, později, když už měli dobré jméno, začali účinkovat i v různých varieté, v Čechách i na Moravě. Třeba ve varieté Orfeum v Karlových Varech, ve varieté Rozmarín v Brně nebo v Praze u Drahňovských. Povídali si například nad domácími úkoly syna, třeba o ptácích. Co o nich ví Felix Holzmann?
2: Je, ale jo, to jo, jo. No jo, ptáka já poznám na první pohled.
3: Jak by ne?
2: No já.
3: A co takhle papouškům, rozumíte?
2: Papouškům jestli rozumím?
3: Jo.
2: No tak, když mluví pomalu, tak jo.
3: Ale ne, já myslím jako, jestli máte nějaké znalosti, totiž kluk tady má napsat něco o papouškovi, víte, jestli něco nevíte bližšího, nebo tak.
2: Aha, no tak to jo, to vím, no tak vím například bezpečně o nich, že jsou špatně k sehnání.
3: Tak,
2: no, jestli chcete... Já jsem si chtěl právě taky koupit papouška, víte?
3: No tak, jestli chcete, já vám ho seženu.
2: Jo, vy byste mohl.
3: No všem.
2: Aha,
3: no. No a vy máte papoušky rád?
2: No tak já jim všecko, což to chcete.
3: Pane Šlaušek, přece byste nejet papouška.
2: No ty nechutnají špatně, nemyslíte.
3: Pro Krista pána,
2: jsou dobře nadívaný, chutnají dobře.
3: A vy už jste jedl papouška?
2: No vy děláte, jako by to bylo něco jedovatýho. Ten chutná jak kanárek, prosím vás.
3: Nevíte, co takový papoušek stojí?
2: No to já nevím, já ho dostal zadarmo.
3: No, ale ten stojí několik tisícovek.
2: Několik tisíc?
3: No všem.
2: Papoušek,
3: no.
2: Jo. Je to možný? A že mi to ten papoušek neřekneš samostně?
3: No, abychom se vlastně dostali k tomu úkolu, pane Šlaušek. Tady má ještě kluk něco, nějakou otázku, kde je nejvíce rozšířen tučňák patagonský. Nevíte náhodou?
2: Tučňák patagonský?
3: Jo.
2: No tak to vám můžu říct, ano. Ten je, myslím, nejvíce rozšířen na zadní části.
3: No, dobře, ale to je jako míněno, kde se nejvíc vyskytuje.
2: Jo, kde se nejvíc vyskytuje. No tak ten ano. Se vyskytuje nejvíc, kde je ho početně nejvíc, víte?
3: No dobře, ale kde to jako je, to chtějí vědět.
2: Aha, kde to je, no tak přesně to nevím, ale myslím, že to je někde u Tábora dole, nebo kde to je.
3: Ptáci, jak je vidět, vám taky asi moc nejdou. No. Tady má kluk ještě nějakou otázku o zajících, nevíte něco bližšího o zajících?
2: No tak o těch vám můžu říct dost o zajících,
3: no. Tak aspoň to.
2: Ano. No tak zajíc například, ten je zase nejlepší na smetaně.
3: Ale ne. To není míněno, já myslím jako, že zajíc je hlodavec,
2: ano.
3: Že je divoký a tak, víte?
2: Jo, zajíc,
3: no,
2: jo.
3: Všem, no přece zajíc není domácí zvíře.
2: Ne, to není zvíře domácí zajíc, pak. Zajíc je zvíře přespolní. No ten se stravuje venku, na polích zajíc. Ano, takhle venku v přírodě a v přírodě taky hlavně se na něj pořádají medvědí hony.
3: Prosím vás, pane Šlapšek, snad zaječí hony, ne?
2: A nebo zaječí hony, no. Protože vlastně medvědí hony se dělají na srnky, že jo?
3: Takže, ale medvědí hony se pořádají na medvědy.
2: A nebo na medvědy, no to je jenom, může dělat každý, jak chce, že jo? To je...
3: No a kdy takový zajíc má hájení, to náhodou nevíte.
2: No tak hájení, to vám můžu říct, ano.
3: Jo.
2: Zajíc má hájení přesně v době, kdy se ty zajíci nesmějí střílet.
3: No to já vím, ale kdy to jako je, kdy se nesmějí střílet?
2: No to je právě v době toho hájení, víte? To se smějí střílet jenom samci, protože samičky jsou březí.
3: No tak to ani nevím.
2: No jo.
3: No jak se pozná, že to je sameček, anebo jestli je to samička?
2: No to se pozná, když běží von, víte, tak je to samec, a když běží vona, tak je to samička. No.
3: A jakýho věku se takový zajíc dožije, to náhodou nevíte?
2: No tak ten se dožije věku podle toho, v jakém věku se zastřelí, víte?
3: Dobře, já myslím jako než se zastřelí.
2: No tak než se zastřelí, tak to žije celý život, až potom chcípne potom ten zajíc.
0: Takový. František Budín se stal na dlouhá léta jevištním souputníkem Felixe Holzmana. Jejich projev do sebe padá jako klíč do zámku. Vztah této pódiové dvojce připomíná klasické spojení klauna a ředitele cirkusu. Budín ten zastupuje to věcné chápání, Holzman pravý opak. Jejich scénky jsou propletencem přístupů, co chvíli o sebe křísnou, zauzlují se a Holzmanova nechápavost pak vytáčí vaší bráně.

0: Prosím vás, koho tady hledáte?
1: Co říkáte?
0: Ale koho tady hledáte?
1: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou?
0: Podívejte se, za prvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
1: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval, víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
0: No neviděl, já ho ani neznám, jak vypadá vůbec?
1: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
0: Skoro normálně?
1: Ano, takový malý blonďák je to.
0: Malej blonďák?
1: Ano, obarvený na černo.
0: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
1: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
0: Otazník?
1: Ano, ano.
0: Jaký otazník?
1: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa.
0: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
1: Vlastně dotazník.
0: No jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
1: Byl tady?
0: No ptal se po vás, a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
1: Jo,
0: no.
1: A to je tak, že jste to neřekl hned, člověče. No. A vyplnil mě to všechno?
0: No tak to já nevím.
1: No to... nevím, jak to víte jen tak na půl, jak to, že mi to celý nevyplnil. No,
0: tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
1: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte jen tak na půl, jak mě to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
0: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
1: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je hned, to je, já to jen tak prolítnu, to je... Hned to bude, ano, já to jen tak, to je celkem jasný tady všecko, ano.
0: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
1: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
0: Ano.
1: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
0: Ano.
1: Ano, tak
0: sem přijde jméno.
1: Jméno, ano, to myslím jako moje jméno, že jo?
0: No vaše jméno.
1: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, no. Víte. Tadyhle, kde den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
0: Ne. Jenom kdy a kde.
1: Vlastně kdy a kde,
0: no,
1: ano.
0: No, podívejte
1: ano,
0: se
1: to,
0: tady.
1: Ano, to jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
0: No, všem, že
1: no, ale já rozumím, ano, takhle.
0: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
1: ano.
0: Sem napíšete, kde jste se narodil.
1: Ano.
0: A tady, kde je místo,
1: tady.
0: Vlastně obrácený, tady,
1: že jste se narodil. Ještě, vy jste mě chtěl, já už no. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa předost, co?
0: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo.
1: A jo, jsem na to místo, na to místo, ano, to je jasné, to je jasné. Já to jen tak prolítnu, kdybych náhodou něco, ano. Jo, víte, co je tady tohle? F cheese občprůk.
0: No to je zkratka.
1: Jo?
0: No a to znamená evidenční číslo občanského průkazu.
1: Ano, ano. A tadyhle, kde je to ečvíčo, kvečvíčo,
0: F-číslo,
1: zkrátka, to je zkratka. Přijde sem, zkrátka, ta zkratka, ano.
0: No to číslo.
1: Ano, to číslo. Já to tak prolítnu, víte, když náhodou to je, hned to bude. S kým žiješ ve společné domácnosti? Počkejte, já si to hned napíšu. To Amálka Vemínková.
0: A tady vedle hned připište manželka.
1: Jo, to víte, já tam budu psát manželka a přijel na to, že to není pravda a bude z toho nějaký...
0: Tak no tak když to není vaše manželka, tak tam napište družka.
1: Co?
0: Družka.
1: Družka?
0: No ano, to je žena, se kterou prostě jenom žijete, není to vaše manželka. Podívejte se, tady na to máte manželka, druh, družka, snoubenec.
1: A jo, tady to je, ano, ano. No jenom, že tolik nás není, víte? Například snoubence já vůbec žádného nemám.
0: Podívejte se, to tady škrtnete a necháte tam tedy jen tu družku.
1: Ano, tu družku a tu manželku, že jo?
0: Co pak vy máte mimo družky ještě manželku?
1: No samozřejmě, přece nemůžu být jenom družku, ne?
0: No já jsem si myslel, že vy nejste žena.
1: No tak sem a nejsem, no jak se to jmenuje, že jo?
0: Jak to sem a nejsem?
1: No já jsem to, víte, já jsem v rozvodovodu, ne v rozvodu.
0: Jo, vy se rozvádíte, no jo. A už jste dlouho žena?
1: No už dlouho, no. Už skoro půl roku.
0: Proč se dáváte rozvádět?
1: No tak z různých důvodů, no. To víte, že bych se pro nic za nic nenechal rozvíjet.
0: No jo, no tak to je pravda, no.
1: A přijela manželka, víte, chce na mě pořád jenom peníze, víte, peníze, nic než peníze.
0: Prosím,
1: moře peněz na mě chce pořád, no.
0: A na co vaše manželka potřebuje tolik peněz?
1: No to já nevím, no já jsem ještě žádný nedal, to víte.
0: A kvůli tomu se rozvádíte?
1: No tak ne, jenom kvůli tomu jsou tady ještě jiný důvody, že jo, jsou různé, no.
0: Ne.
1: třeba manželka, víte, chodí celý noc jenom po hospodách a tak.
0: Prosím vás, ona tolik pije?
1: Ne, ona mě hledá.
0: Podívejte se, ale rozvádět se má člověk jenom, když má nějaký pádný důvod. Kdyby vaše manželka byla nějaká divná nebo nesnesitelná žena,
1: je budiš, pravě, ale... divná.
0: Jo.
1: Jako tuhle například, víte, se manželku políbil. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se, no tak co?
0: Kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
1: Ale mou ne, já nevím, či to byla. Ale...
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas a jeho vysílání teď patří i skvělé dvojici František Budín a Felix Holzmann. Felix se už znáte z našeho vysílání dobře, ale dokázali byste to samé říct o Františku Budínovi?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: František Budín byl dříč a jak o něm kamarádi říkali, dělník kultury. Hodně věcí, které s Felixem pak použili, také vymyslel on sám. Měl skvělé nápady, byl nekompromisní a vždycky připravený. Byl to takový motor, všechno organizoval, Felix se dokonce na představení vozil autem. Holzmann pak všechno dokonale vymýšlel, secvičil a dal dohromady. Prostě šlo jim to geniálně, jen si to poslechněte.
2: Co kdybych třeba tady řekl ještě jednu báseň, když už jsem tady.
3: Vlastní nějakou básně?
2: Já jsem sám složil, ano.
3: Jo, vy jste skladatel.
2: Já jsem skladatel uhlí a brambor.
3: No počkejte, říkáte, že jste složil básně.
2: No to mě mimo toho, ano, ještě to.
3: No tak jste skladatel.
2: Ano, skladatel.
3: A já nevím ovšem, o jakou básně jde, vy si to uvedete sám?
2: Mám to teda, myslíte to?
3: No ano, tu vaši báseň.
2: Jo, tak já řeknu tu báseň.
3: No,
2: tady,
3: prosím.
2: Já řeknu celou, já mám čas, že jo, já to řeknu celý. Vážení přátelé, zarecituju vám báseň, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Loučení. Loučení. Báseň ode mne. Sakra, jak ono to jenom začíná. Dneska ráno v posteli jsem to ještě věděl. Já se přece zase nemůžu lenout do postele, sakra. Jo, já to mám někde napsaný tady. Vaším přáteli, Loučení. Báseň ode mne. Ne, to není ono. Potvrzení, že jsem normální. Vaším přáteli, Loučení. Báseň ode mne. Nezaplatíte-li i hned činži. Ty není ono, sakra. Tady to mám. Loučení. Báseň ode mne. O, jdeme. Blbý písmo tohle, ale... Odejda. Ne. Dejdu. Jo, odejdu. Odejdu stranou. Naschledanou.
3: Vidíte, že to mělo... Vidíte, že to mělo hodnotu. Jsem vám říkal přece, poezie se tady líbí. Nemáte ještě nějakou vlastní báseň?
2: No já dovedu ještě za něco vážného jenom.
3: Vážného? Je to hodně vážný.
2: Smutný.
3: No tak já se domnívám, že zrovna tak hodně smutný to je.
2: Hodně.
3: No tak můžou taky jednou plakat.
2: Já řeknu tu smutnou.
3: Jo.
2: Vážení přátelé, jelikož vidím, že se zde poezie líbí, dovolte mě, abych vám ještě zarecitoval baladu, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Balada půlnoční. Půlnoc byla z věže dolů. Bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. A když zazněl zvonku tepot, bylo slyšet lásky šepot. Hromníkova dcerka mladá v podvečer svatého rocha vítala tam svého hocha. Milenci si v náruč vlítli a tma byla jako v pytli. A když táhlo skoro k ránu, v dálce bylo slyšet vránu. Jak i nocí temnou křída šuměli, milenci dolů, dolů z věže čuměli. Zlý, ach zlý, se měla v noci trudný, seš pro mě nějak příliš chudý, vece hrobníková dcerka. Neboj se, má milá, já dotáhnu to na kaprála a pak všechny nápadníky zaženu a vezmu si tě za ženu. A jak dořekla to slova, někde v dálce houkla sova. Milá se jí tolik lekla, že se přes žbrmblení smekla a pak jako stádo volů zřítila se z věže dolů. Milenec křík, Ježíš, ty tam mrtvá dole ležíš. A pak ke své záhubě skočil dolů ponou. Roztáh se tam jako dřevo. Konec balady a odchod vlevo.

0: František Budín ale nevystupoval jenom s Felixem Holzmannem pro to dospělé publikum. Pracoval i s dětmi. Jeho dětské pořady prý neměly chybu. Měl jich spoustu a děti uměl vždycky zaujmout. Na ty své pořady vodil i své děti. A mezi jeho další dovednosti patřila kouzla. Hrál si na kouzelníka. Vždy byl ochotný, velice slušný, takový ten člověk ze staré školy, jak se říkávalo. Každé pracovní jednání bral velice poctivě. A Holzmanna na začátku dost táhl, než se z Felixe stala ta úplná televizní hvězda. František Budín byl zásadový. Některé věci ze současnosti nemohl překousnout. Tedy to, co se týká morálky a mezilidských vztahů. Ještě ve svém pozdním věku, když s dětmi dělal představení, tak pak říkával, no a teď udělejte stojku. Já už nemusím, já jsem starý. Když pak děti křičeli, musíš, tak je pochopitelně udělal. A jeden čas taky uváděl ústeckou country skupinu Severní stíny s Jindřichem Šťáhlavským a Petrem Hořejším. Ale my se vrátíme zase za Felixem Holzmannem.
1: Prosím vás, zpívat, tak mi ale řekněte, co tady chcete dělat. Zpívat.
2: No, vy jste zakouřil, nemáte tady vajgle nějaké.
1: No, dovolte, nemůžete na jeviště během programu kouřit. Ale vám bych kouření ani vůbec nedoporučoval.
2: Proč?
1: No proč? Co pak vy nevíte, že kouření zkracuje život?
2: Kouření?
1: No ovšem, kouření zkracuje život.
2: Jo?
1: No.
2: Jo, vy to nemůže zkrátit.
1: Podívejte se, víte, kolik jedna jediná cigareta obsahuje nikotínu?
2: No jo, to nemůže zkrátit
1: no,
2: život.
1: Ale ten nikotín je škodlivý zdraví. Kupte si například krabičku cigareta, co tam máte napsáno? No, škodí zdraví.
2: No jo, no to víte, na lopatu vám to nenapíšou, že jo? Ale to nemůže zkrátit život, prosím vás, já vám můžu dát příkladu různých. To byly například dva bratři,
1: no.
2: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
1: Tak to je čirá náhoda.
2: Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu bylo 6 měsíců, že jo. S tím vůbec nemá nic společného s kouřením, nehledě na to, že já nemám strach, že bych umřel. My už máme takový zdravý rodinný kořen, že jo, já mám například dědečka, tomu je 103 let.
1: Kolik?
2: 103.
1: 103 roku?
2: No.
1: Ty ale požehnaný.
2: No, vidíte, teď se bude ženit.
1: Prosím vás, takový nesmysl, 103 roku a on se chce ženit.
2: No, on nechce, no, ale on musí.
1: Já už jsem vám říkal několikrát, že mě nezajímají vaše rodinné záležitosti, pochopte to.
2: No
1: mě zajímá, co budete dělat na jevišti.
2: No jo, a co já tady mám dělat? Já nejsem žádný zpěvák, vy jste mi tady uvrtá. Jo, já jsem vynálezce, tak si tady dělejte, co chcete. Já teď
1: cože jste?
2: Vynálezce. Jako
1: jste vynálezce?
2: Zlepšovatel. Jako
1: no dobře, a na jakém poli?
2: Co?
1: Na jakém poli?
2: Ne, na poli ne, já takhle...
1: Já myslím, v jakém oboru máte nějaké praktické vynálezy nebo patenty?
2: Je to různé, všelijaké praktické a nepraktické.
1: Můžete se tak vysvětlit obecenstvu, o jaké vynálezy
2: asi... No to různé věci jsem vynalez, ono všelicos, no teď jsem vynalez například takovej tento nonceton. No zkrátka, aby se to nemuselo věšet nahoru, tak se to nechá ležet dole. Různé takové, no. Nebo jsem vynalez například takovej hrníček, který má to ouško dovnitř.
1: Prosím vás, nač takový vynalez hrníček a ouško dovnitř to nechám?
2: No, to by se to neurazilo právě. No různý, no, nebo jsem vynalez například umělé kuří v oko.
1: Umělé kuří v oko?
2: Umělé kuří v oko.
1: To je váš vynalez?
2: No, to je.
1: No, ale k čemu takové umělé kuří v oko může sloužit?
2: No to je, to vy neznáte
1: umělé. No to já neznám.
2: Vy neznáte?
1: No tak neznám.
2: To je taková malá kulička skleněná.
1: Ano.
2: A tu když si dáte do boty,
1: no,
2: tak vás to tlačí jako opravdový kuří v oko.
1: A to jako vy si myslíte, že ten váš vynález nosí tu skleněnou kuličku v botě,
2: no,
1: aby to někoho tlačilo, že to je nějaká slas?
2: No, slas, co myslíte, když to tak celý den nosíte v botě a večer, když se pak můžete zout, jak to dělá dobře.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ještě vás k smíchu probudí František Budín. Aspoň v krátkém povídání a taky ukázce, kterou máme připravenou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Musím ale také říct, že ve svém životě měl i smolné okamžiky. Kdysi totiž přejel opilého muže a šel za to i do vězení. Pech měl také tehdy, když jeho byt na Střekovském nábřeží v Ústí nad Labem zaplavila voda. Přišli povodně. Vytopili mu garáž a zničili archiv fotografií z jeho uměleckého života. Velká voda mu v podstatě pohřbila jeho vzpomínky. Všichni v jeho okolí o něm tvrdí, že je zosobněním profesionála v umělecké branži. Svému kumštu dává vše. A diváci ho za to měli vždycky rádi. A on zas byl rád, že mohl hodně dlouhý čas tvořit 50% slavné komické dvojice Felix Holzmann, František Budín.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Jak se vede?
2: Ale no tak, děkuji. A vám?
3: No tak mě celkem taky děkuju, no. To by tak chtělo někam k moři.
2: Ano.
3: Hlavně dost blízko k moři, že ano.
2: A jo? Já tam asi letos pojedu.
3: Jo? A kam jedete?
2: Ale tam co loni.
3: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
2: V Jugoslávii.
3: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou bejt.
2: A vy už jste tam jednou byl?
3: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou bejt, víte?
2: Jo, tak. Jel jste tam jako namířeno.
3: A? Co?
2: Jel jste tam namířeno, ne?
3: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
2: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
3: Ne, já jsem se tam chtěl léčit.
2: Aha, a co jste si tam chtěl léčit?
3: No tak hlavně nemoce, víte?
2: No, to já vím, ale jaký?
3: No tak já toho mám víc, víte? No.
2: Jo.
3: Já tam mě kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
2: A já myslím, že máte snížení žaludku.
3: No to taky to už dlouho.
2: Jo. A léčíte si to nějak?
3: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
2: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
3: No jo, no, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
2: Jinak vypadáte dobře.
3: Jo?
2: Jo, dobře vypadáte.
3: Tak já se jí zrovna nevidím.
2: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
3: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějakej takovej sešlej. Jo?
2: To víte, to dělají ty nemoce.
3: No jo, taky jo.
2: No
3: jo. Co je vám vlastně?
2: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát, zkrátka nic.
3: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
2: Jak pověsit? Myslíte za krk?
3: No já by vám to dělalo nejlíp, víte?
2: To už jsem taky zkusil, ale nějak mě vám to škrtilo. Hmm,
3: asi jste špatně vysel nějak. A nebo jste nějakej cimbrlík, víte?
2: Tak to je možný. Mě třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
3: No jo, to musíte něco vydržet, že jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, jo?
2: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
3: No to buďte rád, prosím vás.
2: No jo, to je pravda.
3: Až přijde to hlavou, byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí. No, jo.
2: To jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
3: No moreť by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
2: No jo, už dlouho.
3: Jo. A ty, jak je to kašlete ušima, nebo...
2: Ne, jen mě tam tak píchá, takový píchání.
3: Jo,
2: no.
3: Píchá, jo.
2: No, buďte rád, že to nemáte.
3: No jo, tak já zase mám jiný potíže, víte, a starosti mám taky.
2: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
3: A no tak různý věci, no, teď mám taky nemocný dítě. A...
2: Nemocný dítě? A jak je starý?
3: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
2: Myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
3: Jo, takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
2: A na co stůně?
3: Ale mám takový horečky a tak, víte.
2: Jo, tak fantazíruje.
3: Taky ano, ano. Dneska už 3x, ano. Ale jenom docela říce, víte.
2: Já myslím, jako jestli je blouzní z horečky, víte?
3: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
2: Jo, no. A jakou má teplotu?
3: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
2: No tak to nic není, ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
3: No jo, tak to on stejně bude, víte. Ono je přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku,
2: to
3: že?
2: To bych no, teda řekl.
3: No já už budu muset pomalonku, protože já mám ještě nějaký učení.
2: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
3: Ale studiu dálkově medicínu.
2: Medicínu, no. Já taky, tak jste kolegové.
3: Taky jo.
2: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
3: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
2: No jo, no, to je no, pravda.
0: A jak se tihle dva vlastně rozešli? Na začátku měl každý z nich, Felix Holzmann i František Budín, své zaměstnání. František Budín byl účetním u Československých státních drah v Ústí nad Labem a Felix Holzmann reklamním malířem v Litoměřicích. Proto také nemohli přijmout nějaká dlouhodobá angažmá v divadle nebo na nějakých výjezdních estrádách. Nejčastěji proto jeli za prací jen na estrády po Ústecku, což ovšem bylo velmi vyčerpávající. Z nich se pak vraceli domů většinou po půlnoci a brzo ráno už zase vstávali do práce. A tak se jednoho dne Felix Holzmann rozhodl, že se zaměstnáním sekne. Bude se živit jako komik. Františku Budínovi se to tehdy ale zdálo příliš nejisté, takže zatímco Holzmann se ocitl na volné noze, on zůstal i nadále u svého zaměstnavatele. Jenže po čase to začalo být pro oba nevýhodné. František Budín totiž nemohl díky zaměstnání brát dlouhodobější angažmá a Holzmann se tak začal dostávat do finanční tísně. No a protože s Františkem Budínem účinkovali často také s orchestrem Karla Vlacha, tak se na další turné nemohl František Budín z práce uvolnit. Proto se oni dva rozešli. Felix Holzmann si tehdy našel v Praze ubytování a jezdil pak celá 60. léta s Vlachovým orchestrem. Čas od času si ještě nějaké to představení spolu střihli, ale Felix Holzmann pak začal objevovat další nové kolegy. Ale to už je zas jiný příběh. Mějte se pěkně a příště naslyšenou s úsměvem na tváři.